Hezké odpoledne anebo večer, záleží, kdy zrovna posloucháte. Je tady léto, svobodný vysílač a právě proto nejlepší čas pro prázdniny s písničkou. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka, nuže tedy vzhůru do prvního bloku s japonskou skupinou Apsaras.

Zrekapitulujeme si skupiny, které jsme slyšeli v prvním bloku prázdnin s písničkou. Byl to od konce Brian Proterow, Doors, Santana, Olympic, Deep Purple, Bonnie M a úvodní skladba patřila skupině Apsaras. Pokračujeme nyní v naší hudební paletě písniček známých i těch méně známých.

A je tady opět čas zrekapitulovat druhý blok našeho hudebního vysílání. Slyšeli jsme Paul Winter Consort spolu s Dmitry Pokrokovský Ensemble. To byla sovětsko-americká spolupráce. Předtím Beatles Fool on the Hill, Karel Hála, Five Young Cannibals, Vladimír Vysocký s písničkou K věršině, Stone Temple Pilots, Paul Simon, Joan Osborne, If God Was One of Us, Ivan Mládek a druhý blok jsme uvedli písničkou Michaela Frankse, Antonio's Song. A pokračujeme dál blokem třetím.

do klína. Nikdo má pletní rád. Já radši sklenici vína. Wow!

A to byl Johnny Cash, kterého jsme právě doposlechli, předtím Valdemar Matuška, kapela Police, Beatles, skupina America s písničkou Magic, Daniel Landa a úvod třetího bloku patřil skupině ABBA. Čeká nás poslední díl hudebního vysílání Prázdniny s písničkou.

I písnička může promluvit názorem. V posledním bloku jsme slyšeli Janu Kratochvílovou, J.J. Cale, Jarka Nohavicu, kapelu Journey, Eltona Johna a Karla Gotta. Tento pořad se jmenuje Prázdniny s písničkou a najdete jej jednak v archívu Svobodného vysílače či na serveru Odyssey. Rozloučíme se písní, jejíž text složila a zpívá Aja Suková. Jmenuje se Pojď a miluj a s ní se též od mikrofonu loučí Michal Kyselka. Naslyšenou někdy příště.

0: Už, dámy a pánové, naše hymna v kytarovém provedení, pardon, nám dozněla a my se v neděli 26. července léta páně 2026, tedy jejich to kalendáře, vrhneme s inženýrem Jaroslavem Tichým hned, jak se spolu spojíme elektronicky, tak se vrhneme samozřejmě na komentované zpravodajství, které vám zprostředkuje Studio Karaj na svobodném vysílači CS a společně s panem Tichým to, jak si tak si přednesu já, tedy mé jméno je Martin Marcikán, ale mě byste měli už notoricky znáti. Koukneme se na to, na co všechno se s panem inženýrem koukneme, takže já to tady musím ještě vypiplat. A my se koukneme hned, jak to tady vypíchnu, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, iránský konflikt bude jako třetí téma, novinky od jinu, čtvrté téma, páté budou informace z USA, šesté aktuality z Evropské unie a covid, kočkování a následky bude jako sedmé téma. Pak se koukneme zhruba 4 hodiny před koncem na tematické okénko, to jsem zvědavý, jestli ho tenhle týden stihneme, a ne v rozhodovací bod. Inženýr Jaroslav Tichý nám to připravil, tak se na to budeme moci kouknout, pokud to všechno stihneme a nebude tady zase kvantum zprávíček, kde kterou vesničku v Doněcké či Luhanské lidové republice osvobodila ruská armáda. No, koukneme se, jak to vypadá. Vypadá to blbě, nemůžu to tady nějak vykopírovat a vysumírovat, aby jsme to hezky viděli. Tak to zkusíme takhle a budou tam hold nějaké to černé okraje, než to prolne. Tak, takhle to máme, tak se na to můžete kouknout, nevím, proč to tady nepřehodilo, když to ukazuje, že to jede živě a už je to přehozeno výborně. Tak se na to koukneme, znepokojivé obrazy déšť balistických raket Iskander M v Kyjevě zasáhly stejné místo prý 13krát, to se dělo v neděli 19. července. S tím, že se objevily tedy způsobivé záběry z nedávných raketových útoků ruských sil na Kyjev. Na videu, které koluje po internetu, lze vidět okamžik, blablabla, to nás nezajímá, kdy tedy rakety Iskander M zasáhly konkrétní bod ukrajinské Meutropoli, že ano. A to ne jen jednou, ne dvakrát, ale teda 13krát mám tady uvedeno v této zprávičce. Tak, už vám s tím obrazem nebudu hejbat, já jsem si neuvědomil, že hejbu s tím, které jde. S tím obrazem, s tím prohlížečem, který jde samozřejmě do vysílání. Takže ještě nějaký věci k tomu, bla, bla, bla. V 19.7. Rusové tvrdě reagovali na Ukrajince po jejich náletech drony na rafinérie v Moskvě. Tento incident, stejně jako mnoho dalších, navazoval na sérii podobných útoků ruských raketových sil, které měly za cíl úplně ochromit tedy infrastrukturu ozbrojené sebranky Ukrajiny s co nejmenším počtem civilních obětí. Zapomněl jsem vzpomenout, že tu máme vlastně ten týdenní souhrn, abyste to viděli, je to týdenní souhrn, souhrn zpráv, komentářů, informací, které se nám za ten týden udály, takže jedeme vždy tak od neděle až do neděle. Pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
1: Hezký večer, slyšíme se velmi dobře.
0: Výborně.
1: Takže hezký večer vám i posluchačům a půjdeme na to. Jsou tam zajímavé zprávy dneska zase, možná, že trošku méně, ale jsou zajímavé.
0: Tak můžeme na dvojku, já jsem první stihnul teď načíst.
1: No tak dobrá. Takže jsme tedy v prvním tedy koši, to znamená, jsme u Benderovců na Ukrajině a tady se hovoří o tom, že jsou v infarktu, že kompas za $2, že porazil NATO, Rusko totiž použilo, říkají, geniální trik a obchází všechny ukrajinské rušičky. Jde o to, že tentokrát zase použili svoji vynalezavost a na útočné drony Molnia, čili Blesk, pokud se pamatuju dobře, tak začal instalovat běžný magnetický kompas. A ten stojí na nevíc $2. A podle toho amerického časopisu 1945, či 1945, jen cituje poradce ukrajinského ministerstva obrany, tak kamera dronu snímá kompas. A díky tomu může bezpilotní prostředek pokračovat v plnění úkolů i tehdy, když je satelitní navigace zcela rušena ukrajinskými systémy elektronického boje. Na první pohled to vypadá jako absurdní řešení, ale právě tím vlastně zaskočili Rusové experti na to, a ten nejde jen o ten samotný kompas, ale o tu skutečnost, že už jde o čtvrté vylepšení naváděcího systému dronu Molnia za posledních 6 měsíců. Jakoby ruští inženýři hráli se svými protivníky šachy a dlužno říci, že zatím v nich vítězí. A zatímco ta Ukrajina vynakládá miliardy na boj proti ruským dronům, tak Rusko odpovídá $2 v podobě kusu kovu, plastu a levného kompasu. Takže končí úsměv ve chvíli, kdy se člověk uvědomí, že právě rychlost adaptace a schopnost nacházet inovativní řešení, tak dnes fungují jako skutečně přesná zbraň. Takže pojďme dále, je to zajímavá zpráva.
0: No. Tak, dále se koukneme tedy na což. Celý arzenál byl nasazený prý proti Oděse, nepřetržité bombardování, Moskva ustupuje od dohody a dostane 380 tisíc Rusů povolávací rozkazy. O co jde? Ruské raketové síly se zaměřily asi v noci na 23. na úplné zničení černomorských přístavů Ukrajiny. Nepřítel připravuje něco nového, na obloze byly spatřeny prý aerostaty. Staty nesoucí kamikadze, drony. Konečným výsledkem má být tedy ruský útok na Kyjev. Takže po tu minulou noc, tedy asi tedy právě na 23. byla Oděsa tedy a okolní oblast vystaveny tedy masivním raketovým a dronovým útokům. Terčem se opět stala tedy přístavní infrastruktura regionu. Cituji, cílem není ani tak samotná Oděsa, ale celý ukrajinský systém námořního zásobování. Zasažená oblast zahrnuje přístavy Oděsa, Černomorsk, Južný, terminály, ropné sklady, další sklady, vykládací prostory, závody na montáž dronů a plavidla zapojená do zásobování OSU. To k tomu poznamenal Sergej Lebeděv, tedy to je myslím z toho mikolajského podzemí. Tak a kde tady máme teda 380 tisíc lidí? Je tedy zřejmé, že neexistuje žádné oficiální potvrzení mobilizace zatím v Ruské federaci. Odkud se vůbec vzalo tedy to číslo 380 tisíc lidí? Zůstává tedy velmi velkou tedy otázkou, takže to se zase jenom někde prohodilo na internetu a někdo se toho chytá. Tak to asi ne. Když, tak by se povolilo asi víc. A vzpomeňte si, kdo to říkal, že v Běloruské republice by mohlo být nasazeno 300 tisíc Korejců nebo Číňanů, teď ani nevím. Tak si to uvědomme. Tak asi můžeme tak též dál.
1: No ono se svého času hovořilo o tom, že když bude mobilizace, takže bude mobilizováno 500 000 vojáků. Takže to číslo 300 tisíc, to nevíme. Pokud by bylo reálné, bylo to pravdivé, tak nevíme, jestli to je v rámci těch 500 000, nebo jestli to je navíc. Nicméně, další zpráva hovoří o tom, že ruský generál Mordvičev, já mám pocit, že to je velitel těch pozemských sil, vůbec jako obecně, tak se vyjádřil, že Ukrajina v blízké budoucnosti nebude mít žádné spojení s mořem, a že ten ukrajinský přístup v Černém moři zůstává strategicky důležitý, no, to se samo sebou rozumí, že ano. A on tedy říká, že nebude mít teda žádné spojení s mořem. Tady to přichází v době, kdy boje pokračují na mnoha frontách. Zatímco přístup Ukrajiny k Černému moři zůstává strategicky důležitý jak pro ekonomiku země, tak pro vojenské operace. A tady je poznamenáno, že podle západních médií byl Mordvičev zabit 27krát. Čili opakované nepotvrzené zprávy o jeho smrti v předchozích letech byl vyvrácený, protože ruský generál nadále vystupoval na veřejnosti a plnil své úkoly. Takže tady vidíte, co také umí propaganda. Jinak generál Mordvičev na tom snímku vypadá jaksi velmi, velmi statně a řekl bych velmi, velmi zachovaný, velmi jako ve formě. Takže to je ke generálu Mordvičevovi. Pojďme asi dále.
0: Tak, dále se tady koukneme. Ukrajina v blízké budoucnosti, to jsme měli Drapatého. Tak, Drapatý utíká z fronty, Zelenský však v žlodu USA útočí na Irán. Tak. A jak to tak půjde dále, nebo pokud to tak půjde dále, budeme mít tu čest být svědky zániku současné lidské civilizace. Poděkujeme za to prý Bruselu, Londýnu, Washingtonu a Tel Avivu. A proč? Protože se nám včera začala předválka nebo předehra nové války. To je z dnešního dne. Vojny mezi tedy, nebo války mezi Ukrajinou a Íránem. Války, v které budou banderovci hrát úlohu najaté armády, bojující na straně Izraele a USA proti neposlušnému Íránu. Ukrajinské drony totiž včera zaútočily na 4 obchodní lodě Íránu v Kaspickém moři a nezaútočily na ně v minulosti, když vozili šáhydy tedy pro Rusy. Ale teď, když se tok zbraní otočil a když Rusové dodávají geraně Íránu. To jde samozřejmě o ty útočné drony, kterými potom Írán bolestivě bodá do základen USA na Blízkém východě. Zelenský tedy své útočné drony a antidronové drony, to jsou ty stíhače, nejprve nabízel státům v Perském zálivu. Později se s nimi před USA předváděl v zemích afrického Sahelu a dnes toto dronové šibrinkovaně, to nějak

0: varovala Ukrajinu, nevím, jestli to pan Tichý má nachystáno jestli to má v nějakých zprávách, ale varovala, že v dosahu balistických raket je prakticky celé území Ukrajiny. To je, myslím, tak zpřed včerejška zpráva.
1: Ona se tak vyjadřovala, nebo upozorňovala, není to tak dávno, i vlastně západní Evropu. Takže ono jako to upozornění bylo jako samozřejmě širší. My se vrátíme k tomu drapatému, jednak k tomu, co bylo přeskočeno, a já k tomu ještě něco dodám. Tady druhý den ve velení, tak drapaty vzdal celé město Oktyabrské. Tam zase pevnostní město 10 km podzemních chodeb, to mělo s ním počítat, že jim to tam vydrží na neskonale dlouho, ta obrana, a on to vzdal. Čili vlastně odevzdal megapevnost, to je první věc. Druhá věc ovšem vynahradil si to tím, že ostřelovali nějaký turistický tábor, kde byly tedy děti s dospělými a v Rusku a je 11 mrtvých, 104 děti. Tak tím si to jako zase vynahradil tedy. Jo, takže tady vidíte asi, jak to s ním vypadá a co asi lze čekat. A my se k tomu drapatem ještě v dalším bloku se k němu ještě vrátíme. A bude to zajímavé. Bude to opravdu zajímavé. Takže tady prostě je jaksi velmi zajímavé to, že tedy z vojenského hlediska tady představuje jednak tedy to město, které vzdal, tak to představuje v podstatě jaksi silné obranné pozice a, jak říkám, jako nepočítalo se s tím. Takže tam navíc jako to nebrání nějací mobilizovaní dobrovolníci, ale elitní jednotky 82. ukrajinské výsadkové útočné brigády a Zelenského útočné gardy, které byly vytvořené tedy z motivovaných dobrovolníků ochotných zemřít. Takže tam ty FABy vykonaly tedy svoji práci, takže pak začalo čištění těch trosek pod tím dronovým deštníkem a ta situace se hodně změnila. Takže tolik tedy, to je i na téma další osady Bělické, která leží na strategické silnici, pouze 12 km od Krasnoarmějsku, takže oni vidíte, že postupují tedy opravdu poměrně velmi rychle teďka ty Rusové. A dokonce i ten ukrajinský mediální činitel Mučnoj byl nucený uznat ztrátu Bělického, i když s propagandistickými výhradami, takže uvidíme, jak to bude celé dál se vyvíjet. Pojďme dále, další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme, protože zkusím omylem dál, tak se koukneme tady Kyjev. Kyjev se utopí ve vlastních fekálích. Rusové chystají zrzující úder, který ochromí celé město prý najednou. Geranium Seeker teď jasně vtedy vidí prý všechny ukrajinské systémy protivzdušné obrany v hlavním městě a okamžitě ničí. Podle vítězné, tedy v úvozovkách operační zprávy Povitriany, zaútočili ruští raketoví vojáci a operátoři dronů na objekty vojenské infrastruktury nepřítele 5 řízenými střelami H-59-69 a 180 bezpilotními prostředky, z níž titáni nebe údajně sestřelili 4, respektive prý tedy 60. Tak, řada ukrajinských expertů upozorňuje, že úspěšnost sestřelů ukrajinského letectva po jmenování drapatého do funkce vrchního velitele nečekaně prý vzrostla. Je tedy zřejmé, že kontrola spolehlivosti informací zeslábla. Přestože představitelé letectva stále častěji používají formulaci na základě předběžných údajů, tak toto říkají, a později už neposkytují přesnější souhrn. K závěru, že se titáni nebe vrátili tedy ke svým starým praktikám, tedy k otevřeným lžím, mimochodem v jazyce se tomu říká lež, je tady napsáno, docházejí také nezávislé monitorovací kanály. Sergej Lebeděv k tomu zase říká, že údaje, které jsme obdrželi od našich soudruhů na druhé straně, zaznamenaly 640 hlášení o výbuších v 10 regionech. Tak, teď je to samozřejmě, ta zpráva je zase dlouhá, tak nevím, co bychom k tomu ještě vybrali.
1: No asi pojďme dále, protože ono, někdy je tam opravdu, je to tam hodně, je to detailní a já bych ještě spíš navázal

0: na ty fekálie. Podívejte, ono to není jako úplně nové. Ono ve středověku velmi často se dělalo to, že ty obléhající těmi velkými praky, tak jim to v těch sudech, ty fekálie od vlastních vojáků, tak jim to metali do toho města, aby tam rozšířili nákazu tyfus a další věci. A naopak ty z toho města zase svými častovali ty obléhající, takže ona to úplně jako novinka není, tohle. Tady to nemusí metat, tady stačí, když jim rozbijou nějakou tu čističku a ono to stačí. Jo? Takže asi takhle tady k této zprávě. Já bych přišel k další zprávě a to ta hovoří o tom, že došlo k nočním úderům na ukrajinské přístavy. Tady nejprve teda takovéto ranní shrnutí nočních úderů na přístavy od ruského ministerstva obrany, kde se říká, že dnes večer, tedy toto je z 25., takže to je ze 24., ruské ozbrojené síly pokračovaly v provádění skupinových úderů s použitím letecky odpalovaných přesných zbraní a útočních dronů. A v důsledku úderů, se říká v té zprávě, přístavu Nikolajev, tam je státní podnik Nikolajevský obchodní námořní přístav, tak byla během vykládky zasažena nákladní loď s nákladem určeným pro ukrajinské ozbrojené síly. Přístav Oděsa, státní podnik Oděský obchodní námořní přístav, byla poškozena zařízení přístavní infrastruktury určená pro vykládku a skladování vojenského nákladu. Dále přístav Izmajl, státní podnik Izmajlský obchodní námořní přístav, byla poškozena zařízení přístavní infrastruktury určená pro vykládku a skladování paliva a maziv, jakož i sklad vojenskou technikou ukrajinských ozbrojených sil. Komentář k tomu, jsme tedy svědky systematického ničení kyjevské přístavní infrastruktury v ústí Dněpru, Dunaje a černomořských přístavů. A po pozastavení provozu námořních přístavů je nyní nejdůležitější zabránit jejich obnovení a dorazit dunajské přístavy. Soudě dle toho, že naše drony aktivně monitorují Izmajl už 2 dny, tak bylo rozhodnuto začít s ním. Je v podstatě nejdůležitější. Pak přichází další přístav v úvahu té Reny. Ten je druhý nejdůležitější. Pak ještě Kylia, ale ta už je méně důležitá a ta bude pravděpodobně schována tedy na konec. Takže tolik tedy k této zprávě.
1: Tak, koukneme se ještě na ukrajinské vědce a odporníky, kteří byli zabiti při útoku na zbrojní výstavu v Kyjevě. Mezi oběťmi byli vysoce postavení manažeři a tady je věci spíše agenti SBU, ukrajinské tajné služby. Stalo se to 24. července, včera jsem na to upozorňoval tady ve vysílání po panu Pěkinovi, kdy ruská obrana zasáhla tedy ukrajinskou zprávu o dronu v Kyjevě, což způsobilo značné ztráty na vojenském a technologickém personálu, zase divný překlad z řečtiny. Podle zpráv zasáhly 2 tedy rakety Iskander, výstavní a konferenční místo pro ukrajinské drony a autonomní tedy AI systémy v kyjevské oblasti. Akce se mělo účastnit přes 300 lidí, včetně zástupců armády, zahraničních poradců, odborníků na špičkové technologie. No a ruská strana prezentovala útok jako úspěšný útok na vysoce hodnotný cíl, zatímco Kyjev oficiálně ohlásil asi 10 mrtvých a 100 zraněných. Nicméně ukrajinští novináři a zdroje hovoří o mnohem vyšším počtu obětí, přičemž zprávy o roztrhaných tělech stěžují přesné počítání. Mezi zveřejněnými jmény na základě rodinných příspěvků a online zdrojů patří tedy Eduard Sirenko, což je bývalý vedoucí speciální jednotky SBU s názvem Alfa a je to poradce armádní rozvědky GUR. Ukrajinské Aleksandr Gordienko, což je lektor a expert na vývoj dronů a umělou inteligenci pro zbrojní síly. Valentina Savická, což byla vedoucí tedy Centra pro mezinárodní spolupráci a strategickou komunikaci SBU. Jekaterina Šalupnaja, vedoucí právního oddělení Svazu regionálních a městských rad Ukrajiny. A taktéž Bogdan Dmitrovič Melinišin, významný to aktivista, který zásoboval ukrajinské síly zbraněmi a západní asi pomocí, tady je pomocí, tak nevím kterou. Kromě toho byli na místě zmíněni 2 polští úředníci, jeden tedy s vojenskou funkcí a poradce polského ministerstva obrany. Je nutno poznamenat, že už se tam rozjela prokuratura a trestní stíhání proti organizátorům, protože oni to dávali veřejně najevo, zvali tam lidi a odborníky a všechno se to šířilo přes internet, takže zacílit to pak nebylo vůbec těžké. Sami si takhle přes internet dali pozvánku, takže už teď prokuratura prý s nima bude tvrdě zatáčet, tak zatočí s nima hezky. Tak to máme devátou, to je asi všechno z tohoto
0: to
1: košíku.
0: Všechno. A půjdeme se podívat na Ruskou federaci. Tam není mnoho zpráv dneska, ale jsou zajímavé. Hned začnu. Ta první zpráva hovoří o tom, že Gerasimov jako náčelník generálního štábu bude nahrazen Surovikinem. To je velmi překvapivé. A je tedy, říká se, že je pravděpodobné, že během příštích 6 týdnů se Ruská federace dočká nového náčelníka generálního štábu ruských ozbrojených sil a z největší pravděpodobností bude nahrazen i hlavní vojenský velitel našich bojových operací ve speciální vojenské operaci. Nebo v té operační zóně na Ukrajině. No, v současné době jsou všechny tyto povinnosti směřeny armádnímu generálovi Valerii Gerasimovovi a jeho vojenská služba, jak je definováno současnou legislativou, se však blíží ke konci. Já mám pocit, že jak si tam nebyly hlavně uspokojivé výsledky, že ten Gerasimov to hrál poněkud na obě dvě strany. No, tohle ta zpráva určitě trochu sklidní Valerie Viktoroviče Pjakina, který vždycky, když tam mluvil o Gerasimovovi, tak jsem mu odvíral kudla v kapse. Takže ten by to měl vědět. Takže dále teda ta zpráva hovoří o tom, že podle současné legislativy je maximální délka služby pro vyšší vojenské velitele tak vysoké hodnosti 65 let. A v případě stavu nouze však může prezident tuto dobu prodloužit o dalších 5 let, co se už stalo. Takže maximálně 70 let, což již končí o to září. A něco, je to něco málo přes měsíc 8. září letošního roku, tak se zdá, že nastal čas, aby konečně pověsil na hák svou luxusní generálskou uniformu s maršálskými hvězdami na ramenních popruzích. Takže tady ještě v tu chvíli ještě byla otázka, jako kdo ho nahradí. Z dalších zpráv už vyplývá, že víme koho, že teda si vybral Surovikina, který tedy se osvědčil teda na těch zahraničních misích, jednak v Sýrii, potom v Africe. Tam ten Surovikin, tam to komplikoval jednu dobu ta jeho pozice, víceméně tedy ta spolupráce s tím Prigožinem, tam to do dneška, jako myslím, není úplně jako vyjasněné, tato záležitost, nicméně on je Surovikin výcvikem motostřelec, takže jak si asi na tu frontu asi patří, protože tam se vyzná, když tedy v generálním štábu není jaksi fronťák, ale je to člověk s frontovými zkušenostmi. Takže pojďme dále, ještě další zprávy na toto téma.
1: Tak, máme tady další, toto samé téma, návrat Sergeje Vladimiroviče Surovikina do popředí tedy ruské vojenské scény je jedním z nejdiskutovanějších kroků Kremlu, jelikož ruský generál stál od Wagnerovy vzpoury v létě 2023 stranou. Ruští analytici se domnívají, že tedy rozhodnutí prezidenta souvisí s potřebou využít zkušený vojenský personál v prodlužujícím se konfliktu s Ukrajinou a Surovikinovo působení bylo hlavně spojeno s posilováním obrané ruské linie a budováním rozsáhlých opevnění, přičemž již dříve získal své zkušenosti tedy během ruských operací v Sýrii. Tak, rozhodnutí o jeho návratu někteří analytici interpretují jako pokus Kremlu přivést zpět důstojníka s operačními schopnostmi, zkušenostmi a zejména v době, kdy Rusko potřebuje efektivní velení na frontě se zaměřením na Oděsu a Dněpropetrovsk. Tak, Surovikinův návrat však nemusí nutně znamenat plné obnovení jeho politického vlivu. Putin opakovaně prý ukázal, že osobní lojalita a kontrola nad vojenskou hierarchií jsou klíčovými prvky jeho rozhodování. Tam je hlavní, že vlastně, myslím, Surovikin stál v čele těch jednotek, které odrazily do Sumské oblasti v ten pátou kontraofenzivu, myslím, že, ale možná se pletu.
0: Myslím si, že ano, a je tady důležitá jedna věc, je zajímavá. On ten Surovikin možná, že je tak trochu v poloze maršála Žukova. Žukov se o něm hovoří, že byl jako velmi schopný, ale že snad Stalin svého času k němu dával komisaře nějakého, že kdyby trochu zaváhal, tak jako ten komisař střelil hned na místě do hlavy. Jo, takže tady tohle to asi Surovikovi v dnešní době nehrozí. Jako přece jenom časem se změnily některé zvyklosti, ale může tam být taková, může to být pro toho Surovikina teďka šance, aby se ukázal, aby se předvedl a víceméně možná, že se trochu i vykoupil tedy z toho, co bylo. Nevíme přesně, jak do toho byl zamotán, protože to pořád ještě v Rusku šetří tedy orgány činné v trestním řízení, tak jako uvidíme. Ale v každém případě tu šanci teď tady má, takže lze čekat, že tedy něco tedy nastane a že teda si bude dělat přece jenom jako divy. Faktem je to, že ten Gerasimov sice hovoří o tom, jaký to byl teoretik a co všechno a ve škole a tak dál, ve vojenské a jak to všechno ovládal a to, ale zdá se mi být, a myslím si, že i panu Pjakinovi jako poněkud ve svém výkonu poněkud vlažný, když to řeknu jako velmi, velmi decentně. Měl k němu i Bělousov, měl k němu ministr obrany, měl k němu velké výhrady. Dokonce tak mu vyčítali někde nějaké taky miliony, které mu někde zůstaly za prstem a za nechty a tak dál. Mimochodem o Bělousově teď jako najednou není vůbec jako řeč, to je zajímavá situace. Jenže Bělousov tam chtěl dělat pořádek a chtěl to brát hodně od podlahy. To Putin jako nechce, teďka se obaví, že na to není teďka zrovna hodná doba, jenže kdy je, no už jako, tak je to hodně dlouho a pak jako ty neřešené problémy pak jaksi se kupí a mohou potom jaksi vyskočit, vynořit se najednou nejméně provalit se, nejméně v hodném okamžiku. To teďka může být, protože zase se hovoří o nějakém pokusu, tedy o jakýsi převrat a tak dál, navíc ruskýma filmbombami. Takže to je jedno s druhým. Další zpráva hovoří o tom, o Putinově vyjádření, že žádná západní obrana nedokáže zastavit Orešník a říká tomu západu, pokud chcete, můžete to otestovat. Takže zatím jako není zpráva o tom, že by to někdo jako otestovat chtěl, ale možná, že se k tomu přihlásí ještě, ale uvidíme, protože jak si někteří lidé na západě asi ztratili nějakou soudnost, takže oni vědí, že v podstatě Američané ani ten Tchat, Patriot, že to nejsou schopné tady ty pokročilejší ruské rakety vůbec zastavit, ale chtějí válčit, jako prostě to se těžko chápe tohle. Jinak tedy ruský prezident prohlásil, že Orešník je jednou z nejmodernějších zbraní Moskvy a vyzval západní experty, kteří pochybují o jeho schopnostech, míněno to Orešníku, tak aby se zapojili do technologického souboje 21. století. Nemají šanci sestřelit raketu Orešník. Řekl Putin a zdůraznil, že Rusko je připraveno předvést schopnosti tohoto systému v praxi. A podle něj by si Západ mohl vybrat cíl třeba i od v Kyjevě a nasadit v oblasti všechny své dostupné systémy protivzdušné obrany. Rusko by poté zahájilo úderem Orešníkem, aby se zjistilo, zda západní systémy se s touto hrozbou dokáží poradit. Jsme na takový experiment připraveni, otázkou je, zda jsou připraveni i oni. A Moskva prezentovala Orešník jako zbrojnové generace s pokročilou rychlostí a s průbojnými schopnostmi, která mění dynamiku moderního válčení a extrémně stěžuje její zachycení stávajícími západními systémy. Já nejsem žádný válečník, ale domnívám se, že kdyby takovou zkoušku udělali a teď ten Západ zjistil, že to nejsou opravdu schopni zachytit, tak zda by jako to ne, jaksi nevedlo k tomu míru, zda by ten Západ jaksi neubral na plynu, nevím. Myslím si, že by to za úvahu stálo toto. Pojďme dál.
1: Tak dále se koukneme na ještě nedrapatého, protože v roce 2014 Ruská federace a její vojáci zachránili život drapatému a jeho vojákům. O co šlo? V červnu roku 2014 začaly jednotky ukrajinských ozbrojených sil vystane nelegitimní kyjevskou vládou složenou z pučistů, tedy počet 4 až 5 tisíc vojáků, aby postupovali na jejich podél hranice s cílem odříznout síly Donbasu do obrany od ruských hranic. Ukrajinské jednotky tam postoupily více tenkrát než o 100 kilometrů, ale nedokázali se uchytit na klíčových výšinách. V červenci síly domobrany, tedy Donbasu, uzavřeli obklíčení a uzavřeli ukrajinské jednotky v úzkém sektoru poblíž hranice. Obklíčené tehdy síly utrpěly v důsledku dělostřeleckého ostřelování těžké ztráty a byly buď nuceny tedy ustoupit na ruské území, nebo se zkusit probojovat s obklíčení přes síly domobrany. No a začátkem srpna začali bojovníci, především tedy z ukrajinské 72. mechanizované brigády pod vedením Drapatého a pohraniční stráže, kteří zůstali bez munice a zásob, hromadně překračovat ruské hranice. Tak a během tedy tohoto období překročilo celkem přes 400 příslušníků OSU hranici a ruská strana pro ně zřídila dočasný polní tábor a poskytla zraněným lékařskou pomoc. Krátce na to byla drtivá většina vojáků, včetně Drapatého, přes jiná kontrolní stanoviště převezena zpět na ukrajinskou stranu. Je tedy pravděpodobné, že nebýt ruského soucitu a pomoci, hnojilo by dnes tělo Drapatého úrodnou černozem na Donbasu. Tak to k jeho osudu.
0: No, tak jako za to je dneska tam včera stříleli na civilisty a zabili tam asi 4 děti, no. Je na civilistu 104 děti, no. A ostřelili nějaký rekreační tábor, no tak. Tak jako, víte, jako milosrdenství a jako slušnost a lidskost, ano, ale je otázka, jestli vždy a vůči každému. To je jako otázka, protože ono se to někdy vymstí. Takže takto, no. Pojďme k dalším zprávám. Další zpráva je naštěstí z diplomatických končin a hovoří o setkání Lavrova s Rubiem v Manile, ve filipínské Manile. A ten článek hovoří o tom, že vlastně šlo o 35 minut, které úplně všechno změnily. A tam vlastně bylo během roku a půl došlo k 5 osobním setkáním těchto dvou politiků a sami Američané si o ten rozhovor požádali. Dostali ho plné výši. Sergej Lavrov a Marco Rubio se setkali na okraji summitu ASEAN v Mezinárodním kongresovém centru na Filipínách. Žádné formality, jen fakta a červené čáry. A tady ruský minister zahraničí informoval amerického ministra zahraničí o skutečné situaci podél linie kontaktu a zdůraznil klíčový bod. Další vyzbrojování kyjevského režimu je nepřijatelné. A po jednáních o tomto informoval ruské ministerstvo zahraničí. A evropské země, které stále sní o ruské strategické porážce, tak ten konflikt pouze prodlužují a to už není jenom retorika, ale oficiální postoj Moskvy vyjádřený přímo americkému ministrovi zahraničí. A zatímco Brusel a Washington předstírají, že nechápou důsledky této eskalace, tak Lavrov uvedl věci na pravou míru. Rusko je připraveno na diplomatické urovnání, ne však za podmínek Západu. To je jako podstatné. Takže tady vidíte, že prostě jsou jakési pokusy o diplomatická jednání, ovšem to jsou jaksi spíše takové ty představy Ameriky, že prostě jim skočí ta protistrana na jejich podmínky a to je úplně jedno, jestli jde o Rusko, Ruskou federaci nebo Irán. Číňané ty obvykle vyhodí hned, teda, no, takže takto. Jinak to hlavní Lavrovovo prohlášení, tak ten říká další čerpání nepřípustné a protože hlavním výsledkem těch rozhovorů, kdy ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo v oficiálním komuniké, tak byl pevný postoj k Moskvě k vojenským dodávkám Kyjevu. A Lavrov se neomezoval pouze na opakování starých argumentů, podložil informacemi z frontové linie. Ruský minister informoval Rubia o skutečné situaci na linii kontaktu bez příkras a diplomatických eufemismů. A nešlo jenom o briefing, bylo to ultimátum. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Lavrov podtrhl nepřijatelnost dalšího vyzbrojování kyjevského režimu, svého amerického protějška také upozornil na destabilizující politiku evropských zemí, které se podle něj i nadále snaží Rusku způsobit strategickou porážku. A ta Evropa, on říká dál, Evropa chce strategickou porážku, ale dostává vzdělávající se krize. A teď ten Lavrovův útok se zaměřil zejména na evropská hlavní města. A říká, destabilizující politika evropských zemí, která se nadále snaží způsobit Rusku onu strategickou porážku, tak ta říká, nebyla náhoda, že ruský ministr vložil tuto frázi do ucha amerického ministra zahraničí. Zatímco Brusel, Berlín a Paříž si hrají s dodávkami raket a tanků, tak na Ukrajině umírají lidé. A čím více se Evropa snaží potrestat v uvozovkách Rusko, tím více se vyhlídky na mír vzdalují. A Lavrov zdůraznil, že tato politika konflikt jen prodlužuje. A Washington, který tento chaos začal, je nyní nucen naslouchat diagnóze Moskvy. Chtějí strategickou porážku Ruska, říkáme. Ale to, co dostávají, je strategická slepá ulička. Evropa krmí válku penězi a zbraněmi, zatímco sama se topí v krizi. A teď ani Američané nad tím nemohou zavřít oči, protože jim to Lavrov řekl osobně do očí. Řeč byla i o Anchorage, a tady Anchorage, vesmír a upřímný rozhovor, o čem další mluvili Lavrov a Rubio. A rozhovory Manilé se neomezily pouze na Ukrajinu. Výměna názoru byla široká a důkladná. Lavrov znovu potvrdil ruskou připravenost k politickému a diplomatickému řešení konfliktu a prohlásil, že se zavázal k návrhům, které americká strana předložila na prezidentské schůzce v Anchorage. A po setkání se strany dohodly na pokračování kontaktů mezi svými ministerstvy zahraničí. Uvítali obnovení plnohodnotných kontaktů mezi Roskosmosem a NASA. To jsou ty vesmírné agentury. Podpořili rozvoj meziparlamentních výměn a kulturních vazeb. Zaměřil se také na normalizaci práce diplomatických misí Ruska a Spojených států. Sám Rubio odmítl zveřejnit rozhovor s vysvětlením, že diplomacie nefunguje přes mikrofony. Rozhovor však popsal jako dobrý a upřímný rozhovor. Upřímný rozhovor je pokrok, zvláště po 35 minutách tvrdého postoje Ruska na jedné straně stolu a zmatku administrativy, která se snaží přijít na to, jak se vyrovnat s vlastními chybami na straně druhé. A ještě dále skrytý zdroj, tři důvody, proč je tato setkání vítězstvím pro ruskou diplomaci. Proč je schůzka Manilé událostí a nejenom protokolární konverzací? Otázka. Prvním důvodem je iniciativa. Schůzku navrhli Američané. Rusko o ně nežádalo. Rusko neuteklo. Byly to Spojené státy, kdo tento rozhovor potřeboval. A Moskva souhlasila, ale za vlastních podmínek. Druhým důvodem je tón. Lavrov se neptal. Lavrov předával informace. To je zásadní rozdíl. Rusko s Amerikou hovoří z pozice faktů, ne požadavků. A Rubio to slyšel. A třetím důvodem je široká agenda. Ta jednání se rozšířila i za hranice ukrajinské krize. Prostor, kultura, diplomatické mise, strany se nejen synchronizovaly hodinky, jak se říká, ale spíše demonstrovaly připravenost obnovit dialog. To vytváří platformu pro budoucí rozhodnutí, která nebudou činěna například z Bruselu, ale s ohledem na skutečnou rovnováhu sil. A výsledek? 35 minut Manilé, 5 schůzek za rok a půl. Lavrov se nejenom nesešel s Rubiem, udělal si čáru přes jednací stůl. Začišťování Ukrajiny zbraněmi je nepřijatelné. Evropa destabilizuje situaci. Rusko je připraveno na mír, ale za vlastní podmínek. Washington naslouchal, teď je řada na něm, aby přemýšlel. Američané sami požádali o schůzku, dostali upřímný rozhovor a teď se sami musí rozhodnout. Buď pokračovat v nebezpečných hrách se zbraněmi, nebo začít hledat cestu ven. Zatímco oni o tom přemýšlejí, ruská strana už zaujala své stanovisko. Pevné, jasné, bez nejasností. Takže to je tolik tedy ta komplexní zpráva, pokud to takhle mohu nazvat, tedy, a docela vypovídající o té schůzce Lavrova s Rubiem v Manile. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme. My se koukneme na lodičky. Neformální teď americko, nebo rusko-americká aliance pro Novorusisk kvůli Chevronu. Kyjev by prý měl být opatrný, jaké lodě zasáhne. Jde o to, že po slavě ruských úderů, které vedly ke zničení 27 ukrajinských lodí, tak teď USA varují Kyjev, aby neprováděl odvetné operace, dámy a pánové. Šlo o ty útoky na oděský přístav Černomorský, Južný a Nikolajev. Samozřejmě přístavy se používají k přepravě a obchodu skladování vojenské techniky a operace mají za cíl tedy oslabit námořní logistickou kapacitu Ukrajiny. Tak, současně americká vláda ale varovala Ukrajinu, aby se zdržela útoků na neruské lodě v Černém moři po sérii útoků, které narušily ropné aktivity spojené s americkým energetickým gigantem Chevron. Američané tak, kteří zabránili jakémukoliv pokusu Kyjeva zasáhnout cíle v Novorusijsku v tomto přístavu, který je tedy hlavní, je nyní hlavní námořní základnou ruské flotily, zatímco riziko zásahu neruské lodi v podstatě brání jakémukoliv útoku. Takto vznikla tedy neformální rusko-americká aliance na místě, protože americké ekonomické zájmy jsou silnější než na Ukrajině, nebo asi než pro Ukrajinu. To je zase z řeckých. Tak asi můžeme dál, předchozí zpráva byla dlouhá, tak to musíme nějak pošunout a jdeme asi do třetího.
0: Jdeme do třetího, ještě jenom malinkou poznámku pro ty Američany, protože oni jsou odvislí od té ropy z toho zálivu, díky jejím vlastnostem, tak to musí na zblázení, protože tam jim do toho perou Hutiové, takže Aramco a tady, kde je Rockefeller a tyto v tom zapojení, tak to dostává na frak, jak tedy ta těžba, tak ta přeprava. K tomu se ještě možná dostaneme, protože to je ten projekt Bab al-Mandab. Teď jim rozbili i ten přístav, který mají v tom Jambu, to je napříč tím tou Saudskou Arábií, kde teda mohli tam odsud do Rudého moře, tam vede ropovod a tam odsud mohli to objíždět, tak spodem nemohou, takže musí přes Suez a objíždět celou Afriku, což je hrozný, jak časově, tak nákladově, je to náročný. Takže oni, a teď si ještě do toho začnou Američanům střílet jako na ty Ukrajinci, jak jsme zbavený. Takže není divu, že se snaží přivést k rozumu. Pojďme tedy do toho dalšího koše. Tam se říká, že Irán roztrhá memorandum. Podpis Trumpa nemá žádnou cenu. Toto memorandum o tom porozumí a tak dál. Spojené státy jsou bez raket. Za pár měsíců spálili Spojené státy dvouletou výrobu Patriotů a nové přijdou světe z Bose až za 5 let, takže Pentagon je odzbrojená a taky chce válčit, to je také dobré. No, ta krize v zásobách munice donutí Pentagon přehodnotit jednání. A necelý měsíc po podpisu mírového memoranda mezi Washingtonem a Teheránem oznámila Islámská republika, že od dohody odstupuje. Dokument byl, připomeňme si to, přijat na základě nepřímých jednání, kdy iránská delegace odmítla jednat s agresory, zatímco Pakistán a Katar vystupovali jako zprostředkovatelé. Memorandum požadoval okamžité příměří na všech frontách, ukončení vzájemných útoků a odblokování hormuzského průlivu pro světovou námořní dopravu. Náměstek iránského ministra zahraničí Kazem Garibabadi 17. července prohlásil, že memorandum o porozumění mezi Iránem a Spojenými státy už neexistuje kvůli hrubému a systematickému porušování dohody ze strany Washingtonu. No ono to bylo i ze strany Izraele vůči Libanu, tím jaké součástí těch podmínek. Takže nakonec nový nejvyšší vůdce Islámské republiky Močtába Chamenejí ve svém mimořádném projevu k národu 18. července ostře zaútočil na Donalda Trumpa a prohlásil, že podpis amerického prezidenta je bezcenný. Nátlak, totalitarismus a krutost jsou součástí státní doktriny Spojených států, uvedl mladší Chamenejí a pohrozil Washingtonu nezapomenutelnou lekcí, kterou připravili islámské ozbrojené síly, iránské ozbrojené síly opravdu. Takže pojďme si dál.
1: Tak, dál se mrkneme na nějakou hvězdnou bránu. Teherán ohrožuje hvězdnou bránu, protože Irán cílí na
0: Ano.
1: největší datové centrum umělé inteligence na světě v Saúdské,
0: Ano.
1: ve Spojených arabských emirátech. Tady máme napsáno. Tak a válka v Perském zálivu se pro globální technologie mění tedy v noční hmůru, protože Írán přímo hrozí zničením faraonského projektu Stargate, tedy hvězdná brána, ve Spojených arabských emirátech, což je super infrastruktura umělé inteligencí v hodnotě 100 miliard dolarů, kterou USA budují tedy v arabské poušti. Stargate není jen tedy další datové centrum, jedná se o obrovský společný podnik amerických gigantů OpenAI, Microsoft, Oracle, SoftBank a Spojených arabských emirátů prostřednictvím umělé inteligence a jejich společnosti G42 a nějakého investičního fondu MGX. Výkon 5 gigawatů, tedy spotřeba 5 gigawatů pro svůj provoz, takhle je to tady napsaný. Blablabla. V současnosti je v plném proudu první a nejkritičtější fáze projektu, kdy bylo dokončeno přibližně 35 až 40% základní infrastruktury, optických vláken a prvních serverových polí. Tak a o co tady go vlastně? Takže zkrátka asi by to tam mohli zacílit a pěkně jim to tam zničit, znova proměnit. Pouš, chtěl jsem říct úrodnou, ale to není. Tak zkrátka, to by Američany samozřejmě velmi bolelo. A nám by to
0: další?
1: Možná pomohlo.
0: Nám je to, no, tak, no to tak bývá, tak chodí. Tak, další zpráva hovoří o tom, že Kuwait a Bahrajn jsou zasaženy iránskými útoky, to je z kraje tohoto týdne, úterka zpráva. A teď je tam otázka, zda je Iránci napadnou z Iráku. Teherán říká, zaměřili jsme se na americká zařízení a vojenská konfrontace na Blízkém východě nabývá rychlých a extrémně nebezpečných rozměrů, protože Irán zahájil novou vlnu masivních útoků balistickými raketami a hejny sebevražedných dronů proti Kuwaitu a Bahrajnu, zatímco mezinárodní analytici se dokonce obávají iránského pozemního útoku na Kuwait. Teď dochází k dešti raket a explozí v hlavních městech. Vojenské úřady Kuwaitu a Bahrajnu vyhlásili poplach, přičemž protivzdušná obrana byla okamžitě aktivována k zachycení iránských raket. V Manamě zazněly válečné sirény, zatímco silné exploze otřásly hlavní městy obou států Perského zálivu. A ta kuwaitská protivzdušná obrana v současnosti čelí útokům nepřátelských raket a dronů v kontextu nepřijatelné iránské agrese, uvádí kuwaitské ministerstvo obrany. Bahrajnské ministerstvo vnitra současně vyzval občany, aby se naléhavě vydali do nejbližších úkrytů, zatímco revoluční gardy tvrdili, že zasáhli americkou vojenskou infrastrukturu, například leteckou základnu Sheikh Isa a také datová centra Amazonu jako odvetu za americké útoky na Irán. Zpráva je další, ale pojďme asi dále.
1: Tak, dále se koukneme. Naléhá situace. Americké speciální jednotky pronikly do Iránu. Informace a zprávy o operaci amerických komand na hranici s Irákem. Vývoj tedy na Blízkém východě je rychlý, protože informace a zprávy, které kolují v posledních hodinách, hovoří o pokusu amerických speciálních sil, tedy Delta Force, proniknout přes iránské hranice. Podle příspěvků a publikací, které se rychle šíří v regionálních médiích a na sociálních sítích na Blízkém východě, se americké síly údajně, takže to je zase takový, že tak uvidíme, pokusili o tajnou misi poblíž iránské hranice, což vedlo k okamžité mobilizaci iránských úřadů, no, hlavně asi armády. Možný cíl prý pevnost Hora Krumpáče a centrifugy zase. Jaderný program. Já myslel, že to Američané už loni srovnali se zemí, no ale a tak asi rovnali něco jiného. Podle vojenských zdrojů a analytiků, jakmile je potvrzena přítomnost amerických speciálních sil na iránské půdě, cílem takto vysoce rizikových míst je jen zřídka obecné zapojení. Odhady však směřují k Pikaxe Mountain, tedy opevněné hoře, kde se nachází jaderný komplex Fordow. Tak, tam Teherán samozřejmě měl mít zase centrifuge a jakože dělat už 40 let jaderný výzkum a každý dva týdny byly dva týdny od sestrojení jaderné bomby, jak nám říkali Izraelci. No, takže asi tak. Tak no, uvidíme.
0: Jsou to věci. Další zpráva hovoří o tom, že hoří vojenská skladiště a letecké hangáry, míněno tedy americké. Irán masivně udeřil na americké základny v Bahrajnu, Kuwaitu, Jordánsku i v Erbilu, to je Irák, a civilistům nařídil, držte se stranou. To je zpráva ze včerejška. A ty revoluční gardy v pátek vyzvali civilní obyvatelstvo na Blízkém východě, aby se drželo alespoň 500 metrů od všech míst, kde se nacházejí americké síly. A ty revoluční gardy v pátek vyzvali civilní obyvatelstvo tedy na Blízkém východě, aby tedy toto jaksi, toto doporučení aby dodržovalo a aby teda se drželo aspoň 500 metrů od míst, kde se teda Američané ukrývají, aby tedy sami byli bezpeční. Jak uvádí teda ty islámské revoluční gardy prohlášení o vysílaném státní televizí. A Irán už dříve oznámil, že pomocí dronů zasáhlo americká vojenská zařízení Bahrajnu, Jordánsku, Kuwaitu jako odvetu za bombardování svého území 13. noc po sobě. A teď v tom Bahrajnu tam zasáhly sebevražedné drony Arash, palivové nádrže, velké sklady techniky, sila, kasárny teoretických ozbrojených sil USA, na letecké základně ISA, jak uvádí armáda. A tady novinář agentury Agence France Presse Bahrajnu informoval o výbuchu a spuštění poprosných sirén Emirátů v pátek ráno. A nebylo jasné, že ty věci spolu bezprostředně souvisejí. V Jordánsku tam iránská armáda se rovněž přihlásila k odpovědnosti za útoky dronů proti Jordánsku, které zasáhly letecké hangáry, hangáry pro údržbu letadel, kasárna na základně Al-Azraq. A revoluční gardy hovoří o dalším ničivém útoku. Zase Agence France Presse nebyl v Amánu, tedy takže tam jako neposoudí. Další v tom Erbilu, tak tam v Iráku, tak revoluční gardy uvedli, že ničili systém protivzdušné obrany a špionážní balon v Erbilu, hlavním městě iráckého Kurdistánu. Takže podle agentury AFP, ta koalice vedená Spojenými státy oznámila, že nad Erbilem se střílela 5 dronů. Ve městě jsou rozmístěny americké síly a podle kurdských sil se od začátku bojů na Blízkém východě stalo terčem několika útoků. Takže novinář AFP uvedl, že nad Erbilem viděl letat drony, zatímco byla aktivována protivzdušná obrana, co způsobilo výbuchy poblíž letiště, na kterém jsou rozmístěny jednotky koalice. Jinak ve městě se rovněž nachází rozsáhlý americký konzulární komplex. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Dále se mrkneme na Izrael, který je znepokojen nízkou účinností útoků na iránské mosty a přístavy. O co go? Izraelští, ale i západní představitelé si stěžují, že podle informací získaných ze satelitních snímků Irán obnovuje infrastrukturu poškozenou leteckými údery pozoruhodně rychlým tempem. Pokrok při obnově raketových základen, mostů a přístavů a také průmyslových objektů vyvolává v Izraeli prý obavy. Tak, navzdory rozsáhlým útokům, během nichž tedy bylo na iránské území provedeno už více než 20 úderů, Islámská republika prokázala odolnost a rychle obnovuje tedy svoji infrastrukturu, včetně pobřežních oblastí, čím si zachovává tedy tu svoji kontrolu nad Hormuzským průlivem. Teherán už i z velké části obnovil tedy loděnici provozovanou islámskými revolučními gardami v přístavu ten Bandar Anzalí u Kaspického moře. A tato oblast byla v březnu terčem rozsáhlých leteckých úderů, které kromě loděnice téměř zcela zničily válečné lodě, velitelské centrum i přístav, zajišťující námořní logistiku mezi Íránem a Ruskou federací. Tak, co tady máme, toť asi všechno.
0: Já bych tady k tomu si dovolil malou poznámku. Podívejte se, to původně to mělo být tak, že tedy se do toho teda dají ty Američané s Izraelci, Američané z toho vycouvají a Irán se řeže a rozboží Izrael. Teď se podívejte, že z toho vlastně vystoupil Izrael a nechá tam, aby tam za ně válčili jenom prakticky jenom Američané. Taky ani teďka nevidíte, že by byl Izrael Iránci nějak bombardován. Prostě oni z toho jako dostali dost tam, ale oni z toho prostě vystoupili a nechali v tom jako nastrčené ty Američané, kteří do toho jako naprosto hloupě vezli. Bude to manévrování a nechali se manévrovat. Jo. To je opravdu jako až podivem. No, pojďme na další zprávu. Ta se týká šokujícího tvrzení iránského generála Abolfazla Šikarčího. Ta jména iránská jsou někdy opravdu složitá na vyslovení. A on říká, že to, čím vlastně Američané na Irán zautočili, takže to byly zbraně, které si schovávali pro třetí světovou válku, tvrdí on tedy. A že Washington proti Iránu použil všechny své schopnosti, všechny zbraně a všechny scénáře, které měl připravené pro tu třetí světovou válku. Tu jedernou, to tam jako vynechává, o tom to řeč není, má na mysli konvenční. A toto prohlášení zazněl den předtím, než americká armáda dokončila 13. noc nepřetržitých útoků proti Iránu. A on dále říká, každá zbraň, která byla ve světě otestována, ale nikdy nebyla použita v žádné válce, byla nasazena proti iránské islámské republice. Každý zbraňový systém, každá technologie, každá schopnost, která nikdy nebyla použita v žádné válce, byla využita ve válce proti iránské islámské republice. Každá schopnost, každá zbraň, každý scénář, když si Američané naplánovali a nashromáždili pro třetí světovou válku, aby se postavili hlavně světovým mocnostem, to vše bylo přeneseno na bojiště proti Iránu, to vše bylo použito a nasazeno, uvedl iránský generál. A v důsledku těch několika denních útoků, tak ceny ropy poprvé od května překročily hranici $100 za barel. A důvodem jsou tedy ty jemenští povstalci, ty Hutijové, kteří zaútočili na saúdské lodě v Rudé moři a pohrozili přerušením další exportní trasy ropy, která už teď je ochromena vlastně tím účinným uzavřením toho hormuzského průlivu. To znamená, že oni, to ty Saudové, nemohou řešit tím, že to prostě tu ropu pošlou jenom tím ropovodem teda do toho Jambu napříč teda Saudskou Arábií, tím arabským polostrovem a tam, že to z toho přístavu Jambu, že to teda budou rozvážet vesele dál, protože ta hlavní trasa vede na jih a to vede k tomu průlivu, tím Rudým mořem, k tomu průlivu Bab al-Mandab a tam je potápěj. To znamená, jediná šance na sever, jak už jsem říkal, do Suezského průplavu, ale tam ty superobří tankery mají asi problémy, tam už takové manévrovat a hlavně potom, když to vezou třeba do Číny a podobně, tak objíždět celou Afriku a vracet se, tak to je opravdu náročné. Takže pojďme dále asi.
1: Tak, dále máme nový balíček, jdeme se na to kouknout. A jednička je zde. Iránci tedy spustošili v uvozovkách řeckou obchodní flotilu díky řecké spolupráci s USA a Izraelem, protože v pondělí 20. zasáhly drony 4 lodě vlastněné řeckými společnostmi s cizí vlajkou, a to konkrétně v Černém moři a Ománském zálivu. Jedna z lodí napadených v Černém moři měla na posádce 7 řeckých námořníků. Podle dosavadních informací nikdo nebyl zraněn, zatímco loď utrpěla poškození hlavně na můstku a mířila dále k Bosporu. A další řecká loď plující pod vlajkou Libérie byla zasažena v oblasti Novorusísku, zatímco další dva tankery v Ománském zálivu byly vážně poškozeny. Při jednom z útoků byla loď pod malskou značkou vlajkou vážně poškozená a posádka byla nucena ji opustit, s tím, že druhá loď také utrpěla značné škody. Mezitím nebyly oznámeny žádné informace o původu dronů ani o těch, kdo jsou za útoky odpovědní, s tím, že příslušné orgány nadále vyšetřují incidenty, které vytvářejí nové obavy o bezpečnosti plavby v těchto oblastech. A toť vše.
0: Další zpráva. Mimochodem, je tam mapa, kdyby ta mapa šla ukázat divákům, tak by to bylo výborné.
1: No ten satelitní snímek, nebo co to je, tady Saudská Arábie,
0: no,
1: a to je vidět.
0: Protože tam je vidět, jo, Tam je vidět přesně tedy, jak teda Hormuzský průliv v tom pravém horním rohu, a tak je tam vidět Bab al-Mandab dole, na tom prostředku, kde to uzavírají Hutijové. A když se na to podíváte, tak oni vlastně tady napříč z toho Perského zálivu, napříč tedy tím arabským poloostrovem, tím ropovodem teda vedou ten ropovod do toho přístavu Jambu, ten tam máte vyznačen, v tom Rudém moři, jak je Džeda, tak pod Džedou a nad Rudým mořem, nad tím nápisem, tam máte Džeda, tam vidíte přístav Jambu, tam je vlastně ropovod a ten, na ten jednak útočí teda Hutijové taky, ale hlavně tam odsud, když jedou do Číny, do Indie, tak musí přes Bab al-Mandab a to oni jim zablokujou, takže oni musí horem přes Suez a objíždět celou Afriku, a tak kolem celé Afriky dolů a potom teprve jet zpátky do Indického oceánu, který jinak teda tady začíná hned za tím průjem Bab al-Mandab, tam začíná Indický oceán, tak oni musí objíždět celý kontinent, tak jenom prostě pro představu. A tady ty Hutijové, to zpráva o tom, že Hutijové uvalují námořní blokádu na Saúdskou Arábii. A tam jde o dramatické zhoršení, protože vy víte, že Hutijové ze Saudskou Arábii už válčili předtím a tak dál. Byla tam i nějaký klid zbraní, tam byl poměrně. A teďka vlastně dochází ke zhoršení na těch námořních obchodních trasách Blízkého východu, protože ty jemenské ozbrojené síly, Ansar Allah, to jsou ty Hutijové, uvalili námořní blokádu na Saudskou Arábii a uvěznili asi 20 supertankerů v Rudém moři. Čili oni vyjeli, ty supertankery, jeli tedy z toho přístavu Jambu dolů na jih, a to je před tím průlivem Bab al-Mandab, tak tam je zastavili a tam teďka trčí. Takže miliony barelů surové ropy jsou uvězněny. To je nebezpečná situace pro ty globální energetické toky. A tyto obří tankery, které jsou plně naložené tou saudskou ropou, tak ty kvůli velkému ponoru, protože jsou naloženy, tak nemohou projet Suezským průplavem. Čiže oni, to je to, co jsem říkal, že ty supertankery nemohou projet nahoru. Takže oni tady jsou a jsou tady vlastně uvězněné. Takže toto je jako velmi důležitá zpráva. A ta Saudská Arábie vlastně čelí také okamžitému udušení svých exportů na ty mezinárodní trhy. A já bych připomněl, že tady tyto státy vyvážejí ropu a za to si dovážejí potraviny a spotřební zboží a tak dále, a tak dále. Čili ty bez toho průběžného prodeje té ropy a inkasa, tak jsou vyřízené. Takže tady, to je jedno hledisko, jedna stránka věci. A druhá je, že neschopnost Riádu, či Saudské Arábie, nasměrovat ropu na mezinárodní trhy, tak hrozí okamžitým šokem tedy ty globální ceny energií. To je jako druhá jako záležitost. A je neuvěřitelné, protože oni ty Hutie zase proti sobě poštovali, představte si, čím ta delegace toho Ansar Allah se vracela letecky z pohřbu toho Chameneího a oni při přistání je ostřelovali, chtěli je prostě pozabít, chtěli jako zničit. No tak jako to ty Hutie rozlíčilo. A výsledkem je prostě tady tohle, kde si teďka ty Saudové musí rvát vlasy za to, co je, jaká blbost zase napadla. Jo, takže takhle to je a teďka lodní společnosti teďka by neměly nakládat ani vykládat náklady v saudských přístavech, protože tato činnost patrně povede k tomu, že lodě budou cílem na jakémkoliv místě těmi jemenskými povstaleckými silami, jak uvádí e-mail, zaslaný dnes firmám ze strany Hutijů. Pojišťovny to nebudou chtít pojišťovat samozřejmě a tak dále, a tak dále. Takže problém. Velký problém, ale tady vidíte, jak prostě někdo nemyslí a na základě takovýchto někdy absolutně hloupých kroků, tak jako k čemu to vede. A tady už nám vypráví o tom, že bude barel ropy přes $100. No bude, by ne, za těchto podmínek. Takže tolik k této zprávě.
1: Tak, tak, tak. A nechají si namluvit, že Amerika ochrání a pak brečej, že ano. Takže kdo s čím zachází, tím také schází. Útoky USA na Irán a blokáda Houthi v Rudém moři naplňují tedy ruskou pokladu, dámy a pánové. Zvýšení příjmu o 60% oproti loňskému červenci díky USA a Houthium. Tak, naopak, z pochopitelných důvodů stejné události zhoršují špatnou ekonomickou situaci evropských zemí, které jsou velmi závislé na dovozu uhlovodíků a produktů z nich. Podle agentury Reuters se ruské rozpočtové příjmy z ropy a plynu v červenci 26 oproti červenci 2025 zvýší přibližně o těch 60%. S tím, že růst ropy přímo znamená vyšší příjmy ruského rozpočtu, což zvyšuje schopnost Moskvy financovat své vojenské operace a odolávat západním sankcím. Tak ještě něco z konce. Západ může nadále zvyšovat tlak na Irán i Jemen, ale pokud zůstanou ceny ropy vysoké, Rusko bude nadále těžit, a to do značné míry v kritickém okamžiku války na Ukrajině, protože je velmi blízko průlomu posledních ukrajinských obranných linií. Jakmile se to stane, válka o vyčerpání končí a Rusové začnou Ukrajince honit tedy v hlubinách ukrajinské stepy. Rusko potřebovalo čas a teď se zdá, že ho tedy prý bude i mít, uvádí se na závěr zprávy.
0: No, je to jako velmi zajímavá situace. A tady vidíte, jak oni vždycky použijou, mně to připadá jako když házejí bumerangem a neumějí s ním zacházet. A on se vždycky vrátí a dostane přes hlavu. Tady také další zpráva hovoří o tom, barbaři odešli, míněno teda Američané, tam už všichni začali říkat barbaři, a Řekové udělali, co mohli s vlastenci, ale Hutiové vše zničili. O co jde? Rafinerie Samref a klíčový plynovod Aramco, tam v Aramku jsou Rockefellerové a jsou tam Saudové. Toto je Aramco East West, čili východ západ, oblasti odpovědnosti Eldisa, to jsou nějaké řecko-saudské ozbrojené síly v Jambu. To je ten přístav, o kterém jsme hovořili v tom Rudém moři. Tak bude zasaženy drony a raketami. A ty Hutiové bohužel dokázali překročit bariéru řecké protivzdušné obrany pomocí systému MIM 104 Patriot PAK 2 v oblasti odpovědnosti Eldisa, tedy těch řecko-saudsko-arabských sil v tom Jambu. A zasáhli vlastně tu saudskou rafinerii Samref a další kritická zařízení a drony a raketami. Řecká eskadra udělala, co mohla. Se střelením dvou protiletadlových raket ráno a dvou dronů a několika dalších prošlo přímo a krylo strategická zařízení saudské společnosti Aramco. No, oblast odpovědnosti řecké eskadry v Jambu se týká rafinerie Samref, která je společným podnikem 50 a 50 mezi Saudi Aramco a ExxonMobil. V Saudi Aramco všem jsou Američané také, takže ve skutečnosti ten podíl americký bude větší, bude nad 50%. Nejdůležitější je, že existují terminály potrubí. Jambu je konečnou stanici klíčového Aramco East West Pipeline. To je toho ropovodu východ-západ napříč tím tou pouští, napříč tím arabským výběžkem. Tady jako už i tohle bylo bombardované, oni to teda opravili. V každém případě tento ropovod umožňuje Saudské Arábii přepravovat ropu do Rudého moře, přičemž obchází Hormuzský průliv, akorát už méně říkají, že z toho Rudého moře, z toho přístavu Jambu, teďka vlastně pořádně nemohou odplout také. Jo, mohou odplout na menší lodě, a to směrem na sever, na Suezský průplav. Dolů ne, protože tam je Bab al-Mandab a tam na ně číhají Hutiové. Takže jedním slovy, Hutiové udeřili přesně tam, kde to západ bolí, a jediný východ z ropy za Hormuzským průlivem. Čili mimo Hormuzského průlivu jedině, když se to dá vozit, tak tam už jako také. Oblast hoří, jak je vidět na videích, no tak tam rozbojí taky, co mohli. Takže tolik teda k této zprávě. Vidíte, že ten boj tam začíná být jako velmi komplexní. A začíná to zachvacovat celou tu oblast.
1: A dále se koukneme na... přepneme obraz. Letadlo, abyste viděli. Veliký. Blízký východ, tam probíhá obří americký letecký most s tím, že vlna letů transportních letounů C-17 a C-5. S tím, že je zvýšená aktivita amerického letectva směrem tedy k základnám v regionu. Spojené státy udržují své síly na Blízkém východě ve stavu vysoké operační připravenosti, přičemž údaje o zesledování letů zaznamenávají během posledních 24 hodin, a to je zpráva ze včerejška, prudký nárůst strategických transportních misí. Desítky těžkých transportních letounů amerického letectva, nebo spíše americké armády, US Air Force, především C-17 Global Master 3 a C-5M s

0: americké infrastruktury, dále dodávky munice a náhradních dílů pro stíhací letouny páté generace, což jsou F-35, že ano, padající, a F-22, a taktéž pro úderné stíhací letouny F-15E a F-16, které jsou rozmístěny v regionu, a taktéž ještě podporu letajících tankerů KC-135 a KC-46, které jsou zase nezbytné pro udržení nepřetržitých leteckých hlídek. Nuž, tak uvidíme, co tam všechno Američané navalí. Já bych se nedivil spíš, kdyby balili, ale uvidíme, necháme se překvapit.
1: Necháme se překvapit. Další zpráva hovoří o tom, víceméně je to to, o čem jsem hovořil před chvilkou, že je menší Hutiové začali ničit saudsko-arabský ropní průmysl, to je zpráva ze včerejška. Tam autor říká, že zajímavá jejich důslednost a předvídatelnost, také to, že jejich činy odpovídají skutkům. Nejprve varovali a řekli, udeříme, pokud se cokoliv stane. A udělali to. Udělali to, a to tvrdě. A tak tvrdě, že saudské prince bolí lícní kosti. K dnešnímu ránu již ropné embargo Hutiů vůči Saudské Arábii vedlo ke zničení 4 tankerů poblíž úžiny Bab el-Mandab, které ignorovaly jejich varování. To následně vedlo k zablokování více než 20 supertankerů v Rudém moři a k přesměrování menších tankerů připravujících saudskou arabskou ropu do Suezského průplavu. To je to, o čem jsem hovořil, ty velké supertankery tam tudy nemohou, protože jak jsou naložené, oni mají hlubší ponor a prostě by tam neprojeli. Takže i u těch menších tankerů to výrazně prodlužuje trasu na hlavní asijské trhy. A to zvyšuje náklady na překládku. K tomu se připočte prudký nárůst nákladů na pojištění, na pojištění toho nákladu, té ropy, což také nutí Saudy hýbat s cenami a tak vznikají finanční ztráty. A také včera večer zasáhly balistické rakety a drony Hutiů nejméně 2 ropné rafinerie patřící saudské státní společnosti Aramco ve městech Džida a Džizán. A podle saudských úřadů byl také zmařen pokus o raketový útok na hlavní saudsko-arabský ropní terminál u Rudého moře v Jambu. A 2 rakety Hutiů byly zachyceny systémem Patriot. Bude zajímavé samozřejmě, jak bude vypadat cena nafty nebo ropy, chcete-li, na globálních trzích pondělí ráno. Takže uvidíme. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme. 7 máme zde. Na Blízkém východě zuří prý další velká válka. Když hoří rafinérie Saudi Aramco, to už tady bylo, Huciové srážejí Saudi na kolena a zcela odřezávají Riad od vývozu ropy. Tak, Blízký východ se definitivně prý propadl do geopolitického pekla. Stále větší pozornost přitahuje válka mezi Jemenem a Saudskou Arábií, nikoliv tedy konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem. Tak konec křehkého 4. příměří ohlásilo masivní bombardování Hudaydi a hořící rafinérie Saudi Aramco v Džizánu. Západní analytici jsou teď přesvědčeni, že ceny ropy mohou vyrůst na $150 až $180 za barel, dámy a pánové. No, tak to budeme tankovat asi za 80 kaček, ne? Pomalu.
1: Takže vypadalo by to tak, to by tak odpovídalo, no. No.
0: Cituji teď Jemen. Postoj Jemenu je naprosto jasný. Zavádíme selektivní námořní blokádu zaměřenou výhradně proti Saudské Arábii. Je to naše odpověď na dlouholeté obléhání Jemenu a jejich trvalé odmítání přijmout jakékoliv spravedlivé řešení, které by zaručovalo tedy svrchovanost a nezávislost našeho lidu. Neuzavíráme průliv Bab al-Mandab před zbytkem světa, no dobře. Uzavíráme ho těm, kdo se nás snaží uškrtit. No ale prý, to bylo tedy oficiální tedy prohlášení Huciů, že ano. V praxi však husijská tedy selektivita v úvozovkách znamená ochromení veškeré lodní dopravy. Jemenské hnutí kontroluje totiž klíčové úseky, a na té mapce to předtím bylo, pobřeží tedy Rudého moře, což mu umožňuje útočit na jakékoliv lodě pomocí protilodních raket, sebevražených dronů a střel s plochou dráhou letu iránské i domácí výroby. No, tak děkujte Doníkovi a samozřejmě, když se tady upozorňovalo, když jsem občas měl právě, že Saudská Arábie, že páchá svinstvo zrovna v tom Jemenu a kdekoliv jinde, tak zkrátka ve veřejných médiích to nikdy nebylo zmiňováno za poslední roky.

0: tam zemřeli tisíce a tisíce zase civilistů.
1: Je to hrozné, ale na druhé straně, pokud se Američané mají stáhnout z Blízkého východu a nejenom tam odsud, tak prostě v té Americe to nefunguje tak. Prezident tam není takovým pánem, aby zavel a ty vojáky stáhnul jenom. A ty váleční střáby mu sedí i v tom kongresu, takže tam jako skutečně to asi musí být dohráno, takže tam osoby budou vypráskáni. Čili oni tam půjdou skutečně sami do strategické porážky, aby je museli stáhnout, jo, protože on to tam nemůže jenom jako rozhodnutím prezidenta udělat a on také není schopen naplnit ani tento bod americké nesary, jinak než že teda to bude donucením. Jo, takže ono je to všechno ještě složitější. Pojďme na další zprávu, to je z Číny. Čína urychlila nákupy ropy z Ruska kvůli konfliktu na Blízkém východě, protože teď to tam má složité, teď vidí, že ty dodávky z toho Blízkého východu že jsou nejisté. Takže čínští dovozci ropy výrazně urychlují nákupy ruské ropy ESPO. Tato ropa je dodávána prostřednictvím ropovodu Východní Sibiř Tichý oceán, to je to ESPO. Jde o lehkou ropu s nízkým obsahem síry, která je pro rafinerie atraktivní díky vysoké výtěžnosti motorové nafty. A agentura Bloomberg, která tuto zprávu podává, tak o tom informovala a přičítá tento spěch obavám z další eskalace vojenského konfliktu na Blízkém východě. No bude by ne. A tady nejde jenom o zvyšování objemu dodávek, ale spíše o to, že čínské ropné rafinerie si vytváří jakousi bezpečnostní rezervu pro případ dalšího zhoršení situace na světovém energetickém trhu. Takže k dnešnímu dni už Číňané nakoupili všechny dodávky ropy naložené v terminálu Kozmino na ruském Čechomorském pobřeží s dodáním v srpnu. Agentura se od obchodníků dozvěděla, že už začaly také nákupy dodávek určené na září. Takže vidíte, že všichni dělají to, co umí. Takže pojďme asi dále. Tady si se říkají, že je ta silná spotřebitelská poptávka tlačí ceny vzhůru, snižuje dříve běžnou slevu na ruskou ropu ESPO. A ta sleva se vypočítá jako rozdíl oproti ceně ropy IC Brent. A ještě před dvěma týdny činila sleva 4 dolary, teďka klesne na dolar. Takže uvidíme, jak se bude dále vyvíjet. Pojďme na další zprávu.
0: Tak dále se koukneme na droňáky a hlavně zase Čínu. Takže čínský prezident Xi Jinping zakázal vývoz zboží dvojího užití, tedy komponentů používaných ve vojenských i civilních koncových produktech. Mezi 14 společnostmi, kterých se zákaz týká, je i společnost Rheinmetall. Cituji, mnoho nepřátel, mnoho cti. To bylo kdysi naprosto platné rčení. To však bylo v době, kdy si člověk stále víceméně se rovnal se svými nepřáteli. Bylo to prý dávno a dávno. S 21. balíčkem si Brusel opět klade za cíl Čínu. Nebo si to teď alespoň myslí. Dalo se předvídat, že říše středu nebude příliš nadšená. To za předpokladu trochy představivosti a předvídavosti, což ale oni nemají, protože jsou zasepený, protože jim to Američané řeknou, že ano, evropským pošukům. Číňané tedy zakázali vývoz zboží dvojího užití, tedy komponentů používaných ve vojenských i civilních konečných produktech. Tento zákaz se vztahuje i na třetí země, které s těmito komponenty dříve obchodovaly jako zprostředkovatelé. První protiútok se odehrál 24. dubna a zjevně nebyl brán dostatečně vážně Evropou, nebo si ho lidé prostě nechtěli všimnout. Tak, cituji, vývozcům je zakázáno vyvážet zboží dvojího užití do 7 výše uvedených společností. Zahraničním organizacím a jednotlivcům je zakázáno převádět nebo dodávat zboží dvojího užití pocházející z Čínské lidové republiky 7 výše uvedeným společnostem. Veškeré probíhající související činnosti musí být okamžitě ukončeny. Takže jsou tady Rheinmetall, Hensoldt a další tady teď rychle. Nevidím celý ten seznam, jsem tady nezaregistroval, ale budou zase fňukat.
1: Bude ještě tady k tomu ještě jedna zpráva potom v tom košíku z EU. Tam jako těch firm je tam více. Pojďme na další informaci. Ta hovoří o tom, že se vytváří možná nová fronta v Černém moři, protože Turecko se náhle zase staví na stranu Kyjeva. jejich ministr zahraničí Fidan slíbil námořní bezpečnost Ukrajiny, to je zajímavé. A to samozřejmě představuje pro Rusko vážnou hrozbu. A ten turecký, to je ministr zahraničních věcí, je bývalý šéf tajných služeb VH Kampidan, tak v průběhu společné tlačové tiskové konference, tak ten svým ukrajinským kolegům potvrdil, že Turecko zajistí námořní bezpečnost Ukrajině po skončení probíhajícího konfliktu. Takže Turecko souhlasilo s vedením námořní složky a v této věci máme s našimi spojenci společnou dohodu. Plánovací úsilí v této otázce vykonávají i námořní síly příslušných spojeneckých krajin, teda zemí. Takže to představuje vážnou hrozbu pro ruské zájmy. No, jakou hrozbu to bude mít, to se ještě uvidí. A Turecko by mohlo třeba doprovázet ukrajinské lodě, které vyváží obilí ještě před skončením konfliktu potom, co ruské systematické útoky v uvozovkách by vyřadili třetinu ukrajinských exportních kapacit. Tady je důležitá jedna věc, dvě věci si říci. Ta první je ta, že se ukázalo, že ven místo obilí se velmi často vozí buď děti nebo odebrané orgány lidské, obchoduje se s tím a zpátky, že se vozí v těch kontejnerech zbraně. Takže pokud budou ty přístavy pod ruskou kontrolou, nebo spadnou vůbec jako do ruské sféry vlivu, tak si myslím, že tady tato péče do značné míry odpadne, protože pokud je Rusové zkontrolují a nebude tam nic závadného, tak je asi v zápětí, když odplují od břehu, tak je asi nebudou torpédovat nebo nebudou na ně útočit. Druhá poznámka je, že prostě ty Turci jsou tak jako nevypočítavý soused, že si myslím, že dokud tam z toho Turecka nebude Anatolský národní okruh, jak o tom svého času hovořil velký Viktor Špiakin, tak asi klid nebude. Tam je prostě potřeba, aby se Rusko dostalo k tomu průlivu do Středozemního moře a tím pádem by se pak stalo vlastně Černé moře jejich vnitřním přístavem. To je asi to, od toho běží, protože zatím tam mají prsty jako na tom Turci a jsou odkázáni Rusové právě na Turecko. Takže to je teda k této zprávě, pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme, až do Brazílie. Obchodní útok USA na Brazílii nechtěně prý pomůže zemím BRICS. Cituji, nenecháme se zastrašit, neustoupíme a nekapitulujeme. Těmito slovy reagovaly brazilské úřady na zavedení nových obchodních cel ze strany Spojených států amerických. Do jaké míry je Čína schopna nahradit pro Brazílii americký trh a proč skutečně účinná odpověď na tyto de facto sankce vůči Brazílii spočívá právě v rámci zemí BRICS, včetně obchodu prý s Ruskem? Brazílie tedy vydala důrazné prohlášení v reakci na rozhodnutí USA zavést nová cla na brazilské zboží. Washington počítá s 25% clem jako nástroj politického vydírání. To prohlásil brazilský ministr pro rozvoj, průmysl, obchod a služby Márcio Elias Rosa. S tím, že nenecháme se zastrašit, blablabla, neustoupíme a nebudeme kapitulovat. Tak, co tady máme k Číně? Čína představovala přibližně 28% brazilského vývozu a 24% dovozu, zatímco USA zhruba 12%, respektive ten dovoz byl 15% do Brazílie z USA. Spolupráce už dávno přesáhla rámec prostého obchodu se sojou anebo železnou rudou. Čínské společnosti se podílejí na brazilské energetice, energetických sítích, logistice, automobilovém průmyslu, digitální infrastruktuře i projektech zelené transformace. No a samozřejmě Indie je tady zmiňována a taktéž tedy Ruská federace. Moskva však se může stát tedy jedním z několika dalších center spolupráce, která sníží závislost Brazílie na západní finanční a obchodní infrastruktuře. Tak, tím bychom to asi mohli, protože ten článek je opět obšírný, asi ukončit.
1: Ono to nahrává většímu jaksi utužení a přiblížení se, utužení vztahu a přiblížení se těch jednotlivých členů v rámci BRICS. Na druhé straně to také ukazuje na tu nutnost. Oni původně počítali s tím, že na bázi ekonomického rozvoje a převahy a tak dále, takže pak se dořeší jakoby ten zbytek, to znamená ta politická, případně politicko-vojenská část. Ukazuje se, že za současných okolností to takhle nejde. A dneska jenom to vidí ta Brazílie, takže ono, když se to hodilo po ekonomické stránce, tak jako být jakoby BRICS, a když se to moc nehodilo, tak dělat jako mrtvý obrouka, a to je podobně Indie, tak ono se ukazuje, že ta dnešní doba na to není vhodná. Jo, takže budou muset trošku jaksi přehodnotit svoje pozice. Pojďme teda dále, dostaneme se do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Pentagon v úzkých. Základy jsou prakticky nechráněné, docházejí rakety a protivzdušná obrana a na vojnu s Iránem už nejsou zdroje, jak píše The Washington Post. My jsme už tady o tom hovořili, jen tak jako útržkovitě. A tady ta zpráva dále říká, že podle nejmenovaného amerického představitele se zásoby systému protivzdušné obrany a raket dlouhým doletem zmenšují. Některé vybavení je poškozené a nasazení dalších sil je stále těžší, jak říká Washington Post. A Spojené státy nemají dostatek zdrojů na bezpečné pokračování operace a vyjadřuje názor, že Bílý dům podceňuje rozsah vznikajících problémů. Po amerických úderech na mosty a železniční infrastrukturu v oblasti Bandar Abbas začalo iránské vedení zvažovat agresivnější odvetná opatření, včetně úderu na americké objekty s možnými ztrátami mezi vojenským personálem. A ti vojenští experti poznamenávají, že americké síly v regionu zůstávají zranitelné vůči raketovým a bezpilotním útokům a nahromaděné zásoby zbraní byly výrazně vyčerpané. Ten americký vojenský personál sloužící na základnách na Blízkém východě pro publikaci uvedl, že mnohé personální zařízení jsou prakticky nechráněná před moderními zbraněmi a některá infrastruktura už utrpěla značné škody. Takže podle deníku by si další eskalace konfliktu s Iránem mohla vyžadovat podstatně více amerických zdrojů, než Washington předpokládal. Takže tolik teda k této zprávě, která je zajímavá, ale potvrzuje ty zprávy, které už máme jako zívička samozřejmě a vyjádření teda různých odborníků, typu Scotta Rittera, Douglasa McGregora, Larryho C. Johnsona a dalších.
0: Tak, dále se koukneme na. Padlo tvrdé obvinění, Robert Francis Kennedy Jr. říká, válka na Ukrajině je praní špinavých peněz. Prodali 30% půdy a za vším stojí BlackRock. No, to už tady říkáme nějaký rok. BlackRock. Obvinění amerického ministerstva zdravotnictví. Robert F. Kennedy Jr. vznesl závažné obvinění, když válku na Ukrajině označil za obrovský mechanismus praní špinavých peněz ve prospěch mocných finančních zájmů, provázený prodejem zdrojů bohatství této země. Tedy pod záminkou války prodali ukrajinskou půdu. Podle jeho tvrzení se za humanitární a vojenskou pomocí Západu skrývá postupné přebírání klíčové infrastruktury a zemědělské půdy Ukrajiny zahraničními obchodními giganty. Konkrétně tedy uvedl, že přibližně 30% úrodné zemědělské půdy v zemi, tedy ve státě 404, už přešlo do rukou nadnárodních společností, jako jsou DuPont, Cargill a nebo Monsanto. Cituji, pod záminkou války prodali ukrajinskou půdu a za všemi těmito společnostmi totiž stojí investiční gigant BlackRock. Kennedyho výroky vyvolávají tedy novou vlnu ostrých debat o nakládání s finančními prostředky směřujícími do Kyjeva. Zároveň pak posilují argumenty těch, kteří tvrdí, že vleklý konflikt je zneužíván velkými investičními hráči jako mimořádná příležitost ekonomickému proniknutí do země a jejímu poválečnému převzetí. No?
1: Víte, to je až neuvěřitelné, co s tou Ukrajinou za pár let provedli. Ta Ukrajina, to byl jeden z nejvíce průmyslových států v Evropě. Ještě do dneška se podívejte, co tam všechno ty Rusové bombardují, kolik toho tam ještě je, těch továren a další věcí. To bylo opravdu, a měli tam i pokročilé technologie, kdy tam se vyráběla celá letadla Antonov a další věci. A dneska oni nemají nic, nemají ani půdu pod nohama, už je nepatří, ale hlavně, že se domnívají pořád, že jsou nezávislí. Jako, když jim tam někdo nepošle na to, tak nemají ani na výplaty, nemají na nic, jako prostě. To je jako nové, že to někam to dopracovali, a jde o to, abychom my si včas vzali jako z toho ponaučení a nedopracovali jsme to taky, protože my tam směřujeme taky akorát pomalejším tempem. Ta další zpráva hovoří o vyjádření plukovníka McGregora, který odhalil pravdu. Západní Evropě chybí armáda a Evropská unie na Rusko nemá. Evropská unie se nedokáže postavit Rusku vojenskou akcí přes jako svoji agresivní retoriku. Jak řekl plukovník americké armády ve výslužbě Douglas McGregor v rozhovoru pro týdeník Mišl Polska. A čím více zkoumám situaci, tím více si uvědomuji, že pokrok v budování vojenského potenciálu je dost malý. A McGregor věří, že evropští politici se musí vrátit do reality a střízlivě zhodnotit své schopnosti. Myslím, že stále více Evropanů to chápe, ale v současnosti nemají moc svrhnout nebo nahradit současné vlády, říká Douglas McGregor. Pojďme na další zprávu.
0: Aha, počkat zpět.
1: Čtyřka.
0: Jo. Írán našel Achillovou patu Izraele. Píše o tom Larry Johnson. Jak on upozorňuje, Izrael vážně zvažuje, že nebude dále eskalovat napětí s Íránem, protože jeho energetická síť by mohla utrpět bezprecedentní škody. Navzdory tvrdým prohlášením a agresivní rétorice vůči Teheránu se Izrael zjevně chová mimořádně opatrně, pokud jde o možnost rozsáhlého konfliktu s Íránem. Podle analýzy geopolitického analytika Larryho C. Johnsona může jeden z důvodů tohoto postoje souviset se zranitelností energetické infrastruktury země. Jak tvrdí vojenská síla Izraele, je tedy do značné míry závislá na bezproblémovém fungování složité energetické sítě, protože letectvo, protivzdušná obrana, vojenské základny i zásobovací řetězec vyžadují obrovské množství paliva. Analýza se zaměřuje na oblast Haify, kde se nacházejí významná rafinérská zařízení a infrastruktura klíčová pro energetickou soběstačnost Izraele. Vážný útok na tato zařízení by mohl způsobit problémy s výrobou pohonných hmot a ovlivnit jak ekonomiku, tak operační schopnosti ozbrojených sil Izraele. Larry C. Johnson se domnívá, že v dlouhodobém konfliktu bude rozhodujícím faktorem schopnost udržet si energetické zásoby a infrastrukturu. No podle mě je to přímý návod, hele, pojďte útočit sem, ať se to urychlí konec. No,
1: No, no.
0: no.
1: Další zpráva je také velmi zajímavá. Vlastně titulek říká Pentagon zatajuje čísla mrtvých ve válce s Iránem. Nic překvapivého. Dále v Jordánsku schořily Black Hawky, drony Reaper i stíhačka F-15. A 55% Američanů chce válku ukončit. A ta nová fáze konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem, která se obnovila po zhroucení křehkého příměří, tak trvá už 2 týdny. A Pentagon na rozdíl od předchozí praxe přestal operativně zveřejňovat údaje o ztrátách. Ministerstvo obrany se stále častěji odvolává na operační bezpečnost, a aby odůvodnil své odmítání hovořit o mrtvých a zraněných. Zatímco nezávislí analytici a novináři z významných amerických médií, jako jsou CNN a The New York Times, dokumentují systematické pokusy zatajit nebo zamlžit informace o skutečných škodách způsobených iránskými raketovými útoky. A tam podle amerických představitelů, kteří hovořili s deníkem The New York Times pod podmínkou anonymity, tak nedávné iránské útoky na americké vojenské objekty na Blízkém východě, včetně letecké základny Muwaffaq Salty v Jordánsku, zranili desítky amerických vojáků, poškodili několik vrtulníků. Úřady však informace neochotně zveřejňují. A mluvčí Pentagonu Sean Parnell označil obvinění za zatajování ztrát za výmysly určené k dalším rozrušení americké veřejnosti a za pomluvy vlastních žoldnéřů deníku The New York Times. A zároveň veřejnost ujistil, že zranění byla natolik lehká, že ani nebylo třeba zaznamenávat do systému. Přestože od 7. července tohoto roku utrpělo zranění různé závažnosti téměř 100 příslušníků ozbrojených sil a 96% se z nich už vrátilo do služby, jak píše. No, tady jsou i snímky, tady, kde ukazují, jak vozí tady nějaké ty oběti do té Ameriky, ale faktem je to, tady uvádí třeba teda databáze DCAS, tak byla nejprve aktualizována, zaznamená 4 nové mrtvé, takže něco oficiálně bude známe pouze 3 a 20 zraněných. Čím celkový počet vzrostl na 18 mrtvých a 447 zraněných. O několik hodin později byla tato data smazána a tabulka se vrátila k údajům 14 mrtvých a 427 zraněných. Takže tady asi ty informace o těch obětech na Ukrajině a ve Spojených státech asi trpí jako podobnou chorobou. Tedy, jo, to znamená, že je to tam přepisováno, jak se dá. A tady takové třeba ta tvrzení to padná, že třeba většina z téměř 100 zraněných utrpěla pouze lehké otřesy mozku, tak se jako jeví jako pokus zlehčit rozsah škod. Zvláště, když se objevily fotografie zachycující rozsáhlé poškození amerických základen. Tady třeba ty nové satelitní snímky zveřejněné a analyzované analytiky OSINT, tak poskytují přesvědčivé důkazy, že útoky na jordánskou leteckou základnu Muwaffaq Salty způsobily výrazně větší škody, než Pentagon připustil. V obytném sektoru bylo přibližně 20 prefabrikovaných ubytovacích jednotek pro americké vojáky zcela zničené nebo vážně poškozeno. A podle oficiálních zpráv zde byli zabiti dva vojáci, jeden pohřešován, kde jsou ty ostatní. No nic, takže to je jenom jako na ukázku. Ta zpráva samozřejmě pokračuje dále a je to prostě za zatloukání, zatloukání, zatloukání prostě. A tady nám jako pak vypráví, že pokaždé, když Irán zabije amerického vojáka, zaplatí za tuto vraždu mnohonásobně. Tento pokyn byl předán ministru obrany Petru Hexetovi, předsedovi sboru náčelníků štábu Daniel Kaneovi i všem vojenským velitelům. Takže když oni někoho zabijou, tak to vražda není. Když někdo zabije amerického vojáka, je to vražda a musí to být mnohonásobně potrestáno. No tak tady jako prostě při této optice si myslím, že ta válka na tom Blízkém východě ještě bude dlouho trvat, bohužel. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Donnyho, co tady máme. Americký prezident prosazuje, aby škody byly tedy na napadených lodích uhrazeny z iránských prostředků. Teherán zase varuje, že jde o nebezpečný precedens, který může vést ke globálnímu chaosu. Trump hrozí zabavením iránských aktiv. Tak, americký prezident Donny pohrozil zabavením zmrazených iránských aktiv, která by měla pokrýt veškeré škody na lodích a nákladů způsobené v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Irán reagoval zase prostřednictvím ministra zahraničí Abbase Araghchiho, který varoval, že takový krok vytváří nebezpečný precedens s možnými globálními důsledky. Trump tedy řekl, od této chvíle budou veškeré škody způsobené lodí, nákladu nebo čemukoliv s tím souvisejícím uhrazeny z iránských peněz, Spojené státy ve svém držení a pod svojí kontrolou, takže zase jako něco ukradneme, aby jsme se zahojili. A dodal, že tyto škody mohou být velmi značné a označil to za spravedlivé a férové řešení, abych to dal 40krát do uvozovek. A radši k tomu řekl, zabavení majetku jiného státu za účelem úhrady z nesouvisejících budoucích nároků představuje nebezpečný precedens. A dodal k tomu, že jakmile vlády začnou považovat konfiskaci majetku za normální, nebude už žádný majetek v bezpečí a že následný chaos nebude ani příjemný a ani mírový. No?
1: To určitě nebude, jenom se divím, že ještě se tam nepodařilo dotáhnout tu věc, že by o tom hovoří a píší pořád, že by už konečně skončil starý americký dolar. Ten nový měl tedy Trump pod kontrolou a tím pádem, kdyby zrušili starý americký dolar, tak ta armáda se bez peněz za chvilku rozejde. Tam si jako myslím, že tam by jako určitá možnost byla, ale samozřejmě nevidím všechny souvislosti a jde o to také nepoložit světový finanční trh, tomu jako by zase rozuměl. Ale možná, že by se měly dělat určitá opatření a úvahy tímto směrem. Pojďme na další blok, a to jsou aktuality z Evropské unie. První hovoří o tom, že Lyonová vymáhá od členských států další peníze na velmi pochybné cíle. No, to se ani nedivím, protože ona žádné peníze nemá, Evropská unie. Takže jsme svědky mimořádné neomalenosti Evropské unie, Evropské komise. Bez dohody se půjčí obrovské částky u komerčních bank na pochybné účely a Evropská unie je není schopna splácet. Točí splácet peněz, které do Evropské unie posílají členské státy. Proto požadují další peníze od členských států, které mají vlastní formu sankcí proti členským státům. A drze tomu říkají vlastní zdroje. Ne, jsou to zdroje, které chtějí ukrást. Základem této snahy je dohoda vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a Evropské rady z 16. prosince 2020 o plánu zavádění nových vlastních zdrojů. Mají tedy například o příjmy z uhlíkového cla, ze zvýšení spotřební daně z tabáku, daň z digitálních služeb, daň z online hazardních her, platba za nerecyklované plasty anebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv. A podle kvalifikovaného odhadu se jedná o téměř 70 miliard euro nových příjmů, které ročně vymůže Evropská unie od členských států navíc. To jsou ty, kteří potřebují vrazit na tu Ukrajinu, víte? A Evropská komise vyhrožuje, že pokud to nové daně nebudou zavedeny, bude nutné zvýšit národní příspěvky členských států o 20 až 30%. Já si myslím, že nejvyšší čas tam zabouchnout dveře a říct auf Wiedersehen. No, protože tady nás nečeká nic dobrého, to už jako dávno mělo proběhnout. Protože na tuto snahu dojde, protože zavádění vlastních příjmů v úzovkách naráží na odpor. Důležité je, jak Evropská komise financí užívá a velká část se jde na velmi pochybné cíle. Na udržení diktátorského ukrajinského režimu formou nenávratných tzv. Půjček, na podporu války na Ukrajině, na přípravu války proti Rusku, na nákup nadměrného množství pochybných vakcín, které se pak nákladně likvidují, na podporu zhoubného projektu Green Deal, na podporu imigrace, šmírování občanů nebo financování médií loajálních k perverzním cílům Evropské unie. Ano, bohužel takhle to je. Pojďme dále, prvně.
0: Tak, pane inženýre, máme 3/4, takže já přečtu další
1: Máme
0: zprávu a vy
1: ještě
0: se
1: čas.
0: rozhodněte, co s tím uděláme, jestli dáme okénko či ne. Jdem se kouknout na Kašpary. Evropa může po sérii voleb oslabit svoji podporu prý to Ukrajině, i píše o tom Die Welt. Evropa čelí tedy super volebnímu roku. Volby se uskuteční ve Francii, Itálii, Španělsku a Polsku, zatímco ve Spojeném království se po odchodu z Keira Starmera očekává změna vlády. To je zpráva z 21. z úterý. Tak, v předvolebním období se otázky zvyšování výdajů na obranu čím dál více dostávají do konfliktu s požadavky na zvýšení sociální podpory, což by mohlo snížit ochotu evropských vlád přidělovat Kyjevu nové zdroje. Do konce tohoto roku musí evropské země vytvořit dlouhodobé mechanismy pomoci pro Ukrajinu dříve, než domácí politické spory omezí jejich schopnost udělat takováto rozhodnutí. Mimo toho, že se oslabuje Macronova pozice, zatímco lídrině Národního shromáždění Marine Le Penová posiluje svoji podporu před volbami 2027. No a podle expertů může německý kancléř Friedrich Merz po Macronově odchodu a změně vedení ve Spojeném království čelit těžkostem při snaze udržet jednotnou evropskou linii v otázce pokračující podpory Ukrajiny. Uvádí se na závěr.
1: No, ještě chvilinku máme, já bych to jenom vzal heslovitě. Evropa může po sérii voleb oslabit tedy svoji podporu, o tom asi teďka byla řeč.
0: Ano.
1: To je jako jedna věc, ale půjdeme dále. Německo platí za plyn pětkrát více poté, co ukončil ruské dovozy, uvádí německá média. To je jako další bombonek. Další zpráva, kterou tady máme, německý výrobce baterií Varta vyhlašuje bankrot 139 let po svém založení. Nezabili ho dvě světové války a krize, ale Evropská unie a Green Deal, tak jenom abychom věděli, co nás čeká tady, pokud jako včas neutečem. Další zpráva, kterou tady máme ještě, tak je zajímavá Maďarsku. Maďarsko na pokraji války, bezprecedentní zásah v Budapešti, vyšetřovatelé vtrhli do datového centra Fideši a zajistili servery a databáze strany. To tady nebylo 50 let, tohle. A tady prostě, aniž teda by tam bylo nějaký podezření vyslovený, aniž teda by bylo prostě tady prostě prokurátor nebo prostě soud, tak prostě tam trhli. Takže Takže Fidesz se nepodvolí politickým ani právním hrozbám, neustoupí, bude čelit násilné autokracii strany Tisza, to je toho Maďara. Maďarský premiér Maďar se k postupu vyšetřovatelů blíže nevyjádřil, neboť by, když je to z jeho návodu. Takže uvidíme, jak to bude a zdá se, že Maďarsko bude v dohledné době neklidné a bude mít spoustu svých vlastních starostí. Další zpráva hovoří o drzém a arrogantním Bruselu, který narazil a nechtíc pochoval evropské zbrojovky svým idiotským sankčním šílenstvím, protože to je s tou Čínou, jak prvé byla řeč. Evropská unie zařadila do svého 21. sankčního balíčku 14 čínských společností obvinila z poskytování vojenské pomoci Rusku, takže Čína udělá sankce na 14 evropských vojensko-promyslových společností, které jsou kriticky závislé od čínské elektroniky a vzácných kovů. A je tam německý Rheinmetall, výrobce francouzských dronů Kavok UAS, italská firma Lafert, česká společnost Tatra Trucks, zajímavé, česká společnost Tatra Trucks, či nákladáky, a holandská společnost IHC a další. Takže jako představa, že oni ohnou Čínu, to se nepovedlo ani Trumpovi a taky jako ji rychle vychutnali. Ta Ukrajina, Evropa začala posílat své uprchlíky zpátky na frontu. To je velmi zajímavý z Agoravox, z francouzského. Tam je to dlouhý článek, je tam i teda hromadu informací k tomu, to si možná necháme na příště, protože to je zajímavé, protože to se bude týkat nejenom Francie, to se bude týkat i tady, jako prostě posílání tedy vojáků na těch Ukrajinců tedy na frontu. A jinak útoky Kyjeva na tankery CPC vyvolaly v Rumunsku ropnou krizi. Takže oni čekali na ropu a Ukrajinci to cestou z ruských přístavů, tak jim to potápěli. Takže žádná velká sláva. Kolik máme času? 51. Jenom velmi v rychlosti. Ještě pokud se chcete podívat, pane kolego, ještě na ty, tak ještě tak 3-4 minutky na ten COVID, tak ještě zkuste tohle, jenom
0: Tak
1: velmi v
0: jo,
1: rychlosti.
0: covidáka jednička máme zde. Vakcíny covidáků způsobily masovou hypnózu a poškození mozku. 2/3 populace už nedokáží jasně myslet a o tom už mluvíme dávno. Autorka Naomi Wolf ve svých prohlášeních hovořila o vakcínách covidáka 19 a zdůraznila, že způsobují hromadnou hypnózu a poškození mozku. Tak, 2/3 populace už nemají schopnost správně myslet a soudit. Vakcíny způsobují poškození mozku. Naomi Wolfová v posledních letech opakovaně vystupovala k otázkám souvisejícím tedy s řízením pandémie, veřejnými zdravotnickými politikami a sociálním dopadem dopadem zavedených opatření. Tak, 2/3 lidstva už nemohou jasně myslet, nereagují, neprotestují, prostě jenom poslouchají. No a pak se divme, že je tolik ovcí, že jo? Což byl taky jeden z cílů asi.
1: Je cílu, ano. No, je to nerostné. Dobře. Já se tedy asi chopím, tam ještě jedna zpráva je tam, ta tam dává jako hrozné, možná jenom ta čísla, která tam jsou, ta úmrtí na tu rakovinu různého typu, tak to je jako, to je ale to možná jako smutné na závěr, to si možná necháme na příště. Já tady bych přešel k tomu tematickému okénku pod názvem Rozhodovací bod. Je to článek Scotta Rittera z tohoto týdne a on říká toto. Ministerstvo obrany Spojených států definuje pojem rozhodující bod jako geografické místo, konkrétní klíčovou událost, kritický faktor nebo funkci, která v případě jeho využití umožňuje velitelům získat výraznou výhodu nad protivníkem nebo podstatně přispět k dosažení úspěchu. Dnes Rusko dosáhlo rozhodujícího bodu ve svém konfliktu s kolektivním Západem, včetně Spojených států a jejich ukrajinským zástupcem. Ruské vedení se podle mého názoru, říká Ritter, již delší dobu připravovalo na spojení fyzických a psychologických projevů kampaně, jejímž cílem je vytvořit nepřekonatelnou propast mezi vnímáním a realitou, která, jakmile bude odhalena prostřednictvím konkrétních akcí, způsobí zhroucení uměle vybudované konstrukce ukrajinské obrany schopnosti a sníh falešných pilířů západní demokracie, průmyslu a vojenské moci, které ji podpíraly. Tato kampaň nebyla Rusy navržena zcela od nuly, ale spíše vzešla ze lží podvodu těch na západě, kteří se vydávali za mírotvorce a ve skutečnosti sloužili jako šiřitelé války. Evropané se již dávno ukázali jako šarlatáni. Jejich zrada v souvislosti s Minskem navždy odhalila jako naprosto nespolehlivé partnery při řešení ukrajinské krize, kterou sami inscenovali. Ještě zajímavější je postoj Ruska vůči Spojeným státům. Právě Spojené státy byly architektem politiky, která desítky let směřuje k oslabení Ruska a k podkopání ruské vlády až do bodu jejího kolapsu. A přesto Rusko nadále chovalo naději, že Spojené státy, zejména za druhé funkční období Trumpovy administrativy, by mohly nějakým způsobem působit jako síla racionální stability a pokud jde o řízení jak Evropy, tak i Ukrajiny. A summit Anchorage v srpnu 2025 byl vyvrcholením této koncepce, která se projevila v tzv. Duchu Anchorage, myšlence, že prostřednictvím kompromisu lze vypracovat řešení, které by vážně zohledňovalo ruské obavy a bylo přijatelné pro všechny. Ale během několika měsíců se ukázalo, že duch Anchorage byl stejně iluzorní jako duch Minsku, který mu předcházel. Šlo o další zrádný diplomatický manévr, jehož cílem bylo získat čas na posílení ukrajinských vojenských kapacit tím, že Rusko bylo ukolébáno falešnou vírou, že je možný mír vyjednaný na základě dohody. Spojené státy však, stejně jako Evropa, nikdy neměly v úmyslu, aby ukrajinský konflikt skončil jinak než strategickou porážkou Ruska. Ruské vedení nyní, byť se zpožděním, přijalo tuto nepříjemnou realitu. A zásadní otázkou, která nyní před Moskvou stojí, tak je, jak tedy na základě tohoto poznání jednat. Rusko se nachází v situaci, která má oproti Ukrajině a jejím západním partnerům značné strategické výhody v širokém spektru oblastí, diplomatické, ekonomické, vojenské a sociální. Rusko navzdory společnému úsilí Západu není izolováno. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. V mnoha ohledech má Rusko dnes silnější geopolitickou pozici než před zahájením speciální vojenské operace, a to už proto, že konflikt odhalil zlovolnou povahu tzv. Mezinárodního řádu založeného na pravidlech a těch, kteří jej vymysleli a prosadili, a tím vdechl život konceptu multilateralismu, které Rusko a další národy, zejména Čína, prosazovali s proměnlivými výsledky. Ruská ekonomika odolala výzvám, které představují ekonomické sankce a přímé vojenské akce, a dnes je většina světa uznávána jako života schopné místo pro podnikání, o čem svědčí 84 miliard dolarů přímých investic získaných během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu v červnu tohoto roku. Rusko dnes disponuje početnou, dobře vycvičenou, dobře vybavenou a bojově ostřílenou armádou, za kterou stojí silný a schopný obranný průmysl, který nejenže obstojí v dlouhodobé válce na vyčerpání proti Ukrajině a kolektivnímu západu, ale také se dokázal postavit do pozice, v níž může bránit ruské zájmy po Baltí, Arktidě, Tichomoří a na celém svém okraji, stejně jako hájit a prosazovat ruské zájmy na Blízkém východě a v Africe. Pokroky v ruské technologii, zejména v oblasti balistických raket, poskytly kvalitativní převahu, která v kombinaci s kvantitativní silou Ruska činí z této země velmi impozantní sílu. Ruská společnost pokračuje ve svém dlouhodobém a bolestivém rozchodu se Západem. Neúplná povaha tohoto rozkolu, v jehož rámci si malé enklávy západního liberalismu udržují svůj význam tváří v tvář širšímu společenskému směřování k novému ruskému národnímu povědomí, poskytla kolektivním západu jedinou příležitost k rozbití výhod, které Rusko nashromáždilo na diplomatické, ekonomické a vojenské úrovni. Západní zpravodajské služby spolupracovaly s Ukrajinou na vytvoření narrativu o ukrajinském odporu, odolnosti a významu, který je kladen do kontrastu s vnímáním ruské slabosti, jež vystává v důsledku falešné naděje na mírová řešení, kterou Rusko přijalo v Minsku, Istanbulu a v Anchorage. Tato naděje byla od počátku navržena tak, aby povzbudila zbytky západních liberálních elit uvnitř Ruska k přesvědčení, že vše by bylo lepší, kdyby Rusko prostě přijalo ducha kompromisu. Duch kompromisu však nebyl ničím jiným než velkým vrouše beránčím, přestrojením, které mělo Rusům zastřít realitu, že kolektivní Západ místo toho usiloval o ruskou kapitulaci. Tím, že západní zpravodajské služby zasely do mysli zbytku ruských západních liberálních elit falešnou naději na mír a prosperitu vyvolenou kompromisem, zasely semena rozsáhlejšího rozvratu ruské společnosti, který byl zamýšlen pro případ, že by se požadovaný mírový výsledek nenaplnil. Skutečnost, že neschopnost najít cestu k míru pramenila z perfidnosti kolektivního Západu, v tomto ohledu nehrála žádnou roli. Ruské liberální elity byly podmíněny k tomu, aby za tento neúspěch vyměnili své vedení bez ohledu na pravdu. Poté, co zase semena společenských nepokojů, tak se západní zpravodajské služby sami pustily do jedné z největších informačních operací, jaké kdy byly provedeny, a zaplavili mainstreamový západní český sociální média nekonvenčním proudem zpráv. Jejich cílem bylo prosazovat narrativ o ukrajinském vítězství a ruské porážce. Tento narrativ byl poté vnášen do ruského společenského diskurzu buď prostřednictvím rezonance vyvolené neustálou západní ozvěnou, nebo prostřednictvím agentů vlivu, vědomých či nevědomých. Jejich přístup na ruský informační trh pomáhal zesilovat poselství o ruské slabosti, korupci a nerozhodnosti, jehož cílem bylo podkopat důvěru ruské veřejnosti ve své vedení. A nyní se nacházíme v bodě rozhodnutí. Informační operace proti Rusku byla podpořena třemi doprovodnými kampaněmi. První z nich byl přechod Ukrajiny a jejich západních podporovatelů od tradičního bojiště, kde Rusko převládalo, k válce založené na bezpilotních letounech. Jejímž cílem bylo vytvořit dojem ukrajinské síly a tím i vyhlídku na ukrajinské vítězství. Tato kampaň nebyla určena pouze k ovlivnění ruských liberálních elit, ale také k vybudování základní politické podpory v Evropě a Spojených státech pro zvýšenou ekonomickou a vojenskou podporu Ukrajiny. Kampaň z drony posloužila jako palivo, které dodalo energii červnovému zasedání G7, kde byly učiněny sliby ekonomické podpory, stejně jako červencovému summitu NATO, kde byly učiněny podobné sliby týkající se vojenské podpory. Místo vybudování strukturálně pevných základů, na nich by bylo možné postavit životaschopnou ukrajinskou protiváhu Rusku, však celé západní úsilí přineslo jen stín toho, o co se usilovalo. Skutečný domeček z karet, který se může zhroutit při sebe menším závanu větru. Skutečnost, že schopnost proměnit sliby skupiny G7 a NATO ve skutečnost je stejně iluzorní jako kampaň z drony, na jejím základě byly tyto sliby vyhlášeny. Evropskou velkou trojku, Německo, Francie a Spojené království, vedou lidé, jejichž politická životoschopnost se měří v měsících. Spojené státy jsou rozptilovány neúspěšnou vojenskou operací na Blízkém východě a skutečným nedostatkem dobré vůle mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho evropskými partnery a partnery z NATO. Jedinou věcí, která by mohla sjednotit tuto nefunkční americkou evropskou alianci, by byla přehnaná reakce Ruska na tlaky vyvolané ukrajinskou dronovou kampaní. To je samozřejmě jedním z hlavních cílů západních zpravodajských služeb v rámci jejich informační kampaně. Téma Rusko musí zaútočit na Evropu, se v Rusku ujalo a je propagováno západními pozorovateli a analytiky. Sám jsem se toho dopustil, říká Ritter, stejně jako ruskými komentátory a influencery. A ruské vedení se však tomuto tématu brání, jednoduše proto, že útok na Evropu by zmařil všechny výhody, které Rusko získalo na diplomatické, ekonomické a vojenské úrovni, a tím by potenciálně vyvolalo právě ten kolaps ruské společnosti, o který Západ už tak dlouho usiluje. A ruský útok na Evropu by také vytvořil prostor pro přežití jak upadajícího evropského vedení, tak i slábnoucí alianci USA a NATO. A ruský útok na Evropu je přesně to, o co západní zpravodajské služby usilují. A Rusko dnes čelí souběhu událostí, který mu otevřel strategickou příležitost. Ukrajinská dronová kampaň selhala. Tento závěr se projevil v politických nepokojích na Ukrajině, když prezident Zelenský propustil osobu zodpovědnou za tuto kampaň, Michaila Fedorova, a místo toho se zdálo, že upřednostňuje přesun zdrojů k ukrajinským pozemním silám. Ukrajinská veřejnost, která přijala narativ o ukrajinské dominanci v oblasti dronů jako kouzelný recept na ukončení války, vyšla na ulice na protest, čím vyvolala bezprecedentní politickou krizi pro ukrajinského prezidenta Zelenského. Evropa a USA se mezi tím snaží plnit sliby dané na summitech G7 a NATO. Rozdíl mezi teorií ukrajinského vítězství a schopností Ukrajiny a jejich západních partnerů tohoto vítězství dosáhnout nikdy nebyl větší. Jedinou věcí, která by mohla zachránit ukrajinský projekt, je buď ruská nerozhodnost nebo ruská přehnaná reakce. Je naopak čas na ruskou akci. Rusko zahájilo masivní bombardování Ukrajiny pomocí raket a dronů. Ukrajina nemá obranu, žádnou obranu. Ani Evropa, ani Spojené státy nejsou v pozici, aby tuto situaci v blízké době změnili. Každý ruský raketový útok podtrhuje falešný příběh západní zpravodajské informační operace. Každý ruský raketový útok odhaluje bezmocnost Evropy. Každý ruský raketový útok podtrhuje nefunkčnost NATO a USA. A každý ruský raketový útok ničí důvěryhodnost zbytků ruské liberální elity. Toto je rozhodující okamžik. Nechte na Ukrajinu dál pršet rakety. Konfrontujte ukrajinský lid s nevyhnutelností jejich kolektivního zániku, pokud budou dále pokračovat v boji. Konfrontujte Evropu s prázdnotou její slíbené podpory. Konfrontujte Spojené státy a NATO s jejich kolektivní vojenskou bezmocností. A konfrontujte ruský lid s nevyhnutelností a nutností rozhodujícího ruského vítězství. Západ jako celek si sám přivodil katastrofu tím, že se zapletl do zrady, jejímž cílem bylo zničit Rusko. Politika založená na lžích a podvodech nemůže uspět, pokud jsou tyto lži a podvody odhaleny včas, aby bylo možné provést účinnou protiakci. Rusko odhalilo lži a podvody Západu. Nyní už je potřebuje jen odvahu jednat. Toto je rozhodující okamžik, který určí budoucnost Ruska. Ukázala se zranitelnost Ukrajiny vůči ruským raketovým a dronovým útokům. Rusko nyní musí tuto zranitelnost využít všemi prostředky, které má k dispozici. Ukrajina bude poražena, Evropa se zhroutí a Spojené státy zůstanou prázdnou. Není třeba útočit na Evropu. Stačí zatemnit oblohu nad Ukrajinou ruskými raketami a drony. Takže toto je článek Scotta Rittera, velmi zajímavý, je sice dlouhý, ale považoval jsem za potřebné vás s ním seznámit. To z nás také s pohledem, také sice ze západu, ale asi s pohledem dosti odlišným od teda tady běžné propagandy, kterou slýcháme. Takže tolik ode mne. Jinak vás zvu, vážení posluchači, zítra na Kompas, na pořad Kompas, a v úterý budeme mít mimo program, budeme mít od 20 hodin speciál pořad. Takže tolik ode mne. Děkuji za spolupráci panu kolegovi, vám za pozornost a
0: děkuji.
1: Těším se.
0: Děkuji, pane inženýre. Dámy a pánové, vám tady děkujeme za pozornost, za pokarání, za pochvaly, za podporu, za šíření hlavně v této informační válce. Pane inženýre, hezký večer. Já to tady musím přepicnout, ať se na to koukneme a můžeme pokračovat ještě v dalším pořadu.
1: Tak hezký večer.
0: Jdeme na to, hezký večer.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítám vás, Petr Václav, tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. Já vám dneska řeknu úplně co jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví? Kristýny, Kristiny a Kristen. Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Prý. Říká se to tady, píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například

Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797, 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků, tady máme 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény, tak... Kristen je opravdu minimální. Tak, milé Kristýny, milé Kristýny i milé Kristen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promožování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici, a víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale nemoc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristiny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost, nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Uf, takhle to zavřu, šup, a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka, agenturní zprávy, na nás čekají 24. července, to je právě dneska, lekce dějepisů. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice, jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. A co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak, a teď agenturní zprávy si řekneme. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějakých oznámení, ježišme. Podle prohlášení nalistuju zpátky, mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního

0: LNG. No, tak se překu. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu, oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Íránu, aby se zdržely kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TASS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl Úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TASS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saúdská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 tisíc lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obraného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. 2 miliardy dolarů měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila 99 dolarů za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapatia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s fialovcema, ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jiný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a mnohem rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits? Já jsem tam někdo psal, to je pravda, já jsem viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusa. Každopádně je to agentura No Limits.
3: Napojená na ODS. Asi pořídila
2: krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno. Mm-hmm. Vlastně kde sídla dřív Ekonomia, ta odešla z těch prostor. A teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju. Honosný prostory. Spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že? Ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
3: 4,2 miliardy.
2: 4,2 miliardy.
3: Za marketing. Vlády do jedné agentu, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard, aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu, tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře. Počkej, mediální.
2: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tomto největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiema, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média, a to médium na základě vzájemné dohody vrátí od 25 do 50%. Klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácený. A ty tam lidem už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracený.
3: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči, současné vlastní

jak je ten svět vykresloval, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard v televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3000 smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme si asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za ty peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jsme si říkali, že 3,2 miliardy jenom jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká televize, americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplaceny. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přece to by měli říct. Proč se to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo? Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazeni ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se

by se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení, prestituti a prestitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli? A jak to dopadne? To si taky řekneme, ale až po písničce. Pojďme si zahrát.

0: No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodnej a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu ošklivá, který je připravený sehrát určitou velice, velice nahezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitelně on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože i když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k tého práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on do roku 19...
1: On říká tady, že vy lžete, protože on s tím...
2: Jo, no já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, když jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl z NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku, představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko, protože prověrku zjevně dostal, byl na jedné z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
2: alianci. Prověrku, kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlet a byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka Západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenský kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na Vojenské akademie Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro tzv. Zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? to je nemlich to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako nějaké, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všechno dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže je hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá, ale takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že jo. Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu, vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO, a nebo je to opravdu tak bezcharakterný a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zní? Wow. To je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kde vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že spochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom, jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady to úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Rajchla. Přišla za ním z České televize slovensky mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a to blablabla. A začala zpochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak, tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on, to jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Rajchla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešných. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina, nebo? A ona furt mlela a furt dokola, a furt dokola, a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinaři. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to... Tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jak si odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře, nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
3: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
0: Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe. Navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta. Navrhuje, aby nám bylo líp. Aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost. Aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost, neměli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální. Jako. Není, si myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednán. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího, až je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiyagi, protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jak se bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost, tak že jo. Tak angažovaná píseň.

Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píšeme tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRICS. Aktuální zprávy, nové zprávy. No, pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost, nevím. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel
na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026, posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident Indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident Mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité, když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i z části ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně.
Takže z tohle úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-35, ne, v F-15 Ečko. A míci museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady.
Proto Evropa honem, honem, honem, jako do Ameriky musí cpát peníze, aby se v zbytku surovin a z toho, co mají, to ještě zbrojaři mohli přijmout zakázky. Jedna to je otázka držení dolaru, a druhá to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas, a Evropani budou šťastni, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence. A logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevují ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškeré oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků, oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím, co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno.
má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, prý má originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu, nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořej a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, o které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje. Odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek. Protože jim hází vidle do jejich grindylovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé. Bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak si nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat
A to až na dřeň. To parlamentním listům .cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář charty 77, Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, jestli to mám hledat na parlamentních listech, ale je fakt, že se bude muset toto všechno vyšetřit a potom pochopitelně asi zase Andrej Babiš se bude muset omluvit za to vyhoštění těch 18 diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Já ho to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungují ty best?

0: Presidente, koľko si máme za 200, 300?
1: Tu máte ďalší, vidíte, prázdny profil.
0: Prázdny? Prázdny?
1: Je tu jedna fotka.
0: Prázdny? Prázdny profil?
1: Koľko má priateľov?
0: Koľko?
1: Je to pár príspevkov.
0: Nedobre, ale to je úplne všetko. Koľko máme za to? 12. Takže dobře, takže poďme spočítať. Tak si to poďme spočítať.
1: Jeho účty sú už teraz o niečo sofistikovanejšie, býva tam
0: pár...
1: Ne. Priateľov.
0: Je 12 priateľov.
1: Alebo má 12 priateľov.
0: Tam bolo 42 priateľov. 42 priateľov je nízky počet. 12 priateľov je nízky počet. Tak poďme sa to
1: počítať. 12 priateľov.
0: Nemôžete a poďte sa počítať. Kolik je tam procentuálne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nevím, to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to uhradil, že to je procentuál?
1: Já to nebudem odhadovat, museli bychom si to počítat. Je tam pár...
0: Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka milý. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil.
1: A
0: ještě jedno. Je 33 přátel málo? Ano, nemá tam profilovou fotku. Je 33 přátel málo?
1: Je to bez fotky, 33.
0: Ano, ale jsou tady další.
1: Profil vyzerá podozřivo.
0: Jo, ale na základě čeho to říkáte?
1: Na základě toho, že má malý počet priateľov.
0: 33 přátel je málo.
1: Nemá fotku, má málo blízkou.
0: 33 přátel je málo. 33 přátel je málo. Chcete říct, že 33 přátel na 5
1: účet
0: má?
1: Já netvrdím, že to je trolý účet, hovorím, že je podozřivý.
0: Není podozřivý. Není. To je jenom vaše domnění. Můžeme jít dál. Pojďte dál. Kolik je tady? Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl tady dál. Z 50.
1: Ano,
0: z 51, jo? Z 51 bez profilový fotky.
1: Pojďme dělej.
0: Mhm. Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100?
1: Ale...
0: Zatím máme jeden. Zesta jeden. Nebudete směšní. No tak se podívejte. Dělejte. Máme tady 100, teď už 150, 200. Tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojďme dále. Já se jim pozerám,
0: no, ty nejsou, no nejsou. Můžete se na to. Tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část? Jeden z 200 značná část?
1: Je tam
0: několik. Neodpověste mi. Jeden z 200 je značná část.
1: Pane,
0: jeden z 200 je značná část.
1: Já se vás pýtám na reakci.
0: Tady máte. Tady ji máte. Jeden z 200 jsme našli. Teď náhodně. Přišli jsme tři příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to 0,5%.
1: U každého je tam několik
0: těch profilů. Ne, vylžete. Je tam kolika? Z 201?
1: Každého.
0: Z 201?
1: Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
0: Ano, z 200.
1: Ano.
0: To je značná část.
1: Koľko je tu komentárov?
0: Mhm.
1: Teraz keď sme prešli. Prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
0: Ja na 200?
1: Ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
0: Elfové sú názvy. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí někdo, to jsme si tady asi teď ověřili, že je to značná část, takže souhlasíte?
1: Já se vás pýtám na...
0: Souhlasíte, no teď vám to říkám, souhlasíte s tím, že to nebyla značná část?
1: Já
0: se
1: vás pýtám na vašu část.
0: Tak něco tvrdíte, tvrdíte tady, že pár, tak já se vás ptám na otázku, jestli
1: to nebylo
0: jeden z 200.
1: Projděte
0: všechny a pak mi prosím řekněte, jak uděláte to.
1: Oni mají na to svoje nástroje, vy si to si mi pozrieme. Děkujeme vám, pane, jako, že jste nám to ukázali a že jste nám reagovali na...
0: Já vám ještě ukážu jednu věc, která je úplně nejpodstatnější, protože tu nikdo jiný nemá a elfové samozřejmě už vůbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to tvrdí, aby ho mohl zavržovat. Tohle jsou sledující mého profilu. Tohle.
1: Pane Rajko, ale toto jsou vaši sledující. Ano. To, čo oni tvrdí, to, čo oni pozerali, tu lokaci, to jsou profily, které len prídu na váš profil, lajkují,
0: komentují. Takže teď se podívejte.
1: A oni hovoria, o týchto profiloch hovoria, že jsou z Ruska alebo z Ukrajiny. Nie o týchto vašich sledujících.
0: Takže za prvé, tohle jsou ty sledující.
1: Oni sledovali...
0: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá se to sledovat.
1: Tento argument je neplatný, protože oni sledují.
0: Já vám ukážu ještě dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohle to dokázat. Podívejte.

0: se tady, ukažte mě jeden příspěvek, ať to replikuje někdo, ať replikuje 2 miliony 265 tisíc obrazů, ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
1: grafiky. Teraz o geolokácii a tu vám hovorím, že tu českí elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili spôsobov, ktoré prídu len na váš profil.
2: A ja som to dokázal, že väčšina lajků je zo
1: spôsobov, ktoré sledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak...
2: Tak ještě jednou, většina těch lajků, komentářů je od účtu, které mě sledují. To tady jste
1: tady sledovali ty účty, které k vám blídu.
3: Jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On redaktorce otvírá příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátelé. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. Jo. On na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že jeden z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem, jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že si to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že lže. A ona jim, tím elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby si jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho Reichla, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. Byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.

0: vyběhnout ven, ne soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tedy na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. Tady musím si něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Tím tady je velmi něco odblokovat. Snad už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení. Pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhneme, tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě, případné. Tak dobře, vypadá to už schopně, vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z 5hvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi 1000krát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. V jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy oděské a mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: No moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebe víc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal. Že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém. Nemají problém, protože se to umí nábožensky zdůvodnit, protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře. A nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistupovali na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. Tak a teď bychom se mohli trošku povědovat některým věcem. Já se někdy směju. A fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu. který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu, tady na svůj den vysílači, já to nechci, prostě nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řekl, v jakém pořadu to řekl, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný, mají obrovský význam duchovně, ale co se týká popularity a co se týká získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany zpopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití. No takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro, to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které daly vzniknout těm tanzanitům. Jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr výš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se jak říkají a jak tvrdí geologové, už nikdy nikde na planetě Zemi nevyskytly kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry. Krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech, jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory. Ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma, myslím, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu. Jo? Jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaké pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební, netěží tam nic prostě, nemá těžební oprávnění. No, to je ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se. Je tam jakás takás zabezpečená, minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slábnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, tak bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy obchodní, nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5, 6 let, 8, možná 7, 8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny A potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, který těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných, čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu té nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako nakupovat. My v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké, když to řeknu, hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi jeden člověk nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzanit. Protože už okem jsem tam viděl některé vady a když jsem se na to ptal, no to jsou je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte. Ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem. A tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí, a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec, A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny, syntetický, se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná jestli tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledujou scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech, protože diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou. A docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň a v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl Alexandrit, nebo jeden z posledních, a takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že v Číně obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost. Zajímavý, vyrostlý nerost. Dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitů nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval. A rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý, toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tím, tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být, tak, jak to má být, aby to byl tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazů na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velcí hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude jedna ku jedné, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata půjde velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarů za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se u těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu, těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice, řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když prodáte za peníze, tak nalej vylej, o kolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle, správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vnímám si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz. A to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu, a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají, a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečného ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna, a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7, no tak jim to vydělili 7, no a šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje.

K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává, já pochopitelně dneska nechci přetahovat, budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni, není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijeme jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No, a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně z pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, nebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
2: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Anonet News. Jsme tady tady.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
2: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Anonet News. Jsme tady tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ale na to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc později, když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Bout, provažovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypse. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tady různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
3: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to se můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR a plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky. Jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které si uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. A že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unií. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání Ruské dumy. Skončilo včera, myslím. Nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu, není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená spousta jich je tady v Německu samozřejmě, to tady jich je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovský sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale a o to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená postupy na frontě jsou, ale vlastně na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už je ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby. O to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do toho, do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A jak tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova, to znamená ti leti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady s největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? A proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie. Já jsem o tom přesvědčen. A není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to jihovýchodní Asie a Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP. Jo? 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle a nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot. Ze 4 až 5% má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Napolina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku, a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jenom takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo, Sergej Lavrov měl teď povídání a máte to i v tom posledním článku jeho video, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody z Anchorage, z Aljašky, že selhaly a že to není vina ruská, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na, samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu. Tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině? A Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mít, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými prozápadními, že jo, procesy a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním že jo, chazájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čím já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi mít sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzem. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby, a ten viník bude samozřejmě jasný. Bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa, místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že? Hnutí MAGA. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům. Že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku, než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, ten výrok, ten není od Švejka, Jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze Starého Říma. A tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude velká, válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to, samozřejmě Josef Hašek to použil, samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy? Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo, to je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? V Ankaře. Přesný opak. Schválení 70 miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok, každý rok, každý rok, každý rok, až do kdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme, ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva, tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů o žvástu na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, Protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevypráznilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír, jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezidentčík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to slovo jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxa Boxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezidentčíka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo. Takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu. Dodávají tam zbraně, dodávají tam munice, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto. Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko. A na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko, to Vučičovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučič, jeho videa mír, mír, mír, mír, mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiče mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No, prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abych vám řekl, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit. Nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní. Kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu durch a imrvére nepřetržitě pořád a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spolu autoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jediné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
2: Tak, nestihli jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi
1: dotazy.
2: Ano,
1: já mám písničku připravenou, je čtyřminutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní: pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je. Tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
2: Já jsem...
3: Ano, ano.
2: Ano, jsme tady oba.
1: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozvaná správa na touto planétou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta, alebo riadenia sveta, alebo riadenia spoločnosti, alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramidy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci, a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
1: Děkujeme.
3: No, to je na velké téma, velké povídání, velkou esej, a to bychom prostě tady nezvládli ani za 2 nebo za 3 hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžký dotazy prostě na začátku. Já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuji, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa, a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra, a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki, tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny, Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi, to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto když přijedete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahleta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těchto svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnaki, jedna z nich. A konkrétně tito, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů. To znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to je jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, bychom to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediný přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
5: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
6: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
5: Áno.
6: Áno, dobre. Ďalej,

0: Ako je mi z toho zle. A Prigožin za to položil život.
1: Ano, ano.
2: Děkujem.
1: Já děkuju za srdečnou reakci. Pán, který teď volal, samozřejmě náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumím jeho rozčilení, naprosto. Já jsem z toho hotovej úplně stejně jako on, ale já to přece jenom psychicky asi zvládám poněkud vyrovnaněji, protože já samozřejmě jsem na tady ty procesy připravený. Zkrátka taková, já to píšu vždycky na konec každého svého článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tito vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými The Guidestones, poradními kameny, kde přímo vyrili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu, zpátky na stromy. Všechno tohle to tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný. Jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruské, na ruská fóra, na ruský telegram, na ruské servery, tak tam to uvidí. Tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova. Tam to uvidí v živém přenosu. Jak jsou Rusové naštvaní. Ale nejenom na Peskova. I na Putina jsou naštvaní. I na Lavrova. Prostě na všechny, jsou naštvaný. Jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. A to, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Íránu, protože Írán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání.

0: to ani přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad začne... dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají že s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku. A bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud tenhle ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená, konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který jste se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomyl. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby, ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to je v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jako bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firem je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu. Tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale ta nemá vliv na procesy řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer všetkým. Pán Veka minule spomínal o tom spásení Ježiša. A ja som sa chcel spýtať, keďže hovorí, že vlastne tá naša reinkarnácia, aké to je utrpenie a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslinieme s tým svetlom. Vlastne akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastne to spasenie toho Ježiša? Ja Ježiša nespasiteľ, som veriaci a ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid. Prajem taký večer.
1: Ďakujeme.
0: No, ďakujem. No, tak tady presne jenom pánovi nahral zase na smeč a podobne, ale ne. Prosím vás, tohleto je veľmi častý omyl. Ježiš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramejec. Aramejec, ne Žid. Ale Římané ho poznačili za svého králu Židu. Jezus Nazaretu se potom využíval potom v 18. století v 16. a 17. století v dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona, ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní. A myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to jako nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou, aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval, Ježíš Kristus je smyšlená postava, nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake, jo, takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohle to, když někdo udělá, tuhle strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhle tu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu, to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhů pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence. To jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů, jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. Buď v první fázi je tam světlo, a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a to podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha. Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu. Nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete. Většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do do takzvané jednoty, kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem, že ho vy v naprostém klidu souznění a v naprosté harmonii, že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátostí, vlastně Kristovou obětí, že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti a nebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás, nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli? Proč se takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý? Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
1: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volejícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
4: To nikdo stihl, to nevím. Hanka možná bere v zákulisí další. Aha, nikdo volá, slyším tón.
1: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
5: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já bych, pane VK, blíží se nám Jom Kipur. A já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje. Máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zautočil Hamas na Izrael. Tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. Jo, napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, mějte se.
1: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla nad Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít, protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný, to je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
6: No, dobrý večer, pan Veka, zdravím všetkých. Tak já bychom tej paní chcel odpovedať, čo neverí, že všetci, čo neveria, tak budú súdení bez prostej lásky. No a ja mám dve otázky na pana Veka, že prvá otázka je ohľadom, počujeme sa?
1: Áno.
0: Áno, áno, slyšíme sa.
6: Prvá otázka je ohľadom CERNu. Ja som počul, že ten CERN bol zastavený a že chcú postaviť nový, oveľa väčší CERN, že či tam je aj nejaké skryté sekundárne pôsobenie, čo vlastne vytvoriť. A druhá otázka, prečítal som si nejakých mystikov skutočných, ktorí naozaj na veľký piatok krvácali a mali mystické stretnutia a oni skrze posolstva hovorili, že tá tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý Antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozrieť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
1: Ďakujeme.
0: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíše Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat se někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohle to není zrovna ten věm a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují ony církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty a na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, znamená ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý. Bude přitažlivý a pozor. V těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, nebo by to bylo nějak jinak udělaný. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohle to všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně. Bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovo, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A predčasom vy ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
0: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehově. Odmítl světlo Žehově. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo, to znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a Není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát, a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš se který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali, a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný, a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv, a co vás obohatilo, co vás ochudilo, tak dále a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
8: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval tieto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde, a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko, a keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi, a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a začal pred nimi utekať. No, na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote, a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili na vodu. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých normách aj zákonných
1: se nám ztrácíte.
4: Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zrušená modulace.
8: Máme to vítr.
4: Tak, teď už je bez větru, fajn.
8: Zkuste zavolat Jana Benun. Zkuste zavolat Jana Benun, a aby vám vysvětlila o těch Noah Hyde zákonů. Ona je Češka z Prahy a ona o těto Noah Hyde zákony se velice zaujímá. Oni majú mať teraz rabíny nejaký meeting v novembri kvôli tomu, no a aj zákonom, takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bolo by to možné, že by ste už si tam pozvali?
1: A vaše otázka?
4: Já myslím, že to byla v podstatě komentář s těmi démony. Já myslím, že to máme málo démony. Času do 10. hodiny.
8: Já jsem chtěl vysvětlit o tom Kristovi.
4: Ano. Uvidíme, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
1: Děkujeme.
4: Tak, máme kolik do 10. 7 minut, tak možná ještě jeden dotaz, VK, zkus odpověď na tento.
0: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto, ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit a dostane se jí pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy nějakým způsobem nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili. Pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věci, které člověk může udělat za svůj život. Takže je to opravdu ve vlastním zájmu, to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
1: Dobrý večer, ptejte se.
9: A dobrý večer, tak to jsem zase ještě já. Já bych se musel opýtat, jste vraveli, že teda vyvolený národ má svůj vlastní software. My máme tento software, v kterém je Ježíš Kristus. A tak chcem opýtat, že či taký software mají aj například moslimovia. Alebo například, ako sa potom berie to, keď například moslim spácha samovražebný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to konec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem.
0: Ja ďakujem za dotaz. To je vždycky na závěr, jsou ty nejtěžší dotazy. Podívejte se. Znásilňování, zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho, jsou všechno činy proti, nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe. Zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou, nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud, nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem, jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Jo? Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem, a že jo, to je ten ty jejich výrazy, Tatahuanka, že jo, Tatahuanka je ten jeden z těch jeho amerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to též, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Žehovou, Jehovou, různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou to světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava je stělesněním. To znamená stělesněním, znovu nějakým prostředníkem. Protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla nějak komunikovat, protože jsme nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Žehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, a nebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo. Stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletím je opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že takzvané artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz. Máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní. A my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo. Pokud máte dovolenou, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko, díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, a nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
4: Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Halenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebo to taky přetahovat, nebo to rozvádět příliš dlouho. Mějte se všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
10: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Krásné čtvrteční ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, mí drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste se vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Ale první se podíváme do Spolkové republiky Německo. Ale ono to s námi souvisí, přátelé. Sucho na Rýně komplikuje dodávky paliv. Největší tlak cítí rafinérie, elektrárny zatím odolávají. Nízká hladina, to není jenom Rýn, to je i Labe a tak dále. A my tady nemáme jenom kamionovou a vlakovou a leteckou dopravu, ale máme taky dopravu po řekách. Na to se velmi často zapomíná a ta je teď velmi stížená. Tohle může ruské mašinérii hodně pomoci. KLDR staví most, jeho účel je naprosto jasný. Oficiálně má jít o rozvoj turismu a obchodu. Ve skutečnosti může první silniční most spojující Rusko a Severní Koreu. Víte, kam posunout. Samozřejmě je to jasné, to nebude plnit jenom civilní účely, ostatně jako jakýkoliv jiný most neplní jenom civilní účely, tak tenhle ten bude i co se týče vojenských účelů, i cvičení, přepravy a tak dále. Tady bych se trošku zastavil, protože probleskla zpráva asi 2 dny zpátky a protože ji pořád opakují ta média, tak je to velmi důležitá zpráva. To je zpráva o tom, že se Rusům podařilo zasáhnout loď, která přepravovala důležité rakety protivzdušné obrany na Ukrajinu, jinak by o tom takto nehovořili. Pak jsem dostal ještě zprávu, protože byl pohřeb Lindsey Grahama, ne, tak to jsem tady taky říkal, na to jsem dělal i kávu s Vojtěchem a údajně jsou informace, nepotvrzené informace, že měl být zasažen na Ukrajině a už jako mrtvý převezen do Spojených států amerických. Pojďte se, přátelé, nemám to potvrzené, nemám to ani vyvrácené, vůbec bych se tomu nedivil, stejně tak se teďko na Ukrajině pohybuje jako reportér Boris Johnson. Ano, slyšíte správně, ale je to spíše agitka, protože se podíváte, jak je oblečen a tu helmu má jak jasánek, tak víme, jak to je. Jo? Prý je přímo v ohni, ale ne, to nebude druhý Lancaster. Ono to vážně létá. Češi úspěšně otestovali střelu s plochou dráhou letu Narval. Dolétla by z Prahy až na Jadran. To je dobře, že máme vlastní střely. To kvituji, to bychom měli mít. BMW chce zrušit 8 000 pracovních míst. Polovina německých zaměstnanců má nabídku na dobrovolný odchod s tučným odchodným. Tak toto vypadá s ekonomikou v rámci Evropské unie. V Německu se krachuje, ale my si tady pořád všímáme a montujeme se do Ruska, dáváme další sankční balíčky, mimochodem teda Spojené státy americké taky dali další sankční balíček, asi na počest Lindsey Grahama, nebo nevím, ale myslím si, že to pomůže. Houslistka s Osvětimi, která nikdy neexistovala. Umělou inteligencí vytvořený obrázek Hany Kovač nikdy neexistovala. Fotky jsou falešné a celý její příběh je jenom fikcí vygenerovaný umělou inteligencí. To mě vůbec nepřekvapuje. No jo, jenomže tenhle ten článek je položen tak, že to vlastně dělají popírači holokaustu. To mě teda osobně přijde jako naprostá blbost, ale to, že jsou některé ty příběhy smyšlené, podívejte se na barvené ptáče, je taky smyšlený příběh. Ten se mu taky nestal a přece je z toho bestseller celosvětový, takže to tak je. Ústavní soud se nezastal poslankyň, které Okamurův výbor nepustil na jednání v Evropském parlamentu. Ústavní soud odmítl stížnost opozičních poslankyň Adriany Chochelové za STAN Chudák, Ireny Ferčíkové, Konečné, Piráti, Zelení, jimž organizační výbor sněmovny neschválil cestu na jednání v Evropském parlamentu. To je hrůza. Nebyl to protiústavní zásah do jejich základních práv, rozhodl soud. No tak vidíte, přátelé, ale chudinky, víte, kolik dobra zeleného by tam spáchali? Já bych je tam pustil. Czech Trade a Czech Invest se slučuje. No zaplať pámu, že to konečně napadlo. Vznikne nová agentura Czech Business. Tak to má být. To podporuji od 1. srpna.
Litva odhaluje tunely z Běloruska pro pašování migrantů, upozornili jí vibrace. Co tomu se dělali v těch tunelech? To by mě teda opravdu zajímalo. Írán může do 3 let otestovat jadernou zbraň. Spojené státy válku prohrály. Já si to také myslím, nahlas to nikdo moc neříká, ale rozhodně to nevypadá na nějaké vítězství, nehledě na to, že jak se blíží volby, tak si musí Donald Trump dávat pozor. Vyberte, jakými eury budou platit Češi. Evropa zveřejnila návrhy bankovek. Až jednou budou Češi, Moravané a Slezané platit eurem, pravděpodobně na jeho bankovkách už budou Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Zedníček, Ledňáček, Čáp a další evropští ptáci. Jak to bude, můžete ovlivnit i vy. Řekneme vám jak. To je propaganda, co, přátelé? Já doufám, že se nikdy nedožije dne, kdy se v České republice bude platit eurem. A jestli to dovolíme, tak jsme skončili úplně. Stačí se podívat na naše bratry a sestry na Slovensku. Do Chorvatska. Kde to mají, v Bulharsku nebo v Rumunsku. To je katastrofa, kdy jsou úplně vyřízený. Jo? Takže byl bych velmi opatrný s tím. Dedom šlape do vodíku, finišuje vývoj vlastního motoru, vyrábějící bezemisní teplo i elektřinu. Strojírensko-energetická skupina Tedom ve svém jabloneckém závodě finalizuje vývoj svého prvního motoru pro kogenerační jednotky, který bude schopen fungovat na 100% vodík. To je super. Jako jedna z mála společností na světě, tak dokáže ve střednědobém horizontu. No, tak to máme radost. Ne, to je radost, přátelé. To je super, konečně nějaká dobrá zpráva. CV90, vojenský opravárenský podnik, začal vyrábět nová obrněná vozidla pro českou armádu, respektive, abych to řekl úplně přesně, tak je montuje, protože to je švédská koprodukce a budeme jich mít 200. To nejsou špatné stroje, akorát ta cena byla asi 2x vyšší než ve Španělsku, nebo kde je mají. Doufám, že je to bílý křesťan. Aktivistka čelí tvrdé kritice za slova o teroristovi z Berlína. Přátelé, to jste určitě viděli, chudinka byla plně hotová z toho, že to byl ten muslim, jak tam mávali těmi vlajkami, tak se těšili, no a on to ten bílej křesťan nebyl, on to byl skutečně muslim a ještě měl nějakého spojence, ale toho propustili. Chudák, přece nebude ve vazbě, ne, to je jasné. Atletky se vysmívají televizním pravidlům. Makám pro hezký zadek, jen ať ho zaberou. Přesně tak, jako ta atletika o tom taky je, ne? To jsem vám to ještě neříkal, že to budou zakazovat. Prý je to sexistické. No tak. To je jako ring girl, že jo? A takhle by mohlo pokračovat. Prostě jsme se opravdu zbláznili. Poprvé po téměř 3 letech se spolu osobně setkali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Stalo se tak ve Washington krátce před pohřbem amerického senátora Lindsey Grahama. A poté, co oba lídry odděleně přijal v Bílém domě americký prezident Donald Trump. Tak to vidíte, ještě z něj budou kámoši nakonec. Ti on je taky žit, ne? Tak by se mohli kámošit. Proč je mezi nimi nevraživost? Haha, kdo zná historii, přátelé, tak to moc dobře ví. A napíše mi to do komentáře. Slavný Baťa doma bojuje se ztrátami, Rus hledá v zahraničí. To už takhle bylo i v minulosti. Nakonec Afrika se ukázala jako úplně nejlepší. A co byl jeho největší trhák, přátelé, jestli pak to víte, opět do komentářů. Nacher na radu známého investoval 100 000 korun do údajně podvodné kryptoměny.

nebudou proti, že jo. Ale na ten deficit to trošku působí. A přátelé, dneska se máte na kávě na co těšit, protože bude nejdelší káva v historii, má to skoro 40 minut, ale více to opravdu zkrátit nedalo. A my si řekneme rozpočty od roku 2006 do předpokládaného rozpočtu 2027. Kdo ušetřil, kdo utrácel, jak se ty vlády chovaly a tak dále. Zdánlivě nezáživné téma, ale věřím, že vás bude bavit. Ukrajinci masivně zaútočili na Rusko. Hoří ruský Amazon i rafinérie v Ryazani a Permu. No, to nebudou mít radost, potřebitelé. Tohle to je bolí, to si jako řekněme otevřeně, že tohle je bolí. Tak, v úterý došlo ve Washingtonském senátu k prvním kroku vedoucím ke schválení rozsáhlého sankčního zákonu proti Rusku. Trvalo déle než rok, než legislativa pokročila. Nový zákon by měl penalizovat země, jež nadále nakupují ruskou ropu, plyn a další exportní zboží. Takhle se to dělá, takhle se likvidují státy. Umíte si představit, že by něco takového někdo dělal Spojeným státům americkým? To by byl řev. Komise podlehla průmyslu a reformuje trh s povolenkami. Co se ale opravdu změní? Evropská komise představila dlouho očekávanou reformu systému EU ETS po roce 2030. Návrh zvolňuje tempo poklesu množství povolenek v oběhu. Upravuje fungování rezervní tržní stability, prodlužuje bezplatnou alokaci povolenek a výrazně rozšiřuje financování dekarbonizace průmyslu. Podmíněně také snižuje cíl snížení emisí skleníkových plynů na 85%. No to jsme rádi, k roku 1990 samozřejmě. Manželka mluvčího Kremlu u Evropského soudu, Peskovova žena, chce inkasovat miliony. Tatiana Navková, olympijská vítězka v krasobruslení a manželka mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova, podala žalobu k tribunálu Evropské unie. Chce zrušit sankce, které na ní EU uvalila po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a k tomu požaduje odškodné přesahující 2 miliony eur. Nedivím se, jestli uspěje, toť otázka spíš ne. Jsme pod tlakem Severoatlantické aliance. Babišova vláda našla viníka dramatického zadlužování České republiky. I o tom bude dnešní káva. Kníže Lobkovic, ježiš, ten zase měl delírko malinko, ne, tremenc, na mě ten člověk tak působí, a on nás varuje všechny. Babiš mění ANO v kos a nostru, ježiš, on chtěl být vtipný, aha, založenou na lojalitě a strachu. Tak to vidíte. Ještě, že toho Lobkovice máme, protože to bychom jinak nevěděli něco takového. Peněz na zrušení pozdějšího odchodu do důchodu je dost, rýpl si ironicky někdejší eurokomisař a bývalý europoslanec za ANO Pavel Telička, ten největší krysa. Do návrhu předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury zrušit 9. ročník základní školy. Okamura argumentuje tím, že by se ve státním rozpočtu ušetřilo 50 miliard korun ročně. Nápad následně podpořil také premiér Andrej Babiš, který prý selským rozumem došel k tomu, že zrušení 9. tříd ušetří školám a rodičům. Podle Teličky jsou jejich argumenty k pláči. K pláči jste vy, pane Telička. Vlez do prdelka, Babišovi si to pamatuju, co jste to předváděl v roce 2011. Jste tam měl namočený rypák, úplně hnědej, tak nám tady teď tohle neříkejte. A už vůbec ne lidem, kteří si to dobře pamatují, jako jsem já. Já jsem u toho přímo byl, takže vím, o čem mluvím. Od EU máme zelenou. Komise doporučila schválit fiskální plán České republiky, takže tady vidíte, že komise to schvaluje. Prezident to vetuje, jak to dopadne, víme všichni, stejně se to přehlasuje, bude to už v srpnu. Analytici, zvýšení schodku rozpočtu nad letošních 110 miliard je alarmující. Je to alarmující, to říkám celou dobu. Samozřejmě, že by to mělo být 150 miliard. Samozřejmě, že bychom měli mít vyrovnané rozpočty, jako v roce 2016-18, ale to se prostě bohužel nejspíš nestane. Česká republika v prvním pololetí získala z Evropské unie o 38,2 miliardy korun víc, než do ní odvedla. To je dobrá zpráva. Co to ukazuje? Ukazuje to, že tato vláda umí čerpat ty prachy. Ne? To jste také přiznali v mainstreamu? Tak to se dost divím teda. Maďar rozebírá Orbánův systém. Stopl obří zakázku pro oligarchu. To je demokrat. To je ten správný demokrat a když zvítězí ten správný demokrat, tak to musíme podpořit, přátelé. Tak, polský expremiér Morawiecki navazuje na včerejší zprávu z večerních zpráv. Oznámil vznik nové frakce po sporu s Kaczyńskim, tak to se dalo očekávat. Spor ministra zahraničí Petra Macenky z motoristů s

prezidentem admirálním generálem, kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem, má další pokračování. Macinka večer v internetové televizi XTV zveřejnil SMS, kterou mu měl po listopadové schůzce na Hradě předat kancléř Milan Vašina a tvrdí, že má dokazovat prezidentovu lež. Bezpečnostní expert a komentátor generál Andor Šándor uvedl, že další vytahování textových zpráv považuje za zbytečné. Podle něj z podobných půtek daňový poplatník nic nemá a politika tím jen odrazuje další lidi. Tak s tím nelze než souhlasit. I když se prezidentské volby mají uskutečnit až v lednu 2028, sázkové kanceláře už delší dobu přijímají sázky na vítěze. Jednoznačným favoritem je současná hlava státu, admirální generál Petr Pavel. Daleko za ním pak bookmakeri zmiňují dva výrazné politiky, ANO, tedy premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Oblíbeným typem samotných sázkařů je ale poslanec za motoristy Filip Turek. Politolog Jan Kubáček nicméně o případné kandidatuře kohokoliv ze zmíněné trojice značně pochybuje. Podle něj současná koalice dosud nemá osobu, která by Pavlovi mohla konkurovat. A to je špatně. Říkám to tu celou dobu a budu to říkat. Opozice si láme hlavu, jak nepůsobit tak bezradně. No tak, kdy to je soubor šašků. Kupka, no dovolte, ten byl rád, že byl starostou v Líbeznicích. Havel, necelá 2%. Kdo tam ještě je? Který mandy ani neznám. Rakušan, no tak to se nemůže nikdo myslet ani vážně. Jo? Takže asi tak. Hřib, Krista. V České republice hrozí obří pokuta za diskriminaci Romů ve školách. Ježiš, to bych nerad. Jako opravdu, to mám srdíčku, diskriminace Romů, to bych nechtěl. To je špatně, proti tomu je třeba bojovat. Zveřejnění videa vytvořené pomocí umělé inteligence Robertem Banáčím vyvolalo v Apeninském polostrově novou kontroverzi. Generál ve výslužbě je v něm zobrazen v Koloseu jako římský císař a vedle něj sedí současná italská premiérka Giorgia Meloni. Uprostřed amfiteátru čekají na jeho verdikt čtyři političtí oponenti. Předseda hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte, generální tajemnice demokratické strany Eli Schleinová, bývalý premiér Romano Prodi a někdejší předsedkyně italské poslanecké sněmovny Laura Boldriniová. Tak to je sranda. Tak dneska pořádné umělá inteligence, to používají všichni. Dlouhé hodiny, malý výkon, Češi, Moravané a Slezané v růstu produktivity zaostávají za Polákem. Za Poláky, jo. Špatný, nechce se nám makat, jsme netahla. Koho do toho počítají, to by mě teda opravdu zajímalo. Jestli to nebudou ty kámoši z východu, co nám tady zachraňují ekonomiku. Elektromobil s dojezdem přes 3000 km. Korejci, Jihokorejci vyvinuli baterii, která změní pravidla hry. No to jsem teda zvědav, to si počkám, až to bude fungovat. Amerika uvěřila, že Ukrajina může porazit Ruskou federaci, přesvědčili úspěchy na bojišti. Tak to teda nevím. Rusové nechtějí riskovat drahé Suchoje 57. Drony má lovit cvičný letoun. No jasně, to je jako když na komára vemete kulomet. Tak asi tak v takovém je to poměru. Migy za drony. Varšava ztrácí trpělivost s Kyjevem. Rozhodnutí už trvá týdny. Pořád se jedná o těch 9 migů. Licence na střely Patriot pro Ukrajinu. Německo má podobnou a produkce není schopno, říká Smetana. Takže asi tak, jo, takhle to tam dopadne, to jsem vám tady už říkal. Předtím, a to je vše, přátelé, těšte se dneska na kávu, bude vás to velmi zajímat. Pište do komentářů vaše názory, postřehy. Poprosím o sdílení, lajkování, zviditelňování, pokud to půjde. A na kávě se vidíme, na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se povinujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-889-9002/5500, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že
také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru, a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010-550, což je ze zákona povinný provozní účet, a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní poetický stream s panem profesorem Staňkem. Vítejte, pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělal čas a potěšil jste nás právě v neděli, protože je to samozřejmě vždycky příjemný a velký zážitek pro nás, pro všechny. A slovy Václava Moravce, což býval kdysi moderátor známého pořadu. O jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: No, budeme mluvit o tom, že padají poslední bariéry jakékoliv slušnosti, logiky a rozumu a nastupuje svět totální hlouposti. A tohleto si uvedeme na ukázkách, které budou demonstrovat konkrétní podobu dnešního světa. No, nebude to hezký obrázek, i když je neděle a i když jsou teď prázdniny, ale musíme si otevřeně říct, že jak se říká, čas nečeká a ten vývoj se děsně zrychluje. Takže můžeme začít o těch otázkách.
0: Pane profesore, je to samozřejmě na vás, je to, my jsme všichni načešení, naši stovky diváků už se právě těší na informace, které se jinde nedozvíme. Tak prosím, máte slovo.
1: Děkuji pěkně. No, první věc, která je, jako kdyby padaly poslední bariéry a poslední masky účastníků světového vývoje. Podívejte se na nejnovější usnesení Evropské unie, která praví, že můžou náklad ropu a ostatní věci, které vemou z tzv. Zadržených tankerů stínové flotily jednotlivě evropské země prodávat ke svému prospěchu. No, někdy by se tomu říkalo pirátství nebo dokonce kaperství, ale v každém případě to znamená totální porušení všech norem mezinárodního práva, námořního práva a podobně. Oni si totiž skutečně v tom Bruselu myslí, že si můžou dovolit cokoliv chtějí. Pak tady máte další bariéru. Teď se tvrdě bombardují nejenom vojenské objekty v Ruské federaci, ale už se bombardují i turistické a rekreační tábory. Ten nejnovější útok stál 11 mrtvých, 104 děti. Zřejmě v tom turistickém táboře byly schovány protiletadlové rakety. Pak tady máte další konstatování, kdy pan prezident Trump prohlásí, že může doslova zhabat iránské zadržené rezervy a z nich bude financovat to, co bude chtít. Tak už nestačí těch 300 miliard, které zmrazili v rámci Evropské unie, Eurocleeru a podobně, ale už to musí být taky dalších 22 miliard, které zmrazili Iránu. No a pak tady máte další základní skutečnosti, kde se jde koalice ochotných v Paříži, mají velice vážné tváře, mluví o válce, ale v konec konců, jak se říká, hora porodila myš. Ať vás trafí šlak, vážení propagandisti, který prohlašujete, že to bylo vynikající setkání s obrovskými závěry. Vůbec nic. A naopak ukazuje to velice jasně, že klesá podpora Ukrajiny i v rozhodování evropských zemí. Konec konců všechno to, co vidíme teď ve světě, ta otázka narůstání konfliktu na Blízkém východě, kdy Spojené státy bombardují 12 dní iránská zařízení, Iránci odpovídají a zničí americké základny v rámci Blízkého východu, dokonce se poškodí u Saudi Aramco klíčové technologické zařízení, které zpracovávají ropu a umožňují produkovat už kvalitní ropné produkty, tak najednou zjišťujeme, že tohle to všechno je prý otázka míru. Na druhé straně probíhá obrovské množství cvičení na severní hranici NATO, v Pobaltí, ve Finsku, v Norsku, ve Švédsku. A v rámci mírových snah chcete rozmístit jaderné pumy 30 kilometrů od ruských hranic na finském území. No, nepochybně asi četli klasiku, to znamená, když chceš mír, připravuj válku, ale tohle to ještě není všechno. Najednou zjišťujeme, že dochází k obrovskému nárůstu problémů v samotné Evropské unii. Teď si vemte jenom skutečnost, co se děje v Německu, jako v motoru Evropské unie, kdy se měsíčně ztrácí více jak 17 000 pracovních míst, ale všichni se tváří, že to je v pořádku, že se nic neděje. Dokonce směřujeme k úspěšné prosperitě. Hlavně, abychom zvýšili ještě větší podíl alternativních energetických zdrojů a dostali se do ještě větších problémů, než máme teď. A všichni se tváří, že je to v pohodě, že to je v pořádku. A teď si představte další základní skutečnosti. Ukazuje se, že celková situace Evropské unie je ve skutečnosti katastrofální. Vždyť jenom za Německo emigrovalo z Německa přibližně 288 tisíc Němců. Chápají, že Německo již pro ně neznamená perspektivu života. Samozřejmě přišli tam imigranti, ale nepochybně tihleti imigranti nahradí tu kvalifikovanou německou pracovní sílu, která odchází jednak do Spojených států, jednak do Číny, do asijských zemí a podobně. Ale my se všichni budeme tvářit, že to je v pořádku. A nejlepší je závěr Evropského statistického úřadu, který konstatuje, že míra reprodukce v evropských zemích je katastrofální, pohybuje se od 1,1 po 1,3. Jistě víte, že na jednoduchou reprodukci populace je třeba 2,1. No samozřejmě, možná jsme si vybrali za cíl Jižní Koreu, kde v Jižní Koreji je míra reprodukce 0,8. A největší problém jeho korejské domácnosti je nákup kočárků pro psy. Slyšíte to dobře? Pro psy. A dokonce teď máte zvířecí tarot, kdy přijdete se svým pejskem k věštici, pejsek ukáže labkou na jistý znak a pak vám ta věštice vyloží, co ten pejsek tím myslel. Prosím vás, když tohle to vemete jako vážně, tak si pak říkáte pro Boha, kde ten svět směřuje. No a samozřejmě máte tady umělou inteligenci, která je hlavním hýbatelem do budoucna, jenomže na produktivitě podniků se kurňa ta umělá inteligence neprojevuje. A těch 7 klíčových podniků, které se zabývají umělou inteligencí a kterých tržní kapitalizace se pohybuje v řádově bilionu dolarů, najednou zjišťuje americký kontrolní finanční úřad, že používají něco jako Ponziho schému. Jedna firma si objedná třeba z Anthropic u Microsoftu výpočetní čas za 30 miliard. A pak se Microsoft obrátí na OpenAI a objedná si další. A další si objednají u Palantiru. A najednou v tohoto máte krásný round table, kdy se pohybují objednávky mezi firmami navzájem v sumách desítek a stovek miliard. Protože například teď je to Microsoft, který mluví o 142 miliardách objednávek výpočetního času pro Palantir. No jenom drobná chyba lávky, jak si ty peníze ty firmy nemají. No a pak normálně by ty finanční úřady amerického akciového trhu měly zasáhnout, ale na pokyn pana prezidenta Trumpa, jelikož umělá inteligence je klíčem ke světu budoucnosti, tak nezasáhnou. No a pak tady máte další pokračování skvělých bariér, kdy ještě před několika měsíci Palantir publikoval své memorandum o 22 bodech a teď to ještě rozvinuli a máte tady memorandum o 6 bodech, které znamená, že již poprvé jaderné odstrašení již nemá žádnou váhu a jaderné zbraně patří na smečiště dějin. Po druhé, když neplatí žádné zákony korektnosti a podobně, ale platí zákon síly. Kdo je silnější, tak ten má právo diktovat těm ostatním. Po třetí, všechno bude řídit umělá inteligence a budou to algoritmy, které umělá inteligence bude využívat. Lidský faktor je zbytečný. A po čtvrté, pro jistotu, aby nám armáda nerebelovala, tak pro jistotu válečné operace budou řídit jednak Mythos, jednak Grok, jednak Thalasa a další systémy umělé inteligence a bude to přímo skvělé, budeme vládnout celému světu. No a nejlepší na tom všem je jedno, že ta mlčící většina se tváří, že se nic neděje a druhá věc, ty důvěryhodná média objektivně informující o dění ve světě, kde jsou prosím vás ty informace o těch bouřích v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch obrovských protiimigračních bouřích, o tom, jak se vyhrocuje tahle ta situace, o tom, co se děje na Blízkém východě. A opravdu už neplatí dvojí metr, to je dvojí kilometr, který se používá v mediální frontě. A vy si pak položíte pouze jedinou otázku, ta míra blbosti v tom Bruselu, ta míra prodejnosti médií, kde má své hranice? No a najednou zjišťujete takové nádherné věci, jako Brusel se zamýšlí nad tím, že vzhledem na potřebu elektrické energie pro cloudová úložiště data umělou inteligenci výpočetní čas, by bylo rozumné vzít elektřinu domácnostem. Takže na jednu stranu přijímáte usnesení o tom, že musíte využívat takzvané dynamické ceny elektřiny, čili zapnete pračku ve 2 hodiny v noci, kdy je podle odběrového diagramu cena elektřiny nižší, ale pro jistotu vám v noci vypneme tu elektřinu, abyste nám tady náhodou nebrali elektřinu z cloudového úložiště dat. No a vrcholem vší dokonalosti jsou pak ty úvahy pro zemědělce, kdy se zjišťuje, no sankce vůči Bělorusku a Ruské federaci nemůžeme odstranit, vývoz močoviny z Hormuzského průlivu se úplně zastavil, umělých hnojiv bude málo, no tak to vymyslíme prostě. Ať zemědělci hnojí kravským hnojem. Jaksi jsme pozapomněli, že jsme nejdřív zdecimovali stáda krav, aby nám negrgali a neprděli metan. No a kdyby to náhodou nestačilo, tak budeme to hnojit lidskými exkrementy. Konec konců v Číně to používají stovky let a vyhovuje to. No takže nakonec v rámci celkového růstu Evropské unie můžete očekávat, že budete odevzdávat lidské exkrementy a demižon moči, abyste splnili své povinné dávky. Kdysi to byly dávky obilovin a mléka, no a teď to budou dávky prominutím hovna a močoviny. Tak jestliže tohleto je důkaz civilizačního posunu, nárůstu inteligence společnosti a podobně, tak pak už nevím, kde to má směřovat. A tohleto všechno se děje v situaci, kdy všichni vědí o totální zadluženosti nejenom států, ale zadluženosti obyvatelstva. Už všichni zapomněli na to, že zadluženost obyvatelstva ve většině evropských zemí se blíží rozpětí od 85 po 130% HDP. Nebo si opravdu myslíte, že ty dluhy těch domácností se smažou nějakým zázračným řešením nebo inflací nebo něčím jiným? A to nemluvíme o dluzích států. A nejlepší na tom je teď poslední geniální ukázka mimořádně dlouhého strategického myšlení a posledních bariér logiky, kdy Evropská unie zavede sankce vůči 14 čínským podnikům, které prý dodávají výrobky dvojitého určení. No a pak tady přijdou sankce reciproční z Číny, které čirou náhodou zasáhnou vojensko-průmyslový komplex v Evropské unii, jako je Rheinmetall nebo italské a francouzské podniky. A všichni se budou divit, že ten vojensko-průmyslový komplex, který se ještě neprobral z té hibernace posledních 20 let, tak najednou dostane ránu do šňupáku tím, že vlastně Čína zamezí vývoz komponentů, zamezí vývoz vzácných surovin a dalších prvků a zřejmě si je budeme muset kreslit, abychom nahradili chybějící čínský dovoz. A tohleto v situaci, kdy samotná Evropská unie a osobitně Německo si uvědomuje, že jestliže se bude trvat na dlouhodobém realizování elektromobility a snížené konkurenceschopnosti německého automobilového průmyslu, tak je ohroženo 788 tisíc pracovních míst. A budeme pořád tvrdit, že to všechno zvládneme? Nebo pro nás bude důležitější nějaký Pride pochod v Berlíně, do kterého islamský fanatik vrazí autem a ještě se pak ohání mačetou? A tohleto všechno budete nazývat obrovský nárůst inteligence světa, obrovský informační vodopád skvělých informací od různých médií a najednou zjišťujete, že například i v té Velké Británii nebo v Spojených státech mainstreamová média mají důvěryhodnost na úrovni 20-30%. Proboha, to se tam nikdo nezamýšlí nad důvody a příčinami tohoto jevu a tohoto procesu? Nebo opravdu jsme si již všichni pomátli a pravda je označena za lež, lež je označena za pravdu, světlo je označeno za noc, noc je označena za slunečný den a všichni se budeme tvářit, že je to skvělé. No ale je tady příroda, která má zvláštní zámysl. Teď se podíváte na příští týden a podle prognóz meteorologů by opět nad Evropou měla se usídlit velice silná teplotní kupole. Takže už mluvím nejenom o 40 stupních ve Francii, v Řecku, ve Španělsku, ale už mluvíme o 45 stupních teploty a možná právě proto, aby se nám náš mozeček trošičku uvařil a možná se vrátil k normálnímu selskému rozumu. A paradox je, že výpočty většiny evropských institucí, které se zabývají důsledky extrémního teploty, ukazují, že největším problémem je kombinace tepla a sucha a abychom to zvládli, bude to vyžadovat investice v řádech stovek miliard euro. Dobře slyšíte? Ale tyhle investice přece nedáme do tepla. Teplo nám bude proto, jak budeme federovat vojensko-průmyslové komplexy, vyrábět zbraně a podporovat všechny investigativní novináře, kteří budou neustále řvát do potřeby války proti Rusku. Na poslední poleva na dortě. Jelikož ekonomist potřeboval vědecké zdůvodnění nedostatečné ochoty evropského obyvatelstva k podpoře války, tak si pozval jednu nejmenovanou profesorku, která vysvětlila, že by bylo žádoucí poslat nějaké vojenské oddíly na Ukrajinu, aby byly zničeny, protože tohle to pak vytvořilo psychologickou podporu válečného řvaní v Evropské unii pro místní obyvatelstvo. No tak opravdu ve světle těchto skutečností si říkám, no počeš pánbu, asi se všichni zbláznili. A docent Chocholoušek bude muset poslat nejenom jednu sanitku, ale rozhodně celý konvoj sanitek. Haló? Haló? Haló? Haló? Haló? Haló? Haló?

0: Tak, slyšíme se, pane profesore? Haló? Prdele.
1: Ano, pane, prosím. Profesore,
0: slyšíme se, tady nám to vypadlo.
1: Ano, slyšíme se.
0: Tady to vypadá.
1: No a kdy to vypadlo? V které části?
0: No, před... Jak je to dlouho? Tak já nevím, asi no chvilinku.
1: Teď jo, tak to je dobrý, takže slyšeli všechno, co jsem říkal.
0: Ano, jo. Akorát je...
1: Dobře, vypadlo. Dobře.
0: To je nějaký zase erupce.
1: Jo, erupce hlouposti, které se pohybují rychlostí tsunami po planetě.
0: No. Bohužel.
1: Tak.
0: Zdraví vás tady Karel Horák ze Stockholmu. Držme se zarytě. A zarytě.
1: Jo, jo, s tvrdým i s měkkým. Jo, jo.
0: Tak,
1: Abychom to tvrdé a měkké nemuseli odevzdávat v prospěch Evropské unie na hnojení našich zemědělců.
0: Můžu navázat teda, pane profesore?
1: Ano, samozřejmě, pokračujeme.
0: Já bych tady navázal teda s Vojtou, který píše, a nejdřív teda chci poděkovat tady Josefovi za příspěvek. Josefe, díky ti moc. Tak, pane Staněk, co si myslíte, že se stane, až Rusko vypálí na Kyjev jadernou bombu? Jaká bude odpověď na to a jak se máme zachovat my v České republice a na Moravě, potažmo na Slovensku? Za A teda mě zajímá, jestli vůbec jako se o tom, jestli to tenhle scénář je jakoby spíš okrajovej, nebo o tom někdo vážně uvažuje. A na druhou stranu, teď jako vojensky jsem slyšel ve spoustě těch, že Ukrajina má čím dál větší problém jako udržet se v té linii vojenský, tak nevím, no. Jak to
1: no, můžeme to vzít v několika rovinách. Poprvé, i na ruské, i na straně NATO se uvažuje dost intenzivně o použití tzv. Taktických jaderných zbraní, které znamená jaderné pumy o síle 3 až 10 kilotun. Dokonce uvažuje se o tom, jaká je míra destrukce. Odhaduje se, že je to buď 5x5 kilometrů nebo 10x10 kilometrů. Ostatní části by zůstaly intaktní s tím, že po výbuchu jaderné pumy, zhruba podle zkušeností a testů, do po 20 až 30 minutách můžou obrněné jednotky projít přes kontaminované území. Znamená to, že se výrazným způsobem snižuje práh ochoty k použití taktických jaderných zbraní. Konec konců o tom se mluví taky v amerických vojenských kruzích, kdy iránská jaderná zařízení nemůžete zničit ani booster bombami. Jediné pokusy o zničení by mohlo být použití speciálních jednotek, které by zaminovaly vstupy do podzemních továren, nebo použití taktických jaderných zbraní. Jistě víte, že NATO uvažuje v rámci své jaderné koncepce o tzv. Preventivním jadrovém úderu, které by byl zaměřen na velitelská stanoviště, koncentrace vojsk Ruské federace a podobně. Druhá věc, jestliže začnete veřejnost připravovat na to, že vlastně ta jaderná puma není tak hrozná, a dokonce teď se mluví o tom, že nové gravitační pumy Spojených států 61-12, 61-13, vlastně zaměřují negativní destrukční energii především do půdy a způsobují umělá zemětřesení, tak by to vlastně nemuselo být takové hrozné, kdybychom je použili. Konec konců, jistě víte, a ti, kteří byli na vojně, vědí, že existuje jaderné dělostřelecké střelivo, existují různé druhy dopravních prostředků pro dopravu jaderných pum, nejenom Miráž a podobně. A tohle to všechno jako kdyby směřovalo k tomu, že vlastně nebojte se jaderné války, konec konců bude snesitelná. Druhá věc, která tady je, ovšem, diskutuje se o tom, že v podstatě Německo se znova zaměřuje na výrobu vlastní jaderné pumy. Je v tomhletom ohledu pracuje 8 významných německých výzkumných institucí a univerzit na přípravě německé jaderné pumy. Už by to tedy bylo nejenom Francie, 200 jaderný pum, Velká Británie, 230 jaderný pum, ale už by to mohlo být i Německo, které by se odhodlalo k výrobě jaderné pumy. No a kromě jiného pokračuje to ještě dál v tom slova smyslu, že Dnes se ví, že střelní bavlna je zpracovávána v jediném podniku v Evropské unii, a ten podnik je ve Francii, pardon, v Polsku. A pak je tady zpracování výbušnin, které je ve dvou podnicích. Jeden podnik je Semtín, Česká republika, a druhý podnik je ve Francii. No a hlavní problém je v tom, že většina střelní bavlny se dováží z Číny. No, mnoho chemických látek pro výrobu munice se vyrábí taktéž a dováží z Číny. Čili může se velice rychle stát, že dostatečné zásoby munice nebudou, ale ty jaderné pumy by mohly být použity, když vezmete ještě souhrn jaderný pum amerických, které jsou umístěny v 6 evropských zemích na leteckých základnách. To všechno směřuje k tomu, že poprvé musíte psychologicky připravit obyvatelstvo, že takové jaderné údely nejsou přímo světová katastrofa. Po druhé, uvědomíte si, že v oblasti konvenční výzbroje máte obrovské mezery a problémy. Teď jsem uváděl právě ten problém například dopadu sankcí čínského vedení vůči dovážení komponentů do Evropské unie. No a po třetí, tyhle ty jaderné pumy omezeného rozsahu by mohly být určitým nástrojem pro takzvané umravnění protivníka. Diskutuje se hodně o tom, že v podstatě použití jaderné pumy například na eliminaci Slezského tunelu by bylo dokonalým řešením. Již teď značná část ruských útoků na logistická zařízení na západní části Ukrajiny směřuje k výraznému omezení dovozu pohonných hmot, střeliva, munice a potravin na Ukrajinu. Více jak 60% šlo přes přístavy, jako je Oděsa, Izmael, Južnomorsk a podobně. A tam jsou tyhle ty přístavy systematicky ničeny, potápěny lodě, které přivážely zbraně na Ukrajinu a podobně. Takže jako dopravní trasy zůstává pouze železnice, Slezský tunel, anebo železnice z území státu hraničící s Ukrajinou. To ale pak vytváří poměrně významnou rizikovou stránku pro tyhle ty země. A jestli si pamatujete, že ruské ministerstvo obrany a zahraničí publikovalo 18 míst v Evropě, kde se vyrábí drony a munice pro Ukrajinu, a které by v případě jistých, nazvíme to slušně, preventivních úderů, mohly být zničeny, aby se zamizilo dovozu dalších zbraňových systémů na Ukrajinu. No a v České republice to byly 2 místa, která by mohla být zasažena. No a samozřejmě pro Slovensko je z toho další problém, protože ČOP, Černá nad Tisou a podobně, je koncové místo pro překladiště na železnice na Ukrajině. S tím, jak se zostřuje konflikt, jak Ukrajina zběsile útočí už nejenom na energetické komplexy v Ruské federaci, ale útočí dokonce i například na sklady Wildberries a podobně, aby se vytvořila občanská nespokojenost. Útočí se na rekreační zařízení, nejenom na Krymu, Jaltě a podobně, ale už teď i na území jiných regionů Ruské federace. Vytváří se snaha doslova vyhrotit válečnou situaci, a tím, jak více Ukrajina prohrává na linii kontaktu, jak se frontě eufemisticky říká, tak můžeme očekávat totální vyhrocení války. V takovém případě, tak jak u všech velkých válečných konfliktů, čím déle trvá válečný konflikt, tím větší zuřivost na obou stranách válčících se zvyšuje, a poslední zábrany, které byly, řekněme, ve vazbě na civilní obyvatelstvo nebo nemocnice a podobně, padají. V tomhletom ohledu, vzhledem na rostoucí ztráty na ruské straně, jednak ve vazbě na zásobování Krymu, ale taky oběti, které vznikají útoky na civilní zařízení, na sanitky a podobně, teď máte poslední ukázku, kdy Rusové přinutili přistát jeden americký dron Hornet, a když analyzovali datovou základnu umělé inteligence, zjistili, že vlastně to bylo naprogramováno pro útoky na civilní vozidla a civilní objekty. Znamená to tedy, že když vezmeme základní skutečnost, že většina satelitních informací pochází od amerických satelitů, většina odborníků, kteří programují drony, je ze západoevropských zemí a z Ameriky, no tak pak se nemůžete divit, že jednoho dne se někdo rozhodne na ruské straně použít radikálnější řešení a zlikviduje, řekněme, hlavní producentské systémy dronů. Tam máte zvláštní situaci. Posledního půl roku se Ukrajina rozhodla uzavřít množství smluv se západními státy a západními firmami s tím, že se vyrábí například drony v Holandsku, v Velké Británii, v Německu a podobně. Pak se tyhle ty drony dopravují na Ukrajinu a používají k válečným operacím. Vypadalo to jako dobrý manévr. Jenomže teď se najednou ukazuje, že mohlo by dojít k útoku na tyhle ty továrny produkující drony v západní Evropě. Na to dokonce Američané prohlásili, že kvůli některým továrnám nebudou zahajovat jadernou světovou válku. Tak zároveň se ukázala další zvláštnost, že teď znova se uvažuje o investicích například Rheinmetallu nebo některých jiných německých firm do vytvoření podniků na Ukrajině, kde by se montovaly drony už z komponentů vyrobených v západní Evropě s tvrzením, že tyhle ty drony jsou vlastně vyráběny na Ukrajině, takže Rusko nemá právo morálně ani jiné útočit na západní Evropu. Bohužel tenhle ten způsob myšlení je velice nebezpečný, protože jednak tak, jak teď Rusové ničí všechny produkční kapacity nejenom pro rakety Flamingo, ale i pro další drony na území Ukrajiny, to znamená postavení nějaké fabriky bude okamžitě analyzováno a když bude fabrika dostavěna, tak bude smetena z povrchu zemského, nejenom Iskandery nebo Zirkony alebo Orešníkem, ale v každém případě velice dobře bude známo, odkud pochází komponenty a po druhé, kdo dodává klíčové satelitní informace. A v tomhletom ohledu se nemůžeme divit rostoucí snaze Ruska a Číny na eliminaci Maskova Starlinku, který je hlavním poskytovatelem satelitních informací. A jistě víte ty informace o tom, že existují technologie i na čínské, i na ruské straně, které můžou znemožnit příjem informací ze satelitních systémů. No a to ještě, aby to bylo přímo dokonalejší, tak zároveň probíhá nesmírně ostrá konkurence mezi Orange, Jeffa Bezose, mezi Starlinkem, SpaceX, Elona Muska a Rheinmet a dalšími americkými koncerny o to, kdo získá kontrakty na let na měsíc a vybudování měsíční základny. A jak si skutečnost, že například teď chtěl Elon Musk umístit dalších 21 satelitů na oběžnou dráhu pro komunikaci válečných institucí, tak najednou ta raketa selhala a explodovala. No, dokonce cynici hlasové prohlašují, že dochází doslova k tvrdé nemilosrdné konkurenci v rámci firem soukromých, které vyrábí možné raketové systémy pro vesmírné projekty, aby získali obrovské kontrakty od Pentagonu. No a toto všechno vytváří totální, řekněme, kosmickou mlhu a dronovou mlhu, s tím, že samozřejmě teď se objevují nové geniální nápady například na ruské straně, kdy otázku GPS a ostatní věci Rusové nahradili jednoduchým systémem za $2 a magnetickým kompasem, který zabezpečuje skvělou přesnost při zásazích dronů. Takže ona, ta tvořivost vojenská, pokračuje dál a vzniká jenom otázka, ti velcí, kteří mluví o potřebě jaderných zbraní, si skutečně neuvědomují, že pak velice rychle může dojít k tomu, že to nebude detonace taktických jadrových zbraní, ale použití třífázových kobaltových jednomegatonových pum. No a tohle to všechno ukazuje na šílenou hloupost, protože jestliže spustíte ten proces agrese a eskalace válečných operací, tak bude mít pravdu nejenom profesor Meyerzammer a profesor a Scott Ritter a další, že pak už se to stane nezastavitelným. A všechno to začne malými pumami a skončí to kompletní jadernou výměnou. A v tomhletom ohledu pak už bude úplně jedno, jestli máte v Čechách dva podniky, které můžou být potenciálním cílem, nebo ještě další, protože pak už začne jaderná výměna obidvou seskupení, a pak už to nikdo nezastaví.
0: Pane profesore, provokativní otázka od Lubice Zapletalový, která píše, a děkuju, Lubico, za tvůj příspěvek. Někteří lidi, tvrdí, že jaderné zbraně neexistují, protože neexistuje jaderné štěpení. Co vy na to?
1: No tak prosím vás, jaderné zbraně neexistují. Tak to znamená, když neexistuje jaderné štěpení, tak asi ten Černobyl byl zásahem malé ampule s antihmotou, která způsobila tuhletu jadernou explozi a následné množství jaderného záření, že? No a když už tvrdíte, že nemáte jaderné pumy a jaderné zbraně, tak si vzpomeňte jenom na minuloročnou sérii jaderných explozí, které provedla Severní Korea. Nebo si opravdu myslíte, že to byly vagóny TNT, které explodovaly jakožto náhrada jaderného štěpení? A vy jste úplně zapomněli, že existuje množství druhů jaderných zbraní. Máte nejenom klasické uranové pumy, máte vodíkové pumy, které používají termojadernou syntézu, která probíhá na Slunci, ale máte třífázové kobaltové pumy o síle 1 až 10 megatun, kdy jaderná exploze vytvoří teplotu přibližně 1 milion stupňů, následně na to vytvoří proud neutronů, které zahájí termojadernou štěpnou reakci přeměny vodíku na helium při teplotě zhruba 18 milionů stupňů, a následně na to se vytváří obrovský proud neutronů, který aktivuje kobalt na radioaktivní kobalt s tím, že poločas rozpadu tohoto kobaltu je 11 800 let. No tak můžete se nádějit tím, že nemáte jaderné pumy, jenom že ty jaderné pumy existují, jsou v tisících kusech. A pro vaši informaci, když vezmete takzvané systémy MIRV, čili multihlavice umístěné například na raketách, které jsou uloženy v jaderných ponorkách raketonosných, tak si musíte uvědomit, že jedna jediná raketa veze 8 až 16 multihlavic. Každá z těch hlavic má sílu několika desítek nebo stovek kilotun explozí a znamená to, že jedna jediná raketa může dosahovat explozivní síly kumulativních náloží v řádech desítek megatun. A když už tvrdíte tuhletu hloupost, tak jste zapomněli na největší explozi jaderné pumy v lidské historii doteď, takzvaná exploze Tsar Pumy, kdy na Nové Zemi Rusové odpálili nejsilnější termojadernou zbraň o síle 56 megatun. Ten otřes třikrát oběhl zeměkouli, vznikal jaderný hřib vysoký 60 kilometrů, ve vzdálenosti 1000 kilometrů to vymlátilo okenní tabule a všechno ostatní a účinek zbraně byl tak děsivý, že nejenom akademik Sacharov byl vyděšen, ale především Chruščov sám zastavil práce na takhle silných superzbraních. A když už mluvíte o tom, že nejsou jaderné štěpné zbraně, tak se zkuste jenom zamyslet nad tím, co Američané nazývají broken arrow, zlomený šíp. Je to ztráta jaderné zbraně. A ti, kteří jsou starší, vědí, co se stalo v roce 1961, kdy nad Palomares se zrazil C-130 tankovací s B-52, která měla na palubě 3 1-megatunové třífázové kobaltové pumy. Dvě pumy se vylovily, jedna bohužel zmizela někde v mořských propastech. No a pro tu vaši bezpečnost v roce 68 v Pensylvánii startoval bombardér P-52, který měl tři nukleární pumy, jedno megatunové na palubě. Letadlo začalo hořet, tak letce nenapadlo nic lepšího, než ty pumy schodily. Nakonec jednu pumu nenašli vůbec, ta zapadla do obrovského močálu, ale jedna puma dopadla nedaleko jedné farmy. A každá z těch pum má 7 jistících blokačních mechanismů. U té pumy, která spadla u toho farmáře, 6 mechanismů selhalo. Poslední mechanismus zadržel termojaderný výbuch o síle 1 megatuny, která by z amerického středozápadu udělala velice poklidno území na dobu několika tisíc let. A ještě pořád budete mít představu, že jaderné zbraně neexistují?
0: Přátelé drazí, já vám tady ukazuju teďka právě webové stránky Atom Muzeum, což je v Brdech bývalý právě sklad jaderných zbraní. Oblast, tak je to Javor 51. A tam máte veškeré informace o jaderných programech, nejenom našich, ale i respektive teda toho, co bylo u nás uskladněno, ale právě i třeba o té zmíněné carbombě a tak dál s úžasným výkladem. A můžete si projít přímo ty bunkry, kde ty zbraně byly skladovány. A můžete tam najít i například tamhle je vyfocen vzadu motor z jedné z těch raket, který uměli míst jaderné zbraně, je tam spousta materiálů, spousta poučných, naučných věcí. Takže je to Atom Muzeum v Brdech, Míšov, Javor 51, web je atommuseum.cz a můžete si všichni zjistit informace, můžete tam přijet, můžete se na to podívat, a nebo se podívejte na tenhle kanál, kde přinášíme rozhovory a reportáže právě z těch, z tohoto Atom Muzea, minimálně dvě nebo tři už tam máme. A myslím si, že to je, že to člověka až zamrazí potom, jako když vidíte. A tady máte i dobové dokumenty a prostě výstavy, že jo, tam máte, tady vidíte třeba duchotechniku a tak dál a tak dál. Prostě těch materiálů je tam celá řada. Takže toť k tomu, jestli něco, to, že to někteří popírají, o těch popíračů je víc, že jo, tady se tvrdí, jak země je placatá a podobně. Někdy to prostě, jak říkáte, pane profesore, ty zábrany nám nějak jako chybí ve spoustě věcí. A tady další, jak je možné, píše Méďa Béďa, že nám vládnou šílenci a psychopati a dokonce se pohybují na svobodě. Proč je dosud nikdo nevrazil do blázinců s nejvyšší ostrahou? Tomu fakt nerozumím. No, historie se nám nějak opakuje, že jo, dřív se to řešilo tím, že se vyhazovali na hnůj oknama, tak jak je to, myslíte si, že to je jakoby přirozený jev, že prostě populace po čase zblbne, já nevím, starý Řím nebo tak, anebo je to nějaký naše specifikum?
1: No, já bych to řekl takhle. Všichni se ptali, jak mohla padnout Byzantská říše, která byla největší říši ve své době, měla obrovskou armádu, která ovládala velké části přední Asie a podobně. A ta Byzantská říše padla. No a svého času, i když teď budu označen za přívržence Ruska, tak dokonce Ruská pravoslavná církev zaplatila jednu obrovskou výzkumnou studii. To dospěla k zajímavému závěru. Míra korupce, míra amorálnosti, rozpadu tradičních hodnot a další skutečnosti vedly k tomu, že převážná většina populace v Byzantské říši ztratila chuť žít. Dobře slyšíte. Ztratila chuť žít. A pak už to byly jenom ty útoky například Turků, porážka u Manzikertu a podobně, které v konečném důsledku spečetily osud Byzantské říše. Když vezmete Řím, obrovskou velmoc tehdejšího světa, tak když se korupce, ztráta jakékoliv morálky a skutečnost, že císař získal absolutní moc i díky dohlížecím systémům, císařské gardě a podobně, tak to vedlo pak k těm zvrácenostem, které prezentoval Caligula, Nero a další. Dokonce viděl jsem teď krásnou americkou studii, která analyzovala symboly římského císařství a současnou Ameriku na čele s prezidentem Trumpem, kde většina symbolů římského císařství byla v té Americe splněna. Včetně vydání mincí z podoby znovu prezidenta Trumpa. No a pak si položíte jednu základní otázku. Všichni mluví o korupci, o musíme ji potlačit, ale ta korupce nám bují úplně perfektně a podle samotné analýzy Eurostatu znamená roční ztráty pro Evropskou unii v sumách 4 až 5 bilionů euro vážení. Ale přece bojujeme proti korupci. Pak tady máte další věc. Máte organizovaný zločin, vůči kterému prý taky bojujeme. Jeden paradox. Jestliže jste starší, pamatujete si, že v 90. letech byly publikovány obrovské materiály o struktuře organizovaného zločinu o nejenom Cosa Nostra v Kalábrii a podobne, ale byli to i materiály o Drangete, o Jakuze, o čínskych triádách, byli to materiály o indické mafii, bombajské a tak dále. A byli podrobne popisovaní smery ich činnosti, vúcové, struktúra a tak dále. Zhruba po roce 2005 väčšina informácií tohoto typu zmizela ze všech médií, neobjavila sa ani v studiích a podobne, kromne niekoľka specifických monografií, ako je monografie McMafie od jednej nejmenované americké profesorky Kleinové. No a pak tady máte další vec. Ukazuje sa, že ako kdyby elity, ktoré sú pripravovány napríklad i v tých nejmenovaných institútech, ako je Aspen a podobne, vybírali zámerne lidi, kteří sú, no, řekneme, iní. Existuje skvelá polská studie významného polského psychologa, ktorý dokazuje, že aby ste se stal šéfem veľkej firmy, musíte byť psychopat. A on to na faktech dokazuje. No, samozrejme, mluví pouze o korporáte. Ale tenhle ten mechanizmus funguje i u politických struktúr. A práve proto sa nemusíte diviť, že na čele Európskej únie máte takovou pani von Lélovou, že nemecký kancléř Merz sa chová tak, jak sa chová, že francúzsky prezident Macron už ho nazývají ako novej malej Napoleon. A vidíte, že vlastne tie elity v jednotlivých zemích, a nebudu jmenovat elity v Čechách, se skutečně chovají jako psychopaté. Nezajímá je názor veřejnosti a lidí, vidí sami sebe jako centrum všeho, dokonce prezident Trump prohlásil, že na něho neplatí žádná morální kritéria, protože on má morálku sám v sobě a konec konců je císař planety. No, ja mám obavu, že v tomhletom prípade bude mít pravdu tých 30 amerických psychiatrů, ktorí prohlásili, že v tomhletom prípade je to výslovne nebezpečná situácia, kde jaderný kufřík ovládá niekto, ktorej není svéprávny. Ale na druhej strane si musíte položiť otázku. Teď konspirační. Skutečne tyhle ty politické idioty vybírá výbor 300? Nebo je vybírá tzv. Superclass, o ktorém mluví David Rotkopf. A práve proto, že sú to svým spôsobom psychopati, tak sú schopni plniť jakékoliv nelidské příkazy. Klidne budú mluviť o jadernej válce, konec koncu oni do tej války nepůjdou, nepůjdou ani oni, ani ich rodinní příslušníci. A ti ostatní, ti mlčí. Problém totiž je v tom, že nejenom máme psychopaty na těchto funkcích, ale ti tam môžu byť a delať jenom to, co chtějí, práve proto, že väčšina mlčí. Pamatujte na ten známy výrok. Politici môžu delať jenom to, co im dovolíme. A jestliže väčšina lidí mlčí, nebo dokonce je ovplyvňovaná rôznymi mimovládkami, takže se s nich stanou doslova vymleté mozgy, tak pak se nedivte, že tihleti psychopati jsou u moci a budou vám z vašeho života dělat peklo. A ještě jim to dělá dobře. Já sám se přiznám, jsem měl vždycky potíže pochopit lidi, kteří dělají zlo. Až si mě jeden známý psychiatr poučil, že bohužel jsou i lidé, pro které dělání zla, i když toho nic nemají, je životním posláním. No a když tihleti lidi náhodou se dostanou k politické moci, no tak pak se nebudete stačit divit tomu, co se děje. Ale bohužel, ještě jedna věc, tihleti blázni můžou fungovat pouze proto, že mají obrovskou armádu přísluhovačů. Přísluhovačů v oblasti bezpečnostních orgánů, soudnictví, ale dnes mimořádně významnou oblast představují média. A jistě víte, která například česká média úplně objektivně informují o dění ve světě i v České republice. A já se ptám, ty redaktoři těch médií jsou normální? Nemají morální kompas? Nejsou schopni vidět objektivně události? Jsou ochotni zaprodat svou duši za ty římské denáry a budou psát, co se po nich bude požadovat? No a na to existuje skvělá monografie bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, významného německého média, který popisuje technologii ovlivňování novinářů přes udělování grantů, novinářských cen, vytváření prostoru médií a bohužel velká část novinářské branže se nechá koupit. Tahle ta knížka Koupení novináři, skutečně bych doporučoval si přečíst tu knížku. No a jelikož je to o německém mediálním trhu a jelikož je to Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak klidně český čtenář si to může přečíst, je to konec konců v češtině a nemusí mít hemungy, jestli se to týká některých českých médií, jako je Respekt a podobně.
0: Tak samozřejmě podobnost jména a událostí

0: pro národní média a média v Evropské unii, kteří budou šířit hodnoty právě MAGA a podobně a budou proti unijní. Takže 2 miliony dolarů pro začátek do toho chtějí vrazit. Takže to je taky jako zajímavý, že oproti teda těm původním narrativům teď jako Amerika otáčí a bude financovat pro změnu tohleto. Já se strašně zvědavý, jak třeba Člověk v tísni nebo evropský hodnoty teďka se přejmenují na protievropský, jo, a budou teda žádat ty granty teďka jako za opačným účelem.
1: No víte, tak vždycky peníze byly hýbatelem, vždycky, jak se říká, dokonce Diokletián prohlásil, že peníze nesmrdí, víte proč. No a v tomhletom ohledu skutečně jako to bude veliké lákadlo na takzvanou obrátku o 180 stupňů, a ovšem ty 2 miliony dolarů je relativně málo, když vemete, že oficiálně Brusel přiznal, že na podporu klimatické agendy pro mimovládky a média dal 230 milionů euro, aby správným směrem ovplyvnili veřejnost. A teď si vemte další desítky milionů, které jsou investovány do podpory proevropských hodnot. A já se ptám, jaké jsou to ty proevropské hodnoty? Válka, vojensko-průmyslový komplex, rozšiřování velkých svých názorů, protože všichni ostatní jsou tupí a sprostí, nebo jaké hodnoty to chce ta Evropská unie prezentovat. No a samozřejmě Brusel ví velice dobře, že PR a mediální politika může radikálním způsobem ovlivnit velkou část veřejnosti, no tak vrazí do toho pár stovek milionů euro a nebudeme se stačit divit. Černé je bílé, bílé je černé, to, co je pruhované, je bodkované a všichni budou vykládat, že to přece každý vidí. No, problém je v tom, že ti, kteří chtějí vidět, tak vidí blbost, no a ti, kteří nechtějí přemýšlet, tak budou přitakávat tomu, co tu je. A to je bohužel jedna z věcí, která je typická. Přizpůsobení. A to přizpůsobení velké části veřejnosti se pak projeví v tom, že všechny tyhle ty nesmysly budou prezentovány v médiích a dokonce část veřejnosti jim bude věřit. No, bohužel, a kromě toho máte technologie, které používaly projekty, jako je Monarch, jako je Majestic a podobně, a ovplyvňování veřejného mínění. A jako kdyby všichni zapomněli na oficiálně přiznané technologie, kdy pomocí podporového ovplyvňování přes televizi a mediální systémy dokážete inkorporovat žádoucí myšlenky do velké části populace. Kurňa, všichni jste na to zapomněli? A nebo je to, jak se říká, nevhodné připomenutí technologií PSIOPS na správné formování vědomí a názoru veřejnosti? No a teď jedna malá ukázka. No. To jsem se zabavil. Evropská unie hodlá zásadním způsobem zdražit lety mimo Evropskou unii. Paradoxně, podle statistických průzkumů Eurostatu, velkou část letů mimo Evropy využívají mladé ženy a mladé dámy. No a to jsou shodou okolností hlavní podporovatelky mnoha evropských hodnot. No a tímhle způsobem se dokonce mnozí evropští rozumní představitelé diví, proč si Evropa podřezává větev pod sebou, protože tohle to byly ty fanatické podporovatelky Evropy, vítačství, imigrace a tak dále. No a ty své hlavní podporovatele naštvete tím, že jim zdražíte možnosti cestování mimo Evropskou unii. No ale když vezmete jiné geniální závěry, které přijímá Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament, tak tohle to je jenom polévka a je to jenom poleva na dortu. Ta třešnička.
0: No je pravda, že Evropská unie se kope do vlastních nohou a podřezává si ty větve pod sebou. Seč může docela jako mílovými kroky a svět se tomu udiveně někteří přihlížejí, jiní se tomu rovnou smějou. A mě třeba pobavilo to, jak tady všichni jásali nad tím, jak Rusko, že jo, má problémy s

0: rafinací ropných produktů. Díky jako tomu, jak ta Ukrajina zasadila a co si tohleto, támhleto. A to Rusko, světe div se, že jo, si objednalo tu práci, tu rafinaci a tyhle věci z těch svých produktů v Číně, ne, v Indii. Indie předběžně, přednostně, takhle přednostně vyhověla Rusku, protože Rusko tam dlouhodobě, že jo, dodává suroviny.
1: A za zvýhodněné ceny?
0: Na základě toho, ale oni mají, že jo, jenom určitou kapacitu těch rafinerií, tak o to víc snížila předpokládaný vývoz rafinovaných produktů, jako je právě benzín a nafta a tak, do Evropské unie.
1: No ale vidíte ten strategický, logický záměr Evropské unie? No kdybyste se chtěl praštit po vlastní hlavě, tak to dokonale i nevymyslíte. To musíte uznat. To jsou přece koumáci v tom Evropském parlamentu a v komisi.
0: Já teda samozřejmě, no. Já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak jako, já si myslím, že mě tak napadlo, jestli zatím není skrytá jakoby ta podpora té elektromobility, že vlastně si tady sami snížíme nebo uděláme takovýhle nedostatek paliv a že vlastně těm lidem nic jiného nezbyde, než ten elektromobil teda koupit a na splátky a ještě platit úroky a tohle. A čekat na to, až nám pustí prout, aby jsme to...
1: Ono no, pane Bureš, máte možná pravdu. Protože teď vychází na povrch úvahy Evropské komise o tom, že všechny systémy by v evropských zemích měly přejít na elektřinu. Elektřina by měla být hlavním energetickým hýbatelem všeho. No a mělo by to nahradit dovoz fosilních paliv, ropy, plynu a podobně. A bylo by to přímo skvělé, bylo by to ekologické, super. Jenomže pak si udělali energetickou bilanci a zjistili, že všechny stávající zdroje by nedokázaly vytvořit dostatek množství elektrické energie. A kromě jiného, alternativní energetické zdroje, například fotovoltaika nebo vítr, víte, že jsou nepravidelnými dodavateli elektrické energie? A ty pravidelné dodávky, které zabezpečovaly jaderné reaktory, najednou narážejí na nedostatek vody na chlazení a podobně, tak se uvažuje opět o obnově jaderné výstavby a podobně. No, ale vy máte před sebou další paradox. Slovenská republika uzavřela smlouvu s Westinghouse o výstavbě jaderného reaktoru v Jaslavských Bohnicích a rozvoji malých jaderných reaktorů SMR. No. Jenomže najednou se ukázalo, že Westinghouse po 30 letech tvrdého umravňování jaderné energetiky nemá ani specialisty, ani produkční kapacity, dokonce nemá ani licence na oprávnění stavby 1200 megawattových reaktorů. A konec konců na světě jsou pouze dvě země, které vám pro energetiku dodávají výstavbu reaktoru, jeho výrobu, jeho financování, jeho údržbu a dodávku jaderného paliva. No, a můžete třikrát hádat, které země to jsou. Ano, je to Rusko, Rosatom, a je to Čína. Žádná jiná země, včetně Westinghouse, není schopna zabezpečit nejenom výrobu a výstavbu, ale už vůbec ne financování za zvýhodněných podmínek. A pak se divíte, proč Rosatom staví ve světě 66 reaktorů a Čína výrazným způsobem zvětšuje svůj vplyv na výstavbu jaderných reaktorů v celé Asii. A opět si položíte otázku. A proč teda pro Boha se chceme odstřínout příští rok od dovozu jakéhokoliv jaderného paliva? Vždyť ty reaktory, které stojí v Evropě, byli postaveni Rusy a byli postaveni na technické dimenze ruských jaderných paliv. A Francouzi, kteří postavili největší blok jaderných elektráren, 56 reaktorů, tak mají obrovský problém, protože EDF, které je vlastní, má potřebu modernizačního dluhu těchto jaderných elektráren ve výši 53 miliard euro a zároveň má zadlužení 63 miliard euro. A bez státních pomocí nebude schopná rekonstruovat ani stávající jaderné reaktory. A tohleto všechno vám znova klade otázku. Je to pouze náhoda, tohleto debilní rozhodování? A nebo je to zatím nějaký účel, zatím neznáme jaký, protože nemá ani logiku, ani finance, ani nic. A musíme si uvědomit, že svět zažívá renesanci jaderné energetiky, protože i když budou zuřivě štvát ekologičtí aktivisté, tak nejčistší vyrobená elektřina je z jaderných elektráren. A za normální podmínek by si Němci mali tlouct hlavu o zeď, že zlikvidovali své jaderky, teď budou stavět plynné elektrárny. A jestliže Evropská unie skutečně prosadí, že všechno má být na elektřinu, no tak pak 100% můžete, vážení občané, počítat s tím, že v noci vám vypnou elektřinu i v létě, i v zimě, protože jej bude třeba nejenom pro cloudová úložiště dat umělé inteligence, ale i pro běžnou provozní strukturu společnosti.
0: Pane profesore, a teďka Havlíček u nás, ministr průmyslu, že jo, slavnostně s, myslím, Ježišmarja, s Rolls-Royce, nebo s kým to podepsal, tu dohodu právě o výrobě a dodávce malých modulárních reaktorů, tak ty Angličani už jsou dál třeba než Westinghouse, nebo je to pořád jenom výzkum?
1: Ale vůbec ne, vůbec ne. Ve světě máte několik zemí, které se zaměřily na vývoj malých modulárních reaktorů. Jsou to i Angličané, ale to všechno je velice v etapách, které ještě nevedou k mohutnému masovému produkování. Právě proto i Westinghouse chtěl v té jaslavské bolnici postavit zkušební malej modulární reaktor. Dnes v podstatě malé modulární reaktory reálně vyrábí pouze Ruská federace. Dokonce je umístňují i na lodě, se kterých zásobují elektrickou energii, například na Čukotce a podobně. A třeba si otevřeně říct, že ty malé modulární reaktory by mohly být skvělou regionalizací energetických systémů, ale zatím v podstatě je to jenom Čína a Rusko. Žádný Rolls-Royce, ani žádní Angličané, ani ostatní věci. No a Angličané zaspali v jaderné energetice stejně jako Spojené státy, které posledních 30 let nedělali nic zásadního v jaderné energetice. A bohužel, když to nechcete přiznat, tak prosím, můžete zavídat oči na tohleto skutečnosti, ale pokud se zeptáte MAE, Mezinárodní jaderné organizace, tak zjistíte, že ani ten Westinghouse nemá skutečné licence na výrobu 1200 MW reaktorů. Tam je jiná zvláštnost. Thoriový reaktor, který nepotřebuje na chlazení vodu, čili to, co se stává problémem francouzských jaderných reaktorů, že musí snižovat výkon, protože nemají dost vody na chlazení, tak u tohoto thoriového reaktoru to není. Tam se používá na chlazení úplně jiné médium. Můžete thoriový reaktor postavit na poušti a jistě víte, že Číňané už uskutečnili komplexní funkční systém elektrárny, včetně paroplynných generátorů a všeho ostatního vycházejících z thoriového reaktoru jako funkčního systému. A právě tenhle ten systém, nezávislý na chlazení vodou, chtějí dávat jako ponuku asijským zemím. No a při současném vysychání bude tahle ta technologie jedna zo špičkových. A podívejte se na evropské teritorium, podívejte se na analýzy vysoušení evropského teritoria a pak si představte otázku, že tady postavíte jaderky na chlazení vodou a že tady postavíte gigantická cloudová úložiště dat, která taky mají být chlazena vodou. No tak potom, vážení, asi budou pro vás nutné, pro obyvatelstvo, ty speciální technologie, které vyvinuli pro získávání vody na poušti, kdy rozložíte speciální bal umělé hmoty, ta v noci koncentruje vodní páru a ráno máte několik litrů vody. No, problém je v tom, že tohle to funguje na poušti, ale nebude to fungovat v evropském teritoriu. Musíte si totiž uvědomit další věc. Jedna z mála věcí, která se potvrdila, je významné zmenšování evropských ledovců. Evropské ledovce mají zásadní vplyv nejenom pro vodní elektrárny v Rakousku, Francii, v Alpách, Švýcarsku a podobně, ale mají obrovský vliv jako vodní zdroj. Kromě toho jsou klíčovým napájecím zdrojem pro mnohé řeky, jako je Rýn nebo Dunaj. Jestliže se ale tyhle ty alpské ledovce roztopí a výrazným způsobem sklesne zásobování vodními zdroji těchto veletoků, tak například u Dunaje dojde k výraznému snížení nasycení vodou po Dunajské nížině, co je jeden z největších rezervoárů ve střední Evropě, a pak můžou nastat obrovské další problémy. A právě vtip je v tom, že jako kdyby nám ta příroda právě systémem extrémních teplot, extrémního vysoušení, extrémních nároků na energie v lidské společnosti ukazovala střed klíčových parametrů, které jdou proti sobě. A tohle to všechno by si rozumní lidé, dokonce lidé se selským rozumem, museli se sakramentsky uvědomovat. A tam vidíte debilitu dnešních lídrů, osobitně v Bruselu, kteří si tohleto vůbec neuvědomují a rozdělují jednotlivé jevy a procesy tak, jako kdyby je mohli zvládat izolovaně. Problém dneška totiž je v tom, že stejně jako v společnosti v přírodě dochází ke kumulaci více procesů a právě proto ta zničující síla je tak obrovská.
0: No, pane profesore, já se možná obávám toho, ale samozřejmě jsem konspirátor a tohle je konspirační médium, proto byste se na něj neměli nikdo dívat, tak se obávám toho, že ty v uvozovkách elity si to uvědomí sakramentsky dobře, ale jejich jediný návod, jak tohle všechno vyřešit, je válka.
1: No, máte úplně pravdu, protože v případě války a válečného stavu neplatí žádné občanské svobody, neplatí nic, všechno je podřízeno takzvanému vítězství ve válce, jakýkoliv odpor je okamžitě eliminován a potlačen a v tomhletom případě pak rozdělování potravin, rozdělování vody, rozdělování zásob je přece posvěceno mimořádným stavem. A kromě jiného, prosím vás, vážení posluchači, nezapomínejte na jednu zásadní věc. V případě rozsáhlého válečného konfliktu nebo krizové situace kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou Evropskou komisi a národní vlády nemají žádné právo ani právo veta, ani nic. Čili i z tohoto hlediska, pokud bude ohrožena pozice mocenská těch 40 tisíc úředníků v Bruselu a té Evropské komise, tak rozhodně sáhnou k vyhlášení mimořádné situace, válečného stavu a podobně, aby si udrželi mocenskou pozici. No a právě proto někteří konspirátoři a cynici prohlašují, že ta válka musí být, aby tyhle ty dnešní jelity zůstaly u moci. Jinak je smete další volební cyklus, ve kterém pronárodní strany nepochybně nabývají mohutně na síle ve většině evropských zemí.
0: No právě tohle to se mi zdá jako jeden z scénářů, co se jim honí hlavou, protože oni nic jiného než válku vlastně nemají jako v programu a těžko jako otočí o 180 stupňů a řeknou, doteďka jsme vám věšeli bulíky na nos, nebo jsme se mýlili, nebo to už jedno, jak by to zabalili, a tak nám to promiňte a teď poslouchejte další naše bláboly. Tak, že oni opravdu jako nemají jinou alternativu.
1: Skutečně, a musím ovšem říct, že například paní von Leyenová dokonce učinila takzvanou sebekritiku, když prohlásila, že odmítnutí jaderné energetiky bylo strategickou chybou. No, možná to bylo v dočasném pominutí smyslu, nebo zatím byly další úvahy o lobbystických zájmech, ale v každém případě to prohlásila. No a dnes vidíme, že dochází k renesanci jaderné energetiky. Na druhou stranu, ale ta hloupost, nebo řekněme flexibilnost diplomatický politiků, se projevuje i v mnoha dalších zemích a oblastech. Nejenom v Evropské unii, Spojených státech, ale máte tam taky Indii, máte tam další jihoamerické země, argentinský prezident a podobně. No a to se pak nestačíte divit, odkavať se bere tolik hlouposti. No a pak skutečně v odpovědi na tu první vaši otázku. No, když chcete být významným politikem, musíte být dostatečně hloupí a nesmíte mít žádné morální zábrany. Pak vaše politická kariéra bude zabezpečena.
0: Děkuju, pane profesore. Pojďme na další dotaz. Technik se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Chci se zeptat, jak nebo zda vůbec se dá léčit schizofrenie? Děkuji za odpověď.
1: No bohužel zatím v podstatě můžeme jenom utlumit některé aspekty a symptomy schizofrenie. Veliký výzkum probíhal v Montrealu, byl to výzkum, který byl zaměřen především na dvě oblasti, to znamená psychologické poruchy, včetně ADHD, bipolární poruchy a schizofrenie. A pak to byla snaha léčit Alzheimera a Parkinsona. No, dokázali například symptomy Alzheimera a Parkinsona po půlročním léčení potlačit na 60-70%. U schizofrenie bohužel ty efekty nebyly tak úspěšné. Podařilo se potlačit některé symptomy schizofrenie zhruba na 30-40% a vyšlo skutečně jediné řešení, celoživotní používání léků, které utlumují excesy spojené so schizofrenií. No, rozhodně nechceme jít tou cestou, kterou šli američtí psychiatři a neurologové od 30. let, která se nazývala lobotomie. Zasáhli vám do mozku, způsobili určitým způsobem chirurgické zásahy. No, bylo to skvělé. Schizofrenie se ztratila, ale z těch pacientů se stal salát. To znamená, ztratili svou osobnost, přestali existovat jako inteligentní bytosti a podobně. No, trvalo to dlouhých zhruba 50 let, než to konečně v 80. letech zakázali. Stále existují psychiatři, kteří si myslí, že schizofrenie je možno vyléčit tím, že uděláte lobotomii a zasáhnete do struktury neuroplastické mapy. Ale tohleto se bohužel nedaří. Zůstává jedině léčba léky. A když je ta léčba vhodně nakonfigurována, ten člověk v podstatě může fungovat normálním způsobem. Samozřejmě musí ta medikace pokračovat a bohužel pokračuje celý život.
0: Děkuju moc, pane profesore. Ono, čím to vlastně může být způsobený? Je to jako vrozený, nebo tam jsou nějaký i vnější faktory, který vlastně ten mozek jako ovlivňují negativně, řekněme?
1: Je tam několik teorií. První teorie, která říká, že je tam určitá genetická předdispozice, to znamená, když se to objevilo u vašich rodičů, tak se to objeví i u vás. Druhá skupina teorií říká, souvisí to s tím, jakým způsobem probíhají metabolické procesy v organismu, čili předpokládalo se, že například změnou stravy nebo změnou různých jednotlivých enzymů můžete utlumit tuhle tu nemoc. No a pak je tam třetí skupina, která říká, že v podstatě schizofrenie vzniká v důsledku přeprogramování neuroplastické mapy, přičemž to přeprogramování může být v důsledku nějaké obrovské stresové události a podobně. Faktem je ale, že převážná většina vychází z genetických předpokladů, to znamená, dochází k určité deformaci neuroplastické mapy, propojení jednotlivých neurálních synapsí a podobně. A na rozdíl oproti Alzheimeru a Parkinsonu, kde se mluví především o amyloidním plaku, o prionech, které utlumují pronikání signálu v rámci nervové struktury, tak tady je to spíše anatomická deformace, která způsobuje, že jisté druhy signálu nepronikají nebo pronikají deformovaně. No a to potom vede k různým schizoidním jednáním. Bohužel zatím se nepodařilo vyřešit otázku léčby a vyléčení, spíše utlumení projevů schizofrenie. Samozřejmě to pak závisí na odpovědnosti každého člověka, jestli dodržuje medikaci a dodržuje všechny předpisy, které mu byly doporučeny. Ale zatím to tak vypadá, že spíše převládá ta genetická předdispozice.
0: Děkuju moc.
1: Abyste to bral tak, je to potenciální možnost, ale možná některé věci jako traumatický efekt, zážitek a podobně může ten potenciální produkt aktivovat. To by nejlépe vysvětlovalo ten vývoj téhleté nemoci.
0: Děkuju. Pane profesore, tady Svatroškilde, no, zdravím vás, zajímá mě, jestli se už někdy pan Staněk vyjadřoval k peptidům. Tak peptidy, co to je, můžou nám nějakým způsobem, tady čtu, že to jsou malé řetězce aminokyselin, spojené peptidovou vazbou, slouží jako stavební kameny bílkovin, v těle
1: jako hormony
0: či signální molekuly, dělí se na kosmetické, výživové a medicínské typy.
1: Jo, přesně. Jenomže vtip je v tom, že samotné peptidy se dnes stále více propojují s mnoha dalšími věcmi, jako je například aktín F, který způsobuje obnovu jednotlivé architektury DNA při reprodukci buněk, nebo se spájí s takzvaným SPIR6, který znamená vytváření molekulární stavby ve vnitřku buněk, anebo s takzvanými problémy, které souvisí s takzvaným architektonickým řešením vnitřku buňky, kdy se původně myslelo, že buňka samotná má nějaký ten obsah, buněčnou stěnu, máte tam mitochondrie, máte tam nějaké peptidy a bílkoviny, a najednou zjišťujeme, že je to nesmírně zložitý vesmír sám o sobě. Že dokonce existuje takzvaná architektura fibrínů, které posouvají různé druhy bílkovin a peptidů v vnitřní konstrukci buňky a vytváří různé vnitřní architektury, které umožňují například, aby jednotlivé druhy mitochondrií fungovaly v určitých specifických podmínkách. A nezapomeňte, že mitochondrie jsou klíčovým parametrem výroby energie v buňce. Mitochondrie zároveň jsou ovplyvňovány dalšími látkami, bílkovinami, enzymy a podobně. A jejich dostatečná nebo nedostatečná reprodukce pak působí oxidační stres, nedostatek energie s následnými dopady na celkovou buněčnou strukturu. A vemte jenom takzvaný systém, který se nazývá mitofágie, což je struktura eliminace poškozených mitochondrií z buněčné struktury přirozeným způsobem. A zase tam máte další enzym a další peptidové struktury, které zabezpečují, aby skutečně tyhle ty vadné mitochondrie byly vyloučeny z buňky a podobně. Ale peptidy jsou důležité nejenom pro bílkovinovou skladbu, ale jsou vázány taky na funkci mikrobiomu. A dnes velká část medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum mikrobiomu, protože mikrobiom ovlivňuje nejenom metabolické procesy ve vašem trávicím traktu, ale nejnovější výzkumy dokonce ukázali, že mikrobiom ovlivňuje váš emocionální stav. Dokonce ovlivňuje míru synaptických propojení v neuroplastické mapě. No a vlastně velká část procesů bílkovin, peptidů a chemických látek, které probíhají v trávicím traktu a které jsou mapovány takzvanou mikrobiopštinou, která má 430 tisíc systémů a kombinací, tak ty jsou hodnoceny astroneurony, co je specifický druh neurónu, a informace takto získávané jsou předávány do prvního nervového centra kolem travicího traktu a druhého nervového centra, které máte v hlavě jako mozek. Čili ano, tyto peptidy hrají obrovskou významnou roli, ale zatím stále jsme ve fázi objevování nových důsledků propojení struktury a významu peptidů na jednotlivé procesy biochemické i jiné v rámci struktury organismu.
0: Děkuju moc. Pane profesore...
1: Omlouvám se, jestli to snělo složitě, jenomže skutečne ty vazby, tá architektúra súvislosti je mimořádne komplikovaná.
0: No, tady jste mi nahrál, Pavol Roman se ptá, prosím, něco o vitamínech a co doplňky zdraví pro tělo. Tak, doplňky, co byste doporučil?
1: No, vtip je v tom, že nemluvíme o lécích, mluvíme o potravinových doplňcích, jako je serapeptáza proti zápalům, jako je esenciál multi na dodávání klíčových 27 minerálních stopových prvků na optimalizaci metabolických procesů ve vašem těle. Mluvíme o dalších a dalších potravinových doplňcích, jako jsou některé, řekněme, látky, aby jsem nebyl označen za reklamního agenta, které opravují vaše mitochondrie, opravují vaši DNA a podobně. Je fakt, že dnes je trh zaplaven různými druhy potravinových doplňků. Jedni vám podporují paměť, jedni podporují energii, jedni podporují růst a hustotu kostí, další podporují imunitní systém a podobně. Jenomže musíte být hodně opatrní. Velká část těch potravinových doplňků je ve skutečnosti PR akcí pro farmaceutické firmy. Na druhé straně účinek některých věcí, jako je například amygdalin, který je koncentrován v jádrech broskví nebo meruněk, skutečně působí jako silný protinádorový prostředek. Taktéž například olej z černušky seté, Black Sea Oil, nebo některé další druhy speciálních doplňků, které zabezpečují kvalitní reprodukci buněk, opravují DNA těchto buněk a podobně. Ale když chcete mluvit o potravinových doplňcích, zkuste se zaměřit na to, abyste aktivoval vlastní samoopravné mechanismy, které máte ve svém těle a kterými nás vybavila příroda. To je ten obrovský průzkum, o kterém jsem mluvil, japonský profesorů Oshimu Suzukiho a Ishikavu, který se zabývali výzkumem reprodukce a samoopravných mechanismů ve vazbě na dlouhověkost. A tam máte to doporučení, například poslední jídlo byste měli mít 16 hodin, nejpozdějíc, nové jídlo byste měli jít nejdřív 8 hodin příštího dne ráno. A právě tahle ta pauza v zatěžování organismu stravou vede k aktivaci těchto samoopravných mechanismů, které nejenom opravují strukturu vaší DNA a RNA, ale paradoxně, podle těch japonských výzkumů dokonce vedou k zastavení zkracování telomer, které jsou typickým procesem stárnutí buněčné reprodukce. A znamená to tak, že stejně jak oni zkoumali například otázku spánku, nejenom délky spánku, ale kdy máte jít spát, kolik máte spát, tak též je to otázka nemateriálních faktorů, které odstraňují psychický stres a které umožní socializaci a podobně. A tohle to všechno vytváří podmínky pro zdravý, dlouhý život. No a toto je jedna z věcí, která se ukázala jako univerzálně platná nejenom na Okinavě nebo v jižním Japonsku, ale taky v jižním Řecku, jižní Itálii, v jihoamerických zemích a podobně. A jde zřejmě o základní fundamenty zabezpečení zdravého dlouhého života. No dlouhý život, když jste upoután na přístrojovou bázi, tak není o ničem. Ale tohleto je právě výzkum zdravého dlouhého života. No a v tomhletom ohledu ty potravinové doplňky vám můžou pomoct, ale nezapomeňte, nemůžete...
0: Tak vypadlo nám spojení. Lovíme znovu. Tentokrát... Už to půjde rychlejc. Tak, vteřinku. Přátelé, díky za vaše příspěvky, za vaši pomoc tomuhle kanálu.
1: Ano, už jsme napojení.
0: Ano.
1: Čili můžete skutečně předpokládat, že kombinace mnoha věcí, toho spánku, odstranění stresu, potlačení zápalových procesů, optimalizace struktury mikrobiomu a podobně, může být podpořena i těmito potravinovými doplňky. Čili například, jestliže Argin Plus vám opravuje střevní mikroflóru. Jestliže optimalizuje činnost trávicího traktu, tak je to jedna možnost. Jestliže používáte například hepadrink na obnovu funkčnosti a regenerace buněk vašich jater, tak opět je to doplněk, který může optimalizovat činnost klíčového orgánu vašich jater a zlepšení funkce jater znižuje riziko rakoviny pankreasu, rakoviny žlučníka a v konečném důsledku zabezpečuje optimální fungování vašeho organismu. Stejně tak, jako dnes týmus, který byl chápan jako takový malý nepodstatný orgán, najednou zjišťujeme, že to je klíčová univerzita vzdělávání vašich imunitních buněk a existují způsoby, jako podpořit funkci týmosu, o kterém lékaři dlouho tvrdili, že v podstatě v dospělosti se začíná zmenšovat a jeho funkce se zastavuje. Vůbec ne. A právě proto je třeba si uvědomit, že ty potravinové doplňky jsou pouze doplňky komplexního jiného přístupu k fungování vašeho organismu. A skutečně, když se začnete zabývat holisticky s opravnými mechanismy vašeho organismu, tak jste přímo šokován výsledky medicínského výzkumu v posledních 5 až 8 letech.
0: Děkuju moc, pane profesore. Jdeme na další téma, kterou tady teďka navrhuje Jára Siky. Děkuji ti za tvůj příspěvek finanční tady, za tvůj dar. Jak asi ovlivňují ty stovky v uvozovkách větráků nebo větrných elektráren v Evropě proudění vzduchu? Vždy to musí být stovky kilowatt odběru energie z těch proudů, ne? Děkuji. Já jenom upozorním třeba, že pan docent Pokorný upozorňuje, že vlastně díky právě větrákům ze severu, kteří jsou na moři, tak vlastně proudění vlhkého vzduchu od Severního moře nebo a Baltu a tak, tak vlastně se zmenšuje ta jeho intenzita a proto tady máme čím dál větší sucho. Že to je jeden z těch faktorů.
1: Co vy na to? Ano, je to pravda, můžu to potvrdit. Potvrdili to i další německé studie, kde jednoznačně se zabývali větrnými farmami až 60 km od pobřeží, které způsobují, že odpařování mořské vody vzhledem na nárůst teploty, které by mělo vést k většímu uvolňování vodní páry a její přenosu na kontinent, naopak je utlumeno. A kromě toho máte některé další kanadské studie, které ukazují, že v okolí větráku dochází k vysoušení půdy v rozsahu zhruba 10 km. A další paradox, ať zuří větrníci, jak chtějí, ale dochází k ovlivňování struktury mikrobiomu v půdě, takže ta půda není schopná vázat vodu v tak původním rozsahu, jako to bylo předtím. Kumulace těchto skutečností pak vede k tomu, že vlastně skutečně posilňujete sucho v teritoriích, kde jsou větrníky, a tvrzení, no ale to je přece skvělé, to vyrábí levnou energii. Víte sami nejlépe, že když se udělají analýzy kompletních úhrnných nákladů na větrníky, tak to vůbec není levná energie a vůbec není ekologická. No, jenomže teď vidí někteří podnikatelé před sebou pouze vidinu dotací z Evropské unie na alternativní energetické zdroje. Zapomínají ale na jednu drobnost. Tyhle ty dotace nebudou poskytnuty na alternativní energetické zdroje, ale budou poskytnuty na financování zbrojních programů Evropské unie a na naplnění toho 1,5 bilionu euro potřeby na 800 miliard zbrojních programů, 150 miliard válečné Schengen, 100 miliard na dronovou stěnu na východě Evropské unie, 120 miliard na obnovu kapacit civilní obrany, včetně zdravotnictví, na přijímání 100 tisíců raněných z válečných operací a tak dále. A protože Evropský parlament nemá peníze, no tak bude vymýšlet sice různé nové způsoby, jako získat tyhle ty peníze, ale to nebude stačit při enormních zbrojních výdavcích. No a ostatně bude velmi zajímavá jiná věc. Když jsem o tom mluvil před 5 lety nebo 3 lety, tak se všichni smáli, že u elektromobilů bude zavedena daň z odježděných kilometrů. Tu daň už máte, už platí. No a vzniká otázka, kam se použijí výnosy z celoevropské elektromobility. Na ekologické projekty nebo na finance do zbraňových projektů. A velice rychle uvidíte, kam ty peníze ve skutečnosti půjdou. Takže když si někdo myslí, že když si postaví větrníky, tak bude dostávat stovky milionů dotací z Evropské unie, tak můžu s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatovat, že spláče nad vejdělkem.
0: No, to ani nebudeme se bavit o těch vesnicích, které jsou potom zblbnutý, zmanipulovaný, kde si oni pronajmou ten pozemek a ty vesnice pak mají na svý náklady to uvízt do původního stavu.
1: Jo, po 20 letech fungování větrníku musí vlastník půdy uvést půdu do původního stavu a Francouzi to spočetli, tak na jeden větrník to vychází kolem 220 až 250 tisíc euro nákladů.
0: No, s tím, že se to odveze do Čech, teda, no, ale tady se to pak skládkuje v kravínech, ale to je realita. Zatím je to ještě trestný, ale Evropská unie teďka řeší, že připravuje novou směrnici o jednotném evropském trhu s odpady, takže brzy už to trestný nebude. Takže se konečně na evropské úrovni ukáže nějakým špendlíkem na mapě, kdeže je ta evropská skládka. A pro nás to bude určitě znamenat nemálo zajímavých pracovních míst, kde budou tak jako jinde v Asii, třeba že někteří, kteří žijou na těch skládkách a přebírají ty odpadky od rána do večera, tak asi už se to myslí i u nás takhle. Ale když jste nakousnul i tu válečnou výdaje na obranu samozřejmě a tak dál, na výrobu a výzkum a vývoj ekologických zbraní a podobně, tak tady Josef se ptá, dobrý večer, nějak se nemluví o smlouvě o amerických základnách na našem území, co si o tom myslíte, pane profesore? Teď jako proběhla nějaká notička, ale jak to bude dál?
1: Jednou už existovaly na území Čech a Slovenska takzvaná dočasně umístěná spojenecká vojska. No, pak jsme to v těch začátkem 90. let slavnostně i díky panu Kocábovi uvítali, když odcházeli poslední vojenské jednotky z našich území a bylo to vyřešeno. Samozřejmě teď to bude opět dočasně umístněná cizí vojenská zařízení. Můžete být úplně klidní, i když víte, že jednotka dočasnosti je jeden furt. No a vy si pak položíte otázku, proč. Neviděli jste poslední návrh strategie NATO o případném konfliktu s Ruskou federací? Kde má být hlavní těžiště, nazvíme to, první linie podpory fronty? Nemá být náhodou ve střední Evropě a středoevropských zemích, které mají vytvářet tylo frontové linie? No a protože v tom tylu musíte mít taky sklady zbraní a soustřediště vojenských jednotek a potřebujete tam válečné základny a podobně, tak vám asi dochází, proč se začalo potichu mluvit o tom, že by v Čechách mohly vzniknout dočasně umístněné základny cizích jednotek. Má to ještě jeden bonus. Kdyby náhodou potom nějaká politická elita chcela vycouvat z NATO, tak by s tím byl veliký problém. A kdyby náhodou vznikly nějaké nesrovnalosti mezi domácím obyvatelstvem a těmito cizími jednotkami, no tak ty cizí jednotky by to spacifikovaly. A už vidím, jak budou zuřivě řvát všichni přívrženci nových základní na území Čech. A možná to nebudou americké základny, ale pod heslem NATO to budou, řekněme, německé základny. A kdyby náhodou to někomu něco připomínalo, tak podobnost je čistě náhodná.
0: Ano, těch náhod se děje poslední dobou nějak přes příliš. Pane profesore, nakolik je, dokážeme, troufnete si odhadnout, nakolik je pravděpodobný teda, že to Rusko nějakým způsobem teď už začne přitvrzovat vůči Evropské unii a že třeba se může opravdu stát to, co jste říkal předtím, že nějaký, řekněme, rakety dopadnou na nějaká konkrétní místa v EU, neboli ve státech NATO, a nebo se čeká na volby, teda, které budou, a až po volbách, že se jako přitvrdí. Slýchám to v různých takovýchhle variantách, jakože někdy říká, že se počkáš po volbách, některý, že prostě ty hlasy, které tam sílej v Rusku po nějaký účinný odvetě a jako klepnutí Evropy přes prsty, nabývají na síle a ukazují Vladimíra Vladimiroviče jako ve světle jakoby slabocha, tak co vlastně myslíte si, která varianta je blíž realitě?
1: Paradox je, jestliže chce Putin vyhrát volby, tak musí zvýšit tvrdost. Ty hlasy jsou už nejenom Solovyov na Cargradu a podobně. Tam už ty úvahy o tom, že vlastně svou smířlivou politikou podporuje agresii Američanů a NATO vůči Rusku, jsou už na úrovni ruské dumy. A to už jako každá sranda přestává. Teď na to reagovala ruská vláda tvrzením, že vždycky v historii největší silou Ruska byla jednota ruské společnosti a každý, kdo ji podkopává, je zrádcem Ruska a podobně. Takže jakákoliv kritika vedení nesmí existovat. No, jenomže to už jsou nejenom váleční blogeři, kteří komentují příliš lpění na duchu Anchorage, ale máte tam i kopec zvláštní vyjádření, kdy minister Lavrov prohlásí, že hovorce prezidenta Peskov říká bludy. Ano, to zaznělo. Zároveň vidíte, že se Lavrov setká s Rubiem, ale to výsledné memorandum je takové zvláštní, jako že duch Anchorage je i není pryč. Minister zahraničí Lavrov prohlásí, že prostě není možné už v žádném případě důvěřovat jakékoliv dohodě se Západem, protože vždycky Západ použil proti Rusku. Na druhé straně prezident Putin přijímá emisary Trumpovi, Kučer a další. No a vzniká taková zvláštní úvaha. Všimněte si. Začíná se stále intenzivně mluvit o tom, že strana podle dohody v Rusku, která potřebuje uzavřít mír za každou cenu, aby se dostala k vlastním majetkům, které byly vyvezeny z Ruské federace, tak má stále vysoké zastání i na nejvyšších kruzích. Můžete to nazývat jakkoliv chcete, ale mnohé náznaky, které se snaží utlumit informování o různých útocích na ruské rafinérie, ruské civilní objekty a podobně, ukrajinskými drony, kdy se zakazuje publikování informací o těchto skutečnostech, taky o něčem svědčí. No a pak tady máte vyjádření některých skutečně objektivních amerických expertů, kteří konstatují, že Rusku už nezůstává moc času, aby reagovalo tvrdě, a tihleti experti mluví o časovém intervalu podzim 26, jaro 27. No a to je pak otázka další. Jo, Rusové postupují každý týden o několik kilometrů, obsadí další vesnice a města a podobně. Ale vzniká stále otázka. Je to produkt toho, že vyčerpání zdrojů NATO a Ameriky bude rychlejší než nárůst nespokojenosti v ruské společnosti? A nebo je to ve skutečnosti jenom neochota razantních kroků a řešení. Něco se ale děje. Podívejte. Kompletní zničení přístavných zařízení v Oděse, Izmailu, Jusmaši. Další věc, tvrdé zesílení útoku na západní Ukrajinu, kterou prochází dodávky zbraní, pohonných hmot i všeho ostatního pro ukrajinskou frontu. Třetí skutečnost, je pravdivá ta informace o mobilizaci 360 tisíc obyvatel do armády, anebo ne? A nebo ta mobilizace bude až po volbách? Protože narůstá skutečně nespokojenost nad mnoha podivnými jevy. Vemte jenom skutečnost, kdy došlo k výrazným ztrátám lodní flotily v Azovském moři po útoku ukrajinských dronů na flotilu ruských tankerů, které měly dodávat ropu na Krym. Jak to, že to proběhlo nepřipraveno, bez ochrany, bez koordinace jednotlivých klíčových ministerstv a podobně? A diskuze o tom, proč nebylo zřízeno jedno speciální ministerstvo pro protivzdušnou obranu, které by koordinovalo všechny aktivity na ochranu proti dronům, se objevuje pravidelně a opakovaně v klíčových oblastech a diskuzích, nejenom v rámci médií, ale i v rámci ruské dumy. No a toto všechno svědčí o jedné zásadní věci. Pravděpodobně i prezident Putin si uvědomuje, i když chce zoufale zachovat ducha Anchorage, že ten duch Anchorage už nebude možno zachovávat. A že jakékoliv dohody, které Rusko uzavřelo, vždy skončily podrazem. A na to mají Rusové jednu krásnou průpovídku. Rusové vyhrají válku, ale prohrají mír. A tahle ta průpovídka začíná být chápaná stále výrazněji ve všech kruzích i v rámci ruské společnosti. Časový interval je tedy podzim 26, jaro 27.
0: Takže, no, právě já jsem tady čet, že vlastně po skončení voleb do ruské Dumy prý Kreml chystá mobilizaci až 500 tisíc mužů pro otevření nové fronty a rovněž opět dojde k zapojení vojáků z Koreje. Takže tvrdí to Zelenský a jeho rozvědka.
1: No tak Zelenský, ten tvrdí všechno, včetně toho, že země je placatá a že Ukrajina vítězí a ukrajinské tanky stojí před hranicemi Moskvy. No tak musíte Zelenského brát s rezervou.
0: To samozřejmě bereme, ale to je... Ale zase říkám, no tak jako když to říká Ukrajina, tak musíme to přečíst, že jo? Tady máme... Chtěl bych se zeptat pana profesora na jeho názor na SPDR družstvo ROT, či co si o tom myslíte, je to naděje do budoucna?
1: Prosím vás, já už jsem na to jednou řekl, i když mě pak představitelé rodu označili za životního nepřítele. Je to podvod. Nic víc, nic míň. Můžete na to naletět, je to vaše rozhodnutí, ale je to podvod. Konec konců asi víte, že čelný představitel rodu na Slovensku byl vyšetřován policejními orgány.
0: Dobře, děkuju. Jdeme dál. Tady... Jak se zapojuje Švédsko do zbrojení, kde má výrobu výbušnin, dronů a další zbraně? No, úloha Švédska vlastně v tomhletom zapeklitém konfliktu je vlastně jaká?
1: No, Švédové dlouhá léta těžili z toho, podobně jako Finové, že byli neutrální. Pak, když se rozhodli vstoupit do NATO, tak neutralita odešla a dneska Švédové prohlašují, že musí být připraveni na ruskou agresi. Otázka zní, ale kdo vlastně vytvořil podmínky pro to, aby Rusové uvažovali o nutném protiúderu vůči švédské armádě? Kdyby to bylo Norsko, které pravidelně zjišťovalo prý ruské ponorky při svém pobřeží a podobně, tak bych to tak jakože chápal. Ale Švédsko? No a v tomhletom ohledu bohužel Švédsko se zapojilo do mohutného hnutí mysli, které začíná pobalskými čivavami, Lotyšsko, Litva, Estonsko, pokračuje přes Finsko, Švédsko, Norsko a dnes se severní křídlo NATO, včetně Švédska, chápe jako jedna z klíčových útočných formací vůči Ruské federaci. No a jelikož zatím jenom Finsko schválilo možnost umístění jaderných zbraní na svém území, předpokládám, že něco podobného se stane i ve Švédsku, ale Švédsko je takové zvláštní. Víte, že Švédsko bylo původně jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy. Pak to bylo známo tím, že bylo velice tolerantní k imigrantům do Švédska. Ještě vemte 70., 80., 90. léta. Dneska je Švédsko chápáno jako jedno z výstražných příkladů rozvrátu tradiční společnosti imigrační vlnou. Ty drogové války, gangové války ve švédských městech, ta skutečnost, že Švédsko je na čele využívání mladistvých při kriminalizaci, no protože vědí, že nemůžou být trestně právně stíhání, je varováním pro ostatní země. No a myslím si, že dnes má Švédsko přehršl vlastních vnitřních problémů. A společenský konsenz, který existoval v 60. 70. letech a byl znám jako takzvaný sociální stát, tak bohužel je pryč. A vnitřní pnutí ve švédské společnosti je obrovské. A vzniká otázka, jestli tohleto všechno již nezačalo za premiéra Olafa Palmeho a pak se to zrychlilo za dalších vlád švédských socialistů, až to dospělo do dnešní roviny, kdy máte v mnoha švédských městech no-go zóny, kde nechodí ani švédská policie. A dnes si s tím švédská vláda a švédské orgány neumí rady. No a z tohoto hlediska je celkem logické, že jelikož mají obrovské vnitřní problémy, tak velice aktivně nevystupují ve vazbě na severní křídlo NATO a přenechávají iniciativu třem pobaltským čivavám, čili Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Samozřejmě pak ještě dobíhá Finsko.
0: No, opět vlastně není znova to strašení Ruskem. Snaha přebít ty, aspoň mediálně u nich doma, ty jejich vlastní starosti, který mají, že vlastně ho předhodí lidem prostě falešnou vějíčku a nedívejte se, že vám hoří vaše auto pod oknem, ale koukejte to zlý Rusko, nás chce tady a tohle. Jo, že to je vlastně pro mnohý vlády, který ať za Merkelový nebo prostě to jedno přijali a navozili sem miliony migrantů a ty jejich země se jim rozpadají pod rukama od Anglie přes Německo, Francii, Dánsko a tak dál a tak dál. Tak, že tohle to vlastně takové na jednu stranu až řekněme, jak to mám říct, Hergot, jako že by takový jako kýženej nějaký téma, jo, že prostě...
1: Náhradní téma, které má odvést pozornost od klíčových problémů vnitřního státu. Ano, je to pravda, protože něco podobného volí i prezident Macron. Viděli jste ty etnické nepokoje a všechno ostatní ve Francii, ale hlavním problémem je posilnění jaderného deštníku Francie nad západní Evropou, zvýšení zbrojních výdavků pro francouzské vojensko-průmyslné podniky a v konečném důsledku zásadní zvýšení pozice francouzské armády v rámci koalice ochotných. A když pak mu generální štáb prohlásí, má v podstatě jenom dvě bojeschopné jednotky. Jedna je takzvaná třetí obrněná divize a pak je to cizinecká legie. No tak okamžitě tyhle ty kritické hlasy Trump, ta Macron smete se stolu. Ale je to jedna z možností, protože například dnes ty obrovská baž,

0: slobody, demokracie a ostatných vecí, podniknúť leteckou ofenzívu, nejdřív a pak pozemní ofenzívu vůči Mali. No a jelikož tam máte zlato, uran, vzácné kovy a podobne, tak je celkem pochopitelné, proč najednou prezident Trump upřímil pozornosť ne na Kubu, ale na Mali, pretože bohužiaľ na Kubie žiadne vzácné nerosty nejsou. Ale takové obsazení Mali s jejich nerostným bohatstvím, podobne ako Venezuela, by velice posílilo pozície republikánskej agendy pred voľbami, ktoré budú o 100 dní. No a pak si skutočne, presne jak říkáte, položíte otázku, kolik takových zástupných vojen a konfliktů má nahradiť neřešení vlastních domácích vnitřních problémů. No a pak zjistíte, že to je moře těch problémů, protože například Turecko desítky let má problémy s Kurdy, tak pro jistotu podpoří, aby Kurdové bojovali proti Iránu s americkou podporou, ale ani Kurdové nejsou padli na hlavu a nebudou dělat černocha v rámci amerických a tureckých snah a zůstávají opatrní. Ale Turecko by tímhletím vyřešilo mnoho problémů, včetně problému kurdských milicí a podobně.
1: Že by je nahnali jako kanonen futr teda Iránu do chřtánu, jo?
0: Jo, protože pak by to nebyli padlí američtí vojáci, ale byli to jenom Kurdové a to by nějakou americkou veřejnost nevzrušovalo před volbama, které budou v listopadu.
1: Já ještě se chci zeptat, to Mali je trošku specifický, že jo, tak oni se tam pomaličku zmátořili, ale jsou tam ty Wagnerovci, že jo, pořád ještě. Myslíte si, že Rusko opět udělá to, že vyklidí pole a ať už to nazveme čím jakkoliv, tak prostě nechá Americe volnou ruku v Africe?
0: Myslím, že ne, protože hodně kritiky na ruské vedení prezidenta Putina spočívá v tom, že nechali padnout Sýrii, nechali padnout Venezuelu, nějak výrazně se neaktivizovali ve vazbě na podporu Iránu, kromě informační a technologické podpory. A ztráta dalších pozicí v Africe, především v krajinách Sahelu, by byla hodně nepříjemná, protože jistě víte, že část ruských jednotek se ze Sýrie přesunula do Libie. No, ale zároveň v západní části Libie, tamní část velení, tak vyskytla a poskytla prostředky pro vybudování vojenských základen Ukrajinců. A Ukrajinci z těchto základen napadají ruské tankery ve Středozemním moři. No a samozřejmě pak máte ještě Nigerii a máte ještě další Středoafrickou republiku a podobně, které vytváří pás sahelských zemí, kde klíčovým parametrem jsou ložiska uranu, molybdénu a vzácných surovin. A po těchto ložiskách poškoluje strašně mnoho států. Včetně Francouzů, kteří přišli o levné dodávky uranu a dneska mají platit za uran trhovou cenu. Ale to všechno je ještě lepší v tom, že většinu palivových tyčí pro jaderné elektrárny vyrábí Ruská federace. Takže kdyby Rusko zablokovalo dodávku jaderných tyčí pro americké jaderné elektrárny, tak americké jaderné elektrárny mají obrovský problém. Takže víte, ono to je, já tomu říkám, proudnice pod povrchem řeky. Až když víte, jak fungují jednotlivé proudnice pod povrchem řeky, můžete říct, že tu řeku znáte. Ale drvivá většina expertů a médií a podobně se těmito proudy nezabývá. Jim stačí jednoduché řešení na první pohled.
1: No, každopádně jsou to šachy. Tady jenom upozorním, že podle západních serverů Washington dal v Moskvě volnou ruku na Ukrajině. Putin i hned uspořádal válečnou poradu.

0: kde hovořil na tiskovce, a teď mě zapte, jak se jmenuje ten pán, Rubio, tak Rubio řekl, budeme muset najít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině, a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se už pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími, a prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné, a to značí, že Rusko už není vázáno, že si nepřivlastní i další území Ukrajiny, než jak to bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou rukou na Ukrajině, a protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, se zdá absurdní. Tohle to řekl Rubio v Manile, takže tady to...
1: No, jenom jiný problém je tam. Ukrajina používá americké drony Hornet na útoky ve hlubokém vnitrozemí Ruské federace. Bez satelitních informací a amerických expertů by nebylo možno programovat všechny tyhle ty útoky dronů. Takže na jednu stranu Rubio prohlásí to, co jste řekl, a na druhou stranu Američané pokračují v intenzivní podpoře útoků ukrajinských dronů na hluboké zázemí Ruské federace. A to je přesně ta obojetnost politiky, která byla typická, o které se vyjadřil Lavrov, že už nemůže věřit žádným západním a americkým návrhům. Ovšem, proč pak skutečně prezident Putin přijal americké emisáry Witkoffa a Kushnera? No a znova se mluvilo o duchu Anchorage. A přitom Lavrov prohlásil, že dohody v Anchorage byly jasně formulovány, a najednou Rubio prohlásí, že tam žádné jasné návrhy nebyly a bylo to jenom takové obecné formulované memorandum. Tak kde je pravda? A znova máte to, co jsme začali dnes. Masky padají, jenomže ten pohled na tváře pod těmi maskami nějak pozitivní není.
0: Pane profesore, ještě tady mám jednu otázku, která mě samotného zajímá. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Staňka, jaký je váš názor na smrt Lindseyho Grahama na Ukrajině, což byl ten senátor, myslím, válečný podporovatel velký, že jo, a teď je jako spousta jako zajímavých momentů, kdy teda samozřejmě oficiálně se tvrdí, že teda zemřel náhle po přejezdu zpátky do Ameriky, ale někteří teda zlí jazykové tvrdí, že se stal obětí přesného raketového náletu na jeho hotel, kde on byl. Tak,
1: no, první věc. Významné americké médium, nebudu ho schválně jmenovat, udělalo časovou analýzu, jestli se mohl vrátit do Spojených států a pak 3 hodiny potom návratu zemřít. Sledovali letecké linky, sledovali železniční linky, protože musíte vědět, že všichni zahraniční návštěvníci odchází z Ukrajiny železnicí, přichází do polského Řešova a odtud letí vojenskými letadly do Spojených států. Tak když spočítali čas, kdy byl na návštěvě toho podniku na výrobu dronů, možného odchodu vlaku do Řešova, do Polska, dobu letu z Řešova do Spojených států, do Washingtonu, a pak ještě 3 hodiny po příletu, kdy měl zemřít, tak to fyzicky není možné. Vychází tam velice jednoznačně, že by do Washingtonu dorazil 4 hodiny po své smrti. Z toho vyplývá jednoduchý závěr. Pravděpodobně byl v tom podniku na výrobu dronů v Kyjevě, které právě zasáhla ruská raketa Iskander. No a možná to je něco podobného jako mnoho významných představitelů vojenských NATO, kteří se vybrali na procházku po Alpách a najednou se zřítili do propasti. Dostali infarkt. Nebo se ztratili na procházce. No a můžete si o tom myslet, co chcete. Faktem zůstává, že věřím tomuto americkému médiu, že přesně spočítané analytické časy ukázaly, že nemohl se vrátit do Washingtonu v čase, o kterém jsme mluvili. Z toho vyplývá jediný závěr, byl tam dopraven až po své smrti. Aby to vypadalo slušně, tak zemřel na infarkt. Protože pak by jiná média mohla začít vykládat, že Rusi uskutečnili pomstu a největšího válečného štváče, který propagoval 500% cla na každého, kdo obchoduje s Ruskou federací, byl zlikvidován jako vstyčený prst pro ostatní. Takže to je můj názor, souhlasím s ním.
0: Tak děkuju moc. Přátelé drazí, čas náš už vypršel. Díky vám všem za dnešní účast. Díky za to, že jste s náma vydrželi v takové hojnosti. Díky za vaše lajky a věřím, že ještě nějaký dáte, než půjdete. Díky za vaše komentáře. Dali jste 1081 lajků. Díky za vaši podporu, kterou dáváte tomuhle kanálu, bez vás by to prostě fungovat nemohlo. To víte, nemáme žádné jiné financování. A tak děkujeme všem, kteří i sdílíte tohle ty videa dál a šíříte tak informace. Samozřejmě dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Atakujeme 95 000 odběratelů, tak brzy doufám se dožijeme těch 100 000 a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tak pane profesore, děkuju vám za všechno.
1: Já děkuji všem, i vám pane Bureš, přeji všem lidem dobré vůle, hezkou noc, pěkné sny a nenechte se rozčilovat hloupostí. Pamatujte, že hloupost je sice nekonečná, ale váš rozum je větší. Děkuji za pozornost.
0: Pane profesore, nenapadá vás nějaký vtip na závěr?
1: No, tak pak mě napadá takový vtip o blondýnách. Jede blondýna a najednou vrazí do stromu. Vyjde celá úplně uřícená a říká, prosím vás, jak je to možné, já jsem přece troubila. Nebo ještě jiný slušný vtip. Dvě blondýny plavou na nafukovacím kole na jezeře. Jedna spadne do vody a utopí se. Ta druhá blondýna vyjde na břeh, celá zlužívá, říká, já to nechápu, vždy měla lodičky.
0: Tak jo, přátelé, to byl dnešní pořad. Díky vám za všechno, mějte se krásně a zase někdy naschledanou. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: Злом. Злом. Radio Zvuk. Takže krásný dobrý den, od mikrofonu vás zdraví opět Daniel Hulínský. Máme tady další projekt Radiozvuku a od mikrofonu vás ještě jedno zdraví Ladislava Písnička Svobodová.
1: Ahoj.
0: Máme dnešního hosta, je Erjen Azarin, jinak občanským jménem Jaromír Schmidt. Jinak já mu říkám vždycky Eriči, máš hlavu na tyči, protože co on v té hlavě má, tak to je až neskutečný. A jedná se o to, že Eri se zabývá vlastně květem života. A tenhle rozhovor jsme moc rádi, že můžeme vlastně... že nám poskytl rozhovor, protože skutečně bylo napsáno spoustu knih o květu života, ale zde, co byste se eventuálně dozvěděli, nebo co se dozvíte od Eriho, tak si nikde nedozvíte, protože Eri to má hozený úplně na mimoň, úplně jako jinak, že jo, Eriči, jako?
2: Ano.
0: Ano. Jinak tedy tě teda ještě jednou vítáme v našem radiozvuku.
2: Já zdravím posluchače radiozvuku.
0: A jsi rád, že jsi tady s námi, jako že tě hlavně já budu tady s tebou hovořit s písničkou, protože já tě mám každý den na očích a můžu říct, že už toho slepnu trošku kolikrát, jako jo, protože jak si poce inteligentně, jak to sála ty informace, jak já už třískám hlavu rozdíl kolikrát. Ne, ale určitě myslím, že jsou to zajímavé věci, to bylo trošku s nadsázkou. Takže já nyní předávám slovo Ladislavě Písnice Svobodové, posloucháte projekt Radiozvuku a dnešním hostem je Erjen Azarin Jaromír Schmidt.
1: Také díky, takže ještě jednou zdravím posluchače. Já nevím, jestli bych správně představila vlastně Eriče, Erinka, jak mu říkám, ale ty jsi změnil vlastně svůj pseudonym a chtěl bys si, aby jsme tě nazývali tvým pravým jménem?
2: No ano, tak časy se mění.
1: Chceš, aby jsme ti říkali Jaromíre nebo Míro?
2: No, tak ono na tom nezáleží, jestli Eri, třeba
0: Eri. Já ti budu říkat Eriči, já ti to říkám.
2: To je zvyk, že jo, mezi lidmi je to hodně zaběhnutý, to Eri, ale už ne to celý spojení.
1: My se s Erinkem známe, já nevím, netroufám si říci, 4-5 let. A poznali jsme se asi tak, že chodila četovat na jednu místnost, myslím, že ta místnost se jmenovala Ezoterika, nevím, jak se jmenovala. A tak jsem se tam přišla podívat, jaký lidi tam píšou a co tam píšou a vždycky tam přišel nenápadně jeden člověk se svým, já si tě pamatuju, pod zelenou barvou teda, se zeleným nikem, který vlastně nic vůbec nepsal, jenom když se tam rozjela nějaká debata, tak vždycky tam hodil jednu větu, z které jsem byl úplně teda mimo, protože mimo jakoby v dobrém slova smyslu, protože jsem říkal, co to je za člověka, říkal, ten má naprosto pravdu, to je přesně to, i co si třeba myslím já, ale nedokážu to tak hezky napsat. A když jsem sledovala vlastně, pak už vlastně do té místnosti jsem chodila čistě jenom, dal bych si za tebou, protože vlastně všechno, co jsi tam psal, mě velmi zaujalo. Vlastně asi po roce nebo po roce a půl jsme se vlastně začali bavit i pod sklem, jak se říká, jo, na téma vlastně duchovní vědy a tady tyhle ty věci, ty jsi mi dával odkazy na nějaké stránky, kde už vlastně přispíváš si svými příspěvky, svými poznatky. A tak jsme se potom nakonec i sešli osobně, protože jsem byla velmi zvědavá, jako co to je za člověka. Musím říct, že když jsem viděla Eriče poprvé, tak jsem říkal, to je jasný, no, takhle je absolutní ufón.
3: Bylo
1: to na Mezonu, ano, někdy před 3 lety, jako, a když jsem tě viděla, Eri, tak jsem říkal, no, tak to je jasný, teď už chápu. Proč tady toto celé říkám? Protože samozřejmě v naší branži, když to tak můžu říct, duchovních ordinací a vlastně duchovních cest, člověk poznává spoustu lidí a každý samozřejmě jde nějakou svojí vlastní cestou. A mě třeba konkrétně, jestli teda mohu mluvit za sebe, se vlastně Eri moc líbí, jako to, co povídáš, to, co vlastně ty vnímáš a... nevím, jestli to teda i žiješ, já si trošku rejpnu, ale vlastně to, co se k tobě dostává a v jaké míře, se málo komu jakoby z těch mých, třeba řekněme, těch lidí, jako z té ezoterické, s kterýma přicházím do styku, tak prostě mi přijdou některé řeči vlastně z ezoterické branže, mi přijdou některé věci vlastně zastaralé, staré a vlastně nefunkční a tvoje poznatky a tvoje vlastně cesta je velmi bohatá a já vždycky říkám, že máš, že jsi studnice nekonečná vlastně tady těch poznatků. Já sama bych byla velice ráda, kdybych sem se mohla ocitnout na nějakém z tvých seminářů a konkrétně na semináři Květ života, protože jsme měli společnou přednášku a když jsi hovořil, tak lidi, kteří to poslouchali, tak byli z tebe úplně konsternováni a to, co povídáš, takže dneska bychom se trošku právě zaměřili nejenom na to, co děláš rád, jako co jsi za člověka, nebo co jsi za ufouna spíš, jo, ale kde jsi to všechno zebral, kam chodíš pro ty informace a co je, nebo kdo je, nebo co je, nebo já nevím, co to je opravdu Květ života, jak vzniká, jak nám může pomoci v našem životě. Jak by si začal, čím by si chtěl začít?
2: Tak historii, chceš znát těchto těch všech věcí, jo. Tak to bychom se vrátili opravdu do hodně dávné minulosti, protože tohleto se začalo uskutečňovat někdy v době, kterou si nepamatuje nikdo z nás, protože jsme byli malí děti, že ta doba se ti vytratí nějakým způsobem, někde se schová v té historii toho lidského života. A já, když si, první věc, když si pamatuju, že už jsem s něčím takovýmhle pracoval, tak si pamatuju, že jsem měl takový nutkání vymýšlet. Já jsem byl schopný si sednout a myšlenky jsem si psal na papír, jo. Vždycky jsem si sednul a seděl jsem a ono to asi možná prohlubovalo nějakou moji schopnost, abych se dokázal analyzovat věci. Jo, když se s něčím setkám, abych dokázal ty věci pochopit. Jo, do hloubky. Když už teda něco mám dělat, tak se snažím rozumět tomu, co mám dělat. No a tohle to bylo období, který trvalo poměrně dlouho a byl to obrovský chaos. Ono to bylo strašně nepřehledný, protože to je strašná spousta informací od z jedné strany a z druhé strany a člověk neví, jak to má složit dohromady. A teprve, když se objevil jakoby ten Květ života, tak se tomu začal dávat určitý řád, určitý smysl. Že? A vlastně je to vývoj, jakoby, že ten člověk dospívá do určité úrovně, kdy je mu dáno nahlédnout do té studnice, nebo jak bych to nazval, do toho božího řádu, protože už se v tom dokáže zorientovat, i když je to trošku složitý. Ale ten samotný Květ života má svůj přínos. Když to tomu člověk porozumí, má to svůj přínos.
1: A my tomu právě chceme rozumět, jako, proto se ti budeme dneska ptát.
2: Tak já asi nevím, kde začít. Řekněme, že porozumět principu Květu života není důležitý. Je to důležitý pro někoho, kdo by skutečně se chtěl stát duchovním učitelem pro lidi. Jo? Protože vědomosti, které nabídeme nebo které máme, tak musíme mít schopný něčeho, o něco opřít. Musíme to vždycky mít jak zdůvodnit. Protože dneska všichni vidíme svět okolo sebe, že každý se chopí něčeho. Přečte si nějaký 4 věty v knížce a teď už je duchovní učitel. A on si zatím jde a začne to všem vykládat. Podívejte se, já už to vím, já už to znám, já už jsem guru nebo mistr nebo to. A když by člověk šel do důsledku, tak zjistí, že ten člověk tomu nerozumí. Že má něco načteného, samozřejmě v něm se to nějak projeví, v tom jeho myšlení, ono se mu nějakým způsobem uspořádá. Ale on nemá oporu v tom, že si nedokáže říct, jestli ano, já to vím a dokážu to i těm lidem zdůvodnit. Jo? No a tak vlastně vzniká ta potřeba se dostat k tomu prvotnímu principu. Kde to vlastně všechno začíná, odkud se to začíná rozvíjet do toho našeho lidského života. Protože teprve pak, když už máme uspořádanou tuhle věc, která se ten rozvoj těch myšlenek nebo toho tvoření v našem životě, tak můžeme říct, co v tom životě našem je důležitý. Co je pro nás nezbytný. Jo? No a vlastně existují dva jakoby, ty květy života.
1: Můžu tě přerušit? Co ty si myslíš, že je pro tebe v životě nejdůležitější?
2: Tak tohle to byla Jedna, no my se k tomu vlastně můžeme dostat tím povídáním, protože na začátku to bylo poznání, chápání, člověk se vždycky někam žene, že jo, protože si říká, musím něčeho dosáhnout. Studoval jsem hebrejský texty, studoval jsem toho opravdu hodně, dokonce jsem se prokousal Sefer Jecirou, což je jedno z těch úplně nejšílenějších děl, jakýma se člověk může vůbec setkat, protože tam se mluví o věcech, které opravdu se těžko rozmotávají. A teprve teď, když už jsem prokráčel všema těma možnýma stezkama, tak jsem se dostal na tu nejjednodušší věc. Naučit se odpouštět, milovat, být tolerantní. A to je vlastně celá naše duchovní cesta. My to nejsme vůbec pro nic jiného. Jenom tohle to se naučit.
1: To je krásně, hezky si to řekl. A teď se vrátíme zpátky ke květu života. Protože my jsme samozřejmě, musím říct posluchačům, my jsme prodebatovali už hodiny a hodiny, nejenom s Hřinkem, ale taky s Danielem Hulínským, kterého si taky vyspovídám později, protože tady ty dva pány mám opravdu za velmi duchovní bytosti a mám se od nich co učit. Tak se vrátíme zpátky ke květu života, protože lidé se ptají, jako co to vlastně je květ života. Koupili si určitě knížku o květu života, kde se dočetli spoustu věcí, geometrie vesmíru. Tak co to je vlastně ten květ života?
2: Vysvětlení květu života. Zjednodušeně, je to duch boží. Což znamená, když bych vzal ducha božího a nakreslil si ho v geometrii, tak nakreslím květ života. Není to přímo ten egyptský, který hodně lidi znají a používají, je to spíš ten hebrejský, k kterému člověk dojde, když ty texty začne studovat. Mezi náma je jakoby zakotvený, všichni jsou naučeni, že to je hebrejština, ale obecně hebrejci byli dost velký zloději. Tím, jak putovali tou historií, tak oni vlastně navštívili, začínali v Egyptě, a byli seznámeni s egyptskou magií, s egyptskýma mystériama. Byli v Chaldeji, což znamená, odtud si přivezli a chaldejské učení. Jo? Byli v Babyloni, byli v babylonském zajetí, zase tady nabrali babylonské učení. A ty jejich mistři, nebo ty, tak to byli Mojžíš, studoval egyptský mystéria, Abraham studoval chaldejské mystéria. Takže oni vlastně byli, jakoby každý tam přinesl část toho poznání těchto národů. Jo? Takže ono to není, jako když bychom řekli, tohle je židovský učení, to není. To je sbírka všech možných poznání pomálu z celého toho prehistorického světa, nebo z toho raného světa, té civilizace, kde oni nazbírali opravdu hodně poznání. A teď tam byly ty nejrůznější střípky, které se přechovávaly po tisíce let. A oni tomu prostě dali tu formu, tomu, jo, a tak vlastně skrz tuto, když si to člověk vezme, tak vzniká jakoby ta západní větev toho našeho náboženství, té naší víry. Pak je tu ta východní, ta buddhistická, kde se lidi věnují tomu buddhismu, meditacím, podobným věcem. A pak je tady ta západní, která má ten základ v tom Ježíšovi, protože on přišel, vlastně dal těm lidem tu základní informaci, o čem jde v té duchovní cestě. Spojujeme dvě duchovní cesty, nebo dvě jakoby různé alternativy, jo? Protože lidem se to v hlavě pořád plete. Každý si říká, tak dobře, co mám teda dělat, když chci být na duchovní cestě. Jedna věc je rozvoj osobnosti. Jo, já si můžu věnovat nejrůznějším oblastem, můžu meditovat, můžu astrálně cestovat, můžu, já nevím, co všechno. Ale to je rozvoj osobnosti, to není duchovní cesta. Pokud budu sám o sobě tvrdit, že jsem na duchovní cestě, tak jdu k Bohu. A v tu chvíli už to není o těchto věcech, ale to je to nejjednodušší, co máme v tom našem životě. A to znamená, my se musíme naučit, že to, co jsme neuměli, to, co jsme tam nahoře porušili, tak to se tady musíme naučit. To je ten soucit, laskavost, tolerance, odpuštění. Jo? A tak se dostáváme vlastně k tomu květu života. A k té trojedinosti, kde jsme se už často o tom bavili, že?
1: Jo, trojedinost mě zaujala úplně naprosto, mě fascinovala. I když by se to zdalo velmi jednoduché, tak jsme říkali, že věci by se měly dát do pohybu nebo dát se do té hmoty, Jo, jo.
3: To je vlastně základ trojjedinosti.
1: Ano, tady Daneček Hulínský, co chceš říct?
0: Ne? Ještě ta trojjedinost, pochopení té trojjedinosti je vlastně základ k tomu, aby ten člověk mohl nějakým způsobem jít buď do květem života, že, a nebo prostě jakoukoliv duchovní cestu, no, je takový základní princip.
2: Když si to bylo... vezmeme ten květ života, mám se ho pokusit popsat trošku, rozvinout tuhle tu myšlenku. Takže když vezmeme ten květ života, o co jde? Aby něco ve vesmíru fungovalo, musí to mít určitý princip. A jestli má člověk fungovat, tak musí taky mít v sobě obsažený určitý princip. A jestliže je to duchovní bytost, která je jemnohmotná nebo nehmotná, tak ten princip potřebuje o to víc. V lidském těle jsme ukotvení v té fyzické sféře. Jo, tady prostě si můžeme dovolit říct, že toho ducha můžeme ten nakopnout do zadku s odpuštěním, ale tam nahoře už ne. Tam ten duch musí fungovat dokonale, protože tam nemáme oporu v lidském těle, že jo. A to je vlastně celý ta historie toho stvoření lidského. Jak to probíhalo, kde se to vzalo všechno. Protože ten Bůh, samozřejmě, když utvářel toho člověka, tak ten princip do něj musel vložit. Tak, aby ten princip byl věčný. Ne, aby prostě člověk, že jo, existoval týden, 14 dní a měl to za sebou, ale aby to, čím ho obdařil, aby to bylo věčné a aby mu to dovolovalo svobodnou vůli, protože to je vlastně základ celého prostoru kosmického, je svobodná vůle. Tolerance, neměšování, nenásilí, to je o tom je to. A když vezmeš ten květ života, tak si ho můžeš představit, my jsme řekněme šestí mocná bytost, jsou různý. Jo. To je podle vlastností, které tvoří ten kruh. Takže můžeš říct, že to je šest prstenů, které jsou navzájem provázané. A těch šest prstenů má tu vlastnost, to je popsané v té Seferie Cyře, že jejich počátek je v jejich konci a jejich konec je v jejich počátku.
0: Ano, a tady jsme se bavili o úroboros, že jo, což je vlastně jo, ten symbol.
2: To vlastně začíná. To vlastně člověku vysvětluje úplně všechno. Jo, což znamená, každá vlastnost začíná v té předcházející a tvoří tu následující. A tak tvoří dokonalý kruh. Ten kruh se nesmí rozbít, protože to je smrt. Jo, takže ten kruh je, dokud je složený, dokud je v té své základní podobě, je věčný. Jo? Je nezničitelný, je věčný. A to je to, co jsme vlastně tam nahoře udělali, když jsme porušili ten boží zákon. Takže my jsme se pokusili rozbít ten kruh. I když jsme neměli tušení, že to děláme, ale dělali jsme to. Jo?
1: Jako myslíš, jako kruh, jako z té šestice těch kruhů, ten jeden kruh, nebo celou tu šestici v tom jednom kruhu?
2: To je úplně jedno, protože ty ho nesmíš nikde rozbít. Nikdy ho nesmíš přetrhnout. Tím zanikne ten proces, ten celý ten systém. Ne, to je dobrý.
1: Co říkáš?
2: Já nevím, jestli to vysvětluji dobře, asi moc ne.
3: A proč na 6
2: To není o 6, to může být 7, 10, 12, 15.
4: Ne, on to říká, že může to být 6, ale jakýkoliv číslo. Třeba.
3: No a vlastně ten, to, co jsi říkal, tak je vlastně ten urobor, že to je většině kruh, jo, ten axiomodní prostě.
2: Jo.
3: Ocas, no co oni si koušejí, že ubíráte ten větší, to je ten kruh, který
2: no, tak.
3: Si můžeš vyzvědět.
2: Takže já to zkusím nějak dovysvět.
1: Jo, takže jsme zpátky v Radiazoku, ten jsem se zvěděl, že od Daniela Hulinskýho, že vlastně princip kruhu je vlastně, že si had kouše svůj ocas. Pochopil jsem to správně.
0: To je symbol toho urouborose.
2: Ale my to celý zjednodušíme. Takže když si vezmeš těch šest kroužků, které každý má počátek v tom předcházejícím a ukončení v tom následujícím, což znamená rodí se z toho, který mu předcházel a pokračuje do toho, který následoval. Mm-hmm. A teďka nás bude napadat přirozeně myšlenka, dobře, a co jsou ty jednotlivý. A to si můžeš definovat skrze smysly. Že jo, protože co tvoje smysly zprostředkovávají ti, tak máš třeba chuť, takže ti říkají o složení něco, jo, pak máš třeba sluch, ten ti říká něco o struktuře věcí, jo, když vezmeš hudební nástroj, každý zní jinak, což znamená, každý dřevo zní jinak, je to, každý má jinou strukturu, jo, pak tady máš hmat, to ti zase něco říká o tvrdosti materiálu, jo, A takhle máš postavený všechny smysly. No a když se podíváš na ten kruh, tak si vezmeš jeden atom nebo cokoliv, jo? A od toho začneš. A v tom dalším, tak máš těch atomů víc a dáš jim určitou hustotu. Jo? Když už jim máš určitou hustotu, tak jim potřebuješ dát určitou strukturu. Takže ta další úroveň už bude tvořit strukturu v těch atomech. Jo? A takhle to vlastně jde přes celý ten kruh. Oni na sebe skutečně navazují, doplňují se. Jo? A tohle to bereme přes fyzickou sféru, aby to bylo jednoduše pochopitelné. A když budeš mít už všechny ty vlastnosti vytvořené, když to utvoří ten celek, tak ten celek utvoří první molekulu, ten první atom, který vlastně, od kterého to zase začíná. Takže oni vlastně vytvoří dokonalý kruh, který takhle se jakoby rotuje. Uh-huh. Jo, a to je vlastně celý, takhle je to postavený. Takhle zjednodušeně, nebo jestli se to nedá, jestli je to složitý, to já nevím.
1: No, pro mě je to složitý, no, nicméně pokračuji.
2: Tak ono se to jednoduše dá přirovnat ke geometrii, že jo? Tady je posvátná geometrie a tu lidi znají. A když vezmeš, na čem je postavená, tak mám bod. Od bodu natáhnu další bod a budu mít přímku. Ta přímka už mi určuje vzdálenost, určuje mi směr. Přidám další bod a vytvářím plochu. Přidám další bod, vytvářím těleso. A v tom duchu je to úplně to samé. V tomhle tom božím principu. Jo? Co znamená, vždycky, když postoupím o ten úroveň dál, tak mi co si vzniká vyššího, jakoby. Jo? A když už se dostanu na konec, tak z toho nejvyššího se rodí ta první věc, která to celý jakoby tvoří.
1: Ty jsi tady bavil o té struktuře, jako já nevím, proč teďko mi prostě v hlavě tady furt jenom běží struktura, protože když jsme se bavili o těch smyslech, jako jo, protože tady známe, že jo, 6 smyslů, včetně teda jako třetího oka, vlastně všechno má vlastně nějakou strukturu teda v tom.
5: Zvuk, barvu.
1: Má všechno strukturu. Všechno se dá převést vlastně na určitou...
2: My celou tuto věc asi těžko někdy tady z toho našeho pozemského pohledu pochopíme, protože my se krz to díváme skrze hmotný faktor. To je to, jak my na to nahlížíme. Ale ono to je duchovní faktor, na který my se ještě tak nějak moc nedíváme. A tak asi nedokážeme přesně definovat, jak to tam nahoře vypadá, nebo co to je přesně. Jo, jak ty vlastnosti tam na sebe navazují, jak fungují. A ono to ani není důležitý. Tohle jsou takové věci, které by člověka asi neměly až tak zajímat, protože to důležité je to, co z toho vzejde. Takže my si můžeme říct, dobře, je tady nějaký princip, který je vytvořený v kruhu a z toho principu se mi rodí na to, co je základem toho kruhu, jo, tak to je ta trojedinost. To znamená, to je ten jeden kroužek. Z kterých je to složený, takže já si vezmu ten jeden kroužek a z toho jediného kroužku se začnu učit.
5: Takže nebudu přemýšlet o tom celku, to je zbytečné.
1: Takže jeden kroužek je vlastně trojjedinost.
5: A to je ta trojjedinost, což takže... znamená, ten jeden kroužek je složený ze tří částí. Mm-hmm. Což, je to jednoduchý princip, kdy je v něm nějaký neutrální bod uprostřed, vlevo je nějaká kladná část, konstruktivní, a vpravo je část destruktivní. Proč jsou tady uspořádané ty tři části takovýmhle způsobem, je proto, že to je to, co říká Dan, to je ten uroboros, jo? Což znamená, aby něco bylo věčné, aby to nemohlo zaniknout, tak ono to musí, z jedné strany se to utváří a z druhé strany jakoby se to ukousává, protože vesmír je založený na procesu, ne na věci. Vesmír je pohyb, událost. A má-li něco trvat, tak musí trvat ta událost. A ta událost je postavená na tom, že ona se z jedné strany utváří a z druhé strany se jakoby rozebírá.
1: Jak by se tady toto dalo třeba do praktického života, jo? Protože já si myslím, že tady ty věci nechodí k nám úplně náhodou, jako, jo? Že...
2: No, do praktického života to je to, o čem jsme tady mluvili, to jsou ty city. My jsme to probírali přes city. Což znamená, my máme postavený ten trojúhelník, ten celý, který se skládá.
1: Mohlo by si teda posluchačům, jakoby, aby si to třeba i názorně představili, že by si vzali třeba tušku, papír, jo, a zkusili si to odpovědět, jo, vlastně na díky troji jedinosti, jo, v tvém pojetí odpovědět na jednoduchou otázku. Mohl by si to popsat, aby to vyzkoušeli?
2: Na otázku, na moji, nejdřív ten princip tohle. Dobře, máme tady ty tři části a neutrální bod máme tady kladný a máme tady záporný.
5: došlo k tomu, že ten trojjedinej princip se rozbil. Jo? Takže my máme tyhle ty tři části oddělený v citech. Máme tady zvlášť ten neutrální, máme tady zvlášť ten konstruktivní, máme tady zvlášť ten destruktivní. A my je chápeme jako lásku, lhostejnost a nenávist. To jsou ty tři základní naše vlastnosti. A v lidech je zakotvený, že my ty dvě části musíme dát pryč, protože lhostejnost je ošklivá a nenávist je špatná. A že my si musíme nechat jenom tu lásku. A díky tomu neumíme složit ten princip. Protože když se nad tím člověk dál zamyslí, tak mu to začne dávat smysl. Jo? Není to právě jenom o té lásce, ale vlastně každá z těch vlastností, ať už je to třeba láska, ať už je to lhostejnost, nebo ať je to nenávist, tak vytváří polarity. A každá z těch polarit je kladná a záporná.
1: Proto jsem chtěla právě, aby se jakoby zároveň jako názorně, aby si to vlastně posluchači mohli vyzkoušet, aby pochopili vlastně, o čem hovoříš, jo, tak a co by si třeba, jak by si to mohli vyzkoušet, protože já, my jsme se o tom bavili minulý rok, konkrétně, myslím, že taky bylo před Vánoci, a mě třeba ta trojjedinost tak chytla, že jsem zkusila vlastně to udělat s lidmi. Jako jo, normálně jsem vyzkoušela podle toho, co jsi mi ty povídal, aby se tady toto nakreslilo, a pak se položila otázka. A lidé na ní nedokázali, jednoduchá otázka, jo, a lidé na ní nedokázali třeba odpovědět, jo. A ty jsi to ten krásně vysvětloval, že vlastně, ale to bych chtěla, aby si vysvětlil tady posluchačům, aby si to zkusili doma nakreslit, položit jednu otázku a vlastně zodpovědět.
5: Že to je parketa, já se pokusím vysvětlit, jak to teda funguje, teda v principu. Takže my tady máme tam příklad lhostejnost a ta se nám dělí do dvou sfér. Ta jedna je ignorace a ta druhá naproti je tolerance. My potřebujeme ten neutrální bod, protože na něm je tolerance postavena. My ani z nenávisti, ani z lásky toleranci nevybudujeme, že jo? Protože to jsou už jakoby konkrétní úplně ty city. A když máme teda ten... My jsme naučili se říkat tomu lhostejnost, což je takový jakoby urážlivý nebo jakoby pejorativní význam, jako tomu dáváme, ale přitom si ani neuvědomujeme, jak strašně důležitý to pro nás je ta tolerance. A že ji nepostavíme na ničem jiném, než právě na té lhostejnosti. Jo. Na... To je zajímavé.
1: Protože lhostejnost si lidé spojují jako s flagmatismem, jo? Že mi něco jako...
5: No takhle, hele, to je zajímavé. Ženský to mají krásně polarizované, tyhle ty dvě věci. A oni jsou strašně hankliví na to, co je ignorace a co je tolerance. Jo? Já nevím, jak bych to úplně dobře popsal. Řekněme, představ si nějakého manžela v manželství, dobře? A... Dneska máme rovnou právnost, což znamená, muž chodí do práce, žena taky chodí do práce. A teď přijdou oba dva domů, manžel si sedne k televizi, dá si to svý pivko a manželka jde a teďka začne tam někde fungovat, pobíhá tam po kuchyni, musí vyprat, musí vyžehlit, musí se postarat o děti. A ten manžel si sám v sobě řekne, dobře, tak já jsem tolerantní manžel. A já teď ženský řeknu, tak hele, pojď, víš co, vykašli se na to, nech to plavat, pojď si se mnou sednout tady a dáme si pivko, sušenky a budeme se koukat na televizi. Ale on si neuvědomuje, že pro tu ženu to není tolerance, ale ignorace. Protože ta žena ví, že to musí udělat. A tolerance je pro ní, když on půjde a pomůže. Protože sám uznává, že si tu práci musí rozdělit. To je ta tolerance nás. Což znamená, my nemůžeme... k těm věcem přistupovat jako ignoranti, což znamená, že je to jedno. Protože tím vlastně jakoby tomu člověku říkáme, no tak mě to nezajímá, tak to není třeba, pojď si sednout, jestli budeme dívat na televizi, ale ta tolerance je aktivní věc nás. Což znamená, my když chceme být tolerantní, tak musíme být aktivní. Jo? A zase ale vycházíme z té lhostejnosti, protože tam se to všechno rodí. Že? A pak vzniká kombinace. Což znamená, tu mám lásku a pak tu mám tu lhostejnost. A z té lhostejnosti si beru tu toleranci a používám ji v té lásce. Jo? Což znamená, já toho člověka nespoutám. Já ho neustále nechávám být svobodný. Jo?
3: Nevlastníš
5: ho vlastně. Jo, přesně tak, nevlastníš toho člověka. Ale potřebuješ tu toleranci a potřebuješ tam mít v tom vztahu tu lhostejnost. Pak je tady nenávist. Opět, lidi to mají strašně spojený se vším špatným, to je prostě strašná věc. Jenomže si neuvědomujou, že na jedné straně té nenávisti, tak je agresivita, agrese. A na té druhé straně, tam je to vymezení se vůči něčemu. Že jo, protože to je ten odpor, který my potřebujeme do něčeho vložit. Jsme obklopený strašnou spoustou věcí, které jsou špatné. A když nebudeme mít vnitřní odpor k těm věcem, tak se jim nedokážeme vzdorovat přece, že jo? Jsou tady války, jsou tady, je tady strašná spousta špatných věcí, jo? Drogy, okrádání, vraždění. A ta nenávist nám dává ten prostor to říct ne. Tohle já dělat nebudu, to já nechci. Pro mě je hrozně špatný, že jo? A opět ji potřebujeme bez podmínečem, protože bez ní se vlastně nikam nedostaneme. Uhum. A pak je ta láska, která zůstává jako třetí a všichni si říkají, tak ta je vynikající. Tu všichni chceme. Ale málo kdo si uvědomuje, že skutečně na té jedné straně ty lásky je ta láska, ta úžasná věc, ale na druhé straně je závislost. Láska způsobuje tu nejhlubší závislost u nás, protože my budeme závislí vždycky pouze na tom, co máme rádi. Což znamená, když mám rád drogy, jsem závislý na drogách. Když mám rád peníze, jsem závislý na penězích. Když mám rád moc, jsem závislý na moci.
3: To je ta negativní stránka tý.
5: Přesně tak. Takže když se potřebuju dostat přes tyhle ty věci a chci tu lásku svobodně používat, tak nutně potřebuju k tomu tu nenávist a říct dobře, ale já tyhle ty věci nebudu mít rád. Já nebudu mít rád zotročování, já nebudu mít rád a tím se vymezuju a dávám té lásce prostor mít rád to, co je pro mě prospěšné.
1: Mm-hmm. Takže vážení posluchači, sami vidíte, že je to velmi jednoduché, teda já už mám hlavu jak melon za těch pár minut, my si dáme teď kratičkou přestávku a pokud teda chcete si vyzkoušet, tak si přineste tušku a papír a za chvíli bychom si právě něco vyzkoušeli, abyste věděli, jak to může to fungovat. Takže zatím děkujeme a pustíme si nějakou písničku, ještě Daniel chce něco říct.
6: Ano, že si pustíme písničku opět od Ladislavy písničky Svobodové.
1: Jo, tak jo,
3: taky
1: tak jo.

0: Tak ahoj Honziku.
1: Ahoj.
0: Já bych vám chtěla představit Jana Reda Širta, Honzika, s kterým spořádáváme potní chýše. A vzhledem k tomu, že se mě vždycky lidé ptají, o čem to je, co mohu od toho očekávat, tak vlastně já bych chtěla, aby předat slovo Honzikovi, který vlastně toto všechno dělá. Já jsem pouze jenom jeho takový jako pomocníček, nicméně mě to hodně obohatilo za tu dobu. A jestli by si mohl teda Honzi něco říci o potních chýších a vůbec jakoby o té filozofii, proč tam mají lidé přijít, proč nemají chodit, co jim to má dát, nemá dát, přípravy a podobné věci.
1: Tak rozhodně si myslím, že právě jsme v takové době, kdy velice nutně potřebujeme získat nějaké duchovní a fyzické síly k tomu, aby tenhle ty stresy, které nás obklopují a vůbec ten život, který nás obklopuje, nějakým způsobem jsme se s tím dokázali vypořádat. V té prvé fázi, když jsme tady s písňou dělali své potní chýše, byli jsme velmi zaujmutí domorodci Severní Ameriky, který notabene mě dali to požehnání nebo to svolení dělat potní chýše. Dělali jsme to potom způsobu lakotském, kmen Lakotů, který má své určité historie, kroky, záležitosti. Ale já to dneska vidím úplně jinak, protože si myslím, že tím, že my Pražáci a vůbec obyvatelé Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, jsme obyvatelé těchto krajin, nejsme indiáni, rození, a my potřebujeme svým způsobem se ozdravit. Potní chýše je jedna, bych řekl, z nejstarších záležitostí, 100 let stará záležitost. Já jsem si uvědomil postupem času, že to není jenom domorodá záležitost indiánů Severní Ameriky, ale že to je prostě průsečíkem Evropy, světa, křížem, krážem, když to vemu kolem a kolem celého světa. A jsem přesvědčen o tom, že my nutně potřebujeme oprostit se, najít v sobě ty síly, které v sobě máme. Potřebujeme se ozdravit, potřebujeme se de facto jakoby probudit, potřebujeme se skutečně znovu zrodit. Proto to je to jméno Inipi, neboli obřad znovu zrození. Potní chýše je zajímavá zážitost v tom, že tam člověk se vydá každý ze svých sil, ať už psychických, mentálních nebo fyzických. Ta záležitost technická je o tom, že do té kupole stanu zakrytého se nanáší rozžavené kameny čtyřikrát. Čtyřikrát se odeřou ty dveře, čtyřikrát se tam přenesou kameny. Je tam 4 dějství, které prostě má své náležitosti, své kroky, které je nutno dodržovat k tomu, aby to byl obřad, aby to nebyla třeba, nevím, sauna nebo něco, co by mohl dělat každý na okrajině, kde rybníka, patlučku nebo u bazénu. Je to, bych řekl, v dnešní době pro nás je to psychoanalytická záležitost. Je to psychosomatika, je to psychologie, je to oproštění se od těch běžných starostí, strastí, které nás v životě provází. Myslím si, že to je důležité, aby každý si šáhl na to svoje dno, aby dokázal najít si tam to své, aby dokázal odpustit, aby dokázal přijmout, aby dokázal darovat, aby dokázal dát. Samozřejmě pro zasvěcené, kteří se zabývají třeba duchovníma vědama nebo něčím, vidí, že je možnost i hovořit s lidmi, kteří jsou v tom jiném stádiu, v těch paralelních světech. Takže i v tom čtvrtém dějství této potní chýše je možno hovořit se svými příbuznými nebo kamarády, přáteli, kteří už mezi námi nejsou. To všechno je možné.
0: Můžu se zeptat, Honzi, protože lidi nejvíce zajímá samozřejmě průběh. Jo? Ptají se, co se dělá jeden den, proč je to tak dlouhé, celý den, co si mají sebou vzít, jestli můžou pít alkohol, jestli můžou jíst. Jako zajímají je tady tyto věci.
1: Tyto setkání jsou od pátku do neděle. V pátek většinou je příjezd. Na to si řekneme, jak vůbec obřad této vodní chýše probíhá. A tam je velmi důležité, vzhledem k tomu neskutečnému teplu a vůbec obřadu jako takovému, vystříhat se těžkých jídel a alkoholu. Alkohol do každého obřadu rozhodně nepatří. Takže ten pátek si vždycky řekneme, co a jak, kdo se toho zúčastní, řekneme si ty pokyny určité, které jsou nutné k hladkému průběhu této potní chýše. No a v sobotu začne samotná stavba. Zná, že se vyberou tenké kmínky, ženy je ořežou, muži vyhrábí jámu. No a každý tam má svůj nějaký určitý úkol, který se je. Už to je zajímavé v tom, že se sejdou třeba lidé, kteří se vidí poprvně a vzniká takové, řekl bych, při té společné činnosti takové seskupení, nebo já nevím, jak bych to nazval, takové přátelské vzduší, vzrovna vždycky práce, de facto pojí ty lidi, lidi se seznámají nejlépe při té činnosti, kterou dělají. Potom večer, když je připraven oheň, připraveno dřevo, kdy lidé si přinesou své kameny, které se naskládají na tu hranici, ten oheň se zapálí, kameny se začnou nahřívat, no a potom postupně ty lidi odcházejí dovnitř do té kopule, do té potní chýše, nejdříve ženy, potom muži, na závěr jde vedoucí, který už je v toho celého obřadu, ten obřadník, a započne samotný obřad, který samozřejmě může být dvouhodinový, tříhodinový, čtyřhodinový, podle počtu účastníků té potní chýše, podle počtu kamenů a tak dále, tak dále. Tu techniku tady jako nemá asi cenu popisovat, to si vždycky řekneme předtím, než

0: je možno konzumovat, ať už alkohol, nebo pití, nebo jídlo, nebo cokoliv. A druhý den je takzvané sdílení. To sdílení té potní tíše je velice emotivní, protože přes tu noc ty lidé uloží si ty své zážitky, které zažijí v té tmavé, horké kopuli, kdy prostě svičí pár a voní bylinky a zní písně, či tam bubínek monotónně, tak se jim to vše rozleží. Vlastně je to nejemotivnější část celého obřadu potní tíše, kdy ty lidé říkají, jak to na ně zapůsobilo, co jim to dalo, jako, co poznali, nebo cokoliv. A to je, bych řekl, to nejsilnější celého obřadu. Tam přichází pláč a prostě emoce jsou velmi, velmi vzedmuté. No a po obědě teda se účastníci rozjedou prostě domů. A můžu říct ze svých zkušeností, že tento obřad tak půl roku vydrží k tomu, aby se člověk cítil velice dobře, velice vstřícný ke svým spoluobčanům, své rodině, ke svým nejbližším. Je to úžasné. Doopravdy se člověk cítí znovu zrozený. A co navíc, skutečně ta zem jako taková, že ta kupole, která je postavená z těch prutů, tak symbolizuje ta horní část vesmír a ta spodní část matku zem. Ta matka zem veškeré ty přání, které tam člověk vyslovuje, si bere. Bere veškeré neduhy psychické, fyzické. Ten vesmír prostě tam jest přítomen plus 4 živly, které na tomhle světě existují. No a tím právě chci říct, že to čtvrté dějství je jako takové nejsilnější, protože již neustále po nikomu nebo něco chci, tak taky za to něco musím dát. Znamená, že jakoby je to zmrtvení nebo umření toho člověka, to utrpení, které tam v tom čtvrtém dějství prožije. Za to odměnu dostane to, že je vyléčen, že si ta matka země veme tyto neduhy. Takže skutečně bolesti za krevní tlak, další a další prostě jsou pryč. Jsou pryč i psychické záležitosti, že ten člověk si tam to své vysvětlí a hlavně tu neděli to tam sdílí s ostatními, kteří jsou na tom stejně, kteří ho pojmou, rozumí si spolu, vysvětlí si tyto věci. Člověk odjíždí skutečně znovu zrozený. To je smysl celého obřadu.
1: Já teda nevím, jestli bych se mohla zeptat.

0: Já teda nevím, jestli bych se mohla zeptat i tady Jíti, která tady momentálně stojí, sedí s námi. Protože Jítě se účastnila taky vlastně potní chýše. Myslíš si, že bych mohla se tě taky zeptat? Tak toto je Jitka zelená, je Jiskřenka.
1: Jiskřenka naše milovaná, ano.
0: Jitka byla, myslím, že na jedné z posledních postních chýší, kterou jsme dělali na Mezonu, a která byla hodně silná. Jestli ti nám můžeš říct, proč jsi vlastně vůbec šla třeba do potní chýše, co tě vedlo k tomu rozhodnutí

0: A jako jsi, co jsi z toho vzala?
1: Proč jsem tam šla? To už se snad ani nepamatuju. Nebyla to ani zvědavost, ale tak nějak přirozeně to tam přivedlo. Zažila jsem tam úžasné věci. Nejenom ta příprava, ale potom ten samotný prožitek, když Honza se rozhodl, že nás upeče zaživa, tak jako opravdu to je nezapomenutelné. Nicméně jsme samozřejmě přežili všichni a vyjít potom ven a zhodit tu starou kůži, která tam zůstala, to je doslova do písmene. Ona tam zůstala. A byla jsem úplně jiný člověk. Je fakt, že od té doby se taky změnilo spousta věcí. Jsem moc šťastná, že se mění ty věci. A určitě se do ní vrátím znovu. Protože je to určitá forma očisty, opravdu očisty a zase poznání a potkání se i s předkama, kde já jsem se teda setkala s mou babičkou, která jsem vždycky věděla, že vedle mě stojí jako strážný anděl a ona opravdu tam je. A to je pro mě jedno z nejsilnějších. Setkala jsem se tam i se svým nenarozeným dítětem, takže jako spousta věcí tam proběhlo a vím, že všechno je v pořádku. Takže když mě trápí ty v uvozovkách ty malicherné starosti, když si na to vzpomenu, tak to odpluje, je to pryč. Je tam ta vůně, zpěv, oheň. Je to všechno, co vlastně v nás je. Jsme složeni z vody, 70%, ale ten oheň nám dává energii do toho života. A to je jedno z nejúžasnějších, vlastně, co my tady dostáváme jako dary. Veškeré smutky, stěžování si, nadávání, to už je jenom projev toho ega, té nespokojenosti, která v nás neustále je, ale uvědomit si to, proč tady jsem a ne krátkou chvíli tady jsem a budu si to kazit tím, že zrovna vlastně sám sebe prudím, sám sebe obtěžuju něčím, tak to ne, to už je zbytečné.
0: Si řekla
1: A po té chýši právě tohleto vykonstává ten zlom v myšlení, opravdu tady k tomuhle, tady k tomuhle uvědomit si vlastně, jaký okamžik člověk tady jenom je. Nikdo nevíme, jak dlouho.
0: Tak děkuju.
2: No, já s tím naprosto souhlasím, protože s těmi domorodci, kteří vlastně celý život jsou obřadníci třeba těchto rituálů, těchto obřadů potní chýše, kdy tam miminka se pohybují a těhotné ženy, všechno, oni jsou na to velice zvyklí. My Evropani na to zvyklí nejsme, že to je pro nás obrovský zážitek, ne, všichni to dobře snáší, ale myslím, ne, dobře snáší v tom, že je skutečně třeba dodržovat ty věci, které jsou nutné, to znamená nepřejídat se nějakým řízkem a bramborovým salátem a dát si dvě piva, potom blíz do potní chýše, to dopadne skutečně velice špatně. Ale mě to fascinuje, de facto celé toto na těchto domorodých kmenech, i když to není jenom Amerika, není to jenom, je to fakt i Evropa, bývávalo to Sibiř a Keltové, nevím, Slované, vůbec to bylo,
1: Můžu do toho
2: no,
1: ještě vstoupit?
2: určitě.
1: Já jsem zjistila, že vlastně tady ty potní chýše pořádají i Mongolové.
2: No,
1: A
2: skutečně
1: je
2: to
1: to
2: je
1: pro ně velmi tradiční
2: přesně
1: obřad,
2: tak.
1: kde
2: To
1: dokonce
2: je
1: se polívají
2: průsečíkem
1: a
2: celého
1: umývají
2: světa, ne?
1: se kobylým mlíkem, který tam je pro ně dominantní vlastně nejen na obživu, ale právě je to i symbol toho celého omlazení a zrození a vykoupání se vlastně v tom kobylém mlíku.
2: Já jediné, jestli to můžu ještě něco říct. My jsme vždycky ty potní chýše dělali v podstatě oblečený v tom, že ženy tam šly ale v kalotkách, že zabalený ale třeba v ručníku, chlapci tam šli v šortkách. Já si myslím, že to není dobré, protože jsem naprosto s Pagalem, Černým Jaranem, soustižný v tom, že my jsme přece na svět nepřišli ani v plavkách, ani v šortkách, ani v ničem, že by to mělo být nahé jako takové. Nahý si na svět přišel a nahý se na svět tím pádem zobrazí. Samozřejmě naše společnost je třeba eventuálně trošku prudérní. Není to takový problém, protože dá se to řešit já nevím, třeba prostěradle nebo velkou osuškou, kdy se člověk zahlí, pak si na ní v té první chýši sedne. Tam je taková tma, že si člověk nevidí na nos nosu, takže podle mě vůbec uvažovat o nahotě v tomhletom obřadu je naprosto scestné. Naprosto scestné. To jediné, co mě tak trošku vadilo na těchto první chýši, a jestliže budu dělat další první chýši, tak už nikdy ne, ani v šortkách, ani v plavkách, ani v ničem, ale tak, jak člověk byl stvořen. Protože ten smysl toho znovuzrození, nahý prostě na svět přijdeš a ne v šortkách.
0: Ale nemusí chodit lidé, někteří lidé se stydí opravdu, takže můžou být zahalení, ale...
2: A tak samozřejmě můžou být zahalení v tom daném prostěradu nebo v té osušce, že si to prostě dá pod sebe, neleží třeba na té trávě nebo na to, jo, že jako prostě v podstatě je to dobré. Tam vůbec nemá cenu a vůbec není co uvažovat o tom, že by tam měl být nějaký podtext, nějaké nahoty nebo... To je tak naprosto by mělo být přirozené a prostě to, co je člověku dané od toho znovuzrození.
0: Myslím si, že zrovna právě Jítě tady byla tím příkladem, kdy opravdu vylezla úplně nahá.
2: Ano.
0: Ano. No to si nevšimlo spousta lidí, protože tam vlastně zajímali ano, úplně
1: ano,
0: co jiného.
1: Ano, tam člověk jako se snaží to, přežít a ne si uvědomovat to, jestli jsou prostě nahý nebo není. Je to v podstatě princip sauny, jo? Do sauny taky nechodíme oblíkat. Navíc přirozeně, jak říkal Honza, se vyplavují z těla všechny jedy, takže je to potřeba dostat ze sebe ven a ještě v tom sedět, a to by se mě taky nelíbilo. A můžu já teďka, písničko, ještě s tebou něco?
0: Jo, můžeš.
1: Písničko, já se tě chci zeptat, prosím tě, co tobě to přineslo? Protože jsi nedělnou součástí toho a vlastně druhá polovina.
2: Přesně tak.
0: Mě to přineslo samozřejmě obrovskou pokoru, jako, jo, a překvapení. Protože jak mě znáš, jo, tak jako já mám ráda, když se věci zkoušej a když vlastně Honzik mě zasvětil jako pomocník a pod ním chýším, tak samozřejmě jsem byla hrozně moc ráda, úplně natěšená. A vždycky mi Honza právě říkal, dodržuj přesně pravidla, není to sranda. No a já pochopitelně ze začátku ty pravidla moc nedodržovala, spíš jsem si to přizpůsobovala jakoby podle sebe. A, což je vždycky opravdu, jsem dostala v vozovkách jako trošku na čumáček a někdy hodně, až jsem si musela uvědomit, jakože při tady těch věcech je opravdu potřeba pokora a vlastně určitý řád, který je prostě nastaven. Mně to dalo velice moc, nejenom to, že člověk vždycky, ale to už tady zaznělo, jo, se dostává sám k sobě, protože tam jde vlastně sám za sebe. A i když se mohla být nedílnou součástí jakoby těch potních chýší a vlastně být s lidma uvnitř a prožívat tam s nimi vlastně ten proces toho znovuzrození, tak ty zázraky vlastně, nebo když člověk může být u těch zázraků, těch přechodů, těch narozeních, jako všechno brát v přímém přenosu, tak to je to nejkrásnější, co jsem si z toho mohla vzít. Nejvíc děkuju Honzovi, že mě do toho vůbec zasvětil. Děkuju, že jsem to mohla poznat jakoby z toho poličtěnějšího pohledu. Jo, a že, jak říkal Honza, prostě ty emoce vždycky na ten druhý den jsou hrozně silný a úplně nejvíc, jestli můžu tady říct, mě dostal člověk, nebudu ho jmenovat, který seděl, dostali jsme mluvící hůlku a každý může hovořit vlastně jak dlouho chce a nikdo ho nesmí přerušovat. A tenkrát ten člověk vzal tu hůlku do ruky a mlčel. Kolem sedělo asi 25 lidí a mlčelo taky. Čekali, co se bude dít. Ten člověk asi po 10-15 minutách začal hovořit a mluvil. Víte, moje maminka mi vždycky říkala, že muži nepláčou, že nikdy nesmí plakat. Aby, protože když pláčou, tak nejsou silní. A když tady toto hovořil, tak prostě mu začaly té slzy. A to byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků v souvislosti s potní chýší, že vlastně se nebál otevřít a říci, že vlastně je silný tím, že pláče, že všechno je vlastně úplně jinak. Ten člověk se opravdu vypracoval hodně, potom vysoko, jako přestal se bát sám sebe, přestal se bát vlastně i toho svého oslabení, v kterém se zrovna nacházel. Je to nádherný. A pro mě to právě dává tady tohleto, jako vidět nejenom sama sebe, ale vidět ostatní, jak se rodí a jak začínají být jiní, jak začínají si uvědomovat vlastně svoji důležitost, protože prostě každý člověk je důležitý. Takže já jenom můžu poděkovat Honzovi. Tady máme dalšího protagonistu, který vlastně se účastnil taky mnoha potních chýší, které vedl Jan Redshirt. Peti, můžeš nám říct, jako proč jsi vůbec jako šel do potní chýše a co ti to třeba dalo?
3: Tak vlastně první taková myšlenka, proč to zkusit, tak vůbec vyzkoušet, co potní chýše je. A když nám Honza právě vyprávěl o tom obřadu, tak nešlo nevyzkoušet. Sauny mám rád a tohle to byla super, super alternativa, jak u nás na zahradě něco takového vyzkoušet, takže vlastně první seznámení bylo čistě ne duchovní, ale vyzkoušet, co to obnáší. No a pak vlastně jsem se účastnil už akcí, kde to bylo vyloženě s rituálem, už jsem si to začal užívat z toho duchovna a cíl bylo pro mě navázat prostě spojení už se zemřelým mimocem. Mm-hmm. To byl můj cíl, proč jsem vlastně absolvoval první chýši. Mm-hmm.
0: A takže se ti to splnilo, podařilo?
3: Jo, já myslím, jo, povedlo se.
0: Mm-hmm. A co jsi z toho ještě odnesl, krom tady toho zážitku nebo toho spojení?
3: Když to vezmu, tak doopravdy pocit znovuzrození, protože potom, když člověk vleze z té potní chýše a leckdy má problém to ustát, tak to se mi líbilo, tak člověk prostě najednou se cítí lehčí. Ten pocit z toho je skvělej. Mm-hmm. Dostat se pod ledovou vodu a smejt vlastně ze sebe.
0: Mm-hmm. Když jsi šel třeba úplně jako poprvý, už teda nemyslím jako nebo ze zvědavosti, nebo chtěl jsi to vyzkoušet, ale když jsi šel poprvý s tím rozhodnutím, že bys to vyzkoušel i z toho, řekněme, duchovního pohledu, jo, co jsi třeba očekával a co se ti splnilo a nesplnilo, krom toho, že jsi teda mohl mluvit se svým tátou? Jaký jsi měl pocit?
3: Začátku tam bylo vyloženě to uvolnění. To duchovno, to se mi podařilo až na ve čtvrtý potní chýši. To docílit, že vůbec jako jsem cítil rozhodnutí spojení. Mm-hmm. Ty první potní chýše, tam to bylo vyloženě uvolnění, relaxace.
0: Harry, Honza se hlásí.
2: No, já chci do toho vstoupit, protože reaguju na Péťu, moc sympatizuju s tím, že se mu povedlo hovořit se svým tátou, že ty první potní chýše byly dělaný s tím záměrem, že my na to nejsme zvyklí, že prostě my nevíme, co to je potní chýše, neumíme tam vypořádat se sami se sebou, je to pro nás nezvyklý zážitek, takže nejsou v takovém rozsahu, jak by měli být. Potom, když už si ty lidé trošku přece jenom zvykli, někteří se vraceli a absolvovali to třeba po druhé, po třetí, tak ta potní chýše se přitvrdila. Bys tvoje potní chýše, co tam vedla, když jsi se trošku zapomněl, lidé tam začali, bych řekl, skoro omlévat. Takže to je přesně to, o čem to je, o tom čtvrtém, bych řekl, vstupu, kdy tam člověk hovoří, nebo může hovořit s těmi svými lidmi, kteří nejsou už živí na tomto světě. Mm-hmm.
0: No, to já ti děkuji za tady ten zážitek, který jsi mi připomněl, protože zase nebýt vlastně tebe, Petře, jo, který opravdu jsem se zapomněla teda někde, ale úplně mimo jako realitu,
3: Jo, jo.
0: A Petr mi tenkrát hodně moc pomohl se vrátit, takže ti, Peti, děkuju, už po druhé asi, protože jsem ti děkovala hned.
3: To není za co.
0: Jo, protože asi si vycítil, že něco se děje, protože jsem byl úplně jako kdyby zpíval nějaký starý šaman, jako kdyby někdo tam byl místo mě. A Peťa díky tomu, že asi odhadl tu situaci, která se tam dělá, tak vlastně si začala zpívat a tím si mě dostala zpátky, takže za to ti děkuji, že jsi zachránil. Kolikrát si, Peťo, tady tu potní chýši absolvoval?
3: Pětkrát, šestkrát.
0: Je každá potní chýše jiná?
3: Je. Už jenom, protože jsou tam jiný lidi, jiná příprava, vždycky je tam jiná atmosféra.
0: My jsme se tady bavili taky o těch vlastně těch nedělích, toho sdílení, jo. To sdílení má pro tebe nějaký význam po té potní chýši?
3: Určitě. Tam zase jako podělení se o ty zážitky, tak to prohlubuje pak jakoby zase ty následní potní chýše. To se myslím, že je hodně důležité.
0: Zkázal by si třeba něco i lidem, kteří třeba mají obrovskou touhu, jo, něco takového vyzkoušet, ale bojí se?
3: No, není čeho se bát. Tam prostě přemoc se, udělat ten první krok, vlíz tam a vydržet prostě. Není to nic těžkého.
0: Tak jo.
3: Stojí to za to rozhodně.
0: Tak já ti moc děkuju.
3: Nemáš za co.
0: Díky.
2: Spousta lidí u nás by potní chýši potřebovala, jak se říká, jako bez drbání, protože ve své podstatě uvědomit si spousta svých psychických chyb a neduhů a fyzických chyb a neduhů, to tam nechat v té potní chýši a odejít znovu zrozeně. A půl roku se cítit fakt velice dobře. Věřte mi, nebo ne, já po první potní chýši jsem byl úplně nadšený. Přišel jsem na tramvaj, šla babička s taškou a jí to popak, usměvavé, já zdravil jsem, hrozně, prostě jako jistý. Je to úžasný, protože je to takový kontakt s lidma, se vším, vyléčí to člověka, dá mu spousta energie, sil a takového toho, bych řekl po naučení, že ty lidé k sobě prostě patří neodmyslitelně. A to je strašně důležité. A to je podle mě ta největší úloha, že lidé jsou lidé, mají se mít rádi, mají být spolu, pracovat spolu, radovat se spolu, tancovat okolo stromu, tak jako to viděl ve svých vizi šívený kůň, který viděl pod takovým tím ohromným košatým stromem, jak jsou propojené ty čtyři barvy pletí, s dětma zpívali, tancovali, drželi se za ruce. A to je přece podle mě smysl svého žití a bytí, abychom si rozuměli.
1: Tak děkuji. Ale toto jsou průvodci potní chýši Honza Redshirt a Ladislava Písnička Svobodová. A ti to vás provedou do nového světa, přímo až do ráje. Buďte vítáni a zváni.
2: Čau.
1: Ahoj.

Злоб. Злоб. Радио Злобка.

0: Takže dobrý den, já vás vítám v pořadu Mezi světy. Dnešním mým hostem je Richard Nikolaj Marinov a od mikrofonu se hlásí písnička. Já jsem se dnes opět ujala roli moderátora, nicméně jistě slyšíte, že můj hlas je takový trošku nakřáplý, takže já se budu dneska ptát jen velmi krátce a doufám, že host, dnešní můj host bude mluvit dlouze. Takže tě, Richarde, vítám tady.
1: Zdravím taky, dobrý den.
0: Když tady bylo asi cirka před měsícem, Richard, tak vlastně, protože já si na sebe nenechám moc šahat od různých léčitelů, nevím proč, jako ani to neřeším, prostě když přišel Richard, tak jsem cítila, že by mi mohl nějak pomoci. Nicméně jsem byla velmi milá překvapená, kdy opravdu jsem cítila něco jakoby vevnitř v mých orgánech, aniž by se mi ten člověk dotknul. Jako kdyby prostě strčil do mě ruku, dal si prostě na každý prst jako jeden provázek a jenom pracoval s prsty, tak takový já jsem měla pocit. A ono se opravdu něco začalo dít po dvou dnech a začalo samozřejmě i čištění spojené i teď momentálně s mojí rýmou a nachlazením. Takže můžeš mi prosím tě říct nebo posluchačům, protože i pro mě je to taková záhada, jak je možné, že vlastně si seděl metr a půl ode mě, ale vlastně tvoje ruka byla uvnitř mých orgánů.
1: Lidi se nedotýkám při léčení, používám jenom energii a dokážu se dostat přímo do struktury buňky daného orgánu nebo věci, kde jsou nějaké problémy, něco, kde je poškozený nebo narušený.
0: A ty to vidíš nebo to cítíš?
1: Vnímám to, cítím to.
0: A jak dlouho tady toto děláš?
1: Tak naplno se tomu věnuju takových 10 let.
0: A to je zvláštní, že já teda o tobě slyším poprvé, jako že tě neznám, jako jo, většinou šťourám takhle, ptám si, jo, lidí, jako kdo čemu se věnuje a tebe jsem teď viděla, ale určitě každý, i ten, kdo poslouchá teď, tak ví, že vlastně, když je člověk připravený, tak vždycky přijde nějaký učitel nebo lékař a naopak. Docela mě z osobního pohledu jako baví hodně, nebo jednou jsem si koupila takový CDčko, kde mě zaujalo vlastně název učebnice telekineze. Určitě každý člověk, který se tím zabývá, to DVDčko si taky pořídil. Mě totiž zaujalo, když jsme se tady bavili mimo mikrofon, že pracuješ tady s tou energií. Jak s ní pracuješ?
1: Jenom ze zvědavosti. Hraju si s ohněm, nebo zkoušel jsem hnout s papírem, posunout. Občas se dějou takové věci, jak jsme se minule tady bavili, že když pustím nějaký vztek, anebo něco, co se děje, co mi není příjemný, to nechám skrze sebe plynout, tak kolem mě začnou padat věci, což je asi běžný, normální.
0: Takže vážení posluchači, budu velmi hodná, jo, na Richarda.
1: Takže říkám, oheň mi je hodně blízké, dělali jsme vlastně s Karlem šamanské očistné rituály, kde jsem s lidma procházel skrze oheň, nebyl to oheň jako takový, ale skrze plamínek, svíčky.
0: Minule, když tady vlastně Richard byl s Karlem, tak opravdu jako jsem byla zvědavá, takže můžu posluchačům říci, že tady toto probíhalo tady u nás na stole před pár dny a netušila jsem, že to je tak jako příjemný, protože jsem si v začátku myslela, jestli to schválně bude pálit nebo nepálit, jako a měli jsme ruce jako černé jako horníci, ale prostě opravdu jako žádné popáleniny nebo že by něco pálilo, tak to opravdu v žádném případě. Já myslím si, že to může být i síla myšlenky, že mě to nebude pálit?
1: Záleží asi, jakým přístupem tomu přistupuješ. Jestli tam už jde s tím, že pozor, leknu se, spálí mě to nebo nespálí, anebo pojedeš tam s tím čistým, že jo, já to zvládnu, projdu. Nedáváš si tomu ty hlavě, tomu rozumu nějaký překážky v cestě.
0: Takže to můžeme napodobit, jakoby tady teď je vlastně takový oblíbený přechod přes žhavé uhlí. Jo, děje se to tady všude v republice, co pozoruju, každý přechází přes žhavé uhlí, takže to je vlastně něco podobného, že vlastně lidé mají si uvědomit, nebo spíše neuvědomit, že mají strach, nebo nevím, jak to říct, jo, že vlastně ten strach nám brání překonat vlastně to, co máme naučené, že toto, když je oheň, tak pálí, nebo vlastně zbavit se nějakého strachu v sobě.
1: To určitě si myslím, že určitě ano.
0: Ty sám si někdy přecházel přes žhavé
1: uhlíky? Ne, přes žhavé uhlíky ne. K tomu jsem ještě nějak nedošel, nebo neměl jsem možnost.
0: Mm-hmm. Měl by
1: teď momentálně nevím, jestli bych měl odvahu tím projít, ale myslím si určitě, že by to šlo.
0: Mm-hmm. Proč, můžu se zeptat, já vím, že se jako trapně ptám, proč si myslíš, že by si měl, že by si nepřešel?
1: No, tak na tuhle otázku asi nezodpovím. Nevím, člověk si myslím, že by měl být, jak to říct?
0: Jako vyrovnán nějak vnitřně?
1: Ne, vyrovnán. Tam jde, si myslím, že to je všechno jenom o síle myšlenky, jo.
0: Uh-huh.
1: A já si myslím, v současné době, když to můžu říct na sebe, tak řeším spoustu věcí, kde si myslím, že pro takovou větší věc, jako projít třeba uhlím, bych si netroufnul.
0: Jako běžně, že tady jako prostě si pracuješ s ohněm, teda tak to si troufneš, to je zvláštní, vážní posluchači, tak to slyšíte, jako jo. No tady prostě si hraje s ohněm, jako drží ho v dlani, ale prostě přes žhavé uhlíky by neprošel, nic zvláštní. Já, určitě, až bude nějaká akce příští rok na jaře, tak jdeme. Jako. Já jsem slyšela, Ríšo, že jsi prošel v mládí i klinickou smrtí.
1: No, na konci druhého roku mého života jsem byl 3 týdny, dá se říct tomu, říkají v dnešní době klinická smrt, kterou jsem prošel. Ráno se mi tam v té době otevřely tyhle ty léčitelské schopnosti, tohle vnímání, které mám.
0: Ty si pamatuješ něco z toho zážitku?
1: Moc ne.
0: Moc ne. Bylo to jenom jednou, co jsi byl na takové té hraně mezi životem a smrtí?
1: No, bylo to víckrát, asi dvakrát, třikrát.
0: A v dětství vždycky?
1: No, ne, jednou, co jsem měl v klinické smrti, pak to bylo asi tak, může to být těch 8-10 let nazpátek, když jsem vlastně začal pracovat s těma věcma, když jsem se dostal do nějaký, nedokážu říct co, někam nahoře. A bylo to hodně zajímavý prožitek a bylo to trvalo to pár minut, a hlavou mi prošlo tolik myšlenek, že dokázal jsem pochopit život jako takovej tady na zemi. A je pravda, že jsem se teda obával, že bych dokázal pochopit lidi, kteří tady žijou na té zemi.
0: Naším z dalších hostů bude Boris Jaroš, který překládal Moodyho Život po životě. Takže určitě nám taky může říkat jakoby o tady těch zážitcích, který překládal. Nicméně já jenom tak malinko odbočím. Boris právě se zaobírá nejenom klinickou, jakoby těma klinickýma změnama, tou klinickou smrtí, ale hlavně je to výborný astronom a astrolog a napsal knihu Hvězdy minulých životů, takže tady o tomto tématu určitě lidé budou taky vědět víc. Ale teď se vrátíme k tobě, protože ty jsi teď tady nejdůležitější, ale jak jsi to začal povídat, tak jsem si okamžitě na něj vzpomněla. Že to bude taky velmi zajímavý, že už se můžou posluchači těšit. Mě fascinují úplně tady tyhle ty věci, jo. Konkrétně život vlastně, ta klinická smrt. Já osobně jsem poprvé slyšela vlastně ještě za bolševika, kdy ještě to tady vůbec v Česku jako nemohlo být vysíláno. Myslím, že mi tenkrát bylo 17 let, rok si už radši tady nebudu říkat nahlas, je to hodně dávno. A luxovala jsem a slyšela jsem Svobodnou Evropu, nebo jsem měla puštěno svou a tam právě četli jako pod Moodyho jako Život po životě. A mě tady ty věci prostě začaly fascinovat úplně, jak je možné, že vlastně lidé mají tady ty představy, věmy, já nevím, jestli opravdu něco existuje po smrti. Bojíš se smrti?
1: Myslím si, že když jsem si prošel tou klinickou smrtí, nebojím se toho.
0: Jaký jsi měl pocit, nebo protože samozřejmě v těch knihách, které se normálně běžně dají do stadio, jsou výpovědi lidí, kteří zemřeli klinickou smrtí a samozřejmě někdo slyší hudbu, někdo má nějaké zážitky, spíše ty temnější, jo. Ale vlastně pořád se to jakoby točí kolem toho jednoho, to znamená, jdou do světla. Jo. Jaké to světlo je?
1: No je to něco takového, jak když jsi malé dítě a někdo ti dá bonbon, ukáže ti bonbon. Najednou vidíš jenom ten bonbon, nic jiného, a táhne tě to za ním.
0: Uh-huh. Jak to světlo vypadá? Dalo bys to něčemu přirovnat?
1: Je to těžko říct. Je to, lidi tomu říkají světlo, já to vnímám, jak jsem to vnímal, že to je něco mezi světlem, září, něco hmotného. A to já si myslím, že tam hlava nefunguje. Tam prostě ten vnitřek, ten duch toho člověka za tím jde automaticky, když se tam dostaneš.
0: A můžu se tady, jestli jsi třeba viděl nějaké známé obličeje nebo lidi, kteří už tady nejsou fyzicky na tomto světě?
1: Ne.
0: Neviděl. Ne. A myslíš si, že by si dokázal úplně popsat vlastně tu chvíli, kdy jsi vlastně začal jít někam mimo? Nebo co se stalo jako?
1: Vypadalo to jak tunel, z kterého ze zadu vycházelo to stářící světlo hmotné, já to nedokážu to takhle říct. A šel jsem tím tunelem. Byl to hodně příjemný pocit a pak něco se stalo, opravdu říkám, nevím co, a úplně mě to zpátky vytáhlo zpátky.
0: Je možné, že jsi třeba komunikoval s tím světlem?
1: Si myslím, že tam nějaký to vnitřní napojení bylo, ne mentální jako rozumově, ale nějaký napojení, něco tam určitě proběhlo.
0: To je velmi zajímavý. Tak to ti děkuji. A těch zážitků si teda měl několik, nebo to byl jenom jeden z těch zážitků?
1: Co si pamatuju.
0: Co si pamatuješ? A v tu chvíli jsi věděl, že něco je jinak? Že prostě jsi dostal třeba nějaký dar, nebo že jsi objevil ten...
1: Byl to šílený nápor informací, s kterýma se učím žít do dnešního dne.

0: Ríša vypadá jak ufon, teda, jako, když jsem ho viděl poprvé, tak jako, mimochodem je to nádherný člověk, má nádherné oči, ale prostě jako, kdybyste ho viděli, tak jako je jasné, že prostě je to jedna z těch bytostí, jestli to tak můžu říct, jo, která má tady lidem co předat a co říci. Dále mě taky zaujalo, protože jsi mluvil o psychokinezi. Jestli bys mi mohl říci o tom.
1: Psychokinezii zase to je jenom o tom, jak se člověk dokáže naladit a vypnout těch pár procent rozumu a nechat skrze sebe tít to, co má, nebo nechat se tu energii vést. Psychokinezii jsem používal párkrát při vážnějších situacích, když přišel za mnou nějaký člověk po havárii. Třeba jak jsme se bavili před chvilkou, paní, která měla ohlí záda, celý hrudní kouš, pravou stranu měla vysunutou centimetr a půl, tak jsem zkoušel tam tu psychokinezii praktikovat a během pár minut jsem mi dokázal dát ten hrudní kouš zpátky. A říkám, někdy to jde, někdy ne, vždycky u každého člověka je to jiný.
0: Bylo to tu paní?
1: Ne. Nevnímala žádnou bolest, nevnímala nic, jenom cítila hodně šílenou úlevu. Jo, najednou cítila hodně horkost v těle, že i to nám začalo něco proudit. Pak, co můžu říct, ještě třeba nějaký příklad. Paní měla problémy s očima, kdy už začínala vidět šedivo, mlhavo, ztratila zrak, kde hrozila operace. Tak mě oslovila na doporučení přes nevím teda koho. Dostala se ke mně, já jsem jí říkal, že já těm lidem nikdy neslibuju, že já je vylečím nebo něco, to určitě ne. A říkám, ať přijdu jednou vyzkoušet a po jednom sezení člověk musí vidět, jestli to má smysl nebo ne. A samozřejmě pak, když jsou nějaké závažnější problémy, tak jsem rád, že je to provázané s doktorem, že mám nějaký papír, kde to mají i ty lidi napsané, že mají takovou nemoc a přijdou ke mně párkrát, půjdou zase na kontrolu k doktorovi a sami pak vidějí na tom papíru, zdali to má k něčemu smysl nebo ne. Ta paní byla, myslím, že čtyřikrát mě navštívila a paní doktorka jí napsala nějaké silné kapky a ještě nějaké tablety. Paní řekla, že ji teda brát nebude, tak jak jsem říkal, že přijela ke mně. A po čtvrté návštěvě šla na kontrolu a paní řekla, je super, vám zabrali perfektně ty tabletky, že jakože to, že se lepší, že ne, taky zrušili tu operaci. Jo. Paní se smála, říkám, tak fajn, má to nějaký smysl určitě.
0: Je to příjemný, musím říct posluchačům, že asi člověk vlastně dělá, já nevím, jestli to říct, jestli to je koníček práce, nebo jestli je to vlastně poslání, jako jestli je to život, že to fakt dělá rád a dělá to proto, že vlastně dáváš lidem naději na uzdravení. Myslíš si, nebo pracuješ i s psychikou, to znamená s psychikou druhých lidí?
1: Tak určitě u každého léčení probíhá i nějakým způsobem psychické léčení. Už jenom tím, že s člověkem komunikuješ, ten člověk to dostane, ty problémy ze sebe venku vyventiluje, to nehrábe se jenom sám v sobě v tom. Takže si myslím, že i to vlastně nějaká forma pomoci nebo léčení, nějaké terapie, která
0: Určitě.
1: probíhá u každého sezení.
0: Já jsem slyšel, že ty samozřejmě pracuješ i rukama, ty masér, ale tantrických masáží.
1: Ano, pracuju jako.
0: Tantrický masér, což poslední dobou taky slyším hodně často. Myslím, že přestaneme chodit na klasické masáže, co říkáte posluchači, a začneme chodit na ty tantrický, protože si myslím, a to se tě zeptám, jestli si myslíš, že je opravdu dotek je důležitý.
1: Myslím si, že určitě ano. Říkám, lidi to vnímají spoustu věcí jenom očima, slyšejí. Ale já říkám, když si to člověk neohmata, tak nezná. Jo. A třeba u těch tantrických masáží, já jsem se teda tomu hodně bránil ze začátku, až mě kamarád přemluvil, že už dělá pár let tantrický masáže, tak jsem to jednou podstupil a od té doby jsem to začal dělat, učil jsem se tomu a hodně mě to teda oslovilo. Je to něco jiného, když někdo přijde ke mně na terapii, že má nějaký vysloveně problém, nějakou nemoc. Ale ta masáž, to je úplně o něčím jiným, tam to je přenos těch energií vzájemných, poznáváš toho člověka a tomu člověku vlastně se jí otvírají různý bloky z dětství, ten člověk si tam přijde na své.
0: Můžu se ptat, jestli to třeba u těch tantrických masáží, co vlastně v člověku nejvíc, jakoby, nebo co vybuzuje jakoby toho člověka, jestli jsou to ty samotné třeba doteky na určitá místa, anebo hudba, zvuky, nějaké pohyby, jako co to je, co toho člověka dostává do určitého asi tranzu, nebo do určitého uvolnění, až vyvrcholení, nevím.
1: No já si myslím, že u toho je víc věcí dohromady, že mm-hmm. Ta hudba samozřejmě člověku vypne hlavu, přijde na jiné myšlenky, nechá se třeba tou hudbou vést, dokáže se uvolnit a víc přijímá pak tu energii od toho člověka.
0: Proč si myslíš, že lidé chodí na tantrické masáže?
1: Proč chodí na tantrické masáže? No, tak z věcí do... já si myslím, že spoustu lidem chybí dotek a samozřejmě tantrická masáž je to v slova smyslu jako sexuální masáž, že jo? A je to i hezký naučit ty lidi, nebo ukázat jim, že třeba i ten prožitek můžou mít celým těle. Nemusí tam dojít vysloveně k vyvrcholení, ale prodechnout to a opravdu nechat tu energii rozproudit do celého těla. Mm-hmm. Pak je to krásná síla.
0: Ono, ta hadí síla, jestli se můžu zvědět, protože samozřejmě, když dochází třeba i k tomu vyvrcholení, jo, tak co třeba doporučit vlastně i lidem, kteří nejsou nebo nechodí na tady ty tantrické masáže, a je pravdou, že v dnešní době vlastně lidé jako přestávají se navzájem dotýkat a i třeba manželé, nebo lidé, prostě milenci, spíš manžele, nebo lidé, kteří prostě nějak zapomínají tady na tyto energie, že jim jenom stačí, řekněme, na těch, se jenom najíst, ano, ale, jak, ano, stačí se najíst, ale že vlastně zapomínají jakoby rozproudit tady tu energii, jako jo. Já dám jenom příklad takový krátký, nebo malý, protože asi cirka před 2 lety ke mně začaly chodit ženy a prostě, co žena, tak vždycky mi říkala, muži s náma nespí, muži s náma netráví vlastně to, co trávili, protože jsou unavení, protože prostě, já nevím, třeba někdo ji užívá prášky, že jo, tak je prostě ten organismus jakoby zastavený. Můžeš třeba říci posluchačům nebo posluchačkám, který by chtěli jakoby obnovit tu energii u svých partnerů, jo, jakým způsobem prostě se to dá rozjet, tady ta hadí síla, nebo vůbec jako tady ty erotické záležitosti. Je na to nějaký recept jednoduchý?
1: Recept. Tak člověk má určitý body, určitý, jak se tomu řeknu, určitý místa na těle, které jsou mu příjemné. A chce to opravdu jenom vypnout hlavu, nechat se vést. A když teda mluvíme o té tantrické masáži, tak prostě rozmasírovat ty místa a nechat je propojit.
0: A můžeš nám prozradit, které místa to jsou?
2: Rozumíš tak?
1: To probíhá, že vlastně samozřejmě...
0: Nebo nespíš jako prozradit, protože ty si říkal vlastně, kam tě to zavede, že jo? Někdo to může mít na palci, na noze, někdo to může mít u krku, jo?
1: U toho člověka, třeba dělám u toho, nedělám s žádnýma peříčkama nebo něco, to nedělám vůbec. Rituál, kdy si člověka posadím před sebe, chytneme se za ruky a ten člověk pozná můj ruku, můj hmat vlastně, jo? A samozřejmě nastává přesun energii. Jak vnímám já jeho, tak ten člověk jak vnímá mě. Pak si sednu za něj, že jo, uvolním ho, nechám ho položit na svoji hruď a nechám toho člověka, snažím se toho člověka úplně uvolnit, ať úplně vypne hlavu, ať neřeší, jestli je nahej, jestli je ošklivý, jestli je takovej, prostě vypnout hlavu, nechat se opravdu úplně vést. Pak ho nechám vlastně lehnout na břicho. Mám už připravený horký olej. vlastně tady začínám masírovat od bederní části, že jo, tam a stáčím to krásně tu energii po celé páteři až nahoru, až k hlavě, že jo. Pouštím do toho víc, snažím se pustit do toho víc léčivé energie a nechávám to rozproudit opravdu po celém těle, jo. Pak když z toho člověka vycítíš, co mu je příjemný, a když máš to v nějaké vnímání, tak vycítíš, co ten člověk si tam prožívá.
0: Mm-hmm.
1: Jo, někdy můžu u toho říct, že tady se třeba zamračí, tak vím, že třeba u ramena mu to není příjemný, nebo když pojedu po vlasech, jo, což si myslím, že většina lidem to je příjemný, ucítí, že ten člověk se usměje nebo něco, tak cítí, že tomu člověku chybí vášeň, chybí mu opravdu nějaký dotek, taky záleží, když na toho člověka přimáčkneš, anebo projedeš jenom jemně rukou. Taky když ten člověk třeba si hraje, že je tvrdák, že je nějaký namakaný svalovec, a když ti přijde na masáž, tak se ti tam úplně rozplyne a cítíš a vnímá, že ten člověk potřebuje i tu jemnost.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že tady to není jenom hrát si na nějakého tvrdáka, ale že pocitne dopřát i to jemnost. Mm-hmm.
0: A kdy to by naposledy někdo dělal tantrickou masáž?
1: Mně? Tak to už je teda pěkně dlouho. To už je asi tak rok na zpátek. Jo. Rok na zpátek, ne?
0: Mm-hmm. No ne, já se jenom jako ptám, jo, že my hodně vydáváme, málo dostáváme, víš, takže
1: jo,
0: jako...
1: Tak na mě to taky sedí teda.
0: Ano, já myslím, že to sedí jako na hodně lidí. Fajn, to byly ty tantrické masáže, ale ještě bych u toho zůstala, protože to je docela jakoby aktuální téma vůbec, jako jo, jako doteky a...
1: Chci jenom podotknout, že dělám tantrické masáže pouze pro muže zatím.
0: A proč pouze pro muže?
1: Protože... mužská síla mi je blížší, rozumím jí víc, mm-hmm. Tak chci se zdokonalovat v tom. Si myslím, že možná přijde pak taky někdy čas a budu dělat tantrické masáže i pro ženy.

0: To léčení určitě je zajímavé už jenom z toho pohledu, že i já jsem zažila vlastně, už jsem, jak jsem se tady zmiňovala, a těším se samozřejmě na další sezení, jak budeš pohybovat těma nítečkama. Kde tě mohou vyhledat případní zájemci o tvé služby?
1: Tak jak říkám, působím teďka už pár let v Praze, masíruju nebo terapie dělám na Praze dvě, od IP Pavlova v Domě jogy. Ale většinou všechno opravdu je na objednání na mém telefonním čísle nebo
0: A
1: přes
0: můžeš
1: WhatsApp.
0: přijít třeba i ke klientovi domů? Děláš
1: Teď
0: to?
1: už
0: Už
1: nedojíždím. Teď
0: nedojíždíš.
1: už nedojíždím.
0: Protože jak to mají třeba udělat klienti, kteří bydlí třeba daleko, jako?
1: Dělával jsem to občas, když jsem ještě jezdil na Astro Weekendy, že za mnou chodilo hodně lidí. Takže když někdo byl schopen vzít víc lidí, jako objednat, že třeba do jednoho dne se sešlo třeba, nevím, 10 lidí, tak jsem jel do toho města a ty lidi jsem si bral pak po sobě.
0: Jo, to je skvělý, já to taky tak jako dělám, když někdo chce. Takže ten, kdo je mimo pražský, tak když je, určitě máte spoustu kamarádů, známých, kteří mají nějaké problémy, už psychické nebo fyzické, tak se domluvte a Richard může za váma přijet a pohačit vás. Jsi drahý? Jsou tvé služby drahé?
1: No tak to, jestli jsou drahý, to nevím, zase za ní si
0: Tam vystříhneme, ale jsi teda jako levnej. Ale tím nechci samozřejmě nikoho navádět k cenám, protože jistě sami víte, zvláště kteří posloucháte nebo čtete tady ty věci, nebo zajímáte se o tyto věci, že já teda slovo ezoterika nemám ráda, ale vlastně tady v té branži, nebo ta naše, jak chcete to nazvat, jo, že se tady z toho stal takový trošku jakoby polobiznis, nebo ne, to,
1: show
0: troufám si,
1: business, tak to
0: show business, ale já si troufám
1: ano.
0: říct jako business, že opravdu ceny se vyšplhaly někdy až na některé deseti tisíce. Samozřejmě o těch, kteří si berou 100 000, tak to já, ty jsem zaplat pánbůh nepotkala. Proto říkám, že jsi levnej, já nebudu samozřejmě tady posluchačům říkat, kolik bereš, když bude mít opravdu někdo zájem o tvé služby. Jo, tak zavolá, kam ti můžou zavolat, nebo na jaké telefonní číslo můžou zavolat.
1: 777-044-764.
0: Určitě ještě telefonní číslo, webové stránky a vlastně veškeré odkazy dáme tady pod tento záznam. Já jsem se teď trošku jako vyprudila s těma cenama, ale to si necháme, vážní posluchači, do příštího pořadu, kdy asi budu mluvit možná 12 hodin v kuse o naší ezoterické scéně a podobně. Musím se až smát. Ale zase naopak mě to těší, že už vlastně mě moc věcí nepřekvapuje v dnešní době, ale překvapují mě nádherné věci, nádherné zážitky a nádherní lidé. A moc děkuju, že vlastně jeden z těch lidí teď tady sedí naproti mě a já můžu čerpat z něho takovou příjemnou energii.

0: různýho rázu. Mám ho vyvinutý, můžu si tomu zaspat, mám hodně vyvinutý čích, že dokážu vnímat přes čích vůní člověka nebo vůní květin, něčeho můžu říct, třeba příklad. Před pár lety jsem se seznámil s kamarádama, který mají nedaleko Prahy statek. A chodíval jsem k ním na návštěvu, tak nás když jsme večer seděli a povídali jsme si o různých věcech, byly zapálené svíčky. A já jsem pořád slyšel, jak kdyby někdo po tom baráku chodil. A mě to bylo blbě, říkám, tyho, něco se mi zdá, nebo to, a říkám, mám jim to říct, nemám jim to říct. Říkám, a tak co, prdím na to. A říkám, tak buď to si o mě budou myslet, že jsem magor, nebo ne. A já říkám, že kluci, já cítím, že někdo mám tady po baráku chodil. Tak oni kluci se tak na mě podívali, protože oni moc naklonění takovým věcem nejsou, co opravdu si neušahají, tak tomu nevěřej. Tak když jsme to začali víc probírat, tohle, ty věci kolem toho, já jsem najednou začal cítit hodně výraznou vůní růží. A říkám, cítím růží teďka. A pak jsem začal slyšet houpačku. A já říkám, něco říkám, nevěděl jsem, co to je, říkám, vůně, růží, houpačka. A pak se mi zjevila přede mnou, nebo v takové jak silulitě, ženská, dlouhovlasá, černovlasá, pílým, jak kdyby pláští, nebo já nevím, co to bylo, tak jsem jim to vyprávěl, říkám, tak já vám to řeknu na rovinu, jak to je, říkám, tak se můžete smát. Na kluci se na sebe podívali, se usmáli samozřejmě, a ten jeden z nich říkal, že Richarde, viděl, že já ti za chvilku donesu něco ukázat. Šel na půdu a donesl mi ukázat obraz. A na tom obraze byla ta ženská, kterou jsem popsal, černovlasá ženská, měla ve vlasech bílou nádhernou růži. Říká, Richarde, to houpání, co jsi slyšel, tak to je to, že ta paní se nám na půdě oběsila, když jsi tam žila v tom baráku. To bylo hodně zajímavé taky. Než jsem se naučil pochopit nebo žít se s tím, že i tyhle věci jsou tady kolem nás, tak jsem měl z toho docela velký strach.
1: A takže ty třeba, když přijdeš jako do místnosti, tak cítíš jako třeba co?
0: Určitě, samozřejmě člověk cítí, jestli se tam cítí dobře nebo ne, a vnímáš nějaké věci, ale naučil jsem se toho, já tomu říkám, vypínat, zapínat, protože člověk by opravdu z toho svoknul, kdyby měl automaticky číst všechny myšlenky lidí, vidět do těla a tyhle ty věci, je to hodně náročné. Opravdu, když přijde jenom někdo za mnou, zapnu se, jak já tomu říkám, napojím se, můžu pracovat, komunikovat a pak to nechávám, to žiju svůj život.
1: A myslíš si, že tady jaký jsou energie?
0: Tady se cítím docela dobře, příjemně. Já jsem docela vnímavý na takové věci, vidíte, když jsou něco jsou.
1: Posluchači říkají, jakou to mluvíš řečí.
0: Snažím mluvit česky, ale jsem původem Slovák a napůl Bulhár.
1: Jo, Bulhaři, tak to ti to mají jasný. Jako. Tak už víme, proč to tady celé děláme, ten rozhovor. Takže, Ríšo, já bych ti chtěla moc poděkovat, nebo jak já říkám, vesmírně poděkovat za to naše sezení. Děkuju za to, že vlastně mi taky můžeš ukazovat nové cesty, jako, a děkuju za to, že určitě si najdou i posluchači cestičku k tobě a ucítí tu, vlastně tu energii, kterou já cítím vždycky, když tě potkám. Takže děkuju posluchačům, že vydrželi tady s náma, a Ríšo, já ti taky moc děkuju.
0: Já tobě taky děkuju a hezký den.
1: Tak naschle.
0: Naschledanou.

Звук. Звук. Радио Звук.

Já vás zdravím, vážení a milí přátelé, dobří lidé, vědomí lidé, i nevědomí, pokud si to poslechnou, ale já vím, že nevědomí mě odsoudí, jako vždycky nevědomí, takže spíše k těm dobrým a vědomým, a pokud se nevědomí chytne, tak budeme rádi, jo. O čem vlastně dneska bude řeč, já už jsem slíbil, že natočím video o zrcadlových světech a zrcadlového našeho světa a jak je to vlastně ty zrcadlové světy, nebo tento náš zrcadlový svět, jak je propojený do hloubky s astrálními zrcadlovými světy. A takže bude řeč o tom, jak jsou lidé polapení do zrcadlového světa, programu tohoto systému, celosvětového systému, a kdy je vlastně ukotvená jejich pětismyslová realita. Jo? A jak se z toho dostat? Ano, ještě koncem 19. století se v některých školách vyučovalo 30 různých smyslů. A my, ještě já si vzpomínám, jak nám říkali na základní škole soudružky, učitelky a učitele, jak vlastně fungují naše pěti, nebo jak funguje pět smyslů. Jo? A vlastně pořád se mluvilo jenom o pěti smyslech. Jo? A těch smyslů máme nekonečně k tomu, a to už nejsou smysly, to už je vlastně duch, který je nabitý bezprostředním věděním a vědomím. A než se vlastně pustíme do popisu zrcadlového našeho světa, tak musíme si uvědomit jednu důležitou věc, že jsou tady čtyři skupiny, já už jsem o tom říkal, čtyři skupiny lidí. Jsou tady klony, ano, pak jsou tady, a to je z dob Tartárie a ještě před Tartárií, kteří vlastně nemají duši, ano. Jsou to nějaké biorobotické schránky, které tady fungují vlastně na určitých senzorech, jo. Jejich vlastně mysl funguje na určitých senzorech s naprosto vykastrovaným svědomím, naprosto vykastrovaným nebo vykastrovanou morálkou, kde vlastně postrádají v plnosti kognitivní empatii, emoční empatii, soucitnou empatii, další cnosti vlastně, které jsou připoutané vlastně k člověku, který má esenci duše. Pak jsou tady lidé, kteří mají malou část, potlačenou část duše, hodně potlačenou část duše a s plazím genetickým kódem, který je buď převyšuje, anebo je to takový vnitřní, říká se tomu vnitřní zboj, nebo když bych použil šamanskou retoriku nebo šamanské vědomí, tak je to vnitřní zboj mezi tady v tom lidském těle, mezi reptilním genem, což je vědecky dokázaný fakt, pod mikroskopem zvětšením v DNA lze vidět vlastně tento reptilní DNA. A taktéž, když je dítě embryo, tak se vlastně tak vypadá jako reptilního vzhledu a potom přechází do toho lidského. A pak jsou tady lidé, kteří nejsou ani v tom embryu podobní jako na ten reptilní gen a jsou více podobní už jako embryo do té lidské formy nebo lidského vzhledu, ale to je velmi malá skupina na této zemi s tou esencí duše. Ano. A ještě, prosím vás, v 17. století vznikly ve Francii porodní sály. Víte, na základě čeho vznikly vlastně porodní sály, které jsou dneska plošně po celé planetě? Můžete mi teď věřit, nebo nemusíte mi věřit. Jde o toto vidět. Proto říkám vidět, vědět. Vidět znamená vědění a to znamená, že to není založené na víře nebo nevíře, o které jsme si říkali, že to je největší zdroj síly a sebeklamu, a když člověk věří nebo nevěří, protože se nemůže orientovat, je uchycený na pěti smyslech. A tady v těch porodních sálech vlastně proč vznikly, aby mohli okamžitě manipulovat s tím malým dítětem, dokonce se rodili děti, které mohly hned po narození mluvit. Ano, nebyli v zapomnění.
Jo, ty děti neplakali nebo něco, ale mohli hned hovořit, mohli hned mluvit. Jo, to bylo ještě v 17. století. A Petr I., který byl vlastně taky implantát, který byl implantovaný, tak začal pronásledovat ještě poslední zbytky starověrců, staroslovanských starověrců, kteří se dožívali 300 ještě až 400 let. Jo? Nejenom, že nám o tom hovořili duchové, o těchto starověrcích, ještě z toho 17. století, ale později jsem vlastně na to narazil i v historických spisech, kde vlastně to bylo přesně potvrzeno, vlastně to, co říkali duchové, anebo v historických védách, ne spisech, ale védách, což jsem nevěděl a vlastně já jsem si říkal, jak ta mozaika krásně zapadá. A když hovoříme o zrcadlovém světě, tohoto světa, kdy tito bioroboti v tomto světě a lidé, kteří s tímto plazím genem, tak jsou strháváni vlastně do těch programů toho systému. Ať jsou to školy, univerzity, prostě justice, vědecká obec, jo? Policejní systém, vojenský systém. Jo? Ti lidé jsou strháváni vlastně do toho zrcadlového světa a odzrcadlovávají vlastně ten program toho systému v tom zrcadlovém světě. Nebo tato krásná zem v minulosti, kdy nebyla poškozená jako dnes, tak vlastně přináležela velkým bohům. A tito bohové vlastně spravovali tady tuto krásnou planetu jako zahradu. Nebyly tady pouště, byla tady krásná zeleň, bylo subtropické počasí a jiný obsah kyslíku, jiný atmosférický tlak. To už jsme si říkali, jak to bylo s atmosférickým tlakem. Je to i vědecky dokázaný fakt, když z Jantaru vlastně z těch bublin tisíce let vlastně dělali rozbory a zjistili obsah kyslíku, který byl dokonce desetinásobek obsahu kyslíku dnešního, jo? Sedminásobek. Atmosférický tlak 10 až 12 násobek. Takže naprosto jiné podmínky. A když hovoříme o starověkých védách, tak bylo období, kdy tato zem později po těchto krásných nebeských duchách nebo duších nebo bozích, jo, potom přináležela tato země mladosti, nebo mladosti této země přináleželi velcí volkvové, mudrci, světelní žreci, šamané, jo, kdybychom použili ten obecný pojem, měli třeba jiné názvy, jo, ale šamané, obecný pojem, kteří tady pomáhali této zemi. A vlastně všechno tvořili na základě té moudrosti předků a na základě moudrosti toho stvořitele a konů a pakonů těch tradic. Takže pakony a kony. Dneska víme, že jsou to zákony a tady vlastně tyto zákony vytváří velká temnota, která je proti lidem, tak, aby vlastně sbírali tu energii na základě zákonu, ať je to politika, jo? Ať je to prostě všechna náboženství světa, ať je to jakákoliv sekta, satánská sekta, cokoliv, co je sektářské, ale musí to být správně označené, protože sektáři a satanisti vlastně dneska otáčejí všechno a snaží se právě ti, co jsou pod tím světlem, označovat právě za sekty, protože oni mluví vlastně o sobě. Jo? Je to zrcadlo, to je ten zrcadlový svět. Oni vlastně hovoří o sobě v tom zrcadlovém světě. Takže když tady slyšíte nějaké satanisty nebo sektáře nebo antikultovní satanisty, tak oni vlastně hovoří o sobě jako o zrcadle. Jo? To je jenom malá část toho zrcadla. Potom celý ten systém, který tady je a akceptován vlastně z toho vnějšku, ano, z toho vnějšku je právě ten zrcadlový svět. A teď si vemte, že z tohoto zrcadlového světa těm biorobotům a těm lidem, kteří se nechají manipulovat, není problém vytvořit třeba cokoliv válku, naprogramovat je, dostat je do války a tak dále. Jo? Ti, kteří to vlastně řídí zvnějšku jako to termitiště. Jo? Pak jsou do toho zbytečně uvrženi nevinní lidé, třeba i vědomí lidé, děti. Jo? Nejsmutnější je vlastně, že čisté děti jsou do toho chyceny. Takže z toho vlastně, z té čistoty je ta emanace
té energie pro tu temnou stranu, která se tím vyživuje. Jo? A teď jsou k tomu všichni podporovatelé, kteří vlastně jdou s tím systémem, kteří ho podporují, protože spousta lidí vám řekne tady, ano, to je super mít tady hypotéky, jo, prostě jo, však to je v pořádku, zaplatíme to tady na 30 let, práce je nejistá do druhého dne. A vlastně je nám nastavený ten systém programu základního hnízda, který by měl být každý pro sebe a pro to, aby mohl tvořit rodinu, rod. To znamená, je to všechno proti rodině, proti rodu, ten zrcadlový svět, který se nad tím živí a parazituje. Ano? Takže celý ten systém parazituje na rodech a ničí rody a rody. Proto my děláme rodové rituály, aby se to postupně navrácelo aj do té míry nebo do té úrovně s těmi lidmi, kteří jsou v určitém počtu, aby mohli přijít velcí nebeští duchové k tomu i Bůh, slovanský Bůh rodu, který vlastně může plošně napojovat v té síle v budoucích časech. Já jsem říkal, že jsou na to 3 pokolení, a to se ví. A přijdou tady další mistři, kteří budou pomáhat té zemi. Takže ten systém, který tady je zrcadlový, je vlastně na základě podvědomých programů těch lidí, kteří v tom byli vychováni a neví o tom. Vemte si, kolik lidí skočilo na ten trik očkování. Jo? Kolik procent skočilo na to, že uvěřili systému, a zase říkám, jde o tu víru a nevíru, uvěřili tomu, protože fungovali na obyčejném smyslu víry a nechali se naočkovat. A mě volá i tady každý týden prostě lidé po očkování, kteří umírají nebo kteří jsou ochrnutí a tak dále. Takže to je vlastně část, co se týká té sekty farmaceutického průmyslu, na který je napojen další oblast vlastně té lékařské obce, která vlastně taky podléhá tomu zrcadlovému světu. Samozřejmě já jsem říkal, že potřebujeme rychlou pomoc, potřebujeme stomatologii, potřebujeme ortopedii, potřebujeme tu rychlou pomoc, ale ne třeba na chronické nemoci, jo, nebo na rakoviny, nebo jo, to se musí léčit zcela úplně jinými postupy, nebo autoimunitní choroby a tak dále. Pokud vlastně se to léčí zrcadlovým světem, nikdy se z toho člověk nedostane, z autoimunitních chorob. Na to je potřeba už duchovní práce a s tím duchovním je potřeba správný systém detoxikačních protokolů a vlastně celou tu továrnu v těle upravovat tak, aby se vlastně člověk dostal z toho zrcadlového světa, protože ten zrcadlový svět je propojený s těmi astrálními dalšími zrcadlovými světy, které tahají tu energii, tu životní energii. Jo? Proto ten člověk se nemůže z té nemoci dostat, protože nemůže vlastně nastartovat ten energetický systém a z toho ten imunitní systém. Jo? Takže vlastně duch je důležitý k tomu, aby dokázal zvládnout nervový systém, tím pádem imunitní systém a tím pádem vlastně energetický systém. A zároveň vlastně to svoje vědomí, které může rozšiřovat. Jak víme, od druhé světové války bylo odstraněno více než 2300 vědců, jo, kteří nám mohli předat technologie na volnou energii, kvantové technologie různého typu, různého druhu. A byli odstraněni proto, protože ten zrcadlový svět té temnoty by nemohl, vlastně by se ztrácel. Jo? To znamená, začala by tady tvorba na té planetě. Přestávala být silná, mocná kontrola právě té temnoty. A ta temnota je tímto ohrožena. Proto odstranila tolik vědců a proto odstranila i mnoho duchovních mistrů. Proto byli pronásledováni i šamani. Proto jsem i pronásledován já. A jenomže to je všechno do času. Ano? Já vám ukážu třeba takový... tady mám... Já jsem... Prosím vás... Tady je moje kniha, já na ní nedělám reklamu. Jestli jste si všimli, tak jsem vlastně udělal na ní upoutávku, když byla vydaná. A tato kniha, Lépe vědět, nežli věřit, vlastně skončila i u soudu
A tato kniha byla obviňována za to, že já jsem tady dělal rituály v roce 21. Dovedete si představit vlastně, v jaké síle to muselo být to světlo, když to upoutalo pozornost té temnoty v takovém kalibru celé armády, která jde proti mě. Já zveřejním, přijde čas, kdy zveřejním, kdo všechno jde proti mě. Nebudu moc zveřejnit všechny jména, protože v tom je opravdu velké pozadí toho, co jde vlastně proti mě. A tato kniha byla obviněna za to, že nebýt této knihy, tak by nebyly rituály v roce 21. Jenomže tato kniha byla vydaná v roce 23 a ne 21. Představte si, víte, jaké lži byly proti mě vedeny, jaké manipulace. A já jsem byl naprosto v klidu, jo. Naprosto v klidu, protože mě to nepřekvapuje. Já jsem jim mohl číst myšlenky a já tímto také poděkuju všem svědkům, kteří vlastně stáli při pravdě a stáli vlastně při tom, i při těch rituálech, jo. Svědkové, kteří byli pozváni i k soudu. Právě někým, kdo obhajuje ten zrcadlový svět. Zrcadlový svět lží, protože zrcadlový svět jsou jenom lží. Ano, zrcadlový svět vždycky jenom lže. Tam není, a není tam samozřejmě žádná morálka, že není tam žádné svědomí. A tito lidé, kteří vlastně v tom zrcadlovém světě obhajují tyto lži, vám garantuji, protože to vidím od dětských let, jako malej kluk, vám garantuji, že když je postavíte ke dveřím plynové komory a řeknete jim, budete tady otevírat dveře a posílat tady lidi i s malými dětmi, tak to budou dělat. V tom programu zrcadlového světa, bez toho svědomí. A je jedno, jestli je to žena nebo muž. Jo? Je to o tom duchu, nebo neduchu, nebo vypnutém duchu, nebo ztraceném duchu, anebo biorobotovi. Ano? Takže tady je vlastně dlouholetá válka od doby Oriany, to je 13 600 let, ještě byli mezi tím, když se paraziti chtěli tady dostat, tak od doby Oriany vlastně tito parazité, kteří tady získávali moc a vlastně žrali postupně tuhle krásnou matku zem a potom ona to třikrát spláchla, jo, takže třikrát vlastně zatopila tuto zem, aby prostě spláchla ten parazitismus, jo, z povrchu země. A potom zase byly nové civilizace. No a to my nechceme, jo, protože tady dříve byl ráj a ten ráj právě nebyl na tom parazitismu, jo. Takže nikdo neparazitoval, protože ten duch byl silný a měl stvořitelovou esenci. A když měl stvořitelovou esenci, tak měl vlastně, byl vyživován permanentně a tím stvořitelem a předky. Proto žili naši staroslovaná žili tisíc až 4000 let a ovládali kvantové stroje, kvantové technologie a lítali po vesmírech. To už jsem říkal. Takže já, když to přenesu nyní do toho zrcadlového světa i s tím poděkováním právě těch svědků, kteří vlastně pomohli té pravdě, řekli tu pravdu, I když čekatelka na státní zástupkyni, která měla dostat certifikát, vlastně státní zástupkyni certifikát, když odsoudí Wolfa, tak dostala by ten certifikát a už přímo zuřila, že když tito svědci vypovídali všichni v můj prospěch, všichni, kromě dvou z konkurence, a to byl Krištof, který staví menhiry, a ještě jednoho, kterého chtěli ovlivnit vlastně satanisti, tak antikultovní satanisti, tak vlastně Krištof, který staví menhiry, tak spolupracuje, vlastně permanentně spolupracoval s těmi satanisty. Je to smutné, že vlastně jsou přisluhovači temnoty, že Krištof se stal přisluhovačem temnoty a vlastně padl do černé magie. Říkám to zcela na rovinu, není to nic proti němu, není to nic, já musím říkat jenom pravdu, protože lidé mě píšou ještě jako o těchto menhirech, co si o tom myslím, prosím vás, menhiry, to je všechno, to jsou všechno temné, bez mandátu nebes, ty menhiry jsou všechny pod temnotou, právě toho se ta Amona, kdy ho vlastně ti čerti připojili, protože tam nebyly předkové, tam nebyly s... Není tam síla prostě a do toho ještě byli další přisluhovači jako náčelník Chobotnáců s jeho ženou, kteří tam lhali a tak dále. Ale my jsme vlastně
čtyři obžaloby naprosto rozsekali. A protože právník, který viděl, vlastně, že chce pomoct dobré věci, a já později zveřejním vlastně celou tuto událost, kromě toho, že mám nahrávky, kdy se i Krištof v tom zrcadlovém světě, kdy byl polapen do toho zrcadlového světa, tak vlastně se přiznal, že bere vlastně drogy, a když dostal otázku, protože ho ušachoval na toto přiznání právník, a pak se přiznal, že to dělal z konkurenčního boje, tu nahrávku mám, já ji asi zveřejním pravděpodobně do budoucna, a také zveřejním vlastně, když mu dal právník otázku, jak často kouří marihuanu, tak na to odpověděl, že na to nechce odpovídat, na to neodpověděl. No a na základě vlastně těchto satanistů a Krištofa, který přisluhoval těmto satanistům, tak vlastně na to dělal jistý doktor, znalecký posudek. A jistý doktor, což mám taky nahrávku, tak dostal, protože to dělal na základě právě Krištofa. Měl tam vlastně KK, a dokonce vlastně, když mu dal právník v tom zrcadlovém světě, jo, protože v životě nebyl u žádných rituálů, a dělal na základě někoho, kdo na základě nějakého spisu dělal vlastně znalecký posudek. A když jsem dostal já jako obžalovaný, ať mu nějakou otázku, jestli k tomu něco mám, tak jsem se zeptal, na základě čeho vlastně dělal znalecký posudek, a on říkal vlastně na základě KK, takže na základě Krištofa, a já jsem mu říkal, a víte, ale my jsme dokázali to, že on je narkomán a že vlastně je spojený právě s tím zrcadlovým světem těch antikultovních satanistů, což máme další nahrávky, a nejsme proti nikomu, jen říkáme pravdu. A já jsem se ho zeptal, připustil byste, že jste se stal součástí manipulace? A víte, co mi řekl? Nevím. Jo? Tak takhle to funguje. Takže takhle fungují zrcadlové světy. A když zase vezmu jinou stranu věci, tak někdo říkal, že ten wolf moc mluví, jako jo, protože to je zase soud. Jo. Když ten člověk nerozumí, jo, z psychologie, když ten člověk nerozumí určitým věcem, třeba duchovním věcem, tak to odsoudí vlastně, že ten člověk moc mluví, protože to nemůže uchopit. Jo. To znamená, zase je ukotvený v zrcadlovém světě nějakého programu, protože přes ten filtr to nemůže projít. Zase zrcadlový svět, odraz zrcadlového světa. Kdyby ti lidé věděli vlastně, že podlehali zrcadlovému světu a že jsou podvedeni, jo, a teď nemají porovnání s kvalitou života, jo, nemají to jak porovnat. Aby to mohli jak porovnat, museli by vstoupit aspoň částečně do intuice, z intuice aspoň částečně do nadsmyslu, které nepodléhají rozumu a intelektu, což je třetí oko, částečně třeba i do jasnosluchu, do jasnocitu, a z toho se odvíjí jasnočest, jasnovědomí, jasnoodvaha, tím pádem se orientuju. To znamená, rozšiřuju svoje vědomí a orientuju se v tom. Já jsem říkal i, anebo jasnou píseň také funguje. Naše tradiční starověké staroslovanské písně byly úžasně jasnovidné, jasnoslyšné. A přijdou za tři pokolení, když jsem hovořil o tom, že tady přijdou velcí nebeští duchové, tak sem přijdou i šamané, kteří vlastně budou upravovat ekosystémy, a ty ekosystémy vlastně budou tónem. Oni budou mít vlastně takový zvláštní zvuk z tónu, jasnotónu, ke kterému se budou připojovat přírodní duchové, a on je vlastně bude oživovat a bude se všechno čistit. Jo, je to mocná kvantová síla toho procesu detoxikace těch ekosystémů. Jo, protože jak máme vevnitř v těle, detoxikujeme na základě ale vědomí. Jo, na základě vědomí. Tak na základě vědomí tady těchto velkých šamanů a volchů, kteří přijdou, tak se ta zem bude detoxikovat společně s nimi. Jo, ta zem společně s nimi. Takže a ty ekosystémy. Takže ten zrcadlový svět vlastně parazituje. Všichni, kteří jdou v programu, podvědomých programů, na základě které nejsou jejich, ztrácí duši.
ten, kdo akceptuje programy, které se od malička naučil na pěti smyslech jen levé hemisféry a funguje jen levé hemisféry, neříkám, že musí mít špatné srdce, to ne, pak je horší, když je zavřené srdce, ale když je jenom levá hemisféra a srdce je nějakým způsobem otevřené částečně, jo, tak pořád ten člověk podléhá tomu zrcadlovému světu. A nemá to porovnání, protože to nemůže vidět. A když nemůže vidět, tak se stane automaticky přisluhovačem nebo inkvizitorem. Jo? Takže řekne třeba Wolf mluví, nebo Wolf je odsouzen, nebo špatný tady byl šamán, který je nebeský a řekli, ne, to je černý šamán. Jo? Všichni lidé, kteří tohle říkají, tak vlastně jsou černí mákové a podléhají zrcadlovému programu. Jo? A je to jednoduché to vidět. Naprosto jednoduché. Takže někomu vadí vlastně, nebo tomu zrcadlovému světu vadí naše práce, protože je to spojené i s totémem, který vlastně narušil ten část toho algoritmu nebo té geometrie toho zrcadlového světa na našem území a v celé Evropě, protože během 21 dnů to vlastně se rozprostírá do celé Evropy. Takže to nabourává. To nemůže udělat všechno, protože to nemůže, nějaký totem nemůže, nebo totem nebeský nemůže převzít zodpovědnost za lidi. Ale ti lidi, kteří chtějí pracovat s tím totémem, tak je to velký pomocník a průvodce. A tato, vlastně, toto celostní pojetí s tímto totémem už má potom velké výsledky. Takže můžete vidět zrcadlový svět, očkování, jo? Média vlastně, ti všichni v médiách podléhají zrcadlovému světu, jo? Tady ty lži a všechno, jo? To je vlastně, protože oni žijou stovky let ve lži, která jim předkládaná právě to, jako to krmení pravdy a takové pravdě věří a patřičně ji vlastně uctívají. Oni uctívají vlastně tuto lež, na kterou si zvykli a za kterou dostanou výplatu, dokonce dělají kvůli tomu i kariéru. Já si říkám, jako, já si říkám, jak někdo si myslí, že náleží vytvoří kariéru. To bylo jako, když jsem byl, ta jistá Valerie, redaktorka, která vlastně si myslí, že dělá kariéru na základě lží. A já, když jsem byl na Sibiři, tak vlastně terorizovala celou rodinu telefonicky. Jo? A i včetně opravdu mých blízkých lidí. Takže a do toho chtěla ještě zneužít moji neteř, jo, pro manipulaci, která je nevidomá a je vlastně duševně postižená, takže ji chtěli zneužít s tím, že by vypovídala nějak proti mně, ale rozmysleli si to a začal s nima spolupracovat právě Krištof K., který vlastně staví ty menhiry a ten vlastně vypovídal vlastně v televizi proti vlastně mně bludy, které potom dělal nějaký soudní znalec, znalecký posudek a my jsme to úplně rozprášili. Takže i když ta protistrana samozřejmě dělá jenom ty lži a tak dále. A je potřeba to vidět. Takže všechny nejtěžší svět na tomto světě, co je, tak jsou války. Nejtěžší zrcadlový svět jsou války tady, ano. A tyhle války procházejí vlastně do toho astrálního světa. Proč? Protože je tam emanace krve. Je to satanský rituál. Jo? Není tam vítěze. Pozor, tady na této planetě není vítěze. Někdo, aby byl jednička, druhý nula. To popisuje ego. Ano, to popisuje ego. Takže tady jde o emanaci energie k Setu Amonovi. Takže krev je silné médium. A při utrpení je ta emanace nejsilnější do toho temného světa. To je zrcadlový svět války. Ano, je to velmi tragické, je to velmi smutné. A proto třeba, když vlastně teče krev a je potřístěná vlastně zem, tak se tím živí vlastně ti čertí a ta temnota z této energie, protože obsahuje otisk duše jako médium. Ano, jako médium. Toto je hlavní důvod, prosím vás, to je hlavní důvod války. Pak druhý důvod jsou peníze a roztočení celého ekonomického temného systému, který tady vidíme, toho zrcadlového světa. A na to jsou napojené právě všechny ty mechanismy od náboženství, média až prostě celého Matrixu. Takže vlastně je to všechno lež.
Je to syntetický svět, který je předložen právě tomu člověku, aby ho nakrmil těmi programy, a když to člověk sežere, ty programy, tak ztrácí kus duše. A neví o tom, že ztratil kus duše. Vůbec o tom neví. Jo? Pak jsou další, kteří ztratili duše na základě nemoci. To je jiná věc. Ale takový, když tělo ještě funguje a je zdravé, ale podléhá tomu programu systému kompletně, tak vlastně se tam vždycky ztrácí duše. Takže když mluvíme tady o krvi, tak právě jsem tady pronásledován právě za prolívání nějakých zabíjení zvířat a takových hovadin, hlouposti, tak právě šaman, s kterým tento nebeský šaman, když jde na lov, znovu to, už jsem to opakoval, tak je velmi důležité, že on pohostí napřed Chánge Chána, což je hospodář, který má na starosti veškeré zvířectvo na planetě, který vytvořil DNA všech zvířat. Ano, tento hospodář, tento velký duch, tento pomocník stvořitele. A když ho šaman požádá, protože v dávné době byla umluva mezi zvířaty a lidmi, že může použít právě s Chánge Chánem nebo v jazyce Viva, kolumbijských mudrců, se mu zase říká Navanua Neuma, jo, tomuto hospodáři. A tento hospodář, když jsem byl svědek toho, jak šaman pohostí tohoto hospodáře, promluví s ním, můžou spolu normálně mluvit, komunikovat, a kdy on si to překládá, může si to přeložit do lidské řeči, pak to přeložil mě, tak když šli na lov, tak byli tři lovci. A on říkal teda, když ho pohostil ho mlíkem, pohostil ho mlíkem a rýží a spiritem, což je malinká část spiritu, je to, není to alkohol, ale je to vlastně takový spirit přeprogramovaný, kdy ho pohostí toho Chánge Chána. A s touto domluvou, vlastně s tímto svazkem domluvy, jdou na ten lov. A já jsem říkal, že když on vyčlení tři zvířata, byli tři lovci, tak vyčlenil tři zvířata, oni museli tam přijít nějaký kopec nebo dva. A ten Chánge Chán říkal, že jim nachystá pro vlastní spotřebu, pro rodinu, pro obživu, čisté zvíře. A než to zvíře zastřelí, tak se musí vytáhnout, ten Chánge Chán vytáhne toho ducha. A on vlastně potom střelí už do bezduchého zvířete, který ještě reaguje na nervová soustava, ještě je bez ducha, ale ona může stát, jo, i na nohách může stát bez ducha. A takže jsou podporované všechny životní funkce. A tím, jak zastřelí to zvíře, tak to zvíře je čisté, je určené k tomu, je vyčleněno s tím Chánge Chánem, který stvořil veškeré zvířectvo. A teď si vemte, když mluvím o té krvi válek, což je násilné, je to znásilnění toho národu, všech těch lidí, krve, zneužití krve, tak tady jsem viděl vlastně, že šaman vlastně, když by tam byla někde kapka krve, nesmí být ani kapka krve na zemi, jo, aby se tím neživil nějaký čert, který by přišel, tak to musí hned počistit, vyčistit, i tu ránku vyčistit. A potom vlastně, když to zvíře doveze domů, jo, s těmi kamarády, když jsou tři, byly tři zvířata, tak je dovezli domů. A prosím vás, to je velmi důležité, vemte si, že když čistil, to jsou další postupy, kdy čistí to zvíře tak, že tam nesmí nikde kápnout nikde krev a musí se to dávat do kádě. Jo? A musí být zvlášť voda. Nesmí to být nikde u žádné studánky, nebo já nevím, u nějaké vody, nebo kde teče voda venku, se umývat krev vůbec, nesmí vůbec umývat vlastně do vody vlastně ruce od krve, nebo tam, kde je, tam sice nemají kohoutek, ale kdybych tady, jo, tak nesmím s touto krví umývat ruce, jo, od toho zvířete, protože bych znečišťoval ducha vody. Takže tam se to musí dávat do kádě, voda se musí nalet zvlášť do konvičky a z konvičky se do té kádě polít vlastně ruce, umýt a do té kádě, a pak se to musí všechno do země zakopat, aby tu těžkou energii pohltila zem. Jo? Takže je to naprosto čisté. To jsou posvátné postupy. Takže když mluvíme o krvi, tak je to důležité médium.
a nikde se takhle nepostupuje v této civilizaci, protože už je to zrcadlový svět na temnotě. Takže všechny zrcadlové světy jsou temné. A prosím vás, tento svět se skládá ze 72 spektrálních barev. Ano. A další světy, třeba pátá úroveň, se skládá z 248 spektrálních barev a pak to je další na 500 a 1000 a tak dále. Pak nekonečné v dalších těch stvořitelových bytích jsou živé barvy, živé duše, živé vlastně klenoty toho stvořitelova bytí, kde vlastně proudí i Kristovo srdce, které jde do modré barvy, ale jsou tam nekonečné barvy. A ty barvy můžete vlastně procházet a procházíte s živými dušemi tuhle krásu. Nedá se to popsat, protože je to blažený pocit. Mohl bych to popsat obrazově, ale to vám nemůžu předat obrazově. To jenom pro málo jedinců bych mohl předat. Takže když používám tuhle tu primitivní latinku, tak vlastně se ty lásky moudré proměňují v další lásky moudré, které se slívají v jednu lásku. Je to nekonečný proces. A je to úžasný proces, protože stále to povznáší tu duši. Stále to nese tu duši, povznáší to tu duši a je to krásný nebeský svět, neuvěřitelný, nebo uvěřitelný svět, jo, který je nepopsatatelný. Ale je možné ho zažít i při výstupu jako z těla, je to možné. Takže a vrátit se zase zpět, nemyslím jako po smrti k předkům a z předky zase do těch nebes, jo? Protože už předkové jsou na určitých stupních nebesích a pak se jde po 9 inkarnacích se jde přímo do království božího, kdybychom použili tuto retoriku. Jo? Tak a ty duše, jako jsou tady takové ty satánské duše a tak dále, které se snaží živit na té krvi, tak ty jdou vlastně do těžkých zrcadlových světů svých rodů, do sansáry, které se točí doleva proti směru hodinových ručiček. Já vám řeknu, když mě vytáhli duchové a trénovali mě, tak mě třeba ukázali několik takových temných světů, je mnoho, ale jeden z těch temných světů zrcadlového světa má 3 spektrální barvy. 3. Šedá, černá a uhlíkově žhavá. 3. A teď si vemte, že třeba příklad, takový antikultovní satanisti, ti tam víte, co zažijou? Protože škodili duším a přitom by chtěli mít záchranu. Ale pokračují dál. Víte, jak to bude fungovat? Oni vletí vlastně, po odložení toho těla, vletí do tohoto temného světa a ten svět vypadá jak jeskyně. Jeskyně, která nemá strop a která nemá podlahu. Má tam jen takové zvláštní záhyby, kdy se propadá a on hledá vlastně tu druhou duši, on hledá záchranu a hledá druhou duši. Je to zrcadlový svět, který se otočí právě ještě do toho hlubšího, temnějšího zrcadlového světa 3 spektrálních barev, třeba z tohoto světa zrcadlové 72 spektrálních barev. Ano, protože to vědomí je v tom vězení, kdy mohl tento člověk nebo tito lidé mohli vystoupit, ale prostě nechali se strhnout. Tím pádem jsou vypnuté duše, protože nevědí, jaká je krása za oponou toho širokého vědomí. Oni by to chtěli znásilnit, anebo tam vstoupit násilně. Jakoukoliv provokací, nebo jakoukoliv destrukcí, nebo jakoukoliv manipulací. Jo? Takže jakoukoliv lží, jakoukoliv demoralizací, jakoukoliv vstupem deprivací. Jo? Takže těch mechanismů je mnoho. Takže otázka svobodné vůle. Teď si k tomu řekneme, jak funguje odraz zrcadlového světa v našich zrcadlových neuronech. Já jsem hovořil o tom, že máme 3 části duše. Jedna část je v hlavě, která je napojena, pokud je napojena, na nadsmysly, jako je právě ten jasnocit, jasno oko, jo? Třeba třetí oko, jasno oko můžeme říct. Jo? Proto jasnost, ano, veškerou jasnost. A teď záleží, v jaké úrovni víc té jasnosti. Proto se dříve říkávalo třeba ještě v dávné době našim knížatům, kteří byli moudří, jo? A kteří pracovali pro světlo, se říkalo vaše jasnosti.
ale protože už tam byl vyšší vědomí, třeba páté vědomí našeho boha Striboga, jo, nebo šesté vědomí našeho boha Svarožice, jo, slovanského boha. Proto nesmíme nikdy zapomenout na naše bohy a na tuto výše jasnost, nebo vaše jasnosti, výše jasnost. Ano, takže jasnost určuje vlastně to vědomí, které se vymýká zrcadlovému světu a deprogramuje se pod vědomí programu systému. Krásně to šlo vidět u Matrixu, film Matrix, kdy Morpheus řekl Neovi, už jsem to říkal, Morpheus říkal Neovi, věříš v osud, Neo? Ne, sám chci být strůjcem svého života. Morpheus se naklonil a říkal, přesně co myslíš, je to jako tříska v tvé hlavě a dohání tě to k šílenství. Je to ten svět, který ti byl přelepen přes oči, aby tě učinil k slepým pravdě. K jaké pravdě? Že ti uvěznili tvoji mysl, jsi ve vězení, Neo. To je přesně ono, jo, to je přesně. A když se podíváš z okna, co vidíš? Učitelé, právníky, náboženské vůdce. Je to ten svět, nebo jsou to ti lidé, které chceme odpojit od systému. Ale ti lidé budou všechno dělat pro to, aby chránili ten systém. Ten, kdo chrání ten zrcadlový svět toho systému, to on přesně řekl. Tady, kdo chrání ten zrcadlový svět, tak potom z toho vznikají ty války, potom vznikají ty lživé média, potom vznikají ti lživí politici, potom vznikají tady nějací antikulturní satanisti a další, celá ta obrovská šíře toho zla, jo? Takže, a toho parazitismu. Jo? Tak zrcadlové neurony, když jsou odpojeny právě od té výše jasnosti, ano, tak jsou připoutány k egu, a jsou vlastně ty zrcadlové neurony jen odraz programu, doubleru. To, co jsem tady, to je na těch pěti smyslech. Získal jsem tady nějaké informace od systému, a co to média, ať je to škola, univerzity a tak dále, vysoké školy a tak dále. Jo, já jsem popsal v té knize, právě tady jsem popsal v knize, jak mají vypadat vysoké školy v základu, od kterých se má odrážet. Volalo mi několik psychologů a psychiatrů, že je to hodně zajímavé. Tak tady vlastně jsem to popsal, jak to má vypadat s odrazem zrcadlových neuronů, které taháme z nebes, aby jsme mohli vytvořit do budoucna školy mystérií. Ale to potrvá ještě nějaký čas, tak jako v dávných dobách byly školy mystérií. Jako v Oriáně byly školy mystérií. Tak jako jste mohli číst od Georgie Sidorova, jaké úžasné školy mystérií tam byly ve starověkých vědách. Jo, bylo to úžasné. Takže zrcadlové neurony, když odrážíme programy a ten člověk si myslí, že v těch programech se rozhoduje, tak ten názor svůj podává za svoji pravdu a víru. Víte, jaký je to podvod na lidskou mysl? A on ztratil část duše. A to je ve všech náboženstvích, to je právě tady ve všech těchto programech. To znamená, umění deprogramovat podvědomí je první základ a dostávat se právě do té výše jasnosti. Jo, takže já vám teďka řeknu, že další takovou věc, ty zrcadlové neurony, každá životní situace nebo funkce zrcadlových neuronů z vědeckého hlediska není zcela objasněna. Ale protože my to vidíme, tak vám to můžeme objasnit v rychlé databázi informací, to, na co vědci třeba přicházejí mnohými výzkumy, desetiletími. My můžeme to urychlit, protože můžeme svým duchem procházet celé své tělo a dívat se do svého těla, jak to tam funguje, jak to pracuje, jak funguje celá tato továrna. Takže zrcadlové neurony buď odráží programy systému, ano, a nebo odráží nebesa. A můžeme tvořit kony podle nebes. Proto bylo 2300 vědců vlastně odstraněno, protože mohli ukotvit technologie, které nejsou vlastně na drancování a braní jako drancování energie, ale na volné energie. Protože to, co vidíme, je všechno drancování energie. Jo? Je to vlastně urvat energii. A nad tím se živí vlastně ten zrcadlový svět, toho temného světa, jo? Toho Seta Amona. Jo, on je velký ten egregor Seta Amona a do toho jde vlastně celý ten Matrix se všemi náboženství, s politickými systémy, mediálními systémy, jo, všechno tady tohleto dohromady. No a když odrážíme nebesa, tak je to jako v dávné době, odrážíme ty kony, konání. To znamená, my to vidíme,
obrazově to vidíme. Prosím vás, já potom, tohle je velká kniha, jsou tady dvě v republice. Ano, tato kniha je Bukovník pro dospělé. Potom to přiblížíme. Naše písmo starověky, jak říkají někteří, a i dokonce někteří černí mágové, kteří tady vedou lidi, tak říkají, že jsme byli primitivní kmeny někde z lesa. Tak tohle je naprosto exkluzivní. Toto je svatá kniha. To jsou svaté knihy, tohleto. Jo? Takže tato kniha je obrazová řeč. Kdybychom si mohli teďka sdělovat obrazově, i na základě ligatury, což je naše staroslovanské písmo, tak já se tady nemusím namáhat s nějakou přihlouplou latinkou. A obrazovou řeč už nemůžete, pokud lidé pracují na obrazové řeči, už tam neexistuje lež. Už tam neexistuje lež. Takže když slyšíte velmi často z různých úhlů nějakých náboženských prostě, já to nechci říkat sekt, ale je to tak, tak nic tam není svatého. Ale tohle je skutečně svatá kniha. Ale to musíte vidět. To není obhajoba nějakého ega, ale to je vidění. Proto říkám lépe vidět a vědět a podle toho konat. Takže tohle je na základě zrcadlových neuronů nebes. Takže my můžeme odzrcadlovat nebesa, nebeské světy a přitahovat to tady na tuto krásnou zem, uzdravovat tuto krásnou zem, uzdravovat vody, uzdravovat přírodu, uzdravovat všechny tady tyto ekosystémy a samozřejmě doplnit tady obsah kyslíku a doplnit tady jiný atmosférický tlak a všechno upravit. To všechno je možné. Co se týká právě těch zrcadlových neuronů, tak každá životní situace konkrétně rozděluje hustotu zrcadlových neuronů v různých oblastech vlastně mozkové nebo nervové tkáně, spíše nervové tkáně a výstupu intenzity nebo výstupu intenzity z těchto vlastně neuronů. A tato každá životní situace, teď záleží, jestli je pod právě těch programů, toho dublerství, toho systému, anebo pod nebeských, což je u málo skupin. Velmi málo skupin, malých skupin mudrců nebo vědomých lidí. Ano. A tyto výstupy nebo intenzity výstupu se tomu říká v neurofyziologii nervová dominanta. A protože oni nevědí vlastně, oni vlastně vědí vlastně jenom ty zrcadlové neurony věci, jenom jak odráží ego a tyhle programy. A teď si vemte, že spousta psychologů a psychiatrů zjistilo, že se nacházejí v nějakém světě programů a byli v šoku a nevěděli, jak z toho ven. Dokonce někteří skončili výzkum, protože to bylo příliš šokující, že podle metod vědeckých již dopředu ten mozek udělá to, co měl naprogramované a považuje to za své. To je právě ta názorovost. A můžu to pozorovat každým dnem. Ano, pozoruju to každým dnem. A teď si vemte, že mě řekla jistá paní, ale to je přece moje svobodné rozhodnutí, že si zapnu pas v automobilu. A říkám, ne, na to zapomeňte. To je jenom obecný, to je vlastně pravidla silničního provozu, kde vlastně máte naprogramované, že si musíte zapnout pas. A protože vám ten program dali, tak to děláte přesně podle programu, ale není to vaše svobodné rozhodnutí. Jo? Protože kdyby bylo svobodné rozhodnutí v dávné době, tak by ani auta neexistovaly. Byly by tady volné energie, ale někdo to tady drží a je to v manipulaci toho právě programového světa, zrcadlového světa. Jo? Takže jsou to programy a lidé musí rozeznat ty programy. Ano, některé programy jsou dobré, jo, k něčemu, ku pomoci, ale většina je jich právě pro destrukci toho člověka, proto tady člověk žije nějakých 80 roků, nebohých. On se nemůže dostat ani, on celý život žije, nemůže se dostat ani do kousek moudrosti. Jo.
A teď si vemte, že v Americe vznikla nadace Johna Templetona Otázka svobodné vůle. A teďka se toho zúčastnili právníci, politologové, psychologové, psychiatři, náboženští vůdci. A oni nemohli přijít na tak jednoduchou věc. Co to je otázka svobodné vůle? To je právě výše jasnost. A ve svobodné vůli potom můžete v programu, si myslíte, že máte svobodnou vůli. Právě toho dublerství, toho zrcadlového světa. Oni si to lidé myslí na pěti smysle. A rozhodnou se tak. Ale rozhodnou se podle systému. Nerozhodnou se podle své vlastní vůle. Podle systému. Ale považují to za své. Takže neurovědci, jako je třeba Isaac Fried, je to izraelský neurovědec, který zjistil taky, že se nachází v jistém programu a řekl jednu krásnou věc. Rozhodně nepřemýšlím o tom, že nemám svobodnou vůli v době, kdy operuju něčí mozek. A řekl tak velkou pravdu, ale neviděl, jak z toho ven. Jo? Takže otázka svobodné vůle, co to znamená? Je volba. Jestliže volím v programu, nikdy nevolím svobodnou vůli. Jestliže se rozhodnu mít rozšířené vědomí, můžu se rozhodnout ve svobodné vůli, jak změnit svět. Ale sám člověk na to nestačí, musí to být většina. To znamená transformovat. Když nám pomůže Matka Zen, tak jsou tady frekvence z nebes, galaktické vlny, o kterých jsem mluvil už před 25 lety, jo, a přes slunce, které tady jdou, pak tady máme chemtrails, který vlastně zabraňuje tomu snoubení mezi sluncem a zemí a tím pádem zamezení frekvencemi, tím zamezuje i aktivace DNA, ale tu aktivaci můžeme obejít jistým způsobem tím, že aktivujeme svého ducha ve vědomí, máme velkou sílu. Takže tito neurovědci zjistili, že prostě tady dublují nějaké programy. Jo? I když jsou třeba vzdatní v tom programu, jako třeba operuje něčí mozek, ale krásně to řekl, že rozhodně nepřemýšlí o tom, že nemá svobodnou vůli v době, kdy operuje něčí mozek, doktor Fried, neurovědec izraelský. Takže je toho moc v tom zrcadlovém světě a je podstatné z toho vyjít ven. To znamená, já bych chtěl ještě poděkovat, byl jsem teďka na semináři, na semináři, který vlastně pořádala Iva Janevová, krásný seminář, byla tam Jana Kiara, která překládá Georgie Sidorova, velmi moudrá, inteligentní žena, byl tam Martin Pávek, moudrý muž, který má velké zkušenosti s praktikami šamanských technik a zároveň i takové té naší historie nebo našich dějin. A byla tam Andrea Krešová, takže bylo to prima, co se tam všechno událo, také jsme tam vlastně hovořili o vztazích, jak ty vztahy právě v těch programech jsou zničeny, jak ty rody jsou zničené, poškozené, jak vlastně kolik žen dneska a mužů jsou osamocených a nemůžou se nějakým způsobem domluvit, protože nějakým způsobem je to hodně poškozeno. Právě protože je tady to pravidlo rozděluj a panuj, divide et impera, a oni rozštěpili a rozdělili i mysl. Už za druhé světové války zjistili, že mozek se skládá z nějakých 240 fragmentů a každý ten fragment lze manipulovat. Proto se nenechte nikým a ničím manipulovat. Ano? Takže já vlastně, když jsme právě hovořili o tom, jak to je všechno rozštěpené, tak je to do jisté míry smutné. Proto je potřeba, abychom se navraceli. A Slované, aby opravdu nezapomínali, to je důležité, nezapomínali na naše slovanské bohy, kterých je cirka 70. Já se právě tady zase opět nacházím u Kacabaje a tam zase máme Radegasta blízko a zrovna tady mám, ještě tady já vám vytáhnu, tady je druhý díl od Georgie Sidorova. Je to úžasná kniha. A tady jsou fotografie, kde jsme byli

je úžasný člověk, mudrec, jsou tam další velcí, ještě volchové, dokonce, kde jsem byl v Kemerové oblasti, tak nám chtěli říct, jestli nechceme navštívit starověrce v Tajze. Byli zhruba od nás, když nám to říkali, zhruba 100 kilometrů v Tajze, hluboko v Tajze. Ale my jsme fakt už měli málo času, my jsme říkali, že to necháme na příště. A pak jsem byl zase v jiné oblasti, kdy jsme se vraceli. Bylo to nedaleko Tomska a tam také jsme mohli zase na jiné místo v Altaji jet ke starověrcům, dostat se tam. Prosím vás, tito starověrci také nikoho nepustí do svých obydlí kvůli energii, protože oni si to tam uchovávají velmi čistě, ale je možné s nimi udělat rozhovor. Takže oni vlastně, tito starověrci, se schovali vlastně před tím zrcadlovým světem. Proto přemýšlejte a pozorujte sebe, kde se nacházíte v zrcadlovém světě a kdy můžete vycházet svým vědomím ze zrcadlového světa. Pokud napřed vyjde vědomí ze zrcadlového světa, což je u mnohých už probuzených lidí, tak tělo pořád ještě zůstává v zrcadlovém světě. A když jich bude víc, tak i potom tělo povznesete v tomto světě, kdy už dneska vidíte, jak se to odděluje, že ti, kdo jdou tím vědomím do vyšších úrovní a ti, kteří zůstávají ve starých vzorcích. A vidíte, jak v těch starých vzorcích ti lidé, jo, jsou právě jak jsou i zlostní, protože se to rozpadá a dokonce se jim rozpadají i vztahy, protože jeden je tam třeba probuzený v partnerském vztahu, tolik příkladů jsem měl, třeba přišel covid a teďka třeba manžel, žena, která přišla za mnou a takových bylo mnoho a zase i opačně mužů, jo, bylo mnoho, kdy chtěli naočkovat své děti a vlastně prosili toho partnera, aby vlastně na kolenách prosili toho partnera, aby to nedělal, protože to viděli. A oni byli v tom zrcadlovém světě těch programů a nechtěli to vidět a nechali třeba očkovat své děti. A pak mě volali s určitými zdravotními problémy, vážnými zdravotními problémy a tak dále. Takových případů mám mnoho, mnoho, mnoho. Takže já vám všem vlastně děkuju, aby jsme rozuměli vlastně tomu zrcadlovému světu a jak z toho vystoupit, deprogramovat podvědomí a startovat jasno výši. To je velké umění, jasno výši. To znamená, tam je potom jasno odvaha, jasno orientace, jasno čest, jasno soucitnost, jasno moudrost, jo? Jasno cit, jo? Jasno sluch, jo? Je tam jasno píseň. Jsou to krásné nebeské písně. Ano, existují krásné nebeské, to není ani chorál, nedá se to popsat. Jenom v astrálech můžete hrát třeba na kytaru takovým způsobem, že to nikdo nezahraje tady na této zemi. Jo? Jsou to krásné věci, které se dají. A jak jdete výš a výš a výš, tak s tím krásným zvukem nebeským, jo, nejenom u svých předků, ale ještě víš, potom, když ty předkové se odebírají ještě do toho království božího, přímo k tomu zdroji stvořitele, tak jsou tyto jasno písně, jasno chorály nebo jasno tóny, jasno zvuky, tak krásné, že se nedají popsat slovy, vůbec se nedají popsat, ale lze je zažít a lze je slyšet. A když tady přijdou, jak jsem říkal, za tři pokolení velcí volchové a šamani, kteří se budou navracet, tak když budou upravovat ty ekosystémy, tak oni se vlastně budou točit doprava podle hodinových ručiček doprava a jak budou zvedat tón, ten tón je velmi krásný, jasný a budou mít uspůsobené takové nebeské hlasivky, které můžou ponížit frekvenčně v tónech, tak aby mohli se vznášet. Jo. Takže oni prostě povýší ten tón a můžou upravovat ekosystémy. A když ho ještě zvýší, tak se může přímo odebrat branou do nebeského světa, do království, přímo do království božího. Jo. To je prostě obrovská bytost, která se odmotní a může se zmotnit na základě poklesu zvuku, který sama si ta bytost svobodně vytvoří a přesně ví, jaký tón. A na základě tohoto tónu se poskládá celé DNA i vlastně s rouch

duchem, které je oživeno s tím jeho novým tělem DNA, kdy tady bude upravovat ty ekosystémy. Takže skrz ten zvuk prochází skrz nulový bod toho zmotňování. Je to úžasná věc to pozorovat, vidět progresy. To znamená, existuje regrese, existuje progrese. Takže když můžete vidět progresy, můžete i zažít tu progresi. Takže je to úžasné, úžasné, co nás čeká. Zároveň ano, je to transformace. Takže vy, co jste mi rozuměli nyní, tak já vím, že ne všichni, ale někteří z vás třeba si pustíte tohle video dvakrát, třikrát, nebo si ho pustíte do budoucna zase třeba za rok a už bude trošku změna. Uvidíte tam další souvislosti v tomto videu. Takže tím jasnotónem se vlastně rozplynete, ale jste svým duchem v tom jasnotónu a jasnopísni přímo do těch nebes. Je to krásné, nepopsatelné, je to úžasné, je to tak zřející, je to tak hladící, je to tak naplňující, kdy v tomto stavu duch nikdy a v ničem v tomto naplnění nestrádá. Mějte se krásně a zase příště.

0: Jdeme na to.
1: Tak zdravíme vás, vážení a milí přátelé, dobří lidé. Jsem tady s Jiřím Petrášem a Jirkou.
0: Jiřím z rodu Petrášů, aby jsme se nazývali pravými jmény, teda jako čto člověka. Sláva rodům našim, dobro nás všem. S Radkem jsme se takhle prostě tady setkali poprvé ve žlebu a superový člověk. Prostě člověk
1: tak,
0: s velkým
1: čem. Já nevím, jestli jsem superový, ale tak máme se rádi.
0: Máme se rádi, krásný frekvence, jo, my si na druhý lidi. Jeli jsme do obchodu, myslel prostě na všechny tady, na Mildu, Bílýho vlka. Prostě a
1: tak skvělý, nakoupili jsme dary nějaké, prostě, abych prostě nepřijel s prázdnou, protože já vlastně nemám rád, že bych přijel s prázdnou. Protože já jsem takhle navyklý vlastně z toho východu těch Slavianů. A čím víc na východ, kde vychází slunce, tak všichni něco přinesou a prostě se udělá hostina. No a dneska budeme mít také hostinu. Jak skončíme rozhovor, tak budeme mít hostinu. Řekni prosím tě, kde se nacházíme.
0: Nacházíme se kde? No nacházíme se v svobodném, neboli my říkáme svobodném živém žlebu, dáváme tomu tu slovanštinu, protože máme tady výborného učitele Ruda z rodu Vávru. Nejenom on samozřejmě, podělilo se na tom více lidí, na té staroslovanštině, nebo věnštině, staroslověnštině. A je to, vychází to vlastně z té Bukvice, neboli Boukovice. A je to teda svobodný živý žleb, neboli horní žleb u Štemberka.
1: Tady není vlastně ani signál, tady na vzdálenosti asi 5 kilometrů nebo 10. Vůbec nic
0: tady. No, jak tady operátor samozřejmě, ale
1: prakticky žádný elektrosmog, nebo minimálně.
0: Tak, není tady to 5G, že jo? To 5G, které nám nějakým způsobem škodí, jo? Samozřejmě zase je to na nás, jak to přijímáme, protože co nepřijmeme, není naše. A to je ta myšlenka.
1: Takže dokážeme vlastně s tímhletím, jak říkáš, zároveň to čistit, cokoliv by bylo negativní, takže si to naprogramujeme tak, to čištění, že to čistíme. Takže vlastně je to vědomý, není to nevědomý program, ale je to vlastně vědomá cesta k tomu, jak eliminovat negativní program.
0: No úplně nejlepší začátek je nepřijmout to negativní. Když nepřijmeme negativní, nemáme co čistit, jo? A to jsou zase ty myšlenky, jo? Které vlastně vyplývají z toho, kým se potkáváme. Tady Ráďa prostě byl s Jardou Duškem. Jarda Dušek, to je náš propojovatel. A je mi velkou ctí právě tady Radka přivítat. Není to velká akce, ale cílem bylo natočit tohleto video.
1: Takže já si myslím, že dneska to bude zajímavý rozhovor. Dáme do toho i trošku ty emoce a s těmi emocemi dáme trošičku toho vědomí, pokud vlastně vstoupíme nějakým způsobem aspoň částečně do toho vědomí. Takže začneme nějak, kde bychom začali? My máme nepřipravený rozhovor, nemáme žádné otázky, nic.
0: No já bych začal třeba, co se týče našeho zdraví a jak vyživovat to tělo od slova život, živa, jo, takže vynechávat slovo p otraviny, jo, po slovensky jedlo, jo, a už to tam máme. Takže myšlenky, jak třeba, když teda to tělo máme z dřívějších dob znečištěné nebo zanešené toxiny, což ten systém dělá záměrně, takže jak přírodní cestou to dostávat z těla ven. A my jsme se bavili o té křemelině třeba.
1: Třeba. A jako máš ještě další, kromě křemeliny, vlastně ten zdravý životní styl, s tím, že tam nedáváš žádný negativní program. Ty vlastně dáváš všecko to, co je pozitivní a vlastně to světlo.
0: Ano, světlo prosvětlovat, vizualizovat, prodychávat třeba ty orgány, něco mě bolí, můžu vizualizovat to světlo, prodychávám, dutina břišní, cokoliv, jo. Můžeme tady se zmínit o tai chi, jo, to je vlastně taky práce s energiemi. Qigong vyloženě léčivá čínská záležitost, potom je to yoga a tak dále, teď prostě, tak informací je spoustu.
1: Samozřejmě ta ideoplastická vizualizace je velmi mocná, protože vlastně ona je silnější než vůle a víra, protože když je člověk nemocný, třeba příklad, když je člověk nemocný, tak nemá vůli, nemá člověk sílu, ale jeho duch může vytvořit tu plastickou vizualizaci svého zdraví. A v případě, to je velmi mocná síla, ale umět se v nemoci do toho ponořit a vytvořit vlastně tuhle tu plastickou vizualizaci, tak vlastně vytváří vlastně hmotu. A tu hmotu svého zdraví, o kterou vlastně se opře ten duch s tou plastickou vizualizací. Takže je to mocnější než víra, než vůle a než víra. Vůle je strategické řízení a věřit můžeme, čemu chceme. Jo? Proto já nejsem vůbec zastánce žádné víry. Jen jasnou znalosti, jasnomoudrosti, jasnocestý bílek, jakým způsobem se máš vydat, protože u toho máš vlastně, nebo u toho seš ve své síle a je tam v své síle seš vlastně jasnomoudrý. To znamená, že přesně víš a orientuješ se, kterou cestou se máš vydat a co vytvořit tak, aby to pro tebe bylo v tom, nebo v té kvalitě toho života, v té bílé cestě nejlepší, jak jen to možné, nejen pro tebe, ale pro tvé blízké okolí a pro lidi, kterým chceš pomoct, protože víru já považuji jako největší zdroj síly a sebeklamu. Jo, sebeklam. To znamená, člověk může věřit, čemu chce. A když mi člověk říká, nebo někteří lidé mi říkají, tomu nevěřím, tak já mu říkám, nevěříš to proto, protože jsi přesvědčený o své víře, abys tomu nevěřil. Zase tvůj zdroj síly a sebeklamu, protože nevidíš tu pravdu. Jo? Zatím ji nevidíš. A teďka, co je pravda? To je velmi složité. A kolik je pravda? A v čem se slívají pravdy? Abys mohl znát pravdu, tak je potřeba vidět. A abys mohl vidět, k tomu je potřeba právě ta orientace nejenom toho třetího oka, ale do toho patří jasnoslyšnost, jasnopíseň, jasnotón, tím pádem jasnoodvaha, tím pádem si ve své síle, tím pádem vlastně máš tu orientaci a vidíš, když komunikuješ nebo hovoříš s člověkem, tak ho můžeš číst, jestli je dobrý nebo špatný. Předcházíš špatným situacím. Když už neví, co třeba s tebou ten systém, tak vlastně ti vytvoří ještě silnější situace k tomu, aby ty si mohl rozpouštět v té větší síle. To znamená, ty se stáváš ještě více silnější. Jo? Protože se brousíš na té temnotě. Tady ve 3D.
0: No ta temnota a vlastně negativní dění kolem nás nejvíce probouzí.
1: A ty si
0: nejvíce všimneš, proto jsme se aj bavili ohledně vlastně, jak jsme se potkali, jo, vlastně Radek Wolf, že jo, to je kapacita.
1: No ne, jsi...
0: No, jakože prostě, ne, bez jako, já to tak vnímám. A ptal jsem se Radka, kde ty jsi přišel k Jiřímu z rodu Petrášů? Jo, a řekněme, je to tak, že vlastně ti policajti, ti korporátní strážní, nazývejme věci pravými jmény, korporátní strážní, jak na nás konají, tak Radek si toho prostě všiml nějakým způsobem,
1: někde
0: protože...
1: Někde to tam vyjelo, jo?
0: Někde to tam prostě vyjelo.
1: Video vyjelo a teď vlastně jsem tě viděl a nějak prostě vzniklo automaticky, že jsme se spojili, jo? Ani nevím, jak?
0: Na komentářích to bylo, na komentářích jo? Prostě podpora od Radka, jo? Protože takže máme podobný je... takový nějaký z jeho záležitosti s těma korporátníma strážnýma, s tím systémem.
1: A přitom my jsme všechno dobře, jako. Děláme ano, dobré ano, věci, ano. Neděláme nic špatného, pomáháme lidem. Jo? Já jsem taky jako jistým způsobem pronásledovaný jako tím, že děláme dobré věci, protože kdo se probouzí, kdo vlastně opouští, a teď to je velmi důležité, kdo opouští právě víru v cokoliv. A začne to vidění tou jasnou cestou, ta jasná cesta, tak vlastně přesně víš, kde se máš vydat. Ale zároveň vidíš, jo, zároveň vidíš, jak jsou nastavené zákony, které jsou proti člověku. Jo. Když vezmu staroslovanství, a tady je plno slovanských symbolů dole, a tady, kde si vlastně namaloval mnoho slovanských symbolů, což je velmi hezké.
0: Milda víc malovala si.
1: Nebo na staroslovanství, ale je to tady.
0: No, prostě je to tady.
1: Na staroslovanství se nezapomíná. Nezapomínáme na naše slovanské bohy, nebeské duchy, kterých je okolo 70, kteří zatím jsou trošičku jako zapomenutí, ale pomalu přijde čas, kdy se to bude zvedat vlastně a obnovovat vlastně ta síla mezi lidmi v tom morfogenetickém poli, a aby ti bohové velci mohli postupně sestupovat na základě naší zodpovědnosti a zvednutí toho zadku proto něco udělat, aby jsme věděli právě, jak vytvořit to pole, aby oni mohli přijít. A pak jsou mistři, kteří je budou probouzet.
0: Já bych řekl, jo? Že už se to děje, ne že přijde čas.
1: Ano,
0: protože pokud my jsme těmi tvůrci, tak to dáváme teď. My to dáváme teď, jede to. Film jede a už ten vesmír to má zapsaný, co my si přejeme. Takže proto, jo, my se takhle doplňujeme a Radek prostě, jo, to přijme. On má zase vědomí, co se týče těch slovanských božstev, těch energií, jak to je, prav, nav, jav. Tak, jo, to bychom taky mohli zmínit, to tady, docela zajímavý.
1: To bychom mohli, ano, protože jsou tady jsou vlastně to práv, náv, sláv a tak dále, tak to jsou naše vlastně stupně těch úrovní, jo, našich předků, našich bohů, jo, spodního světa.
0: Ano, a teďka všechno... každý něco znamená. Ten NAV, myslím, je spodní svět. Říkám
1: NAV je spodní svět, tak, ano. Spodní, a oni to tomu říkají jako třeba sibirští šamané, říkají tomu nížný mír. Jo? Uh-huh. A tady vlastně, když byl tady v České republice, tak on neskutečně respektuje slovanské bohy.
0: Skutečně, ale.
1: Jo, skutečně, protože on s těma...
0: On je skutečně respektuje.
1: Ale nejenom, že respektuje.
0: A ten, to je... ten program, který bychom měli jako vynechávat, nebo by. Už to by je špatně. Jo? Takže...
1: Nejenom, že respektuje, no? Ale když jsme v jurtě dělali rituál, tak zavolal třeba Velese.
0: Jo.
1: Veles, jako Velese, on může peru na kokolit. I když oni spí, tak jsou tam další bohové, kteří vlastně s ním můžou mluvit a zprostředkovat to i při tom spání, protože to je takový určitý latentní stav, protože oni jsou v tom latentním stavu, oni se připravují na ten příchod, ale to potrvá 3 pokolení.
0: Dá se to třeba říct, že se naladí na určitou frekvenci a ten Veles je v určité frekvenci a on to tak propojí frekvenčně?
1: Oni jsou vlastně za sebou, oni stojí takhle v řadě. Jo, kdybys to měl vidět, jako když projdou hvězdnou bránou, jo, do jurty, což je hvězdná brána, tak oni stojí takhle za sebou v řadě. A my s nimi můžeme hovořit. Jo? A mimo jiné, vlastně tady šamán sibirský, který tady byl, tak vlastně je nebeský kovář, což je Darchan Bo, já už jsem o tom hovořil, a já napojím na tebe, na vlastně, že seš kovář.
0: Propoj to, řekni tu příhodu.
1: A to je hodně
0: dneska
1: zajímavé, můžeme to dát do té úrovně tady, jako do toho 3D a do té fyzické úrovně, protože dneska jsem byl překvapený, že Jirka mě tady ukázal místo, kde bych chtěl postavit kovárnu.
0: No, spíš jako zařídit. Ono to je místo, už to je, jako jenom zařídit prostě kovárnu.
1: Ty máš aj ten buchar?
0: Mám i buchar, který mám nějakých 20 let, nevím, ani už delší dobu, uskladněn a nebyl ještě instalován. Zatím nebylo to pravé místo a to je právě tady a teď. A dneska jsme se potkali tady 3 kováři, jo? Aniž bychom něco svolávali. Jo? Přijeli lidi, kteří tady prostě přijeli a nebylo to domluvené, nedával jsem to jako nějakou akci, protože tady nám šlo udělat to video s Radkem, ať máme na to ten klid, jo? A ten čas a tu pohodičku. A,
1: takže o té kovárně potom se dostaneme k tomu, ale...
0: To ani bychom nemuseli, ale můžeme.
1: Potom, až potom ve finále. A, když hovoříme o kovárně, tak kovárna ve skutečnosti vychází, dříve byly šamanské kovárny, jo? A mají neskutečně duchovní úroveň. Tady tento Darchan Bo, nebeský kovář, vlastně pracuje ze 108 nebesí a má k tomu ukovaných 108 klíčů a každý klíč je k jednomu nebe. A když vlastně bubnuje, tak vlastně on zapadne jeden z těch, které nebe potřebuje otevřít, tak zapadne do zámku. A s tím bubnem, jako je buben, není muzikální instrument, je to rituální transfer. A tady s těmito oživenými klíči a dalšími atributy, nemůžu hovořit o všech atributech, ono je okolo 500. Jo?
0: Už jenom 108 je dost.
1: Ale 108 je jenom prostě klíčů. Jo?
0: Jasně.
1: Dalších jiných atributů, protože to je velká laboratoř. A když vlastně ten klíč zapadne do toho nebe, tak z toho nebe jakéhokoliv je možné zavolat ducha, který projde tou branou a my se s ním můžeme radit cokoliv. Jo? On vstoupí vlastně ten duch do těla toho šamana a jeho šamanov duch vystoupí vlastně z těla ven a vlastně je vedle těla po dobu propůjčení vlastně tomu duchu, jo? Po tu dobu, kdy ten duch je v tom těle. Nemůže tam být díl jak 3 hodiny. My jsme zažili maximálně hodinu 40, kdy jsme se mohli radit jednotlivě o mnohých věcech a informacích. Jo? Protože takový duch nemá právo se mýlit. Jo? Nemá právo se mýlit. Když je to vysoký duch, prostě nemá právo se mýlit a hovoří pravdu a my vlastně potom tu pravdu ověřujeme za nějakou dobu. Je pravdou, když je někdo třeba nemocný, potřebuje, nebo těžce nemocný, potřebuje třeba 2, 3, 4 rituály a ten duch musí i trošku jako pozitivně naladit, i když samotnému člověku to nemusí vyjít v ten daný čas uzdravení té nemoci, protože potřebuje k tomu třeba druhý nebo třetí rituál, jo? Ale motivuje ho, ale nemusí to vždy u toho člověka vyjít, protože on třeba nedodrží třeba hoštění, které by měl dělat a další věci, které dostane jako do toho, aby pracoval s těmi svými předky a na základě těch rad toho vysokého ducha, který přijde na rituál. Tam je toho moc těch informací. No ale co se týká toho kovářství, tak řekneme si v základu jenom, co to je duchovní kovářství. Když seš kovář, tak mě to úplně prostě, mě to fakt oslovilo, když jsem to viděl, že chceš udělat kovárnu a ještě dva kováři k tomu a teď jsme si řekli pár takových věcí, protože když je duchovní kovářství, tak zaprvé do kovárny nesmí vstupovat žena. Nesmí vstoupit žena. Nesmí ani svačinu přinést dovnitř kovárny. Může to nechat jenom před Prahem. Jo? Mm-hmm. A jaký je důvod? Žena nesmí vstoupit, protože je tam hodně mužské síly. Navíc ten muž ještě se zesiluje, posiluje tím, jak tam pracuje, s tím žhavým železem a vlastně kovadlinou a tady tím vším, proto ti kováři mají sílu, že?
0: Aniž by vypadali kolikrát.
1: No a mají potom sílu, čtyři korporátní stráží. Ty máš velkou sílu, jako, to jsem viděl, jako, jakou máš sílu. A teďka do toho, teď vlastně, protože ona by si poškozovala feminine energii, to znamená, ona nesmí do toho mužského vstoupit vůbec, jo? Tak jak třeba na Blani, kde
0: tak, mužská přesně. Síla nesmí vstoupit, on to
1: nesmí vstoupit žena prostě na Blani, kde vlastně
0: je to stejný,
1: kde mužská je hodně energie. Mužské síly, takže ona nesmí dostávat mužskou sílu.
0: Pak se zdává, co by mohlo?
1: Mohlo cokoliv, pak by se mohlo předělávat na mužatku, jo? No. Co později třeba po generaci, po dvě, tři generace.
0: Aha, je takhle, až by se to dělo.
1: To nemůže tak rychle, ale v tom jednom životě už získá mužský princip. A už se tam tvoří třeba víc estrogenu, než, teda víc testosteronu než estrogenu.
0: Jo.
1: Takže už ten je tam nepoměr. Jo? A takže to není dobré. Další věc, co se týká kovárny, řeknu takový krátký příběh, aby jsme mohli přiblížit vlastně duchovní kovárnu, pokud bys ji chtěl do budoucna vytvořit a učit se vlastně duchovnímu kovárství. Já jsem byl toho svědek, když byl tady šamán a po 28. říjnu přijel tady po druhé a on nesmí vlastně přivést si svůj buben po 28. říjnu, protože on musí duchové jdou spát na Sibiři, přírodní duchové.
0: A proč 28. říjen? Tohle to je zrovna vznik Československa.
1: No ale 28. říjen přírodní duchové jdou spát.
0: Aha.
1: Jo? Mhm. A on kvůli těm přírodním duchu už ho nesmí vzít. To znamená, on si musí poradit tady. On tady přijel bez bubnu a měli se dělat rituály. Ale jak si poradit? Takže my jsme objeli několik výroben bubnu a dostaneme se ke kovárně. A jeden, tam se mu ten korpus křivil, tam to nebylo vhodné, tak jsme byli druhý, taky ne. Až třetí říkal, tak ty děláš, říkal šamán, ty děláš dobré bubny. Takže vzal ten buben, koupili jsme ho a teď jsme museli s tím, vlastně dali jsme ho do auta. Mimo jiné, buben, když je oživený, abych nezapomněl, tak musí, já, když ho nesu, oživený, toto byl neoživený, to je zatím muzikální instrument, když je oživený, tak se musí nést na rameni, jo? Přenášet na rameni, ať to neseš do auta, nebo kdekoliv to přenáší, od srdce navrch, od čakry navrch, jo? A na stěnu ho musíš dát, položit, nikdy nesmí být položený někde na zemi, nebo někde, nikde nízko.
0: Já jsem měl místo tam pro ten můj šamaňáček, když výborně. Tak můžeš ho podat, tady máme ho, ale teda není oživený, ale že bychom ho oživili.
1: Ale dívej se,
0: vznikal vlastně
1: celou kapitolu, jak by měly vypadat univerzity z důvodu spirituality, a z toho vznikají potom, z té spirituály, postupně vznikají školy mystérií. Jo? To, co bylo v dávných dobách. Jo? Na kvantové fyzice, na aritmetice, ne na matematice, aritmetice. A vlastně na konech, ne zákonech, a na konech prostě. A teďka máš jasno psychologii, jasnovědní obory. Jo? Jasno, nebo astrovědní jasné obory, prostě, které víš, jak vlastně tvoříš. Takže pracuješ na tvoření, ne na ničení programování. A to vidíš, jo, všude. Teď si ven a teď dám příklad, protože já jsem viděl na videu, že tě zbalila policie, prostě přiklekli tě tam čtyři? Jak to bylo?
0: No, ale přiklekli tak normálně, mě prostě chtěli mě mermo moci na tu služebnu. Já jsem jim říkal, hoši, teď už jsem tam byl, já jsem žádného trestného činu se nedopustil, tak já s váma prostě nikde nejedu, já mám tady práci, já tady pracuju ve hmotě, jo, takže prostě nejedu, hotovo.
1: A co jsi provedl vlastně jako? úplně do hloubky.
0: No, že jsem si dovolil jako člověk cestovat ve svým majetku, což kluci neví, co znamená. A zákaz řízení má fyzická osoba, neboli mrtvá právní fikce, věc neživá, kterou mi udělil městský úřad Vyškov, což taky není soud. Aha. Ale a i když je to soud, a i když vás odsoudí soud, tak soud odsoudí pouze fyzickou osobu, s kterou se člověk stotožní v nevědomí, že neví, nezná. A žádný ten soudní papír není podepsaný soudcem, mokrým ingoustem, což je základ. Vždy listina musí být podepsaná mokrým ingoustem, propiskou. A ne nějaký xeroxovaný, něco vytištěný, jo, jakože v barvě a tak dále. A když je to podepsaný, tak je to podepsaný pouze asistentkou. A od kdy, položme si otázku, od kdy je asistentka soudce? No ale soudce není zase ani soudce, protože stát není státem. Takže soudce je bankéř, korporace. A když soud prohraje, nebo ten soudce prohraje ten soud, tak to všechno platí. Jo, a to jsou zase vědomosti od Máry a dalších, co se tím zabývají. A to je to jádro pudla, protože státy byly 1.9.2013 zrušeny nebo převedeny na korporace, na firmy. A od té doby se vztahuje na všechno jednotný obchodní zákoník UCC. Jo, takže oni hrajou hru. Oni hrajou hru, no.
1: Takže lidi to nevidí, ty to takhle jako vysvětluješ do hloubky, takže ty vlastně jsi živý člověk.
0: Ano, my jsme živí člověci všichni, ale pouze pár nás víme, co znamená pojem živý člověk. Jo? A fyzická osoba je věc neživá. A tady mám aj spoustu záležitostí a tady mám psaní nějaký od rudu, z rodu Vávru, Ruda. Superový člověk, jo. A ten jede teda hodně. Ten má vědomí a my tady budeme dělat určitě akcičku nebo setkání a Ruda tady bude. Jo? Takže teď je otázka jenom kdy prostě se to stmelí. I ten Jarda Dušek, jo. Jarda Dušek jako je tady už zvaný před rokem, ale my víme, že tady je ten Jarda. Jo? On tady je. A zase další a další hosté. A prostě je to jenom ustát ty frekvence. No?
1: Takže že bychom třeba do budoucna s ním udělali taky rozhovor?
0: S Rudou? Tady. Ruda dělá hodně rozhovorů, hodně. No, ale tady on byl dvakrát, nechtělo se mu ani odjet, jak se mu tady líbilo. Jo. Jo, akorát ho sem dotáhnout, protože zase on má hodně aktivit, ale my nebudeme dávat myšlenku, že jasný, má hodně že... aktivit. My dáváme myšlenku, že je tady a teď. Jo. A už to jede, ten zápis.
1: Takže
0: jo,
1: vizualizace. A počkej ještě, teďka. A ty, když vlastně ten byrokratický systém, tak jak říkáme, korporace, poslali ti nějaké obálky. Můžeš prosím tě tyhle obálky, které si neotevřel, ukázat na kameru?
0: Tohle to jsou prostě obchodní nabídky, jo? To jsou obchodní nabídky toho systému, které jsou adresované vlastně té fyzické osobě neboli mrtvé právní fikci, jo? Je to psané velkým písmem.
1: Ono
0: to je jedno, no prostě, hele, nemusíme ukazovat, hele, můžeme to nafotit, jo? A ten systém se prostě snaží nás oblbnout, aby my jsme se stotožnili s tou fyzickou osobou neboli mrtvoprávní fikcí. Jo. A to je právě... Ono to jde udělat, ale je potřeba být velkou sílu a znalost ustát ten nápor té korporace, že pořád je nakrmená schránka. Na schránce mám jasně napsáno. Zde bydlí mrtvá právní fikce Jiří Petráš. To je psané všechno velkým. Tak, jak máme... Nebo máte, já nejsem držitelem kartičky věrnostní korporace s názvem Česká republika nazývanou občanský průkaz. Jo, to znamená, že stotožněte se korporátní strážní neboli policisté, chcou po vás stotožnit. Takže vy se stotožňujete v nevědomí s tou plastovou kartičkou, z které oni si vytahují, jo, vytahují si z kolaterálu ty peníze. Vy obchodujete. To je obchodní nabídka, všechno.
1: Takže počkej, ještě popiš to ještě lidem ještě trošku podrobněji. Ty máš byt nebo barák na hypotéku, nebo jak je to s tím barákem?
0: Ano, to je právě, hypotéka je podvod v tom, že banky nemají licence k půjčování peněz. Banky mají licenci pouze k obchodování s cennými papíry a žadatel svým podpisem vytvoří cenný papír, který banka zobchoduje a vytáhne si ty peníze už z našeho kolaterálu. Všichni máme kolaterál. Lodní právo, římský právo, rodné číslo. Jo? Rodné číslo je číslo zboží. Rodný list je průvodní list zboží. Jo? A z toho oni si to vytáhnou. A po člověku chcou, aby to splácel dál. A další věc a podvod je na tom to, že banky nemají kapitál. Oni půjčují nebo dávají, vytváří produkt a dávají generované peníze. Oni to pokryjou digitální číslem, který přepošlou na účet. Vygenerované peníze. Proto ta inflace, jak prosté a snadné, je to inflace. Proč za dob Československa, když byla měna krytá zlatem, to znamená, že byl určitý objem peněz a určitá hromada zlata. Nemohlo tam se navyšovat. Jo? Takže furt to mělo stejnou hodnotu. Kdežto po rozdělení, že jo? Šup ho, bum ho, Rusno to tam nějak prodal a tak dále, to se dá všechno dohledat. To udělali tak, že to prostě zaprodali. Jo? Západ má kapitál jedno s druhým. To je Fed. To jsou generované peníze z Fedu. Kolik bylo bank za dob Československa? Kolik je bank teď? Kde se to tady vzalo? Kde je ten kapitál? Kde se to tady vzalo? Jo? Takže oni nám dají vlastně generované peníze a aby byla poskytnuta protihodnota, tak my bychom teda v tom případě mohli taky jim posílat generované peníze. My bychom ty peníze mohli generovat taky a posílovat generované peníze na ten účet té banky. Jo? Plus ještě i ty úroky. Takže je to prostě už jednoznačně pro mě uchopitelný, taky jsem to dřív nechápal, ale když člověk se tím zabývá a má kolem sebe ty lidi, kteří ho v tím podpoří,
1: začneš vidět do toho.
0: Začneš vidět a normálně seš v té pravdě a ta pravda prostě už víš, jak to prostě všechno je, že to je podvod. Takže ta smlouva je neplatná, jo? Protože tam jsou lživé informace podle zákonníku UCC.
1: Proto si ani ty obálky vlastně neotvíral.
0: No jasně, protože oni nejsou určeny člověku. A člověk je majitel. A v korporaci je napsaný vlastník. Jo? Vlastnictví. Jo, to tam, oni nám to všechno říkají. Jo?
1: A, to teď je... teď si vem. Ty jsi viděl film Nádherná zelená?
0: Kousek jsem viděl, ale...
1: Jako kdyby jsi viděl celý. Tam no. Je to krásně, jak se najednou prostě ten člověk, který chrání ten systém, odpojuje tam, přiletěli mimozemšťani a odpojují vlastně od systému ty lidi. A najednou si ve, že všichni ti, kteří ti posílali ty obálky, jo, všichni bankéři, policie, prostě,
0: platíme my.
1: Justice,
0: my je platíme.
1: Jako náboženství, všichni no. Prostě, jo, nějaká vědecká obec, naše univerzity, by byli odpojeni od systému a začali by vidět teď. Mm-hmm. Teď bychom viděli vlastně, kde jsme, tu obrovskou energii, do čeho jsme vkládali. Tu obrovskou energii k ničemu, která to pohltila temná.
0: Vkládali tu energii do svých otrokářů. Protože my jsme otroci systému a dříve otrokáři poskytovali otrokům stravu, bydlení, jo? Ošacení a všechno. Ale teď si to platíme my. My si vezmeme auto na úvěr nebo cokoliv.
1: Na leasing.
0: Splácíme to, jo, z toho.
1: No, je to...
0: z toho platu. A my se tím autem dopravujeme do práce. Ve většině mě případu, že?
1: No a teďka si vím, že by vlastně jak tomu filmu odpojit od systému a teď vidět. Teď by tady ti čtyři příslušníci třeba Jiříku, ježišmane, co my jsme to udělali, my jsme tě tady skroutili, no. My jsme tě tady, ježiš, co jsme to dělali, my jsme něčemu podlehli, my jsme podlehali nějakému programu, který...
0: No a já jsem jim to všechno říkal, já jsem jim to všechno říkal.
1: Teď, ježiš, Jiříku, co my jsme to dělali, teď to všechno vidíme, kam to až sahá do hloubky. Jejda, my se omlouváme, pojď, zajdeme spolu a pokecáme a dáme si třeba nějakou dobrou večeři.
0: Radku, no? Ale já jsem toho Filipa, normálně já jsem mu to všechno naposílal na Messenger. Říkám, hoši, pokud chcete vidět, když mě brali poprvé, nic mi nedali žádný papír, nic se mi nepodepsal, odvezli mě zpátky, OK. A pak mi říkal, už nejezdíte, jo, autem. Říkám, ty vole, on mě bude tady říkat, co já mám a nemám dělat? Říkám, ty vole, to si dovolil moc, že to je nahraný. Jo? A dál, ty vole. Jo? Ale ať si oni uvědomujou, ti kluci. Ať si oni uvědomujou. Tam jde o to uvědomění, že oni se dopouští aktu vlasti zrady na lidu československém, protože si hrají na tu firmu s názvem Česká republika. Jo? A to je i psaný v zákoně, i v římském právu. Oni se dají prostě jakoby... usvědčit i na tom římském právu. A nemusí to být právo člověka ani. Jo, a to je nejvyšší stupní. Je to nepsané právo, přirozené, že se narodíme, zdrojové, zdroj, a nescizitelné, že ti ho nikdo nesmí vzít, pokud se sebe určíš jako živý člověk, nebo člověk, živý muž, živá žena, nebo živá žena, živý muž. Ženy mají přednost, jo?
1: A muž zastřešuje, ale. Ale jde o to vlastně, že tím pádem nejsi v systému, který je tady opravdu milion a milion miliardů programů, které ten systém takhle drží. Jo? A mě to připomnělo právě toho, ten Matrix, Morpheus, když se naklonil k Neovi a říká, Neo, věříš v osud? Ne, sám chci být strůjcem svého života. A Morpheus se nakloní a říká, vím přesně, co myslíš. Je to jako tříska v tvé hlavě a dohání tě to k šílenstvím. Je to ten svět, který ti byl přelepen přes oči, aby tě učinil slepým k pravdě. K jaké pravdě? Že jsi otrok, Neo. Když se podíváš z okna, co vidíš? Vidíš právníky, vidíš učitele, vidíš náboženské vůdce. Jsou to ti lidé, které chceme odpojit od systému. Ale oni všichni budou dělat proto, aby ten systém chránili. A to je přesně ono, že nejsou odpojeni, proto tě taky zkroutili. To, když se díváme do hloubky, my se nezlobíme, my to vidíme hezky.
0: Jako, jo, to všechno to se má stát, jak hezky, se dělo, jako, jasně.
1: To není
0: protože bychom se ani možná nepotkali. A všechno je tak, jak má být. Jo? Na první dobrou to na nás působí špatně, ale my víme přece už, naší úrovni vědomí, že všechno se děje tak, jak má a potom uvidíme to pozitivní a prospěšné na tom dění, jo, co se teď kolem nás děje.
1: A víš, co je zajímavé? Další taková pasáž. Já říkám, kdo pochopí z Matrixu, to je...
0: Jo, ta jednička je superová.
1: A nejenom jednička.
0: A ta láska ještě, počkej, ještě, to teďka chci říct, jo, lásku. Jo? Teď si uvědomím, přišla myšlenka, protože ono se taky událo, do víco. A ta vědma řekla Neovi, ne Neovi, Trinity, že se zamiluje do vyvoleného. A potom tam vyplývá to, že ona řekla, teď nevím, jestli to řekla, měla říct Neovi to, co mu řekla, anebo Trinity. Ale oni ho přece rozstříleli na hadry a ona přišla k němu a řekla, Neo, já vím, že to jsi ty. Jo? Já tě miluju. Bum ho, a Neo ožil. Protože už tam byl ten program silné lásky,
1: vědomé.
0: Vědomé té Trinity, že on je ten vyvolený. Tak, a láska je nejsilnější energií.
1: Ale musí být vědomá.
0: Vědomá a silná a prožívaná zevnitř.
1: A to je ta moudra. Jo? Ona musí být moudrá. Tam vlastně, když je vědomá, tak to obsahuje. Tu moudrost, soucitnost.
0: Ano, jo? Soucitnost. Člověk soucití s ostatními.
1: A vlastně máš, už vidíš, vlastně vnímáš za hranice empatie. Jo? To už je něco víc. To mě připomnělo třeba... Tak jak oni vlastně také, jo, když oni tě zkroutili, oni chtějí, aby ty jsi byl vlastně v tom systému, oni chtějí vlastně v tvojí duši, oni chtějí prostě, ty budeš dělat přesně to, co my chceme. A ty děláš dobré věci, jim se to nelíbí.
0: No,
1: jo? Přesně tak. A když jim nerozumí, tak se stane inkvizice.
0: Tak, no.
1: Jo? Když jim nerozumí, stane se inkvizice. Automaticky. To jde proti mě, to já se s tím setkám každý den proti mě. Jo?
0: Ale... Nemyslím na to. Protože pokud na to myslíme, my to teďka tady jako trošku oprašujeme, ano, analyzujeme. A na co myslíme, to se nám do toho prostoru objevuje. Nebo nám to dává, jo, ten zdroj, vesmír, Bůh, ať každý si zvolí to, čemu věří sám.
1: Tak, ale to je začátek, to je jak v tom Neovi, jak on chtěl ten agent do něho vlastně sunul tu ruku a do toho Nia a chtěl ho přeprogramovat k tomu systému. Ale nešlo to, on se ubránil a nešlo to. Jo?
0: Protože zase svítil, vyzařoval světlo, dejme tomu. Můžeme to takhle,
1: tak,
0: jo?
1: Přesně tak, protože ve finále potom stejně on všechny rozpustil světlem. To tak je.
0: A světlo nebojuje, světlo nebojuje.
1: Jenom rozpouští.
0: Světlo vyzařuje a temnota nemůže přistoupit ke světlu, to nejde. Ale temnota jde prosvítit světlem.
1: Dá, ano, oni by se, ta temnota se, chce,
0: svítíme.
1: Ta temnota se chce dostat do světla, ale nemůže se přiblížit.
0: No právě, no. Přesně. Nemůže se přiblížit, ano.
1: Nemůže se přiblížit. Já to uvedu to přímo na příkladu. Když jsme dělali se šamanem rituály, a vrátím se ještě k tomu Matrixu, když jsme dělali rituály, tak normálně kolem plotu je objednána energie světla a když se začne rituál a otevře se brána, tak to svítí. Ale za bránku, temnota, všichni čerti, prostě všichni se přibližují. Oni by tam chtěli do toho světla, ale nemůžou, protože nemají tu frekvenci toho světla. Oni třeba do budoucna, až to bude ještě víc, tak oni se tam dostanou třeba, jo? V budoucích časech, jo? To taky lze. Kdy vlastně takhle se to zvedá i s tím světlem, až ta tma vlastně se prosvětlí. Jo. Taky to lze, taky to lze.
0: Tma se prosvětlí, jasně.
1: Ale to už je vyšší frekvence. Tady jsme ale ve 3D. To znamená, ve 3D ta temnota se přiblížila, ti čerti chtěli vidět, co se tam děje. Chceme tam, chceme to vlastnit, chceme to nějak uchopit. Vlastnit. Neví jak, vlastnit, uchopit, neví jak. A teď my, když jdeme za branku na toaletu, tak nesmíme chodit po jednom, musíme jenom po dvou. To znamená, aby jsme byli při větší síle, protože opouštíme to světlo a jdeme tam do té temnoty, a aby jsme byli při síle, tak musíme být aspoň dva. I když jsme ozáření z toho světla ještě, ale musíme být dva.
0: Jo.
1: Jo? To má úžasnou
0: lepší. Že vcházíš mimo ten kruh toho
1: mimo
0: světla.
1: Mimo ten kruh toho světla. Jo.
0: Jo, jo.
1: Takže na
0: ty jsi nositel světla a jdeš ve dvou.
1: Ale té temnoty tam je hodně, ty tam jsi malinká částečka, ale přitom ve dvou aspoň trošku svítíte víc v té síle. Takže to jsou úžasné věci, jo? A to jsou všechno rady velkých duchů, šamana a tak dále. Jo? Takže
0: úžasný, už jasný.
1: A
0: nebo už asný, jakoby, že tam je to as, to áčko. No mně to teďka přišlo takový rozbor toho úžasný, jo?
1: Tak, už samozřejmě.
0: Tam, jasný, jasný, už asný, asný.
1: Asové.
0: Duch asové. Žijící a tvořící na zemi.
1: Tak.
0: To as. A to je ta boukovice zase, jo, to živý písmo. A to je právě, můžeš trošku říct o těch Cyrilšovi a s Metodem, jak to tady přeto?
1: Já se na to chystám, že udělám celé video na bukvice s vlastně obrazové písmo a ligaturu a co to vlastně všechno znamená. To jak nás učili tady ve škole, že jsme byli nějaké primitivní kmeny z lesa.
0: No,
1: já jsem říkal, ne, soudružko, učitelko, já na to přijdu. Tak to vůbec nebylo. My jsme byli úplně jiné bytosti a já to cítím už teď a přijdu na to. Ona nechápala, co jsem říkal jako osmiletej kluk. Takže dokonce jsme byli na jednom zámku a tam bylo na globu Tartarias. Já jsem říkal, soudružko učitelko, co to je za území? Ona mě nebyla, nějaké území, ale jaké? Nějaké území, nebyla schopna mě odpovědět, Tartarias, jo? A bylo to tam, jo? Už si nespomenu, jaký zámek to byl. A bylo to u nás tady. Takže mě to všechno připomíná tady ta minulost těch úžasných Slovanů, úžasné technologie, které jsou ještě v utajení, slovanských kvantových technologií, které už dneska vidím. A když na ty bukvice najedu, které chci potom podrobně vysvětlit, jak to vlastně fungovalo obrazově, jaké jsou to vstupní brány, vlastně jsou to nulové body a jsou to reality, úžasné reality. Každá bukvice má úžasnou realitu. Jo? A v té jedné realitě jsou další reality. To je naprosto neuvěřitelné. A teď nám tady dal Cyrila Metoděj fonetickou, sluchovou vlastně latinku. Cyriliku. Katastrofa. Naprosto katastrofa. Jo?
0: Tohle... A ten človíček, co je tak ten na východě, ten panovník, který to zanechal, nenávidění hodný systém udělal, aby jsme ho nenáviděli v nevědomí, že jo?
1: No to jako já někdy udělám na
0: Ruda by taky o tím mohl
1: na pokládat. Na Džugašviliho by udělal někdy skutečné video. Opravdu, ale to prostě...
0: To je síla, no? Jako,
1: to jako systém... Já jsem, tehdy mě vlastně, to bylo rozhovor v roce 2020 s Krištofem Kockým a on mě oslovil jako v tom, co na to říkáš, dal mi otázku, co na to říkáš, že vlastně tady mi píšou lidé, tady mi píše hodně lidí, že vlastně Stalin byl pod ochranou šamanu. A já jsem mu tehdy neodpovídal, protože jsem mu chtěl zachovat YouTube kanál, aby mu ho nesmazali.
0: Jasně.
1: Jo? Takže jsem řekl ne, prostě na to teď odpovídat nebudu, protože na to nebyl nikdo připraven. Ani teď je jen velmi malá část o tom vlastně, jak to celé bylo.
0: Část vzrůstající.
1: Já jsem byl před
0: lidé 30, se zajímají opravdu
1: před
0: hodně.
1: Před 30, v roce 91, 2, když jsem začínal jezdit východ, jo, kde vychází slunce, tak jsem byl s moudrými lidmi, s neskutečně moudrými lidmi, kteří mi vyprávěli o tom, jak to bylo. Jo? A pak jsem jenom, pak vlastně byly ty nekauzální spojující principy, které prostě do toho všechny zapadaly postupem roků a let. Jo? Takže dneska bych o tom mohl dlouze hovořit. A já na to najedu, na to téma.
0: Jasně, to naťukli jsme, protože uvidíme, a ono to všechno pošupe. Jede to.
1: A do toho vlastně se... Co se týká těch bukvic, jo, tak to je My jsme byli na tak vysoké úrovni. My jsme byli na tak už, my jsme neobsahovali, v té době jsme neobsahovali plazí genetický kód, který byl geneticky implantován, ani aby ponížili vlastně Slovany plazím genetickým kódem. Jo. A teďka vlastně jsou tady ještě skupiny, které se rodí bez plazího genetického, a to jsou velmi malé skupiny, bez plazího genetického kódu. To mají vysokou esenci duše, to jsou bytosti, které jsou schované. Jo, o nich nikdo neví tady. Jo?
0: Někdo jo.
1: Nikdo ano.
0: Nikdy jsme říkali, že nebudeme říkat. Teda nikdy, ani nikdy, ale nikdo a všetci.
1: Nikdo jo.
0: Všetci jsou všetci a nikdo, všetci. Nikdo není žádnej. Jo?
1: No, takže používáme, vždycky, používáme tu cyriliku, že ona
0: používáme, tak, ano, ty programy. Jo? A
1: to je tak nedokonalé, jo. No, protože já říkám někdy...
0: Mě už to zazvoní, já mám tady rolničku, ona no, mi zvoní v uších.
1: Mě to někdy tak vadí, že tady tím primitivním... No. Tohle primitivní jazykou vědou něco se snažíme předávat. Jo?
0: Nebo se hrozně těšíš na dovolenou. Jak ta dovolená pak asi vypadá? Hrozná dovolená, ne?
1: No strašně, no, strašně.
0: Strašně.
1: Takže strašné slovo, že strašné slovo.
0: No, takže strašný takže... film, který mě vyděsil, tak je to v pořádku.
1: No a teď si vem třeba, když už mluv takhle na to slovo, tak jsou vlastně kódované ty slova jako mat. Matematika, mat, to je mat vlastně. To má, to má ohraničení. Matka země, jo. Matka moje, to nesmíš používat vůbec.
0: Aha.
1: Jo, mat.
0: Jsem třeba nevěděl.
1: To je všechno šach mat.
0: Jo, jo.
1: To je magie.
0: To je konec, jak kdyby, jo.
1: To je mat. Magie mat, jo. Protože to je vlastně, tam nevidíš dál, za těmi slovy nevidíš dál, nevidíš tam žádný obraz, jo. Proto nemůžeš tohle používat. Jo?
0: No, vidíš to.
1: Takže podívejte se, kolik je ve slovech slovo mat. Jo.
0: Matrice.
1: Matrice.
0: Tak. A to je matriční slova.
1: Matrix,
0: to,
1: mat.
0: No?
1: Matrix.
0: Ale matriční slova jsou vlastně slova systému. To znamená, zákonný zástupce není rodič. A je buď matka, která má syna nebo dceru, a otec, který má syna nebo dceru. Nic víc není.
1: Já přesně vidím, kdo diktoval.
0: Ale zase je to matka, že? Je tam ten mat.
1: Ale to je právě zase ve všech možných jazycích je to vlastně taktéž mat a bylo to diktováno, proto ty jazyky byly rozdělené a byly vlastně tou zvukovou, sluchovou.
0: Ta rozmanitost je...
1: Aby rozdělovali a panovali, jo?
0: No,
1: to je rozdělovali a panovali. Dividend impera, rozdělovali
0: a panovali. Aby jsme se nedomluvili.
1: Protože si vím, že obrazem můžeš přenášet informace. Úplně
0: ano,
1: perfektně.
0: Ano.
1: Teďka, když
0: a potom i intuitivně.
1: To je...
0: Šrogovice, genom...
1: Intuice, obraz, prostě, jo, vidění věcí za oponou, které jsou nezávislé na rozumu a intelektu, jo.
0: To
1: a
0: jak teďka, zbavil se Šišinka, třetí oko, epifýza.
1: Jo, ale to nemáš jenom třetí oko, to máš ještě propojené s jasnosluchem, jo. Můžeš třeba překládat i zvířecí řeč, jo, ty můžeš říkat, co ti říká třeba kočka, nebo kocour, nebo kůň, nebo prostě, jo, když... Tak jak je to v těch pohádkách, slyšíš jazyk?
0: Jo, jo, jo. Ochutnal Jiříku, ty jsi ochutnal tu rybu, toho hada?
1: Ale to opravdu tak přesně je.
0: Já věřím, se mnou to rezonuje.
1: Ty si to můžeš přeložit do slov, přesně to, co oni říkají, jo? Ale to už je vysoký level. Takže to je jasnosluch. Já znám lidi, znám člověka, který dokáže na 1000 kilometrů slyšet třeba. Mm-hmm. A pak je třeba někdo dokáže vidět, jo? Nebo někdo dokáže dvojí vidět na 1000, nebo na 10, nebo na jiné galaxii, nebo toto. A i slyšet.
0: Bystrozraký, široký, že? A dlouhý.
1: A tak, taky.
0: Ty jsi dlouhý, velký chlap, bystrozraký je taky a hodnej velice. A veselý.
1: Tak, děláme dobré věci.
0: Když jo, baví nás, je to super.
1: A když děláme dobré věci, tak lidé nerozumí tomu a snaží se to, jo? Když mu volali, já jsem byl u toho, když mu volali jakuští šamani. To už jsem hovořil, takže to už je na videu, to už nebudu opakovat.
0: Ale... Lidi to neví. Nevidí,
1: takže třeba
0: jo,
1: tvoje skupina třeba, že by to neviděl, že by jim to zopakoval? Tvoji skupině třeba?
0: Můžeš. Tak jako ono už to zaznělo v podstatě. Jo? Tam jde o to,
1: tam je třeba
0: je ta možnost.
1: Tajga hořila v roce 2019. Já jsem více, to bylo v srpnu, bylo tady u nás ve zprávách. V srpnu, že tajga hoří o obrovské velikosti zhruba naše dvě Evropy tehdy. 2019. Já jsem tam odcestoval vlastně začátkem září a v okolo...
0: Dívej se tam na ty diváky.
1: Okolo v polovině
0: tam
1: září.
0: Tam není nic, tam jsou.
1: Já mluvím zároveň k tobě, víš, a tak musím
0: Ale Česká. Tak buď na mě, nebo tam.
1: A tam vlastně bylo všechno unášeno už v září. V polovině září bylo všechno uhašeno. Jo? Takže on vlastně má ten mandát spustit velké boji a uhasit tajgu. Potom jsem, když byl tady v 21. roce, tak znovu hořela tajga. Jo? A o velikosti jedné Evropy. A volali mu jakučtí šamáni. A on říkal, já jsem teďka v České republice, budu odjíždět za týden, budu odjíždět, já si trošku vydechnu a pak uhasíme tajgu. Ten kouř nešel z Jakutí do Buriatí, protože tam jsou silní duchové Buriatí. Ti to nepustí, jenom kouř akorát tam.
0: Jo.
1: Ale oheň ne. A protože tam je hodně víc a víc oživených míst. Ale Jakuti, když jsou tam šamani, ale nemají mandát k vysokým, mají vysokým duchům, ale ne tak vysokým bohům, jako, jo? Který vlastně má mandát tady ten. Tak oni mu volají, protože to vědí, tak mu volali, jako jo, prostě on říkal, jo, já tam přijedu, prostě toto. Přijel tam.
0: Počkej, a volali mu jak teďka? Ještě
1: telefonem tady do Česka.
0: To je takový zajímavý, jako, no, že to jsou jako šamani, ne, a stačilo by myšlenkou, ne?
1: Stačilo by myšlenkou, ale prostě že zavolali mu telefonem tady.
0: Aby nebrali tu energii, tak to udělali to telefonem jako a potom můžou, třeba.
1: Ten nástroj se dá použít jako
0: no,
1: sluha.
0: Tak je to asi rychlejší.
1: Takže dá se to použít jako sluha. No tak mu zavolali a on to říkal, on to řekl to, co je. Prostě jsem tady, za týden pojedu do domu a prostě uhasíme to. Takže tam přiletěl. A oni ho vzali vrtulníkem do těch ohnisek, protože on musí ten rituál dělat tam, kde jsou ty ohniska.
0: Jo.
1: No a jak ho spustili, jak ho přistál vrtulník a on vyšel z vrtulníku a měl buben, měl prostě všechno, atributy všechny, které potřebovali, které potřeboval přivolání velkých bohů. A vedle něho potápěč s ekvalungem, kde se tam vzal potápěč. Na zemi. Nikde žádný rybník. Totiž ty ohně, když začínají, on byl mrtvý, jo. Ty ohně, když začínají, tak to hasí armáda. Ale pak už armáda na to nestačí, když se to rozšíří.
0: Jasně.
1: A oni tím hydroplánem ho nabrali někde na hladině a i s potápěčem.
0: Ty brďo.
1: Jo? Jak nabírali vodu.
0: Oh.
1: Jo, na uhašení. Jasně. Takže ho potom spustili.
0: Ty brďo. No tak to je síla.
1: Ven, prostě.
0: Co se má stát, se stane.
1: Z výšky ho spustili, chudák to nepřežil. No a tak on musel ještě uhasit ohně a ještě odvést duši, že? Do nebes. Takže on vedle něho vlastně dělal ten rituál.
0: Tak to je teda síla.
1: Jo. No a do týdne bylo všechno uhašeno. A vlastně na exponované místa, to bylo v létě, na exponované místa, ještě než přijel po druhé, takže v mezičase. Takže v létě na exponované místa pršelo a sněžilo. Když jsou tam vlastně třicítky, dva třicítky jsou tam. Jo? Takže v tu dobu dokonce sněžilo. Takže duchové spustili déšť, prostě uhasili to všechno. A teď co dá zvěř, vlastně zvěř je podrážděná, prostě má strach a tak dále. Takže on ještě musí dělat rituál na stišení zvěře tajgy přes duchy, aby se jim sklidnilo vlastně, aby dostali klid.
0: Jako, to má ale hodně práce teda.
1: To jako nechtějte prostě nikdo být šamanem. Jako to je šachta, 12 hodin v kuse na šachtě kopat jako ze zbíječkou v duchovní práci. Jo, co 12 hodin, 24 hodin. Já nevím, jak to popsat, jak to přirovnat. Jo.
0: Mají někdy dovolenou?
1: Jako má dovolenou, udělá si dovolenou, jo, ale zase musím, protože on ví, že zase přijde velký nápor, jo, a on v tom náporu, protože přináleží duchům a službě lidem. A teď, když já jsem vlastně ho poprosil, tak on tady přijel na to, aby pomohl lidem. Dostali jsme spousta děkovných zpráv, jo, spousta mailů jsme dostali, jo, já jsem to ani všechno nezveřejňoval, něco mám na stránkách, jo, a jak šaman pomohl a tak dále. A teď vlastně on je v inkvizici a je to v inkvizici prostě nevědomých lidí, včetně přísluhovačů a včetně i takzvaných duchovních. Jako, to kdybys viděl tady některé duchovní, kteří vlastně mají velký vliv na lidi a odsoudili ho, vůbec neví a dělají šamanskou jakože práci, vůbec neví, co to je šamanství, vůbec.
0: No ale co vysílají přímo?
1: No už padli do černé magie, to prostě tak je, jo. To není sranda. Jo, černá magie, jako tam ti čerti furt čekají, jo, oni tam z toho astrálu prostě jsou nachystaní. A jakmile někdo ve velkém začne pracovat s lidmi, tak to tam musí být obrovská disciplína, tam musí být obrovská morálka, jinak ho to za chviličku oni ho dostanou, na něčem ho dochytnou. Jo. To jsou.
0: Takže ty pohádky vlastně v podstatě jsou úplně pravdivý.
1: Tak a další věc, když třeba v pohádce jak je, že ho koupí, tak to jsou všichni jsou prakticky prodaní, jako jo, oni si myslí, že když mají trošku nějaký penízek nebo peněz nebo nějakého majetku, no, jakože se no. upíše, tak on si myslí, že má nějaké výhody. Jo. To je pro, nebo že dělá kariéru. Chápeš to? Dělat kariéru v systému.
0: No, já už vím, co to je. No. To je... Dá se hodně upisovat.
1: Ano. Můžeš udělat kariéru, ale bez toho, aniž by se zupsal. Můžeš. Ale s tím, že jsi naprosto pokorný. Pokud děláš kariéru na základě ega, tak se upisuješ. Pokud seš vědomý a děláš kariéru, která není kariérou, ale je to duchovní cesta, která vlastně tě vyšvihne v uplatnění talentů, tak to ve skutečnosti není kariéra, je to úžasná duchovní cesta, kterou bychom mohli nazvat i duchovní kariérou.
0: To je duchovní kariéra, pak je ta kariéra ve hmotě a takovej ten to Hollywood a tohle.
1: To je pod egem všechno.
0: To je všecko
1: pod egem.
0: Podepsání se temnotě. No.
1: Oni chcou kouzlo, jo? Oni chcou okouzlit. Jo? Oni chtěli i po šamanovi kouzlo. A tam je obrovské kouzlo. Ale duchovní, které oni nevidí, protože přemýšleli egem, nebo vnímali egem. Proto ho neviděli. Oni neviděli duchy, když přijdou. Protože by museli mít rozvinuté třetí oko, když vstupuje. A teď, když jsem viděl, kolik duchů...
0: Tu frekvenci, no.
1: Teď, když jsem viděl, kolik duchů vstupuje, a jací duchové. To by ti bylo hodně zajímavé. A teď, jak oni bubnujou, když jsou v těle. To je zase jiný zvuk. Jiné bubny, jiné údery. To je všechno. Tam je toho tolik. Tam je stovky rituálů. Ale těch stovky rituálů jsou přesně vedeny těmi velkými mocnými duchy, nebeskými. Nemyslím černé šamany. Jo? Na Sibiři jsou také černí šamani. V Jižní Americe jsou černí šamani. Jo? Takže tady někteří šamani jezdí do České republiky a nejsou to žádní šamani. Jo? Takže vidět...
0: Biznis si z toho dělá
1: někteří. Vidět dobrého šamana nebo správného šamana, to je velmi obtížné. A vidět, jakou práci za sebe zanechává. To je...
0: Ale oni dělají práci tu dobrou v tom, že tu naši intuici nebo

0: dopředu, ty víš už, jaké ti bude dávat odpovědi nebo otázky, které ti třeba nic neříkají, protože ty už to čteš dopředu, co ti odpoví. Ty už víš dopředu, co ti řekne. A teď si říkáš, kolik času máš tratit na takové odpovědi nebo otázky.
1: A dá se to vlastně teďka přiřadit k tomu, že ta matka Zem zvedá ty frekvence. A oni už nemůžou tu masku dlouhodobě schovávat. To znamená, že už se neschovají před člověkem, který už má nějakou intuici, po případě to uvědomění a vědomí nějak vyvinutější, že jo?
0: Tak a teďka vem si, že ona zvedá frekvence a oni to chcou brzdit. To znamená brzdit válkama, to chtějí, brzdit chemtrailsem, navíc chemtrails, který způsobuje, ano, klasifikaci třetího oka, různé zdravotní problémy a tak dále, včetně zamezení, snoubení slunce se zemí. Jo? Když zamezíš snoubení slunce ze zemí, tak vlastně zamezuješ portálu a časovému posunu. Takže oni chtějí brzdit časový posun. A oni vlastně ovládají, ale to jim nepomůže, tomu se říká takzvaná gravitační čočka. Oni mají technologii na to, že můžou vidět určité reality, ale jenom třetí a čtvrtou v určitém časoprostoru. Ta technologie, to vlastně není vůbec lidem známá, tato technologie. A tato gravitační čočka může vidět i různé galaxie, které jsou ve 3D. Jo? A můžou si přiblížit planetu, tam, kde je třeba život. Jo? Ohnout čas a prostor skrz tu gravitační čočku. To je zvláštní gravitační teleskop nebo technologie teleskop. Jo? Obrovský prostě teleskop, který má ovládat tuhle gravitační čočku. Ne obrovský, ale prostě velký teleskop, který má tuhle gravitační čočku a můžeš si přibližovat planety, které vidíš tam, co tam je a tak dále. Jo? To jsou na základě ohnutí času a prostoru skrz určitou realitu. Ale jenom do momentu, kde umožňuje tato technologie. Ale teď si vem, že ty můžeš ovládnout nejen tyhle 3D reality svým viděním, a ty můžeš ovládnout jiné úrovně, pátá, šestá dimence, sedmá, osmá, další, k samotnému stvořiteli. To je úplně
1: jiný. Všechno je možné, jenom
0: to
1: věřit.
0: To je úplně jiný úroveň. No. Ne, to není víra, to je vidění.
1: Ale věříš, že to jde?
0: To víš, že to jde, protože to je vyzkoušené.
1: No však jo.
0: To je vyzkoušené. Takže toto téma, když si ověříš, vem si, že já jsem procházel šamanskou nemoc. Jo? To není žádné privilegium, to je velká bolest. To je bolestí vlastně. Jsem byl 11krát v klinické smrti. Jo? Zažíváš mimo tunel. Mě předkové provázeli mimo tunel, o kterém se mluví. Někdo se dostane v klinické smrti jenom kousek někde. Opustí kousek tělo, vidí nějakou svoji papuč nebo někde se dostane. Jo? Nebo na druhý břeh na chvíličku se dostane. A teď si vím, že se dostaneš mimo a teď můžeš na různé planety. Můžeš z předky vidět pekelné světy. Jsi v obalu, chrání tě. Teď těch pekelných světů je mnoho. Jeden z nich, který mě provázel, měl tři spektrální barvy. Šedá, černá a uhlíkově žhavá. A teď vypadají jako jeskyně, která nemá strop ani podlahu. Ale mají různé záhyby. A ta duše, která tam jde, ta provinilá duše, určitá, která tam jde, která tady škodila, tak víš, co dělá? Jak se dostane třeba do tohoto světa, tak ona nakonec, protože tady parazitovala život. Parazitovala duše, které tady tvořili. Co se stane, když se dostane do tohoto světa? Když se propadá takhle v záhybech, jo? Takhle různě doleva doprava. Ona za každým záhybem hledá druhou duši, s kterou by se chtěla spřiznit. Nejde to. Protože to měla tady možnost. Neudělala to. Ona si to musí vyzkoušet, co to je totální prázdnota. A potom je ještě další svět. Třeba jiný, podobný, ale v jiném, kde křičí, je prostor. Nikde nic. A jenom křičíš a není žádná odezva. Ani nejde slyšet. Nic. Není žádná odezva. A křičíš. Pak jsou duše, které se úplně rozpadají do úplně takových struktur a znovu zase je má nějaké světelné bytosti postupně potom vytahovat přes zase nějaké procesy.
1: Mně přišla myšlenka, jak jsi říkal, jak prostě ta duše je někde a otevírá ty dveře, třeba ty světy, nebo to peklo černý, šedý a žhavý, tajemství a smysl života. Tam je taky vlastně pojatý o těch duších, jak potom jdou.
0: Já
1: jak
0: jsem to neviděl.
1: Neviděl jsi ten film?
0: Ne, neviděl.
1: To by mě zajímalo, máš za domácí úkol se na to podívat?
0: Tak super, jak se tajemství
1: a smysl života.
0: Aha.

0: A tam právě mluví i ti šamani různí. Možná některý ho budeš jakoby znát, nebo jakoby bude ti povědomý, nebo znáš ho doopravdy, jo? Protože ten jednak tam mluví i Jan Rak, náš kvantový fyzik, taky tam má, myslím, dvě hlášky. To je prostě děj filmu a tam jsou prostě glosy takových významných lidí, jo? Tam byla otázka, myslíte si, že Bůh je svobodný? Ne, Bůh si nemůže vybrat, jestli bude dobrý nebo špatný. A takový zajímavý, jo, postřehy, a je to takový tvoření naší mysli, jo, a aby jsme si trošku nějak uvědomili nebo trošku více, jo, o čem ten život je.
1: No tak brousíme se tady v tomhle tréninku a je tady 9 inkarnací. Jo? 9 inkarnací, 9 posvátná. Mm-hmm. Jo? A teďka záleží, jak dlouho mezi tím je inkarnace, nebo jak dlouho neoný věku někde bude prostě bloudit ta duše,
0: než nastane další život.
1: Než nastane, protože mm-hmm. tam to je jinak vnímaný čas v tom neonu.
0: Jo.
1: A když je 9, tak s celou skupinou vlastně svých předků jdeš do království Božího. A s tama můžeš, kde chceš. Zase můžeš, jo? Můžeš se domluvit, můžeš žít na ně ve skupině. Jo? Zas na jiné galaxie, jiné vesmíry, jiné planety. Úplně jiné tvoření, úplně naprosto odlišné. Jo? Ale tady jsme teďka ve skupinách. Protože setkáváme tady, třeba my jsme se setkali s kamarády, mám od malička perfektní. Jo? Já jsem se setkal s dobrými dušemi od mala, kdy jsme jako děcka už lyžovali.
0: Ale to všichni, dělali, ale potřeba si to uvědomit.
1: Takže proč bychom si dělali zlé? Ty můžeš jenom se dobře bránit. A je potřeba se bránit proti parazitovi i třeba pěstí, jo? Když potřebuje, aby se probral.
0: Použij obranu, to je právo
1: to
0: je, člověka.
1: To je použij dobře, obranu. Jako, to je dobře v obraně. Jako, a proti komukoliv, kdo ničí život.
0: To je i to tai chi vlastně je prostě použití útočníkovy energie. Tak, ale není to útočná energie.
1: Samozřejmě to je judo, to, jo, mm-hmm, vezmeš jo. Jemu sílu a otočíš ho vzduchem, protože ty využíváš svoji sílu a jeho mm-hmm. proti němu.
0: To znamená, v obraně
1: samozřejmě.
0: To je potřeba zdůraznit, no. Protože my nebojujeme. My se pouze stavíme na stranu pravdy i tady v těchto záležitostech. Jo. My se stavíme na stranu pravdy a proto jsme už dávno zvítězili. A to je ten záměr, když jdu do nějakého konfliktu nebo používám tu obranu, tak dávám myšlenku, už jsem zvítězil, už se to stalo. Už je to v tom a už nemůže nikdo ta temnota prostoupit tento program.
1: A když přijde třeba nějaký prostě, tak to řešíš. Jako.
0: Ano.
1: Řešíš se to. Jo? A řešíš to svojí cestou, řešíš to pravdou. Já taky, když jsou útoky, tak já řeknu pravdu.
0: No, on je celkem to velký kousek.
1: Jo, řeknu pravdu prostě.
0: Silné paže má.
1: To jako ne, tak už v 60 to je v pohodě, skoro 60.
0: Skoro ale 60 a vypadá na 40.
1: Tak my pracujeme s buňkama.
0: No, no jasný, proto a vnitřní energie, pozitivita, pohodička.
1: Jde se, to je super, protože miluji život, jo. Miluji prostě sport, jo. Miluji prostě tady tuto práci. Miluji to, že můžeme pomáhat lidem, jo. Miluju to vlastně, když se daří lidem. Miluju to, když dáme dary člověku a on má z toho radost. Tak se radujeme s ním.
0: Přesně. A nelpí na majetku. Tak. Vysázel tam, co byla potřeba. Tam basička, tam toto. A prostě udělat radost těm lidem, co jsou tady.
1: Já třeba právě tam, kde jsem projezdil ty země, kde vychází slunce, jo, tak za mnoho let. Tak vždycky se s těmi lidmi jsme se sešli a Slovani jsme se sešli a oni to tam ještě dodržují, ty tradice. Krásně, a to se prostře se stůl a každý něco dá. Mm-hmm. My jsme třeba, když jsme byli na expedici, my jsme usnuli třeba, tam byla pauza, usnuli a oni mezi tím, oni viděli, že jsme z expedice unavení. Oni za přestávku tam nachytali asi takových 20 takových krásných ryb. Opekli, to už to bylo i opečené, než jsme se vyspali prostě, jo. Hmm. Tak jsme, dali jsme si prostě s nima, úžasné to bylo, jo. A jako Slován má úžasnou duši. Ne, já jsem poznal jako čisté slovanské duše. Dokonce jsem poznal lidi, kteří jsou negramotní, ale jak byli inteligentní. Hmm. Jo. Jako měli inteligenci, jak je měli instinkty. Protože nebyli zatíženi prostě těma osnovama. S nimi rozhovor byl tak úžasný, že zároveň tam byly energie, které neznal jsem. Neznal jsem je. Byly úplně jiné. Já jsem se učil tím, já jsem to pozoroval. Takže to bylo neuvěřitelné. Já jsem, v nich byla

0: což je novinka na první hodinu. Potom Martina Kociánová si prohodí pár slov s Ilonou Švihlíkovou a ve finále to bude Petr Staněk a jeho desetiminutovka. No a to vše proložíme muzikou se skupením, které si říká Kraken 89 Music. Podle mne je to uskupení utvořené hudbou a texty s umělou inteligencí. Takže vám přeji příjemný poslech.
1: Začátek válka.
2: Hezký den vám všem, přátelé. Léto v plném proudu a vítejte u dalšího pořadu Trn, na který jste dlouho čekali. Martine, ahoj.
3: Zdravím všechny.
2: Tak máme tady opět několik témat. Tak kdo vykopne? Mám vykopnout?
3: Jak ti libo.
2: Dobře. Ty jsi vojenský analytik, že jo?
3: No a už ani ne. Už jako, já jsem český důchodce.
2: Tak analytik důchodce. Hele, dějou se nám v tom světě všelijaký věci. Teďko ty dvě války, že jo? Ukrajina, Blízký východ. Jak ty to vůbec vnímáš? Jako, co bude?
3: Co bude na Blízkém středním východě? No tam jde zase o ty peníze, že jo? To v první řadě. Čím déle ta válka bude trvat, tím více se bude vydělávat na jakoby, upozorňuji, jakoby nedostatkových energetických surovinách, protože těch je samozřejmě dost, ale je to jako kdysi za socialismu se uměle vytvářel nedostatek masa a nedostatek zeleniny a nedostatek dílů na auta, bylo to schované pod pultem a dávalo se to za úplatek, no tak tohle v podstatě je to samé. Ono je toho dost, ale vytvoří se umělý nedostatek a bude se vykřikovat, že nemůžou projet tankery Hormuzem, ale nemůžeme kupovat, že jo, z toho zlého Ruska, takže se vymýšlí, jak to udělat, aby se mohlo zdražovat. To je první věc, potom je to samozřejmě konflikt mezi na jedné straně Izraelem a na druhé straně Iránem a afroislámskými Palestinci. Izrael podporují Spojené státy, ty by do tohoto konfliktu rádi zatáhli Evropu, ta se do toho tentokrát nehrne. To je zase otázka, co dál. No. Ta válka se může táhnout dlouho, všechny americké války se táhnou dlouho, když se na to podíváme, podívejme se na Ukrajinu, tam, kdyby se do toho nemíchalo NATO a EU, tak ta válka už byla 4 roky po válce. Podívejme se, jak dlouho trvala válka v Afghánistánu, jak to vypadá v Iráku, jak to vypadá v podstatě i v Líbii, co máme dneska v Sýrii, vítězství demokracie Islámského státu, všechno špatně.
2: Co říkáš na to, že Merz prohlásil, že ten ekonomický problém, který mají, je vlastně asi způsoben tím, že se ustřihli od těch levných ruských energií. Není to takový zvláštní obrat teď před volbami v Německu, kde to asi určitě vyhraje AfD?
3: No, takhle, já se obávám, že AfD nevyhraje tolik, aby mohla určovat politiku. Bude to nejúspěšnější strana, ale že by někde vytloukla víc než 50%, to ještě tak daleko se Němci neprobudili. Jo, já se obávám, že Němci jsou ještě stále zblblí. A než se probudí, tak bude válka a budou mít hotovo, stejně jako to bylo po roce 38-39. Že to jako, Německo to je klíč k Evropě a ten ovládá globální lichva, z Němců udělali úplné dobytky, který v podstatě skáčou, jak se jim řekne. Jako podle mého názoru Merkelová ta poškodila nejen Německo, ale i Evropu hůř než Hitler. Jo, skutečně, to jako tam není co dodat. Protože Hitler sice způsobil válku, tu byly tolik mrtvých, tu bylo tolik mrtvých, ale to, co bude díky Merkelové, to bude horší než celý Hitler.
2: Francie i Anglie velmi významně fixují se svými ekonomickými údaji právě proto, aby ten první, kdo padne, bylo Německo. V Německu je pokles průmyslové výroby téměř 25% v letošním roce. Všechno nasvědčuje tomu, že už na podzim to asi vyústí do nějaký velký krize.
3: Já ti to řeknu takhle.
2: Co myslíš to načasování?
3: Já tady mám dvě takové myšlenky, poměrně primitivní, nevím, kdo s nimi nebude souhlasit, ale i kdybychom se uzbrojili tím, že budeme dávat na zbrojení 50%

0: 10% rozpočtu, ne nějakých 2 nebo 5, tak to nezabrání drastickým ztrátám v případě třetí světové války na civilním obyvatelstvu tady u nás. To by si měli všichni uvědomit. To, že budeme mít 1 milion tanků a 2 miliony letadel, situaci nezmění. No, takže skutečně jakékoliv výdaje na zbrojení, nebudu se bavit o těch korupcích a podobně, to pak když tak detailně, nezmění situaci, že to odnese především civilní obyvatelstvo, a to naprosto brutálně. To je první věc. Druhá věc. I kdybychom se problbli s investicemi do klimatismu a terorem vůči občanům na životní úroveň, na úrovni Sudánu, tak se teplota globálně nesníží ani o 0,5 stupně. Takže celé, co tady vidíme, je jeden obrovský podvod, jedna obrovská lež, ať je to Green Deal, ať je to klimatismus, ať je to válka na Ukrajině nebo na Blízkém středním východě. To jsou všechno podvody, zlodějiny a lumpárny, na kterých někdo vydělává. A co se týče toho německého poklesu, no Němci by nemuseli klesat, ale oni klesají proč? Za prvé jim klesá úroveň školství, a to drasticky. Takže jestliže mají blbou generaci, která není schopná pracovat a tvořit a umí jenom se hrabat na telefonu a možná trochu programovat, no tak mají co chtěli. Přece pozici Německa od, řekněme, poloviny nebo druhé třetiny 19. století vytvořil německý učitel. Za prvé to je teda neschopnou mladou generací, doslova blbou. Za třetí importem parazitů, většinou z afroislámského prostoru. A za třetí samozřejmě nesmyslným Green Dealem. Ten Green Deal je krásná iluze, ale to se dá realizovat ne za 10 let, ale možná za 50 let, aby to skutečně fungovalo tak, jak to fungovat má. Samozřejmě tam je problém finanční a problém technologický, a ten oni nemají zvládnutý, ani jeden. Jo, prostě my jdeme dělat zelenou revoluci s technologií, kdybych to tak hrubě přirovnal, s určitou nadsázkou nízkotlakých parních strojů a kočárů s koňmi. Prostě to nemá smysl. Tady neustále každý den vidíme nějaké novinky, jak někdo objevil, no to je sice hezké, někdo má setrvačník, někdo má sůl, někdo má písek, který ohřívá, paráda. Ale kdy to bude v praxi a kolik to bude stát? Jestliže nejsme schopni energeticky zajistit průmysl, tak se dostáváme do naprosto šílené situace. Já jsem se o tom bavil s jedním člověkem a ten říkal, že ty naši děti na těch školách zase nejsou tak blbí, že oni si umí naprogramovat, že ten robotek jezdí. A já jsem na to odpověděl, to je hezký, ale oni to musí na něčem naprogramovat a někdo musí udělat toho robotka, protože jinak to programování je o ničem.
1: No nebo pak můžou dělat časem roboti roboty, že jo? No. Když naprogramuješ robota, aby udělal robota.
0: To je otázka samozřejmě, jestli na to budeš mít ty suroviny a ty energie.
1: Protože ta budoucnost, co se budeme povídat, vidíme, jak se nám tady ta robotika, umělá inteligence a vůbec všechny ty moderní věci dostávají do života.
0: To není pravda.
1: A jak to?
0: Robotika se nám do žádného života nedostává.
1: No tak dobře, u nás zrovna ne.
0: No ale myslím, já žiju tady, já nežiju někde na druhé straně no, země koule v Číně nebo v
1: Japonsku.
0: Ale tak
1: už i u nás třeba dokážou 3D tiskárnou vytisknout dokážou, celý dům.
0: Kdy s tou udělají levnou sériovou výrobu?
1: No, to je otázka několika let, že jo?
0: Zapomeň. Jestliže no, budou cvát, za co to pořídí? Za co? Za co to pořídí no, při Green Dealu, válce, krmení povalečů a parazitů? No, za co?
1: Samozřejmě, jestliže máme dávat 5% na zbrojení, no tak potom
0: ale to není
1: jsou
0: to
1: peníze, které
0: jenom
1: chybí do vývoje technologií.
0: Daleko horší je otázka toho Green Dealu a zelených blbostí a parazitů. To zbrojení je to poslední. To, kdyby bylo méně korupční, tak můžeme zbrojit za 1%. Jo. To je první věc. Druhá věc je to, že není zájem a je tu skutečně ta tendence zlikvidovat průmysl. Já bych připomněl časopis Zem a Vek, 6, už jsme ji tady ukazovali teda. A tam je úžasný článek od Ilony Švihlíkové, ten bych podepsal. Skutečně ten je naprosto úžasný. Ona ta Zem a Vek je v podstatě asi jediný časopis v prostoru bývalého Československa, který je tištěn na papíře a který je alternativní, protože všechno ostatní se nám rozplynulo do internetových žvaníren. Takže o to je větší hodnota, neříkám, není úplně levný pro každého, ale ten obsah stojí za to. Nemám, co bych dodal. Jo. Takže skutečně článek Ilony Švihlíkové to tam přesně ukazuje a, jak říkám, podepsal by ho.
1: Jo,
0: a to je málo článků, který já bych podepsal.
1: Bych podepsal spoustu článků, které jsou v Zemaveku a držím Zemaveku palce, aby přežil. Jo. Protože ta doba je taková, že, jak jsi říkal, prostě lidi skutečně čtou jenom internetové bláboly a to, co je na papíře a klasická kniha, kterou prostě nejde nějakým způsobem pozměnit, tak možná časem bude mít cenu zlata. Ale pojďme teda na další téma ještě, nebo můžeme ještě se vrátit
0: dokončili
1: k tomu.
0: Dokončili jsme ty otázky vůbec.
1: No takhle, my jsme se bavili o tom, že to Německo má problém.
0: Klesá.
1: A nejenom Německo, ono vlastně celá
0: klesá
1: Evropa.
0: Proč? Protože se likviduje průmysl. Světu vždycky vládla dílna světa. Dneska je to Čína. Kdysi to byly Spojené státy, svým způsobem i Sovětský svaz. Předtím to bylo Německo, předtím to byla Británie. Jo? Ale dneska je to Čína a Evropa likviduje sama sebe tím, že likviduje průmysl, tím, že budou vymýšlet něco v dvojkové soustavě, do čeho takhle foukneš. A není to. To je k ničemu. Ty roboty potřebuješ. Problém je v tom, že robot sice může dělat roboty, ale ta tendence tady není. Ona není v celé Evropské unii. Tady je tendence kšeftařů dovážet otroky. Levné pracovní síly.
1: No dobře.
0: Základem je likvidace bílé rasy a tím pádem snížení duševní úrovně lidstva.
1: Tak přesně to, co říkal. Ovladatelné.
0: Ano, jistě. To, co přece plánoval jak Kalergi, tak Barnett. Geneticky podřadná hnědá rasa. To já nejsem rasista, to si vymyslel lidi jako Barnett a Kalergi. Jděte si za nima, za rasistama.
1: No a máme tady teda dva konflikty. Oba dva velmi významně přispívají k tomu, aby ten plán byl naplněn. Ten konflikt se nám tady začíná dostávat do nějaký, řekněme, žhavý fáze. Jak ty to vnímáš, co se bude dít během následujícího třeba, řekněme, půl roku?
0: Bude se protahovat válka na Ukrajině. Co je cíl války na Ukrajině? Co je cíl toho smraďocha Zelenského? Udělat co největší škody Rusku. Pozabíjet co nejvíc Rusů, poškodit jim co nejvíc ekonomiky a poškodit jim co nejvíc obranných schopností. Jestli si někdo myslí, já myslím, že už co si snad nemůže myslet ani poslední blbá slepice v kurníku, že Zelenský je nějaký opravdový vládce Ukrajiny a že je to ukrajinský vlastenec. To je naprostý omyl. Ale je jim úplně jedno, kolik Ukrajinců tam zařve a co se na té Ukrajině zničí, protože Ukrajinci už jsou dneska víceméně národ bez vlasti. Většina už je mimo vlastní území. A válku samozřejmě nemůžou vyhrát. Ani s tou podporou, co mají, to nejde. A tady skutečně jde o to jenom, že Ukrajinci slouží k tomu, aby likvidovali Rusko a pak se s nima udělá na závěr krátký proces.
1: Takže jestliže to bude takhle pokračovat, tak bude muset Rusko nějak odpovědět. A já jsem třeba nedávno viděl takhle rozhovor s, jmenuje se ten člověk, tuším, že Karaganov. A ten Karaganov neříkal, že by byl Putin slabý, ale že není dostatečně silný.
0: Jo,
1: že
0: není to
1: on to nechce řešit vojenskou cestou a že jsou
0: a
1: tam
0: platí za to a že jsou životy tam svých
1: tím
0: vojáků.
1: Pádem teďko v Rusku rozdělení de facto do dvou táborů. Ten jeden by stále chtěl vyjednávat a ve své podstatě jako to řešit diplomatickou cestou. Já to dokončím. To je ten tábor, ve kterém je třeba i Lavrov, kde sice to vypadá, že Američané nebo Donald Trump je také figurkou, že jo? Protože všechno,
0: ale je mocnou
1: figurkou. Na čem se dohadují, tak je nakonec jinak. Ale tam je ten proud, který by chtěl pořád ještě vyjednávat. Možná i proto, protože je zatím chytrý plán, že v momentě, kdy evropská ekonomika imploduje, tak nebude už pomalu s kým válčit.
0: Bude.
1: A potom bude. Je tam ta druhá, já to jenom dokončím, potom je tam ta druhá skupina lidí, kteří jsou za takovou tou, řekněme, radikálnější klikou, která říká, ne, my musíme ukázat té Evropě začet toho loket, musíme teďko prostě udělat nějakou akci, aby si Evropa uvědomila, že tohle to, co dělá, už je překračování těch červených linií dlouhodobě A bez toho, aniž bychom Evropanům ukázali stop, tak se nepohneme dál. A co ty si myslíš?
0: Rusko nemá s kým jednat.
1: No tak jedna, řekněme, s Donaldem Trumpem, ale všechno
0: ale
1: je jinak.
0: To jsou žvásty, to je blbost. Tam se nedá spolehnout na jediný slovo Donalda Trumpa. Celý záměr globální lichvy je zničit Rusko. Jestli je tam někdo ještě v tom Rusku tak blbej, že tohle nechápe a že jim nezbývá nic, než vyhrát ve válce, tak je s nima konec.
1: Co když udělá něco, čímž donutí ty lídry těch států evropských se, řekněme, u stolu pohádat o tom, jestli zasáhnout nebo ne, protože ta Evropa je přece rozdělená.
0: To je stejný jako ten Zelenský nevládne Ukrajině, tak ty šašci v Bruselu nebo u nás na Hradě nevládnou naší politikou, ty jenom vykonávají rozkazy a jim úplně jedno, kolik lidí zařve, co se všechno zničí.
1: Ale to já nespochybňuju.
0: Ale ano, ty říkáš, že oni se zvednou a že jsou rozdělení. Nic takového neexistuje. Nejsou rozdělení. Všichni jsou to slouhové.
1: A to zemích.
0: Jsou keci.
1: Podívej se, jak Merz teďko začal couvat.
0: A co?
1: A co? No protože tam, kde narazí zítra
0: řekne něco jiného.
1: Na odpor obyvatelstva, tak ví, že je už zlé. A to je ta naše určitá šance.
0: Není.
1: Podívej se na Itálii, podívej se na další
0: země. A co
1: země.
0: Se tam děje?
1: Lidi se tam bouřej.
0: A co se děje?
1: A v ten moment musí ty elity ukročit dozadu a říct si, dobře, jestliže do tohohle toho, co se tady děje, podívej se na Zelenského, musel odvolat Syrského.
0: Ale prosím tě, prostě
1: proč Syrský protože cítí, že tam je odpor obyvatelstva.
0: Zelenský je v problémové situaci, ale Evropská unie ne. Protože Zelenskýmu se hroutí stát pod nohama, protože nejsou schopni tu válku dokončit a utekla jim většina vojáků do ciziny.
1: Ale stejným způsobem se takhle pod nohama těmhletěm loutkám, který si hrajou na státníky, může hroutit celá západní Evropa.
0: Zapomeň.
1: A nejde o boj, třeba i o ekonomický krach.
0: Jak vidíš, tak lidi drží hubu.
1: Zatím ještě jo.
0: A budou.
1: Já věřím, že to nakonec dopadne tak,
0: ty
1: že...
0: Ty zase věříš v lidi.
1: Ale,
0: pici, to
1: ale podívej, jak se to bouří v Anglii.
0: A co se bouří? Někde tam vyskakuje pár tisíc lidí. No a co, tak na ně pošlou policii. Když nebude stačit policii, pošlou vojáky a budou střílet. Hotovo. Ty si zapomněl, že žijeme ve fašistické diktatuře. Co pak to nevidíš?
1: Když vidíš, že se bouří a mají strach z toho, že by tam byl velký odpor obyvatelstva.
0: A co se stane?
1: Hele, tak to bylo
0: co se stane?
1: Ale Martine, tak co to bylo
0: stane?
1: I za covidu.
0: Co
1: jakmile
0: se stane?
1: Najednou viděli, že je větší odpor, tak museli trošičku ustoupit
0: o krok stane?
1: Naspátek.
0: Vymění se jedna skupina šašků na jevišti za jinou a budou dělat stejnou politiku. Ty si myslíš, že AfD změní Německo? Zapomeň.
1: Já si myslím, že v určitých věcech jo.
0: Jo, tak možná kecama.
1: No, to nemyslím,
0: možná, že omezí Green Deal, ale když dojde na lámání chleba, tak tu válku proti Rusku potáhnou taky.
1: Myslíš?
0: Stopro. Pamatuj si, že AfD je jenom, zase jenom zástupná strana řízená globální lichvou.
1: AfD má blízko americké administrativě.
0: No, jsme u toho.
1: No.
0: A co je americká administrativa?
1: A tak to je
0: výkonná jasný, ruka globální lichvy.
1: Že jsou tady nějaký mocenský centra, který mezi sebou bojují a využívají ty loutky v podobě politiků.
0: Samozřejmě.
1: To jako já nespochybnuju.
0: A kdo vládne? Politici anebo DAF? Stádo? Který nakonec ukecají, že se popere maximálně stádo někde na Václaváku. No a co?
1: Proto říkám, že vždycky, když narazí na odpor stáda, tak musí trošičku ustoupit, protože
0: ale
1: vědí...
0: Ale to jenom komedie.
1: Ale tak dobře, tak jako komedie. Komedie
0: důležité
1: to...
0: je efekt a ten bude žádnej.
1: Já si myslím, že ne. Ale to je můj názor. Pojďme dál. Nedostatek hnojiv.
0: Stačí nakupovat hnojiva z Běloruska, což je hlavní dodavatel hnojiv do Evropské unie. Nemám, co bych víc dodal. I Rusko má dostatek hnojiv.
1: To, že jim tam teda bouchají ty různý...
0: No tak bouchaj, no a co? Tak to opravě, kdyby se spodíval na poslední kasu z Bely, tak by se tam slyšel, že oni to dokázali za dva dny opravit, ty škody.
1: Tak, jo,
0: no jistě, no, tak ukrajinská eurobanderovská propaganda, tady ta vyrábí vítězství Ukrajinců na běžícím páse.
1: No třeba jsem se bavil se známým, který byl teď se vrátil z Ruska a říkal, že to opravdu, jako mají tam problém. S
0: měli, pár dnů.
1: Pár dnů?
0: Ano, pár dnů.
1: No, tak byl tam minulý týden. No.
0: No, říkám, pár dnů měli problém s pohonem a tam už ho nemají.
1: Už ho nemají, jo?
0: Ne.
1: Dobře, tak možná teď ho nemají, no. A My budeme mít ten problém kdy teda?
0: My ho máme furt, že jsme kolonie.
1: Dobře, a ty tvrdíš, že je hodně pohonejch hmot, hodně plynu?
0: Ne,
1: vlastně
0: já neříkám,
1: všeho.
0: Že je hodně pohonejch hmot, já říkám, že je hodně ropy i plynu, je jich dostatek na to, co potřebujeme. Problém je v tom, že my je nechceme z ideologických důvodů nakupovat. Z té špatné strany.
1: No takže nemáme ale dost.
0: Ale to je náš problém.
1: No jasně.
0: Problém našich politiků, kteří se chovají jako nepřátelé vlastních obyvatel.
1: Jak jsme se bavili o tom, Marc prostě tento přiznal.
0: Samé keci.
1: Samozřejmě, tak od něj nečekej nic jiného.
0: No, tak já ne, ty ale, asi čekáš
1: ale něco jiného. Nečekám, ale jenom prostě je vidět, že to přiznal. Stejně tak, jako jsem si všimnul rozhovorů například s šéfovou Russia Today, jo? To je ta Margarita Semyonová, nebo jak se jmenuje, jo? Nebo Simonianová.
0: I to je jedno.
1: Ale to je jedno. A stejně tak Viktor Bout, ten obchodník se zbraněmi, nebo Bezrukov, což je taky takový insider blízký Putinovi. Všichni se tam zmiňují o tom, že když Rusko bude nucený se bránit, takže to nakonec opravdu může dopadnout i jadernou výměnou.
0: Co jsem říkal už před 3 roky.
1: Ten
0: že Rusko říká, se že... nedokáže ubránit agresi ze strany NATO a EU bez použití jaderných zbraní. To už je díl než 3 roky, co jsem tohle tady vykládal. Vyeskaluje se to, protože to je zájem.
1: A to, že to říkají, není to možná proto, aby taky těm evropským občanům tak trochu
0: ale občani jsou
1: ukázali, jaký může být plán, když budou stát za svými elitami
0: já
1: a
0: jsem viděl,
1: nechávat to dojít.
0: Já jsem viděl na Seznamu, tam dělali nějaký průzkum, 80% našich obyvatel údajně podporuje zvýšení vojenské pomoci Ukrajině. Patrně chtějí tu jadernou válku, 80% blbců. Tak co chceš? Dostanou, co chtějí.
1: Co když je tady ještě v kurzu jedna varianta, a to je, že tohleto všechno je nahánění, řekněme, strachu, tak aby se ty lidi...
0: To se tady děje 36 let naší
1: zemi. K těm změnám, které přijdou, aby prostě tady žili v tom...
0: Myslíš, aby se nechali pozabíjet bez odporu?
1: No
0: k tomu dojde.
1: No, pozabíjet asi... Nevím, jak
0: no to je jedno, to jedno jestli válkou a jadernými zbraněmi a injekcema a epidemiema a davama afroislámců, tady je možností. Zimou, hladem.
1: No a když jsme u toho hladu...
0: A tak... jsme zase u té likvidace bílé rasy.
1: No dobře, no takhle to není jenom bílé, to já si myslím, že když jsme u těch hnojiv, bude nedostatek hnojiv, určitě je to jasný, protože díky Hormuzu, díky tomu, že se tam prostě ten materiál nedostane do zemí,
0: proč
1: kde je potřeba ho zpracovat.
0: Proč si ho nekoupit v Bělorusku a v Rusku?
1: Ano, tak to já nevím, jestli má Rusko a Bělorusko dostatek hnojiv, ale je tady tenhle výpadek a někdo ho musí zpracovat. A když to nespracuje, tak potom na jaře nebude dostatek hnojiv.
0: No, půjdou ceny nahoru, bude biznis.
1: No jo, ale
0: máme tady Mercosur.
1: Pak ale tady budou ti, kteří si to nebudou moct koupit.
0: Budou, ale budou si kupovat daleko horší svinstvo a situace bude horší. Budou za drahý peníze kupovat svinstvo, oni už teda mnozí nakupují teď. Stačí se podívat do nákupních košů v hypermarketech, člověk žasne, co jsou lidi schopni konzumovat. Jo, ale uvědom si, že to bude úžasný biznis na téma Mercosur, protože jsme si teda za 30 a více let zlikvidovali naše zemědělství do značné míry, že udělali jsme se závislými, to neudělá žádný politik, který má mozek a který má odpovědnost hlavně za svůj národ. Tady je vidět, že naši politici se starali tady 36 let o cizí zájmy, ne o naše, ale hlavně... To je biznis, Mercosur. Zase někdo bude vydělávat, jako vydělává na dovozu bot a triček z Číny, no tak bude někdo zase vydělávat na dovozu potravin z Jižní Ameriky. Bude to biznis. Kdy to bylo řečeno už předtím, než ten Mercosur podepsali, že to nesníží ceny potravin. Co dodat? Celý tento systém globální lichvy je dělaný na příživníky, kteří se živí obchodem. A nejlépe se jejich zájmy zajistí tím, že se zlikviduje výroba, jak průmyslová, tak zemědělská.
1: Ale jak jsi řekl, ceny hnojiv teda půjdou nahoru, to znamená, že dojde k výraznému zdražení potravin. Někteří si ty potraviny třeba už nebudou moct ani dovolit.
0: Tak se budou dělat vyvařovny pro chudí, jako někdy ve 30. letech v Německu.
1: No, ale tak to se
0: nakonec
1: pořád,
0: u nás.
1: To se pořád ale točíme jaksi v tom našem západním světě, že jo?
0: Ale mě nezajímá, tady, co je v Africe.
1: No, nezajímá, jako máme na světě několik miliard lidí.
0: Jsou mi ukradený.
1: Tady lidi, kteří třeba nebudou mít díky tomu vůbec nic.
0: Mají smůlu.
1: Mají smůlu, no. Já si myslím, že to je docela drsný, ne? Ale...
0: Drsný to je, ale tak to je v celé historii lidstva, možná i v té, co vůbec nemáme podchycenou před těma milionama let, to tak vždycky bylo, je a bude. Prostě někdo má smůlu. A jestliže někdo tak blbej, jako vedení Evropské unie, že likviduje vlastní lidi, tak oni se teda s těma vlastníma lidma, který likvidují, svezou.
1: No dobře. Jak ty vidíš případnou mobilizaci v zemích EU?
0: Protože nijak.
1: Rusko už nijak. Asi bude na podzim mobilizovat, nejspíš asi kolem 500 000
0: jak
1: vojáků.
0: Jak chceš mobilizovat, když nemáš pro ty mobilizovaný ani boty?
1: Já bych se spíš zeptal jinak. Jak chceš
0: no,
1: mobilizovat, když do té války vlastně normální Evropan nechce, že jo?
0: Ale normální Evropan je tak blbej, že půjde.
1: No tak. Pár, to je, když se podívej, kolik lidí se jim hlásí do armády, jo, to je
0: mizivý, ale tak dostanou rozkaz, ale dostanou rozkaz, klopí uši a potáhnou.
1: Nebude náhodou tohleto ten okamžik, kdy, když najednou někdo u nás bude chtít mobilizovat, tak narazí na takovej odpor lidí, že možná díky tomu budou padat vlády tady v
0: Evropě. Ne, budou
1: Evropě.
0: Padat hlavy těch lidí, co budou klást odpor.
1: A co když ale těch lidí bude extrémně moc?
0: Já ti něco jak
1: chceš nahrát sněhový vločky do války?
0: Pošli 1000 lidí demonstrovat na Václavák. Já tam pošlu 10 odstřelovačů a z nich 50 zastřelím. Jaký bude výsledek? Ostatní utečou. A tím to skončí. Příště už tam nepůjdou. Přiměřená míra násilí zvládne všechno. Zapomíná, že žijeme ve fašistické Evropě.
1: Až tak, jo.
0: Tak to uvidíš.
1: A co když, ale to třeba bude jinak? Jako
0: teď... Jak?
1: No, dobře, to je to, já to beru jako to, že to je tvůj názor, že jo?
0: To je realistický názor. Takhle je to všude. Proč Češi bojovali za Rakousko, když skoro nikdo z Čechů nechtěl bojovat za Rakousko v první světové válce? Kdo nešel na vojnu, skončil v kriminále nebo na popravišti? Tečka.
1: Takhle to byla jiná situace.
0: Ne, to byla stejná situace. My jsme byli kolonií Rakouska, dnes jsme se kolonií EU a Německa.
1: Takže ty si myslíš, že žádný odpor obyvatelstva tady nebude?
0: Lidi jsou hloupější a zbabělejší, než byli.
1: To pak ale potom vůbec nemá smysl se v tom případě jako o něco snažit?
0: Něco ti přečtu. Záložka nakladatelství Torden. Kto vě zvěst dav, lehko se staně jeho pánom. Je to pravda, je. Vidíš naše voliče, koho volej, 36 let. Ktokolvek se ho snaží privěst k uvažovaní, stane se jeho obeťou. Tady máš tu realitu. No, děkuji, Robert.
1: To je to, o čem se tady bavíme. Že?
0: Ano, to je přesně to, co já říkám. Protože ti, co manipulují tím davem, ho zmanipulují a my, kteří se snažíme těm pitomcům nalít něco do hlavy, my špatně dopadneme.
1: No, to nezní zrovna moc pozitivně.
0: Je to můj názor, já ti ho nevnucuju, nikomu.
1: Je to drsný, co říkáš, no. Samozřejmě, jako já nejsem naivní, jako já chápu, že v drtivý většině případů v historii vidíme, že to takhle dopadlo, jo.
0: A dopadne.
1: A proto teda jako, co vlastně teda podle tebe by měli lidi dělat tak, aby to aspoň buď nějak brzdili, nebo je teda vůbec tady nějaký plán B, plán
0: Žádnej
1: normálních
0: plán B
1: lidí
0: není.
1: Prostě?
0: Jak můžeš mezi DAF dělat nějaký plán? Znáš Lebona, mimochodem to je citát zrovna toho pána, že ten přece psal o psychologii DAFu,
1: Gustav
0: že?
1: Lebon.
0: No jistě. S davem je to složitý. Dav nemyslí jako myslící člověk. Dav myslí jako stádo dobytka. A proto se tak dobře manipuluje. Takže tady to je v podstatě To, co my děláme, to, co se nazývá v taktických předpisech boj na zdrženou, ustupovat v boji. To je maximum, co můžeme udělat. A já mám velmi nepříjemný pocit. Já se teda výsledku nedožiju. Ale, že teprve ta třetí světová válka uklidí. A dopadne to tak, že potom budou ve zprávách v České televizi, které budou vysílané v arabštině, mluvit o přestřelkách na čínsko-polské hranici. To je starý vtip ještě z doby předlistopadové. To bude realita. A za tou čínsko-polskou hranicí směrem na východ bude svět inteligentních bílých lidí a na západ svět degenerovaných hnědých otroků.
1: A co když třeba ta hranice by byla někde u Aše?
0: Proč by to dělali?
1: Tak já myslím, že...
0: Co by získali v naší republice naše dluhy, naše blbce, naše politiky, který slouží cizákům, naše přivandrovalce, který tady žijou z našich peněz? Co by získali? Nic. Suroviny tu nejsou, peníze tu nejsou, všecko je rozkradený. Národ blbej, línej, který umí akorát čumě do mobilů. Co by tu získali? Dluhy, aby je za nás platili? Živili nás, když jsme tak blbí, že jsme si nechali zničit zemědělství? Proč? Pro boha se nám budou smát. Budou nás dívat se jako na skanzen blbců z tržního hospodářství Evropské unie.
1: Takhle třeba tady ještě trošku zůstalo to fluidum, ne?
0: No, fluidum možná. Takhle foukneš a fluidum bude pryč.
1: Tak uvidíme, no. Tohle to, co říkáš, ale jako to je docela depresivní.
0: To je budoucnost.
1: A v jakým řádu dnů, let,
0: nejsem
1: měsíců ji vidíš?
0: Já jsem analytik a prognostik, nikoli věštec. Ale blíží se to. Jak to bylo kdysi v té báji o tom faraonovi, kterou uškl škorpion. Budoucnost se blíží krokem legií. Každou minutu odkládal jeden dekret, protože věděl, že už ho nepodepíše.
1: Takže nějaká šance na změnu?
0: Šance na změnu? Ve chvíli, kdy lidi začnou myslet, kdy místo čumění do mobilu a tamních lží budou číst knihy. Tam je šance na změnu. A kdy se nenechají manipulovat jako dobytek. Ale já se bohužel obávám, že těchto lidí je tak 5%. Protože ono je 10% těch schopných tvůrčích a myslících, ale z těch polovina je bohužel na straně zla. Aby to fungovalo a mohl se národ a rasa postavit na odpor, tak by to muselo být minimálně nějakých 20 až 30% lidí. A když se podíváš, všude samý hlupák a zbabilec.
1: Ty si myslíš, že tady není aspoň 20% lidí, kteří by se chtěli postavit na odpor? To si myslím, že...
0: Jedna věc je chtít a kecat o tom někde u piva, a druhá věc je skutečně jít.
1: No a není to o tom, že prostě potřebuješ nějaký impuls.
0: Máš málo impulzů?
1: Tak víš co, znáš to, že pomalý vařený žáby, že tady prostě vždycky jako to jde všechno tak pomalu a postupně, že ty lidi si na to zvykají.
0: Ano, zvykají, ale... už si zvykli na chudobu.
1: Ale třeba se v následujících měsících díky tomu, jak se teď podnikají ty útoky proti Rusku, stane to, že ten impuls přijde prostě prostřednictvím nějaké rakety nebo něčeho.
0: A kdo jim spálí?
1: No třeba Rusko bude nuceno už reagovat.
0: A nebo třeba někdo tady, viď, aby vyvolal válku a řeknou, že to byly ty zlí Rusové.
1: A nebo někdo tady taky. To je,
0: to spíš.
1: Je možný všechno.
0: Rusko nemá zájem na válce. Co by tu získalo? Já to zopakuju.
1: To víme.
0: V celá Evropská unie je taková smradlavá díra, že by Rusové akorát prodělali, kdyby
1: to
0: přišli hranice.
1: Rusko to bere jako svoje existenční ohrožení.
0: Ano, Rusko bojuje o život.
1: Ano. Tak co vlastně dělat, ale?
0: Čekat na impuls, který to změní. Za první světové války... Impuls, naše legie, naši politici v zahraničí, druhá světová válka, náš odboj, domácí zahraničí, naši politici v zahraničí.
1: Ale ty říkáš, ale že žádný odboj tady nebude, že všichni jsou stádo.
0: Jsou stádo. Uvidíme, co vznikne. Ale nedělej si velké iluze. Vem si, kolik bylo odbojářů za první světové války a kolik jich bylo za druhé světové války. To byl zlomek národa. Zlomek. Ale napomohla tomu dějinná situace. Byl zájem zlikvidovat Rakousko-Uhersko a porazit Německo. Na tom jsme vydělali. Jinak by Československá republika nevznikla. Za druhé světové války byl zájem porazit německé fašisty a podobnou pakáž. Díky tomu jsme se opět vrátili k samostatnosti a svobodě. Kde je teďko zájem? Zničení Ruska. Takže v podstatě pro nás svým způsobem, když je to rozšílená představa, by porážka Evropské unie na to mohla znamenat nový začátek. Protože my jsme dneska kolonií evropských fašistů.
1: Jako to, co všechno říkáš, zní opravdu tak strašně depresivně, ale bezvýchodně. Ale dobře, realisticky, ale jako jestliže si vlastně řekneme, že tohleto nás jako čeká a nemine.
0: Ten vývoj tak jde.
1: To chrastění těma jadernýma zbraněma je spíš taková hra.
0: Řeknu ti to
1: na strach.
0: Jsou frontové státy a jsou státy v zázemí. Portugalsko to moc neschytá. A Španělsko už má 7 milionů afroislámců. Jsou na tom hůř, než když začali královská dvojice, že Ferdinanda Izabela s Rekonquistou. Španělé mají o co bojovat. A nemusí vůbec bojovat proti Rusku.
1: No jo, ale každý člověk přece potřebuje aspoň trošku naděje, protože potom, víš co, potom pak se stane to, že jsi strašně demotivovaný, že si říkáš dobře,
0: omyl.
1: Jako jedeš z kopce, nemáš jak to zastavit.
0: Války jsou otázkou politiky, zájem. Vždycky je to o zájmech. To je odpad, to jsou ty, řekněme, zdruhotné ztráty, ty mrtví. Tady je ten zájem někoho. První světová válka byl zájem na německou hegemonii nad Evropou a zničení Ruska. Druhá světová válka, úplně to samý. V obou případech to Rusko ustálo. A dneska má Rusko za sebou Čínu. Ustojí to zas. A rodiče hlupáků, kteří se nechají naverbovat, aby šli bojovat za Banderistán, si budou moct vyvěsit maximálně souřadnici hromadného hrobu. Jejich potomků a dobře jim tak.
1: No, dneska to je teda v hodně těžkých energiích, to ti povím.
0: Je to realita.
1: No, realita, to není ještě. Tohle je předpověď.
0: Ale k té realitě to jde krok za krokem, tím krokem legií. Ta země se otřásá.
1: Tak pojďme na ta malá témata.
0: Dobře. Takže čím začneme? Seznamem. Základní lhárna. Televizi nemám, takže ji nesleduju. Někdy se tam objeví nějaké komentáře k televizi, ale základní lhárnu Seznam tu sleduju, protože aspoň vím, kdo lže a jak lže. Dneska se objevil článek, ve kterém popisuje, jak ubohý bratr zločince Stepana Bandery byl umučen v Osvětimi. Údajně nějakým Polákem. No, a máme tady typický příklad propagandy, kdy se nám snaží odfašizovat banderovce. Ubohý bratr Stepana Bandery. Osvětim bylo svinstvo. Je zajímavé, že v té Osvětimi většina strážných byli Ukrajinci, banderovci. Proč se nezastali bratra svého šéfa? A nebylo to jenom tam. Ve většině vyhlazovacích táborů tvořili většinu strážných Ukrajinci. To je fakt doložený. Takže tady se nám podsouvá, že vlastně ti banderovci bojovali proti těm zlým Němcům, kteří dělali ten holokaust, jsou to vlastně téměř stejný chudáci jako Židi. Dobře. A tady vidíme, jakou přehlídku lží nám připravuje Seznam. Já bych uvedl jediný dotaz. Kde jsou ty velké boje banderovců proti Němcům? Nikde žádné nebyly. Banderovci začali s keci o tom, že bojují proti Němcům ve chvíli, kdy se všechno hroutilo a potřebovali přeběhnout na druhou stranu. Jediné konflikty mezi banderovci a Němci byly v podstatě dva. Bylo to vraždění německých kolonistů na Ukrajině, stejně jako teda banderovci vraždili Poláky, Rusy, Židy, Čechy, nevím koho ještě. A to bylo první věc a druhá věc byly vlastně etnické čistky a spolupráce s Němci. Takže nám tady se snaží někdo vytvářet úplně zkreslený obraz minulosti. A snaží se vymazat těch 140 tisíc zavražděných Poláků, snaží se vymazat ty stovky zavražděných Čechů. O holokaustu se nebudu bavit. Tomu částečně zabránil Stalin, který odvážel celé vlaky ukrajinských Židů, aby nepadly do rukou Němců a banderovců. A připomněl bych, že ještě v prosinci roku 1945, to už jsme tady probírali, včetně zápisu, který si zveřejňoval, že banderovci vraždili obyvatele Slovenska. Takže co teď s tím? A když se podíváme na ty boje, tak zjistíme dokonce, na to jsou svědectví, že německá armáda chránila Poláky před banderovskými vrahy. Takže je to všechno trošku jinak. A že jeden banderovec skončil v koncentráku, je to sice smutné, ale popravdě řečeno, banderovci tam měli skončit všichni.
1: Taková orwellovská doba, pravda je lež, jo.
0: Ano.
1: Mír je válka.
0: Tak,
1: takže
0: ale tady vidíš tu lhárnu, jak se nám snaží odfašizovat ty nejodpornější fašisty v celé druhé světové válce. Jediná konkurence byly v podstatě chorvačtí fašisti, Němci byli vedle nich slušní lidé. Tak to je jedna věc. Lhaní kolem banderovců a snaha tvrdí, že to nebyli fašisti. Byla to nejhorší fašistická pakáž.
1: Představ si, že v Polsku se konají dokonce demonstrace proti Ukrajincům.
0: No tam je heslo přece konec banderizace Polska.
1: Přesně tak. To znamená, že když se teda na té Ukrajině to začne eskalovat, když ti Ukrajinci budou chtít jít do západních zemí, tak zřejmě asi v Polsku budou mít zavřený dveře, protože...
0: Tak a myslíš, že půjdou?
1: No, doufám, že my jim taky asi zavřem, doufám.
0: Ne, naši jim určitě otevřou. Takže se začnou valit k nám na Slovensko.
1: Protože Poláci jsou už opravdu jako...
0: Ne, tam jako...
1: Velmi naštvaní.
0: Pochop, že to je ten záměr. Proč myslíš, že Zelenský tuhle lumpárnu udělal? Že se tam začal klanět zločinným banderovcům? Proč? No přece nastává ta druhá fáze. Banderovci už nejsou schopni zajistit vítězství nad Ruskem, takže teď dochází trest. Za prvé, ukrajinský národ se stává národem bez vlasti. Ukrajinci budou potrestáni za svoje zločiny, především podíl na holokaustu, který je naprosto jasný. A o to tady jde. Takže jejich slavný šéf státu, Chazarofašista Zelenský, nastartoval druhou fázi. To znamená, začíná trest. Teď se začíná ukazovat, co vlastně byli zdaleka ne všichni Ukrajinci. Jo, to je třeba zdůraznit. Za druhé světové války zdaleka ne všichni Ukrajinci byli banderovská pakáž. Nebyli. Banderovci vraždili Ukrajince. To dodnes není přesně a jasně doložené, kolik banderovci zavraždili Ukrajinců.
1: Právě na těch demonstracích ti Poláci tam často zmiňují, že oni se nebojí Ruska. Oni říkají, že ta další,
0: co by tam Rusové dělali?
1: Že ta další bitva bude oni versus Ukrajinci.
0: Ano. Ale to je logické. A teď nastává další část o trestu. Teď začne honění Ukrajinců, co utekli z Ukrajiny, a honění je zpátky do boje, před kterým oni sami utekli, ne před Putinem. Utekli před tou zločineckou vládou banderovců nebo pseudobanderovců v Kyjevě. Před těmi utekli. Před tím zločinným režimem, který z nich dělal doma otroky. Před tím zločinným režimem, který z nich dělá kanonenfutr, ne pro Ukrajinu, ale pro to, aby zabíjeli a ničili Rusy. A teď nastává ta druhá fáze, proto to Zelenský udělal. Zelenský není žádný ukrajinský vlastenec, kde by se vzalo. To si snad nemyslí ani poslední blbá slepice v kurníku. Teda kromě některých hlupáků v naší politice, že? A kromě ještě větších hlupáků, který tam jdou za ty banderovce bojovat. Tak pokročíme od banderovců. Máme tady náš úžasný letoun transportní C-390 Millennium. Naše republika vyhodila balík peněz za to, aby si mohla koupit něco, co nepotřebuje. Nějaký údajný tedy bezpečnostní odborník, neznám ho, nikdy jsem o něm neslyšel, úspěšně skritizoval bývalou ministryni Černochovou za to, že ten nákup je, řekněme to na rovinu, zkorumpovaný. Rozkradený a zkorumpovaný. To, tím se nehodlám ani zabývat. Jo. Ona se vztekala, že ho pošle k soudu. Nevím teda. Ale každopádně základ není, že ten nákup je zkorumpovaný, ale že je zbytečný. K čemu potřebujeme velkokapacitní transportní letoun? To je prostředek, který se hodí k útočným operacím. My teda stále tvrdíme, že se chceme bránit. Tak na co tady potřebujeme prostředek útočných operací? Na co potřebujeme někde vysazovat Bůh ví kde vojáky? Na naší republiku, která je pár set kilometrů severojižně a pár set kilometrů východozápadně, budeme létat s těmi C-390-kami z Prahy do Brna? Blbost. Vyhozené peníze, zlodějina, korupce, ať se na to podíváš jakkoliv. Maximálně jediné, k čemu ta letadla mohou sloužit, teda kromě agrese NATO a EU proti Rusku nebo jiným zemím, to už je jedno, k čemu mohou sloužit? No, aby do nich v případě vypuknutí války nalezli naši hrdiní politici, utekli do ciziny a nechali nás v tom. Pak tady máme slavný pád neméně slavného vrtulníku UH-1Y Venom, pardon, Viper. Takže UH-1Y, koncepčně je to vrtulník z roku 1959. Koncepce je zastaralá a to bylo řečeno opakovaně. Já jsem o tom psal a nejenom já. V době, kdy se řešilo, co naše armáda nakoupí, takže se nakoupily zastaralé vrtulníky, sice modernizované, ale zastaralé s řadou nedostatků. Vrtulník patrně spadl, z důvodu obtékání vzdušných proudů, že mu přestala fungovat vyrovnávací ocasní vrtulka. Aspoň to uvádí odborníci z inspekce, tak já bych věřil. Jo, ale otázka je samozřejmě, proč jsme kupovali staré krámy. A za druhé, proč pilot dopustil tu situaci? Ji neměl dopustit. A u moderních vrtulníků navíc by měl být varovný systém. Víc nemám, co bych tomu dodal. Každopádně, když to řeknu úplně na rovinu, kdybychom koupili moderní, kvalitní vrtulníky, tak je to určitě lepší nákup než teda ty krámy, co jsme koupili, a určitě daleko lepší nákup než ty dva transportní letouny na útěk a dezerci našich politiků.
1: Teď v nejlepším případě se taky objevovala kauza, myslím, že ten Thomas Paukner, což je takový jako účet, to člověk, který se nechce někde jako zjevit jako svou identitu, ale dává ven různý kauzy. A tam právě taky jsem četl o tom, že ty vrtulníky nějaký, co jsme objednali, tak že byly extrémně předražený, že vlastně starý repasovaný vrtulníky stály tolik,
0: jako nový,
1: kolik by stály nový. Já nemám, co bych tomu dodal. A těch kauz je tam spousta.
0: Samozřejmě.
1: A je vidět, že to je vlastně celý je to prohnilý i u nás, že kam se podíváš, ale všude otejkají peníze korupcí a to nejenom farmáři.
0: Základem demokracie je lež, pokrytectví, korupce a zlodějina. To je základ současné demokracie, která mimochodem s demokracií nemá vůbec nic společného. My žijeme v podstatě v jakési ochlokracii, což je vláda lůzy, a nebo bychom to mohli nazvat v lichvokraci, jak já tomu říkám. V tom žijeme, ale demokracie tu žádná není. Mm.
1: Co to máš dál?
0: EU neprodlouží ochranu dezertérů, myšlenou Ukrajincům. Kdo je dezertér? Zní otázka. Dezertér je člověk, který uteče z armády. A ne člověk, který uteče před vstupem do armády, to není dezertér. Tak jsem zvědav, co předvedou, ale jak říkám, bude pokračování trestu. Já jsem to v roce 2015 psal svému kamarádovi do Kyjeva, který jásal, jak oni teda vyhrajou, jak budou v tom NATO a EU. Uplynulo 11 let. Vyhráli Krym, vyhráli Donbas, jsou v NATO a v EU, zcela evidentně. Jo. Ale hlavně já jsem zvědav, jak teda donutí ty Ukrajince, kteří utekli před tím zločineckým režimem a válkou a doženou je teda na tu Ukrajinu, aby bojovali. No to jsem teda docela zvědav. To bude zajímavé a bude to krásná ukázka té podlé licoměrnosti Evropské unie. Že? Pak tady máme ten protiraketový štít Evropské unie, 9 zemí a Babiš se tam tlačí jak s prominutím lejno do konečníku. A jsme přesně u toho, co jsem uváděl na začátku. I kdybychom dali na zbrojení 50%, tak stejně nezabráníme zdrcujícím ztrátám v případě, že NATO a EU vyvolá konflikt s Ruskem. Natvrdo. Takže to je opět jenom šaškárna a další provokace vůči Rusku. Když chtějí dělat nějaký protiraketový štít, ať ho dělají v Polsku, ať ho dělají na Slovensku, ale ve fašistickém státě, který není člen NATO ani EU, kam jsme se to dostali. Potom ať netvrdí, že Rusko je agresor. NATO je agresor. Evropská unie je agresor. Nedávno se mi dostal do ruky, někdy to tu můžem zveřejnit. Já bych to musel upravit, že něco tam není přesné. Seznam agresí ze strany Spojených států a Evropské unie. Ty jsi to viděl taky? K tomu není co dodat. Že? A pak, že Rusko je agresor. No, samozřejmě je tady otázka útoku pod falešnou vlajkou, že se nás budou snažit přesvědčit, že Rusko chce útočit na Evropu. Dodnes nikdo neřekl, proč by Rusko mělo útočit na Evropu. Co by hledalo v Polsku nebo u nás, už vůbec ne v těch třech ubohých zemičkách, prolezlých dneska kriminálem zločinnosti, odkud utekla třetina obyvatel. Co by tam hledalo? Proboha. Plný nesmysl.
1: Takže jsou dvě možnosti. Buď Rusko odpoví.
0: No bude muset odpovědět jednoho dne. A to bude označeno za tu agresi.
1: Jo. A asi odpoví, ale dostatečně brzo, protože přece nemůže té Evropě nechat čas na dozbrojení, ne?
0: Evropa nikdy řádně nedozbrojí. To je první věc.
1: Evropa protože se možná do té doby rozpadne, ne?
0: No to asi ne. Protože tady všude v těch zemičkách a koloniích vládnou lidé, kteří nejsou zástupci svých obyvatel, jsou zástupci cizích zájmů. Bohužel je stále hromada blbců, kteří si myslí opak a kteří si myslí, že ti různí Babišové a Fialové a Klauzové, že jsou hrdiní vlastenci. Dokud si to budou myslet, tak na to taky doplatí.
1: Dobře, ale v mnoha zdrojích se objevují právě informace, že Rusko bude muset v následujících měsících dokonce provést prostě nějakou akci proti Britům a proti Unii, protože si nemůže dlouhodobě nechávat líbit to, co dělají na jeho území, protože to destabilizuje tu ruskou společnost, lidé začínají mít strach a díky tomu, jak tam útočí na ty Amazony, že jo, na ty Wildberries a tak vlastně tím destabilizují tu ruskou společnost.
0: Je to možný. Jako takže tady je třeba si uvědomit jedno. NATO a EU jsou ve válce s Ruskem. Naprosto legálně jsou ve válce, protože vyzbrojí Ukrajinu, jejich vojáci bojují na Ukrajině nebo jejich žoldáci bojují na Ukrajině a zásobují Ukrajinu svými zbraněmi a municí. To znamená, že už jsme ve válce s Ruskem. Jako tváří, že tam nejsme, to je nesmysl. Takže pokud Rusko na nás udeří, tak je to naprosto legální útok, bohužel. Protože jestliže někdo vyrábí zbraně, munici, posílá žoldáky, platí peníze, tak to není účastník války.
1: No, akorát se obávám, že právě, jak jsme už tady probírali, je to válka o mozky lidí a záleží na tom, jak to ty média podají. Že?
0: No tak u nás v podstatě už se jenom lže. Kam? Jediný vlastenecký časopis na území bývalého celého Československa. Pak tady máme komedianty, to jsi mě nakopil další otázku, já si jemu brejle jsem to napsal mrňavě a navíc škrábu jako cour. Na seznamu se objevili zástupci Ruska v České republice. Údajně podle nějakého hloupého redaktora, který si nevidí na špičku nosu, chudák. A jsou tam uvedeni Reichl, Foldina, Ševčík, Klaus, Macinka, Babiš, Konečná, Filip, nevím, který Filip teda. Tak se na ty zástupce Ruska podíváme zblízka. Takže tady máme pro začátek Reichla a jeho pro. Pro jasně schválilo, že může být americká základna na našem území, akorát chtějí jako reciprocitu naší základnu na americkém území. Nemám, co bych tomu dodal. Takže Reichl je proruský a chce americkou základnu na našem území. Dále Foldina. Foldina hlasoval pro konkordát. To je podřízení naší republiky katolické církvi. Je málo větších nepřátel Ruska, než je katolická církev. A Foldina je zástupce Ruska. Dobrý. Ševčík. Ten tady celá léta podporoval současnou politiku a to, že poslední dva roky hraje komedie, že jako ne, tak to nemění na faktu, že podporoval politiku naší republiky od roku 1990, která byla vždycky protiruská. Takže jaký je Ševčík bojovník za ruské zájmy? Klaus. No tak o tom se nemusíme přece bavit. Ten tady byl, když odcházela ruská armáda, pardon, tehdy ještě sovětská, a celou dobu tady v podstatě realizoval politiku globální lichvy, která je nepřátelská proti Rusku. Macinka. Stačí se podívat, jak se pustil do nové ruské velvyslankyně. To je bojovník za ruské zájmy. Babiš. Absolutní slova globální lichvy. Kdy jeho vláda nepodporovala globální lichvu, která bojuje proti Rusku? Konečná. No to, tam není o čem. Ta si hraje na komunistku, přitom nemá s komunismem nic společného. Tak jaká je to bojovnice za nějaké Rusko? No a Filip, říkám, nevím, který, jestli je to ten komunistický nebo ten, co je Okamury, je mi to jedno. Ale každopádně, jestliže někdo tvrdí, že tyhle figurky jsou reprezentanti Ruska, tak by se měli nechat vyšetřit psychologovi nebo psychiatrovi. No, co tady máme dále? Knížky. O knížkách se tady bavíme celou dobu, tak bychom měli nějaké představit. A já bych ještě uvedl jednu věc pro naše posluchače a diváky. Knížky jsou někdy drahé, je to pravda. Přestože ku podivu zmizela daň na knihy, tak ceny vzrostly. Typická ukázka lichvářské politiky. Ale levnější knížky můžete koupit v antikvariátech. To znamená, to jsou prodejny, kde se prodávají teda použité knihy většinou. Já mám o tom tu asi polovinu mých knih, dokonce i ze zahraničí, kde nakupuju přes antikvární prodejce. V roce 1990 bylo údajně v Praze 80 kamenných antikvariátů. Dneska je jich méně než 20. Padají knihkupectví, ale antikvariáty jsou možnost koupit knížky levněji, anebo koupit knížky, které v normálních knihkupectvích už dávno nejsou. Takže můžu jedině doporučit, já tam nakupuju od svých 14 let. No a teď se podíváme na ty konkrétní a reálné knihy. Nakladatelství Torden, naše oblíbené jako vždy. Kapitalismus a jeho nekonečná vojna, je to slovensky, teda napsal to Dušan Borovský. Je to skvělá kniha, kterou se vyplatí přečíst. Pan Borovský, už jaký starší ročník, žil část svého života v zahraničí, v Británii a v Německu, popisuje tam i praktiky německých politiků a tak dále. Nějaký detail bych možná rozporoval, on je tak trošku možná pro komunistický, pro levicový. Dobře, je to otázka názoru, aspoň někdo je opravdový komunista, ne jako soudružka lichvokomunistka Konečná, její parta. Ale každopádně je to skvělá kniha a mohu jedině doporučit. Další knížka, také nová, je to z roku 26, James Bond, Umění války. Není to od nakladatelství Torden, ale je to od nakladatelství, ježiš, tady to nemůžu nažít. Nakladatelství Lukáš a syn. Mimochodem to není první jejich dobrá knížka, ale ten Bolt je úžasný v tom, že dělá naprosto skvělý rozbor, je to mimochodem švýcarský důstojník, dělá naprosto skvělý rozbor války na Ukrajině a neméně skvělý rozbor prolhanosti ukrajinské a eurobanderovské propagandy. Vřele doporučuji. Další knížku mám z antikvariátu. Jmenuje se to Spory o dějiny 3. Existují teda Spory o dějiny 1 a 2. Vydával to Masarykův ústav, nebo jak se to jmenuje přesně. A je to úžasný rozbor, v každý ten díl je o něčem jiném. První díl je vlastně

0: byly i nějaký Wi-Fi zařízení, které mapovaly Wi-Fi routery všude, kudy projížděly. A díky tomu, špion, že ty Wi-Fi routery jsou děravé, tak se dostávaly prý lidem i do počítačů a byli schopni stáhnout nějaké dokumenty, data a tak dál. Hele, my vůbec nevíme prostě, co je pod pokličkou toho všeho. Ten, kdo se v tom Terror trošku orientuje a ví, co je společnost Palantir a Peter Thiel, tak
1: opět
0: to je...
1: O zakladateli společnosti Palantir přesně v čísle 6 zemavek už dost opět doporučit.
0: Kdy vlastně i všechny ty nadnárodní systémy ovládá jedna firma, která má přístup ke všem datům. To znamená,
1: a ta je
0: že,
1: navázaná přesně na tu globální lichvu, které dodává ty informace.
0: Když je fakt všechny propojí, no tak to může být neskutečná dystopie časem.
1: Ale je, to už je. Už v tom žijeme, akorát nám to nikdo neříká.
0: Je to
1: tady
0: tak,
1: je ta realita. Protože ten, kdo to kontroluje, ty informační toky, ten ovládá svět. No a odkud, kam myslíš, že jdou ty nejdůležitější informace? No na náš hrad určitě ne.
0: Ne, tak to samozřejmě ovládá jenom několik firem, že jo?
1: Ale ty jsou na někoho napojené. Když se podíváš na životopis toho dotyčného, tak není o čem se bavit.
0: A tam je také zajímavé to, že ty figurky, jako je Mark Zuckerberg, nebo tady ten Peter Thiel, že to jsou všechno lidi, kteří najednou z ničeho nic, nebo i ten Elon Musk, najednou z ničeho nic prostě dostali možnost být u výrazných zakázek. Jo, ono se nic neděje náhodou, že jo. Buď si je někdo vybral, takže vlastně jsou někoho služebníky, nebo si nedovedu představit, že by se k těm věcem dostali jen tak. Ono totiž nikdy se neděje nic jen tak. Jo?
1: Samozřejmě.
0: A proto bych třeba doporučil třeba na webu konšpirujeme.sk je výborný článek o Steve Jobsovi, zakladateli Apple, protože Steve Jobs byl vlastně průkopník svobody.
1: Ano,
0: jo?
1: Ona vyšla o něm docela tlustá knížka, mám jí doma.
0: No a on, to byla vlastně taková ta garážová revoluce, kdy v garáži vlastně se udělalo něco, co najednou začalo být na světě hodně populární a těm elitám se to nelíbilo, no tak už si připravili toho Gatese a ten Microsoft, jo, a to IBMko, protože to měli pod kontrolou, ty data byly tím pádem jejich, měli k ním přístup a toho Steve'a Jobse se snažili z toho trhu všemi možnými způsoby vytlačit, ale on se přesto nedal a kdo ví, jestli nakonec to, že umřel na rakovinu slinivky, taky nebyl třeba nějaký inside útok prostě
1: Nikdy nevíš na
0: něj, ale dlouho trvalo, než se jim podařilo vlastně odstranit jeho jako překážku k tomu svobodnému internetu. Jo. No, protože ta Apple přece jenom vždycky byla platforma, která se chovala k tomu jinak. A teďko už mají vlastně ty platformy všechny, takže teď už je to
1: pod palcem, jak se říká.
0: Lidé, čtěte a u příštího...
1: Protože kniha je zbraň.
0: U příštího trnu opět naviděnou, naschledanou a hlavně teda jenom ještě na závěr, jo, protože tam dneska byl okamžik, který byl fakt hodně tvrdý, protože kolikrát lidi i tam v komentářích píšou, že jsem věčnej optimista a že žiju v iluzi. Hele, já nemám pocit, že bych byl v iluzi, jo. Ty, když se s tebou o tom bavíme, jo, tak já to chápu. Já chápu, že nám tohle to hrozí, jo. Že ty hrozby jsou naprosto reální. Akorát prostě si furt říkám, že se s tím nechci smířit. Znáš ten pocit?
1: A kdo se s tím smířuje? Já se s tím přece taky nesmířuju. Ale já prostě nenosím růžové brýle ani růžové prádlo.
0: Ne, to já taky si říkám, že to je reálný, co říkáš, jo. Ale pořád si říkám, jak teda vlastně tak jediná asi šance...
1: Začít používat, ne, jak? Je to jediný faktor, je základ politiky. Co je základ politiky? Zájmy. Pro boha lidi. Prosazujte svoje zájmy, svoje, ne cizáků, nevolte slouhy cizáků, vykašlete se na cizáky. Prosazujte svoje, abych tak řekl, naše národní, státní a rasové zájmy.

0: politoložkou, docentkou Ilonou Švihlíkovou. Jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
1: Já jsem taky moc ráda. Dobrý den, Martino.
0: A ještě doplním, že vy se věnujete problematice globalizace a otázkám politické ekonomie a k nejvýznamnějším knižním publikacím patří například Globalizace a krize, Od velké recese k velké transformaci a Jak jsme se stali kolonií, což je kniha už z roku 2015.
1: To, ano.
0: Když se bavím tedy teď o knihách, tak vy jste se před krátkým časem podílela na knize, která nese název Inventura a neb kam jsme došli. A když to shrnu, posluchači si najdou, tak tato kniha je souhrnem kritických připomínek k českému politickému a ekonomickému vývoji po roce 89 pohledem ekonomů nazvaných asi jednoduše levicový. Řekněte mi, jak pro vás dopadá tato inventura s odstupem, vlastně možná i trošku s nadhledem?
1: Pro mě i trošku s nadhledem, protože ostatní autoři byli přece jenom tomu procesu podstatně blíž. Oni jsou trošku generačně ode mě jako starší. Vlastně celá ta sestava Jaroslav Ungermann, Jaroslav Šulc a Martin Fassmann byli více u toho, kdežto já jsem vlastně na začátku té transformace byla na základní škole a teprve vlastně zpětně jsem zjišťovala, co se to všechno děje, když samozřejmě potom už jsem vnímala ty věci mnohem silněji, když jsem studovala na vysoké škole ekonomické. Je to tristní, když se člověk probírá těmi vzpomínkami a zároveň tou analýzou té situace, tak je vidět ta kaskáda někdy chyb, někdy samozřejmě záměrů, která nás dovedla až do té současné pozice. Takže to není úplně jako veselé čtení a samozřejmě se vždycky otvírá ta klíčová otázka a to je, jestli se s tím dá něco dělat nyní v situaci, ve které jsme teď v roce 2026, anebo jestli je už to není možné, ale pokud se něco dělat dá, tak co konkrétně? Protože my jsme se nedostali do té situace na základě jednoho chybného rozhodnutí, ale vlastně kaskády obrovských chyb, když samozřejmě ta knížka vždycky otevírá prostor, co je chyba, co byl čí záměr, no se to prolíná.
0: A zda to šlo jinak v danou chvíli.
1: A zda to tu danou chvíli v tom daném načasování a třeba pod tím vlivem tehdy velmi mocných Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, zda to šlo udělat jinak. Myslím si, že autoři odvedli úžasnou práci. Já jsem přece jenom byla spíš ten, kdo malinko doplňoval, protože prostě nemůžu nahradit zkušenosti autorů, kteří byli jaksi přímo u toho, často se snažili třeba osobně určitým věcem zabránit, což také v té knížce mohou čtenáři najít. Takže já tam mám spíš jakoby ten odstup, řekněme, a určitou tu pozici porovnání České republiky, předtím Československa, právě třeba v té mezinárodní konkurenci a podobně.
0: My se budeme věnovat konkrétně naší politické situaci a postavení České republiky v rámci Evropy a v rámci celosvětové ekonomiky, ale ještě předtím bych vlastně se pozdržela u toho roku 89, protože po bitvě je každý generál, jak se říká, a když se podíváme třeba na našeho mocného souseda, tak východní Německo mělo za sebou svého silného západního bratra a nedá se říci, že by se vlastně vyvarovali podobných chyb, nebo že by teď byli zrovna v ekonomické kondici.
1: No tak co se týče toho východního Německa, tam ta situace byla trošku jiná než u nás, jednak samozřejmě tím, že velmi rychle se odehrálo to takzvané znovu sjednocení, že? To znamená už 3. října 1990 se Německo znovu sjednocuje a to za vlastně načasování, kdy ty slovanské státy se rozpadají, že? Což je otázka teda Československa, jednak Jugoslávie a jednak Sovětského svazu. A tohle jako je, myslím, že dost důležitá věc, která se málo zdůrazňuje, že ten německý svět se spojuje a ten slovanský jde jaksi proti sobě. To není dobré. A tahle ta linie tam je patrná až bohužel do dnešní doby. Druhá věc je, že západní Němci si počínali poměrně razantně při té transformaci a řada těch východních, do dneška se jim přezdívá Osís, že jo? Což je není úplně jako korektní výraz, ale říká se to, tak to brali velmi těžce. To znamená, že nebyli dostatečně vtaženi do toho rozhodování, co se vlastně s jejich zemí stane. A když se podíváme na ty politické preference, tak stále jsou tam vidět poměrně velké rozdíly, a to po mnoha dekádách už. Takže ono určitý jakoby nějaký resentiment v tomhle ohledu stále trvá. No a Německo si samozřejmě, zejména teda to západní, na sebe uvalilo obrovské břemeno, které je mimochodem pak relevantní, když se budeme bavit o euru, protože vlastně zavedlo tu východní marku s tou západní kurz 1-1. V převažujících případech byly tam nějaké výjimky, ale teď nechám stranou. Takže v převažujících to byl kurz 1-1, což samozřejmě to západní Německo enormně, ale enormně zatížilo a vedlo i ke vzniku těch různých speciálních daní, jako byl příspěvek na solidaritu. Možná si pamatují čtenáři, posluchači Solidaritätszuschlag. Ta současná situace německá je jiná, protože vlastně ta těžká rozhodnutí, která se dnes ukazují být velkou chybou, se v Německu kumulují zhruba po roce 2008. A je to úplně jako kaskáda věcí, která je spojená zejména s určitým ideologickým přístupem. To znamená jednak s tou snahou Angely Merkelové vlastně pokračovat v tom extenzivním růstu. To znamená, že Německo bude růst na základě toho, že se dramaticky zvýší jeho populace. To znamená vítání migrace a dokonce vnímání té obrovské migrační vlny jako něčeho velmi pozitivního, co to Německo naopak pozvedne. Že? Další bylo pak rozhodnutí týkající se změny energetického mixu, to znamená opuštění jak jádra, tak uhlí a vlastně nástup a prosazování těch zelených technologií. A tohle byly takové dva výrazné milníky, které to Německo zásadním způsobem poškodily. Najdeme samozřejmě celou řadu dalších rozhodnutí, jako třeba byla ta ústavní brzda, která zabraňovala zadlužení, takže Němci, i když měli obrovskou zátěž spjatou s miliony nově příchozích, tak vlastně nechtěli akumulovat dluh a dívali se na to, jak ta infrastruktura se pod tím náporem nutně hroutí. To prostě jako nešlo jako jinak dost dobře udělat. Takže tady máme prostě několik jevů, které se skoncentrovaly a kdy nyní vidíme, že to Německo je v opravdu velice těžké situaci. A možná stručně ještě jeden bod. Hodně se hovoří o té ekonomické situaci, o drahých energiích, samozřejmě odstřihnutí se od Nord Streamu, o té obrovské zátěži, která má sociální dimenzi, ale i prostě psychologickou těch novoněmců, kteří prostě tam do toho Německa dorazili. Ale málo se hovoří o tom, že vlastně v Německu už velmi dlouho trvá absolutní politická paralýza. My tam vidíme jednu velkou koalici za druhou a je potřeba si uvědomit, že to prostě není dobře, protože ty dvě strany, jedna ještě pořád velká, druhá už ne, ale byla velká, tak ono je vlastně nic moc nespojuje. Ono je spojuje jenom to, že se bojí, nebo tvrdí, že se bojí, aby nevládla AfD. A ono to skutečně vytváří paralýzu, protože co jeden navrhne, druhý blokuje. Takže oni se vlastně nehýbou z místa. A je to prostě situace, která nejen, že to AfD nestopuje, ale naopak ji vlastně vytváří další prostor pro podporu a je to prostě nezdravé politické prostředí.
0: Já jsem si nemohla odpustit tady tento historický exkurs, protože, jak jsem zmínila, vy už jste v roce 2015 napsala, jak jsme se stali kolonií a my se v tuto chvíli ocitáme v určitém bodě, kdy kolonialista na tom už není nejlépe.
1: Ano.
0: Jak jste řekla, nejenom ekonomicky, ale také psychologicky, mentálně a politicky. Řekněte mi, co z toho pak vyplývá pro kolonii, když budu pokračovat v této retorice?
1: No, tak může znít, první, řekněme, taková varianta je, že ta kolonie bude dál jaksi dobře fungovat a držet tu upadající centrální moc a jaksi dodávat ty zdroje, což jsme dělali celá desetiletí, děláme stále a já jsem už mockrát uvedla, že vlastně česká ekonomika je někým, kdo zásadním způsobem přispívá k sociálnímu smíru v Německu. To je potřeba se říct. A druhá věc je, že je možné tuhle situaci využít k podstatně větší emancipaci od té centrální moci, ale jak jsme se o tom bavili, když jsme jeli tady na natáčení, na to je s prominutím potřeba mít koule. To znamená, je potřeba na to mít odvahu a je potřeba na to také mít určitou jinou představu, než to, že budeme a radostně neustále přívěskem Německa a někdy, jak se říkalo, tou 17. nebo kolikátou spolkovou zemí. Takže je to možná příležitost, protože ta centrální moc má v tuhle chvíli

A ten prostor se jmenuje Evropská unie. A je pravda, že část rozhodnutí je v rámci těch národních vlád a velká část, a existuje neustálá přetahovaná o to, je koncentrovaná v rukou takových lidí, jako je Ursula von der Leyenová a paní Klasová. A já musím říct, že bych byla velmi překvapená, kdyby nedocházelo k výraznějším střetům, protože ta pozice Evropské unie se neustále globálně zhoršuje. A teď nemyslím jenom ta fakta, které posluchači znají. To znamená to, že máme velmi drahé energie a že z tohoto hlediska těžko můžeme soupeřit se Spojenými státy, s Čínou nebo s dalšími výrobními centry. Že je tady poměrně velká byrokratická náročnost, která často dusí inovace. Když tady něco vznikne, tak se prostě přemysťuje právě buď tím směrem ke Spojeným státům, nebo na tím směrem východním, třeba právě k té Číně. To jsou všechno věci, které jsou známé, ale vidíme, že nějaká změna kurzu je velmi nedostatečná, když to řeknu mírně. To, co mě vlastně děsí nejvíc, je, že ta současná vládnoucí, já nechci říkat slovo elita, prostě ti, kteří tam rozhodují v rámci Evropské unie, tak si zvolili jako svůj hlavní směr konflikt a konfrontaci. A vlastně ji chtějí jet minimálně ve dvou, možná ve třech směrech. A opakuji znovu, my jsme součástí tohoto procesu. Ten první je samozřejmě válka s Ruskem, to znamená vojenská válka. A tady vidíme obrovskou snahu militarizovat nejenom ty ekonomiky. To je věc, kterou že z minulosti známe, Němci k tomu mají jaksi velké tendence historicky, ale co je ještě mnohem horší, militarizovat společnost. To znamená nejenom u nás, všude, brát válku jako něco, co je vlastně žádoucí, co je v pořádku, ne prostě jako absolutní selhání lidského rozumu, říká Oskar Krejčí, ale jako něco, co vlastně tu společnost posouvá dál. To znamená normalizace války, normalizace militarizace, normalizace zabíjení ve válce. To je extrémně nebezpečné, ale tuhle linii Evropská unie jede tvrdě. To, co teď ožívá v těch posledních měsících, je ekonomická konfrontace proti Číně. Hodně se píše a hovoří o takzvaném čínském šoku 2.0, který vlastně vyjadřuje to, že Čína se také chopila toho tématu čistých technologií, ať se to týká solárů, elektromobilů a dalších, které jsou s tím spjaté. A je lepší. Nejenom z hlediska ceny, ale je technologicky lepší. Má prostě nastavený celý inovační ekosystém a jednoduše řečeno, ty evropské firmy absolutně válcuje. No a místo, abychom my se podívali dovnitř, co tady se dělalo špatně, jaké byly chyby, tak vlastně je tu veliká snaha začít vést ekonomickou válku proti Číně. Zatím ne střílet na ní, nevím teda čím, ale prostě vést ekonomickou válku proti Číně. Já jsem už tomu četla několik návodných dokumentů, jako jo, jak se prostě postavíme tomu konfliktu proti největší ekonomice světa v paritě minimálně. A pak je tady velmi nejasný postoj vůči Spojeným státům, kdy na jedné straně je tam, řekněme, prezentovaná určitá silná afinita, až nevkusná, na kterou stejně americký prezident neslyší, on takhle nefunguje. A na druhé straně odpor a tyhle pozice jsou takové, jaksi, je takové vlnobití, prostě člověk neví, jaký postoj tady zrovna to vedení Evropské unie zaujme. A tohle já považuji za naprosto šílené jít prostě tímhletím směrem, kdy Evropská unie zanedbává takové ty prostě klíčové fundamenty ekonomiky a společnosti a vlastně se připravuje na boj minimálně na dvou, neli na třech frontách, který podle mého názoru nemůže vyhrát ani jeden. A myslím si, že si dostatečně neuvědomujeme, jaká míra destrukce vlastně z toho Bruselu se na nás žene. A ono to souvisí s celkovým takovým tím zase tím myšlenkovým úpadkem. Jo. Když se vlastně zamyslíte nad tou rétorikou, tak Evropská unie, prostor míru, prosperity, společná měna, jednotný trh, budeme cestovat.

0: Budeme budovat sociální stát, budeme prostě ukazovat, že tady se dá žít lépe než ve Spojených státech. Jo, to třeba ještě byla ta 90. léta, neříkám, že to byla realita, ale minimálně jako rétoricky to byla prostě nějaká nadějná oblast. A vlastně dneska ta rétorika je úplně jiná. Jo, když se podíváte, tak to jsou vlastně jenom výhrušky. Musíme jít proti Číně, jinak prostě nás ekonomicky zničí. Musíme válčit proti Rusku, musíme zavádět dekarbonizaci, jinak planeta schoří. Je tam úplně jiný posun. Vlastně vy ty lidi jenom děsíte, anebo je připravujete na nějaké peklo, které neodvratně přijde.
1: Vy jakožto ekonomka vnímáte v uvozovkách nebo i bez nich logicky to, že se Evropa takovýmto způsobem militarizuje a že začíná svůj průmysl nasměřovávat tímto směrem, protože, jak jste zmínila, v Německu tento program v
0: Ano, oni s
1: minulosti
0: tím mají,
1: vyhrával volby.
0: no jistě, tak oni s tím mají vynikající zkušenosti, že jo? Dokonce to se u nás málo ví, ale Oliver Blume z Volkswagenu řekl, že nemá problém, aby se některé automobilky přeměnily právě ve zbrojní závody a dodal tam tu úžasnou větu, dělali jsme to v minulosti. Jo, tam přímo to řekl.
1: Tak
0: Takže
1: proti tomu se nedá nic
0: ono,
1: namítat, ano. Ano,
0: to
1: to je
0: rozhodně dělali.
1: konstatování faktu, ano.
0: Akorát nám teda zapomněl ostatním třeba méně informovaným říct, kdy pak to asi tak bylo, ale prostě to konstatování
1: Ano. A
0: tam
1: jak to
0: je.
1: skončilo?
0: Ano, no, přesně, co to udělalo s Evropou. Ta militarizace je podle mě vnímána jednak jako taková spása z hlediska toho průmyslu. To znamená, někteří minimálně v rámci EU si uvědomují, že skutečně dochází k deindustrializaci a že ten průmyslový potenciál řady evropských zemí, nejen Německa, klesá. A on neklesá jenom kvůli drahým energiím, ale z řady jiných důvodů, řekněme, zastaralé způsoby financování, kdy se hodně spoléhá na ten bankovní sektor. Jistě tam hrají i ty energie, ano, jistě tam hraje i ta regulace, ale řekněme i menší inovativnost. Jo? Když se prostě podíváte na počty patentů v Číně a sečtete si všechny počty patentů EU, no tak prostě ta Čína je řádově úplně, ale úplně někde jinde. Takže to je potřeba také vnímat. A ono velmi velká část těch takzvaných bruselských elit, já to slovo teď používám s určitou nechutí, prostě má tendenci hledat vždycky nějaké jako spásné heslo. Jo, ono, ekonomika a společnost jsou mnohem komplikovanější a neexistuje žádný jeden zázračný čudlík, který zmáčknu a všechny to zachrání. Takže ne, není to euro. Není to militarizace. Takhle jenom, že to prostě nefunguje. Jo, nebo ta dekarbonizace, prostě, jo, změníme svět a tím zachráníme prostě všechno. Takhle jednoduché to prostě není. Není. Ale část prostě těch evropských elit to takhle prodává a nutno dodat, že bohužel v části toho průmyslového sektoru a i u nás, aniž bych mohla jmenovat, tak bohužel to tak je. Vy se setkáte s lidmi, kteří prostě řeknou, jen ať se do toho zbrojního prostě investuje, aspoň máme práci. Tohle je úvaha, která nám připomíná, víme, jakou dobu a víme, kde. Jo? Je nám jedno, co se s tím potom stane, ty společenské důsledky nedohlídneme, ale teď prostě máme tu práci a ta továrna se prostě nepoloží. A to je samozřejmě ten jeden moment. A ten druhý je, že většina představitelů Evropské unie se tak extrémně dala na podporu Ukrajiny, zejména Zelenského, že vlastně nemá šanci, jak z toho kouta, do kterého se zahnali, vycouvat. Jo, oni z něho nemůžou vycouvat, dokud jsou u moci, to znamená, a protože u té moci chtějí zůstat, tak pojedou neustále tuhle linii, protože to jim to dává i možnost, jak si nestratit tvář, to znamená zůstat dál v politice, ale hlavně ono vám to umožňuje prostě říkat, nám hrozí válka, bude válka, připravte se, bude válka, jako teď pan prezident nám objíždí školy a říká, jak bude válka, že jo, ta roztomilá, ne? No tak, takhle, když si zvolíte prostě vojáka, tak to dopadá. Jo, to znamená, že ono vám to umožňuje zároveň zavádět, nebo se minimálně pokoušet zavádět opatření, která by vám mimo tu hysterii prostě nevyšla. Jo? To znamená různé omezování svobody slova, kontrola, že jo? Všechny ty různé prostě snahy tamhle umlčet, tamhle prostě, aby to bylo všechno pod kontrolou. Víme, že neustále jsou chrleny návrhy z Evropské unie tímto směrem, a vy to, Martino, budete znát stokrát líp než já, protože tohle je téma, které si myslím, že je přímo vaše. Jo? To znamená, ta válečná hysterie vám vlastně umožňuje tímhle způsobem manipulovat vlastní obyvatelstvo. Není to nic nového, ale je něco jiného o tom číst a bohužel je něco jiného v tom žít.
1: Paní docentko Ilono Švihlíková, děkuji vám za odvahu pojmenovat věci tak, jak je vidíte, ač víte, že to může být velmi nepopulární. Díky za to.
0: A já děkuji vám, Martino, za odvahu.

0: I na ruské, i na straně NATO se uvažuje dost intenzivně o použití tzv. Taktických jaderných zbraní, které znamená jaderné pumy o síle 3 až 10 kilotun. Dokonce uvažuje se o tom, jaká je míra destrukce. Odhaduje se, že je to buď 5x5 kilometrů nebo 10x10 kilometrů. Ostatní části by zůstaly intaktní s tím, že po výbuchu jaderné pumy, zhruba podle zkušeností a testů, do po 20 až 30 minutách můžou obrněné jednotky projít přes kontaminované území. Znamená to, že se výrazným způsobem snižuje práh ochoty k použití taktických jaderných zbraní. Konec konců o tom se mluví taky v amerických vojenských kruzích, kdy iránská jaderná zařízení nemůžete zničit ani booster bombami. Jediné pokusy o zničení by mohlo být použití speciálních jednotek, které by zaminovaly vstupy do podzemních továren, nebo použití taktických jaderných zbraní. Jistě víte, že NATO uvažuje v rámci své jaderné koncepce o tzv. Preventivním jadrovém úderu, které by byl zaměřen na velitelská stanoviště, koncentrace vojsk Ruské federace a podobně. Druhá věc, jestliže začnete veřejnost připravovat na to, že vlastně ta jaderná puma není tak hrozná, a dokonce teď se mluví o tom, že nové gravitační pumy Spojených států 6112, 6113, vlastně zaměřují negativní destrukční energii především do půdy a způsobují umělá zemětřesení, tak by to vlastně nemuselo být takové hrozné, kdybychom je použili. Konec konců, jistě víte, a ti, kteří byli na vojně, vědí, že existuje jaderné dělostřelecké střelivo, existují různé druhy dopravních prostředků pro dopravu jaderných pum, nejenom Miráž a podobně. A tohleto všechno jako kdyby směřovalo k tomu, že vlastně nebojte se jaderné války, konec konců bude snesitelná. Druhá věc, která tady je, ovšem, diskutuje se o tom, že v podstatě Německo se znova zaměřuje na výrobu vlastní jaderné pumy. Je v tomhletom ohledu pracuje 8 významných německých výzkumných institucí a univerzit na přípravě německé jaderné pumy. Už by to tedy bylo nejenom Francie, 200 jaderný pum, Velká Británie, 230 jaderný pum, ale už by to mohlo být i Německo, které by se odhodlalo k výrobě jaderné pumy. No a kromě jiného pokračuje to ještě dál v tom slova smyslu, že dnes se ví, že střelní bavlna je zpracovávána v jediném podniku v Evropské unii a ten podnik je ve Francii, pardon, v Polsku. A pak je tady zpracování výbušnin, které je ve dvou podnicích. Jeden podnik je Semtín, Česká republika, a druhý podnik je ve Francii. No a hlavní problém je v tom, že většina střelní bavlny se dováží z Číny. No, mnoho chemických látek pro výrobu munice se vyrábí taktéž a dováží z Číny. Čili může se velice rychle stát, že dostatečné zásoby munice nebudou, ale ty jaderné pumy by mohly být použity, když veme to ještě souhrn jaderný pum amerických, které jsou umístěny v 6 evropských zemích na leteckých základnách. To všechno směřuje k tomu, že poprvé musíte psychologicky připravit obyvatelstvo, že takové jaderné úděly nejsou přímo světová katastrofa. Po druhé, uvědomíte si, že v oblasti konvenční výzbroje máte obrovské mezery a problémy. Teď jsem uváděl právě ten problém například dopadu sankcí čínského vedení vůči dovážení komponentů do Evropské unie. No a po třetí, tyhle ty jaderné pumy omezeného rozsahu by mohly být určitým nástrojem pro takzvané umravnění protivníka. Diskutuje se hodně o tom, že v podstatě použití jaderné pumy například na eliminaci Slezského tunelu by bylo dokonalým řešením. Již teď značná část ruských útoků na logistická zařízení na západní části Ukrajiny směřuje k výraznému omezení dovozu pohonných hmot, střeliva, munice a potravin na Ukrajinu. Více jak 60% šlo přes přístavy, jako je Oděsa, Izmael, Južnomorsk a podobně. A tam jsou tyhle ty přístavy systematicky ničeny, potápěny lodě, které přivážely zbraně na Ukrajinu a podobně. Takže jako dopravní trasy zůstává pouze železnice, Slezský tunel, anebo železnice z území státu hraničící s Ukrajinou. To ale pak vytváří poměrně významnou rizikovou stránku pro tyhle země, A jistě si pamatujete, že ruské ministerstvo obrany a zahraničí publikovalo 18 míst v Evropě, kde se vyrábí drony a munice pro Ukrajinu, a které by v případě jistých, nazvíme to slušně, preventivních úderů, mohly být zničeny, aby se zamizilo dovozu dalších zbraňových systémů na Ukrajinu. No a v České republice to byly dvě místa, která by mohla být zasažena. No a samozřejmě pro Slovensko je z toho další problém, protože ČOP, Černá nad Tisou a podobně, je koncové místo pro překladiště na železnice na Ukrajině. S tím, jak se zostřuje konflikt, jak Ukrajina zběsile útočí už nejenom na energetické komplexy v Ruské federaci, ale útočí dokonce i například na sklady Wildberries a podobně, aby se vytvořila občanská nespokojenost. Útočí se na rekreační zařízení, nejenom na Krymu, Jaltě a podobně, ale už teď i na území jiných regionů Ruské federace. Vytváří se snaha doslova vyhrotit válečnou situaci a tím, jak více Ukrajina prohrává na linii kontaktu, jak se frontě eufemisticky říká, tak můžeme očekávat totální vyhrocení války. V takovém případě, tak jak u všech velkých válečných konfliktů, čím déle trvá válečný konflikt, tím větší zuřivost na obou stranách válčících se zvyšuje, a poslední zábrany, které byly, řekněme, ve vazbě na civilní obyvatelstvo nebo nemocnice a podobně, padají. V tomhletom ohledu, vzhledem na rostoucí ztráty na ruské straně, jednak ve vazbě na zásobování Krymu, ale taky oběti, které vznikají útoky na civilní zařízení, na sanitky a podobně, teď máte poslední ukázku, kdy Rusové přinutili přistát jeden americký dron Hornet a když analyzovali datovou základnu umělé inteligence, zjistili, že vlastně to bylo naprogramováno pro útoky na civilní vozidla a civilní objekty. Znamená to tedy, že když vezmeme základní skutečnost, že většina satelitních informací pochází od amerických satelitů, většina odborníků, kteří programují drony, je ze západoevropských zemí a z Ameriky. No tak pak se nemůžete divit, že jednoho dne se někdo rozhodne na ruské straně použít radikálnější řešení a zlikviduje, řekněme, hlavní producentské systémy dronů. Tam máte zvláštní situaci. Posledního půl roku se Ukrajina rozhodla uzavřít množství smluv se západními státy a západními firmami s tím, že se vyrábí například drony v Holandsku, v Velké Británii, v Německu a podobně. Pak se tyhle ty drony dopravují na Ukrajinu a používají k válečným operacím. Vypadalo to jako dobrý manévr. Jenomže teď se najednou ukazuje, že mohlo by dojít k útoku na tyhle ty továrny produkující drony v západní Evropě. Na to dokonce Američané prohlásili, že kvůli některým továrnám nebudou zahajovat jadernou světovou válku. Tak zároveň se ukázala další zvláštnost, že teď znova se uvažuje o investicích například Rheinmetallu nebo některých jiných německých firm do vytvoření podniku na Ukrajině, kde by se montovaly drony už z komponentů vyrobených v západní Evropě s tvrzením, že tyhle ty drony jsou vlastně vyráběny na Ukrajině, takže Rusko nemá právo morálně ani jiné útočit na západní Evropu. Bohužel tenhle ten způsob myšlení je velice nebezpečný, protože jednak tak, jak teď Rusové ničí všechny produkční kapacity nejenom pro rakety Flamingo, ale i pro další drony na území Ukrajiny, to znamená postavení nějaké fabriky bude okamžitě analyzováno a když bude fabrika dostavěna, tak bude smetena z povrchu zemského, nejenom Iskandery nebo Zirkony alebo Orešníkem, ale v každém případě velice dobře bude známo, odkud pochází komponenty a podruhé, kdo dodává klíčové satelitní informace. A v tomhletom ohledu se nemůžeme divit rostoucí snaze Ruska a Číny na eliminaci Maskova Starlinku, který je hlavním poskytovatelem satelitních informací a jistě víte ty informace o tom, že existují technologie i na čínské, i na ruské straně, které můžou znemožnit příjem informací ze satelitních systémů. No a to ještě, aby to bylo přímo dokonalejší, tak zároveň probíhá nesmírně ostrá konkurence mezi Orange, Jeffa Bezose mezi Starlinkem, SpaceX, Elona Muska a RyanMed a dalšími americkými koncerny o to, kdo získá kontrakty na let na měsíc a vybudování měsíční základny a jak si skutečnost, že například teď chtěl Elon Musk umístit dalších 21 satelitů na oběžnou dráhu pro komunikaci válečných institucí, tak najednou ta raketa selhala a explodovala. No, dokonce cynici hlasové prohlašují, že dochází doslova k tvrdé nemilosrdné konkurenci v rámci firem soukromých, které vyrábí možné raketové systémy pro vesmírné projekty, aby získali obrovské kontrakty od Pentagonu. No a toto všechno vytváří totální, řekněme, kosmickou mlhu a dronovou mlhu, s tím, že samozřejmě teď se objevují nové geniální nápady například na ruské straně, kdy otázku GPS a ostatní věci Rusové nahradili jednoduchým systémem za $2 a magnetickým kompasem, který zabezpečuje skvělou přesnost při zásazích dronů. Takže ona, ta tvořivost vojenská, pokračuje dál a vzniká jenom otázka, ti velcí, kteří mluví o potřebě jaderných zbraní, si skutečně neuvědomují, že pak velice rychle může dojít k tomu, že to nebude detonace taktických jadrových zbraní, ale použití třífázových kobaltových jednomegatonových pum. No a tohle to všechno ukazuje na šílenou hloupost, protože jestliže spustíte ten proces agrese a eskalace válečných operací, tak bude mít pravdu nejen profesor Meyerheimer a profesor a Scott Ritter a další, že pak už se to stane nezastavitelným. A všechno to začne malými pumami a skončí to kompletní jadernou výměnou.
1: Poslouchejte. Roky nám slibovaly lepší zítřky. Roky brali a dávali jen prázdná slova. Lidé pracují, lidé platí. A nahoře? Tam se jen počítají peníze. Dnes už mlčet nebudeme. Dnes se ozývá hlas ulic. Hlas Česka. A tenhle hlas

0: Zvuk.
1: Radio Zvuk. No.
2: Tak, vážení a milí příznivci radiozvuku, právě vypukla vřava na bojišti. Po nepříliš úspěšné diskuzi zpočátku se konečně dostáváme k meritu věci a začínáme se tu spolu přít o to, jak tyto informace, které jsou zajisté pro všechny naše posluchače velmi důležité, dostat k lidem ve srozumitelné formě. Protože to tady považujeme všichni za ten největší problém.
3: Ale to není problém. A když já ti to říkám,
4: Teď je to strašně,
3: musíš pochopit, rozumíš, to pochopíš, ale pak ty to musíš uvést do praxe, ale tvým vlastním způsobem, to přece nemůže ti nikdo říct.
4: Jasně, ale dobře, ty říkáš, jasně, to je strašně jednoduchý, a říkám, až když ti počkej, a když ti řeknu, fajn, když je to tak jednoduchý, no. Jo, tak mi to teď tady hoď na stůl.
3: Tak ty vytvoří nějakou situaci, ale tě mohu ukázat.
4: Jak já mám vytvořit situaci, jo, když mi řekneš, že to je tvůj problém, jako.
3: Ne, to je problém. To je...
2: Vážení a milí posluchači radiozvuku, doufám, že vám nevadí, že jsme si tady vyměnili role a já se stávám hlavním moderátorem tohoto pořadu a jsem pouhým... písnička nás právě opouští a já se stávám pouhým účastníkem této
3: kůži. Ano, takže jak si předvedeme princip toho, o čem tady mluvil Eri, na praxi. Píseň si jde zahulit. A protože já jí mám rád a chci jí, vadí mi, že si jde zahulit, tak jí řeknu, ano, dí písničko a budu tolerantní vůči tomu, že si jde zahulit. Ale kdybych byl hajzl a chtěl jí vlastnit, tak no píseň nikam si zahulit nepůjdeš, protože se teď natáčíme reportáž radiozvuku. Ale protože já jsem využil kladný princip, ano, tolerance, a v zápětí jsem do toho vložil princip lhostejnosti, řekl jsem ano, píseň jdi si zakouřit a nevadí mi, že si dej zahulit. Ano? Takže stačí ti to takhle?
4: No hlavně, že to říkáš tím klidným tónem.
3: No, teď právě. No, já se ano, přátelé, omlouvám se, že jsem takový expanzivní, nicméně já když mluvím se zapálením, tak se tak hořím, celý hořím, ano? Ano, takže toto byla ukázka principu, které tady mluvil Eri. Eri, je to tak?
2: Jistě, zajisté. Já opět tady přebírám štafetu a budeme pokračovat v dnešním pořadu, který jsme se rozhodli natočit pro vás, pro naše posluchače.
4: Dobře, no. Takže když je to teda tak jako jednoduchý, jo? Ano, předved, jo? Píseň si jde zahulit, jo? Dokážeme si to představit, nemusí to ani nikdo vidět, jo? Ale všichni si to dokážou představit, že nějaká baba si jde zakouřit, jo? A teď je... Lidé využijí nějakých smyslů, že jo, což dávají těm smyslům, dávají to už do, jak to říkal, do struktury, jo? Řekl si větu, kterou dají do nějaké struktury, jo? A teď ta struktura se má, je vlastně trojjedinost, jo? Tady ten stav je trojjedinost, jo? A teď vysvětlíte ten princip, jo? Jo, na tom jednoduchém, jako, co jsi teď povídal, aby to s tím pochopili tak, jo, aby jsem vzala z toho plusového bodu, jo, lásky, dala tam pozitivní, negativní a z tohohle negativního, kde dám negativní a pozitivní, aby to vyšlo opravdu v tu stejnost.
3: Já se o to pokusím, ano.
2: Takže, aby jsme tomu porozuměli, tak si celé toto téma převedeme na už zmíněný skutek, píseň si jde zakouřit. Což znamená, píseň má pozitivní vztah ke kouření.
3: Ano, takže
2: píseň má pozitivní vztah ke kouření.
3: Ano, má pozitivní vztah, to je ten kladný.
2: Ano, a protože všichni víme, že kouření škodí.
4: A že to je závislost.
2: A že to tak vzniká závislost, protože ona má ráda kouření, ano.
3: Ano, to je ten negativní stav, to je závislost, že je na to člověk závislý, to je ten negativní stav, no. Ano.
2: Tak se nyní musí vymezit vůči kouření. Ano. Tak, aby pokud by se chtěla té závislosti zbavit. Takže musí... Ano, takže ona vlastně musí vytvořit kombinaci mezi těmito dvěmi sférami. Tedy mezi závislostí A mezi tou nenávistí, který použije k tomu, aby se této závislosti zbavila, že?
4: Takže teď jsme byli v tom plusu. Jo? Takže, vážení posluchači, představte si trouhelník, jo? Když na ten trouhelník bych jsem si napsala mám ráda kouření, jo? Nebo kouřím ráda, tak na pravé straně, kde je princip láska, bych měla na plusovém poli ráda kouřím.
3: Dělá mi to dobře.
4: Jo? A v pozici láska na minusovém poli jsem závislá.
3: Ano.
4: Jo?
3: Tak. Kouřím ráda, protože mi to dobře. Dělá dobře, ten pozitivní.
4: Ano, počkej, nemusíš dál mluvit, jo? A teď mi vysvětli ten druhý pol. Tu nenávist. Abych přestala kouřit, co mám teda pochopit v nenávisti. Chápeš
3: to? Že ti to škodí, že ti to nedělá dobře. Protože mi to škodí, já nechci kouřit.
4: A proč kouříš ty?
3: Protože ti to dělá dobře.
2: Mám to rád.
3: Mám to rád, dělá mi to dobře.
4: Takže když se
3: záleží, k jakýmu polu, jaký pol použiješ. To znamená, že tobě to dělá dobře, kouříš. A pro tebe je to pozitivní, že ti to dělá dobře. Protože to uklidňuje. A v negativním, aby si mohla přestat kouřit, tak se musíš k tomu vyhranit negativně. To znamená využít princip nenávisti. To znamená říct, škodí mi to a nebudu kouřit.
4: No počkej, ale aby se to hodilo do té lhostejnosti, jo.
3: No.
4: Tak v tom, to se furt bavíme o tom pozitivním polu.
3: Ne, my jsme tam dali oba póly, negativní, ty, aby jsi se vymezila,
4: aby mi to bylo jedno, jakože abych teda vstoupila do té lhostejnosti.
3: No to ten používáš, protože to dělá dobře, tak i ty lhostejné, že kouříš.
4: No počkej, to je blbost.
3: Myslíš, že to škodí, není
4: ne,
3: blbost.
4: Ne, to je blbost, jako lhostejnost je nahoře, bod nahoře,
3: ale ano,
4: na pravém rohu je plus, počkej, bod, to, láska a závislost. Jo, což jsem hodila tady do toho bodu, jo?
3: No.
4: Ale já se potřebuji dostat do kouření do lhostejnosti, to znamená do toho tam. Ale mi chybí ještě ten druhý pol, ta negace,
3: no,
4: ta nenávist.
3: Ty to celou dobu říkám, lhostejnost, máš lhostejnost. To nevadí ti, že ti to škodí, že nevadí, prostě ti to jedno, to je lhostejnost.
4: No, v tom případě...
3: Dělá ti to dobře, pozitivně, protože to máš ráda, dělá ti to dobře, to je pozitivní.
2: Abych to upřesnil, tak už konečně rozumím písničce, protože my tady máme, opravdu tady máme ty tři póly, láska, nenávist a lhostejnost,
3: máme,
2: což znamená, aby člověk a mohl...
3: A si musí zakonit ještě jedno, přesto, že to škodí, ale má to ráda.
2: Aby člověk mohl být závislý, tak na úrovni lhostejnosti musí používat ignoraci, nemůže používat toleranci, protože tolerance je aktivní prvek.
3: Je jí to jedno, že jí to škodí,
2: ano,
3: tak, ale
2: to znamená, vytváříš celou tu jakoby, kombinaci tím, že na straně lhostejnosti používáš ignoraci. To znamená, ignoruješ to, že ti to škodí a díky tomu můžeš mít ráda to, že ti to dělá pohodu, že ti to navozuje příjemný stav.
3: Říkám celou dobu, ale blbě asi.
2: No.
3: To jsou všechny ty tři póly, které ti... máš tam negativní, pozitivní, všechno to máš.
2: Tak jestli tady z toho se posluchači někdy doberou něčeho rozumného, tak to jsem zvědavej,
4: to
2: opravdu.
4: Takže to mohli dát ještě úplně na jednoduché. Polovina posluchačů nekouří a neví, co to je víc.
2: Já bych to ještě zjednodušil, ale to už nevím, kam se dostaneme.
3: Pojďme to zjednodušit.
2: Já jdu dovnitř.
3: Já myslím, že já se ještě zakouřím, protože jsem ještě zakouřit. Ano, mě to teda škodí, ale je mi to jedno, protože mi to dělá dobře. Ano, prosím.
2: Tak vážení posluchači, právě jsme se propracovali do stavu, kdy už nikdo ničemu nerozumí. A jediný, kdo tady je přítomný a může celou situaci rozřešit, je Ivanka Panušková, která silně, opravdu silně mává rukou a tvrdí, že se nebude účastnit. Co by si nám na to mohla, Ivušku, prosím tě říct? Fuck off. Tak z toho budou opravdu všichni unešeni. A já doufám, že do příštího pořadu Radiozvuku si připravíš nějakou opravdu skvělou řeč. Ano. Ano. Stačí. Tak, už.
3: Negativní pol, škodí mi to zdraví. A když bude to škodí mi to zdraví,
4: víš,
3: že mám princip lhostejnosti.
2: A. Napjatá diskuze pokračuje. Opět jsme se vrátili na terasu, kde zuří doslova do písmene diskuze mezi Danielem a Ladislavou písničkou Svobodovou.
4: To nevystříhneme.
3: Posluchači by měli vidět, že i my, kolegové z Radiozvuku, máme občas veliké rozpory, ano?
2: Ano, je tady pár detailů v našich rozhovorech, kdy se neshodneme úplně zcela. To je fakt. A potom je zajímavé, když se toto neschodu snažíme vysvětlit posluchačům, když tomu ani jeden z nás nerozumí.
4: A proto si teď vezměte tušky a papír a půjdeme to zkusit jako na tom papíře.
3: Dejte si trouhelník, dejte si tam to, co byste chtěli, to znamená, může to být...
4: Stejnoramený, rovnoramený.
3: Rovnoramený trouhelník, může tam být cokoliv, by vám třeba jmenuje láska, nenávist, zlostejnost, akce, reakce, pasivita, lenost, jo, cokoliv vás napadne, můžete si to do toho tam dát a zkusit si vlastně, jakým způsobem tento trojedinost.
4: Prosím vás, nakreslete si rovnoramený trouhelník, rovnostranný trouhelník. Nahoru si napište nula a ano, vedle té nuly si napište lhostejnost. Do pravého rohu dejte plus, napište láska a do levého rohu napište mínus a dejte tam nenávist. Tím bychom mohli začít.
3: Ano, tam můžete dát cokoliv jiného a může to být stejná čísla, ano?
2: Jako vždy se ukazuje, že je v každé diskuzi potřeba konsolidační prvek, který naší diskuzi zastupuje písnička, která snad jediná je tady uzemněná stále a dokáže naši diskuzi vést konstruktivním směrem.
3: Já jsem dneska velmi neuzemněný, já už vítám od rána, takže prostě to tak je.
2: Ano, to mohu potvrdit, že Dan od rána projevuje se to tím, že chodí všude po bytě a trpí samomluvou, což ne každý úplně dobře snáší, protože není zcela jasné, jestli už je úplně za zenitem a už se k nám nikdy nevrátí, anebo jestli dojde ještě někdy k uzemnění a Dan opět začne s náma komunikovat zcela normálním jazykem, tím si nikdy nemůžeme být jistí.
3: Ano, protože já dneska už od rána vlastně přemýšlím nad magisteriem slunce, ano?
2: Ano, ano, musel bych opravdu...
3: Mohl vysvětlit?
2: Ano, ne, já bych musel hád, kdybych tvrdil, že o tom nevím. Poslouchám to skutečně opravdu už od rána a už mi z toho jde hlava kolem.
3: Ano, ale i ty by si mohla vlastně vysvětlit magisteriem slunce s prostřednictvím květu života.
4: Ano, Jani?
2: Dáváme si opravdu konečně tu kýženou přestávku cigaretovou a necháváme písničku zatelefonovat.
4: Ano.
3: Teďka. Tak my to se ryčem...
4: Takže pokračujeme v našem rozhovoru, už tady dokuřujeme teda na balkoně a děkuju ti, Dani. Mám z toho takovou trošku hlavu, protože já jsem člověk jednoduchý a mám ráda jednoduchý, praktický věci. A já vždycky, když začnu s chlapcema, Dan, máte tady záchvat smíchu, proč máš záchvat smíchu, Dané?
3: Protože ty jsi velmi chápavý, inteligentní člověk, skutečně, a toto je vlastně skutečně jednoduché a já si myslím, že to chápeš, jako.
4: Jako, já to chápu, jo, ale, jako chápu to, ale když by opravdu, jako, protože spoustu lidí, když jsem už před rokem vlastně na Facebooku vyhlásila, že by se konal seminář Květ života v podání Jaromíra Šmita. Prostě Eriče, jo, tak vlastně lidi měli obrovský zájem. Ale je taky pravdou, že vlastně seminář by měl být interaktivní, jo, aby lidé pochopili vlastně, o čem to je. A když by prostě lidem tady toto rval do hlavy, jo, tak jak si to ti lidé dokážou představit, protože samozřejmě je spousta posluchačů, jo, vlastně má přečteno spoustu knih na toto téma, jo, ale nedokáže si to třeba v té praxi, jakoby, jo, vysvětlit na tom praktickém životě, jo, o to se mi jedná.
3: Já bych, jestli dovolíš, drahá písmilko, ať si to vyzkouší na věci, kterou mají rádi, to znamená, ať je to na kouření, ať je to na pletení, ať je to na činnosti, kterou dělají rádi, tak tam si můžou vyzkoušet tyhle ty principy, protože to budou chápat, protože to je věc, kterou dělají rádi a budou jí rozumět.
4: Dobře, ještě se teda vrátím k tomu. Nakreslili jste si už teda trojúhelník, napsali jste si vlastně na každou stranu, co znamená, takže ještě jednou nahoru si napíšeme nulu, lhostejnost, v pravém rohu bude plusový bod, což je láska, na levém rohu je nenávist, což je minusový bod. Položím jednoduchou otázku. Co nemáte rádi? Já za chvíličku předám slovo Erinkovi, ale jenom řeknu. Když se lidi zeptám, co nemají rádi, oni řeknou hloupí lidi a blablabla. Ne, co nemáte rádi, jako opravdu jako vy, co nemáte rádi, co nesnášíte. Jo? Dám příklad, třeba někdo nesnáší koprovku. Jo? Tak si tam prosím vás napište koprovka nahoru. Abyste věděli, proč. A teď bys mohl Erinku popsat, jo, protože lidé řeknou, nemám rád koprovku, protože oni vlastně lidé možná ani nedokážou odpovědět právě, proč ji nemají rádi. Jo, a ve chvíli, kdy neodpoví na ten minusový bod, proč ji nenávidí, oni třeba řeknou, nebo řeknou, proč ji nenávidí, jo, ale když by se měli dostat k plusovému bodu, jo, tak nedokážou na ní odpovědět. To znamená, že když nedokážu na ní odpovědět v tom plusovém bodu, jo, tak musíme rozebrat ten minusový bod do dalšího trojúhelníku. To znamená rozebrat to?
2: Tak to já nevím.
0: No? Já se omlouvám, já teda, protože tady samozřejmě dáváš, jakoby, co nemají rádi, jo? Podle mýho, je to můj názor, prosím vás, jo? Není to jako, že jsem to pochopil dobře, nicméně úplně jedno, jestli to rozebereme z bodu, jestli co nemáme rádi, anebo co máme rádi, protože stejně se dopracujeme ať k tomuto, nebo k tomuto, akorát prostě z každé z jiné strany.
4: To určitě, dobře, Dani, Erinku, když tak popravuj nás, jo, Dané, co?
2: Zaujatý posluchač.
4: Co nemáš rád, co nenávidíš?
0: Já třeba nenávidím buchtičky se šodou.
4: Tak. Takže na trojúhelník si napíšeme buchtičky se šodou. No. Tak, hodíme se teda do minusového pole, jo? Zkus vysvětlit ten minusový bod.
0: A proč nemám rád buchtičky se šodou? Protože je to sladký, buchtičky mi nechutná, je to suchý, suchý se sladkým, prostě mi to nechutná, mám k tomu jakoby odpor z důvodu toho, že mi to chuťově nepřipadá dobré.
4: Mm-hmm. Tak, to jsme furt na minusovém poli, jo? Mm-hmm. A teď to teda dej do toho plusové. Mm-hmm.
0: Dám to do plusového díky tomu, že nemám rád buchtičky se šodou a protože je to sladké, tak netloustnu, protože víceméně nepoužívám do sebe cukry, což je dobré, nejsem přeslazený a cítím se dobře.
4: Proč si sladíš kafe?
0: Já nesladím kávu.
4: Ne, nesladíš kafe? Sakra, nenachytala
2: se
4: ho.
2: Napomněl se má obava z týhletýho rozhovoru, kdy jsem si myslel právě, měl obavu z toho, aby to nebylo složitý, protože to opravdu lidi nepochopí. Já bych třeba celý tenhle ten princip přenesl na něco hodně jednoduchého, náš vztah k penězům, že jo. My všichni máme rádi peníze. A spousta lidí je schopná hodně obětovat kvůli penězům, že jo. Takže tam bychom se mohli zeptat, dobře, tak já mám rád peníze a tím pádem se stávám na nich závislý. A pokračuju dál, co mi to vlastně přináší. Kolik za to já zaplatím a kolik za to získám. Jo, protože já přicházím o hodně času. Málo kdo z lidí si vůbec dokáže jakoby dát do souvislosti, kolik, jestli se mu to vlastně nějakým způsobem v tom životě vrací, protože tím, že já teda opravdu jsem závislý na penězích, chodím do práce, strávím strašnou spoustu času v práci, pokračuje to teda tím, že nemám čas na rodinu, nemám čas na koníčky, nemám čas na obyčejný život lidský. Tady už vstupuje do hry právě to, nakolik já umím být tolerantní, nakolik já umím být nezávislej a nakolik já jsem teda vůbec schopný se vymezit vůči tomu, co vlastně v životě mi nepřináší žádný prospěch.
5: Určitě víceméně je to na tom nastavení toho člověka, co si z toho vlastně jakoby on sám vybere, je to tak?
2: No, přesně tak. Takže tady už potom začíná být
6: vstupovat do hry ta lhostejnost, kde vlastně my se dostáváme právě na tu stranu té ignorace, protože my spoustu vlivů, který nám ubližují, který nám škodí, protože jsme třeba opravdu přepjatí, nemáme čas na odpočinek, nemáme čas na svoje přátele, tak my je začínáme ignorovat. A to už samozřejmě nemá nic společného s tolerancí.
3: Určitě.
6: To už je jako ta nejvyšší forma ignorace. A vlastně už začínáme ten svůj život zatloukat do země, doslova do písmene. A nepotrvá dlouho, kdy se v našem životě začnou projevovat destruktivní vlivy, že my vlastně neumíme být šťastní.
5: Určitě to navazuje na to, co, že lidi by měli si dokázat vlastně najít tu radost v sobě. Že?
6: No jasně. Takže aby to bylo co nejjednodušší, tak by ty lidi si měli právě pokládat tyhle ty otázky, jako jo, nakolik teda, protože to je právě o té lásce, protože láska nás vleče do závislosti. Lidi, spousta lidí, už dneska je za zenitem, už běhají po krámech a nakupují věci, které vlastně v životě vůbec nikdy nebudou potřebovat, že jo, mají toho plný byt, mají narovaný byt všema možnýma a je to, dneska je to disciplína sport, kdy lidi po těch krámech skutečně pobíhají a je to jejich nejhorší forma závislosti, že jo.
5: To je to lpění, že, no, taky ne, můžeme to nazvat.
6: Tak ulpívání na tom materiálu, ale právě, že lidi, tam jim chybí, v tomhle té sféře z ničeho nic, tak jim najednou začíná cházet právě ty dvě zbývající složky, což znamená ta schopnost se vymezit v určité závislosti, teda dát si tam nějaký, ano, já to nechci dělat.
5: Určitě, já ti naprosto rozumím, to celkem je jednoduchý.
6: Já to nebudu dělat, já se prostě nebudu honit v práci 30 hodin denně kvůli tomu, abych si vydělal peníze a běžel si do krámu koupit něco, co vlastně nepotřebuju. Naopak, já se třeba budu věnovat o sobotách a nedělích tomu, že půjdu do přírody.
5: To je to vymezení, jak jsi říkal.
6: Takže vlastně my z těch tří věcí skládáme jakýsi ideální formu našeho vlastního života. Tím, že tam máme právě ty, všechny ty úrovně, že tam máme tu toleranci, že tam máme to odmítnutí něčeho a že tam máme tu lásku, kterou samozřejmě potřebujeme v lidském životě hodně. Ale není to jenom o té lásce, protože ta láska, jak už bylo řečeno, je to forma závislosti, což znamená, kdykoliv my tu lásku uplatníme, aniž bychom použili ty dvě zbývající části, tak se vždycky dostáváme do stresových situací.
5: Jasný, já chci jenom říct, že vlastně ten princip té trojedinosti, co tady celou dobu jako teď si o tom povídáme, tak vlastně záleží na úhlu každého člověka. On to třeba dělá i nevědomky, protože se něco toleruje, něco nenávidí, k něčemu se vymezuje, akorát, že lidi to dělají nevědomky a pak samozřejmě záleží na prioritách toho člověka, čemu dá přednost. Je to tak?
6: Samozřejmě, tady jde o to, aby si člověk uvědomil, že jsou to vlastně ty tři základní principy. Jeden je ten nulový bod, kdy jsme neutrální, ten skutečně potřebujeme každý, protože v tom neutrálním bodu občas každý z nás musí spočinout, nepotřebujeme se stranit ničemu, nepotřebujeme za každou cenu nějakou energii vynakládat do něčeho vkládat. Pak tu máme ten záporný, ten destruktivní, který taky potřebujeme, protože, jak jsme říkali, tak to je to odmítnutí se, odmítnutí něčeho, že odmítnutí byť jenom násilí, válek, odmítnutí závislostí všech možných. Dneska jsou tady skupiny, které propagují nějaký druhý drog, jezdí se kvůli tomu turistika a všichni říkají, kdo ví, jak to není úžasná záležitost. Já jsem samozřejmě vyzkoušel něco, můj konec byl na nebeské pláně, jak sám víš, jako už jsem ti to velmi podrobně vyprávěl.
5: Smál jsem se ještě dlouho potom.
6: Opravdu těm lidem přál, když už teda začnou s tou ayahuaskou a se všema těma látkama, tak aby si skutečně vyzkoušeli tu nebeskou pláň, aby věděli, do čeho je to dostane. Protože tam v té nebeské pláně se zjistíš, co to je věčnost. A tam musíš dojít k absolutnímu smíření a k absolutnímu odpuštění.
5: Čili k pokoře.
6: Což znamená absolutní pokora, jinak se z ní nedostaneš ven. A ten člověk skutečně by si měl rozmyslet, kam ho ta jeho expedice, za kterou se s takovou chutí dneska lidi vydávají, dovede.
5: Nebylo by třeba jednodušší, protože tady to takhle jako jeden bomby jako v tom našem duchu, jestli by třeba lidi neměli nejdřív pochopit, co je to vlastně ten nulový bod, ta neutralita, co je to vlastně kata, co je to zápor, aby vůbec mohli začít přemýšlet nad tím, co je to trojedinost a jak vlastně se jak použít tyhle ty principy, o kterých mluvíme?
6: A to je vlastně celý ten princip, o kterém teďka konečně se k tomu dostáváme, o kterém jsme tady vlastně začali mluvit. Protože vlastně ten květ života nám popisuje, co je to duch boží. boží. A ono nám to vysvětluje, co teda v tom našem životě je důležitý a jak bychom měli v tom životě postupovat. Což znamená, jestli ta či ona aktivita skutečně ještě spadá do duchovní cesty, a nebo jestli je to jenom fyzický projev určitýho jevu, který v sobě máme za kodovaný. Třeba já to uvedu třeba na meditacích, že jo. Dneska je tady obrovská skupina lidí, kteří považují meditaci za duchovní cestu. Všichni říkají ano, meditace je duchovní cesta. Je to cesta rozvoje osobnosti. A to je, zase, to je dost velký rozdíl.
7: Jo. Je to takový pasivní způsob vlastně.
6: No, jde o to, že si můžeme položit otázku, kdo dokáže meditovat. A odpověď asi bude znít ano, opravdu každý. Když bychom to vzali tak nějakým úplně extrémem, tak skutečně si můžeme představit Hitlera, že si ráno zameditoval a večer vydal příkaz, aby povrazdili 300 lidí, že jo, nebo 1000 lidí, že jo. A ta meditace k tomu nebrání. Kdyby to byla duchovní cesta, tak si ráno zamedituje a po zbytek života už neublíží ani mouše. Že to nebude schopnej. Že to je ta podstata té duchovní cesty. Že vlastně ta duchovní cesta nás uvádí do souladu s tím vesmírným řádem, s tím kosmickým řádem, s tím božím, s tím nejvyšším zákonem.
7: Ano, já tě, jako, je to krásný, jsme, já mám na to třeba takový názor, že samozřejmě vlastně veškerý akt, který se projevuje na, u nás na hmotné rovině, je i duchovním aktem, protože vlastně z principálna logického všechno souvisí se vším. To znamená, ať je to jak čin, jaký má následek meditace, tak je to jakýkoliv čin je vlastně duchovní cestou. Jo, když to řeknu takhle zjednodušeně, protože má to základ v duchovnu. Je to myšlenka, která nás napadne a Hitler povraždil Židy, ale i možná se to někomu nebude líbit, ale i toto byl duchovní akt, který je, ale samozřejmě využívá principu rozkladného, čili že ničivého. Jakoby toho
6: nejvyššího vůbec principu, na který my můžeme narazit, je, že všechny věci, ať už jsou jakýkoliv, tak lidi dělají sami sobě. A co znamená, ono jim to vlastně vždycky ukáže, kým ve skutečnosti jsou. A jestliže my jsme schopni zpáchat tak obrovský zvěrstvo, jaký se dělají v koncentračních táborech a já nevím, kde všude nebudeme zrovna třeba tohle, jsou tady gulagy a jsou tady spousta, tak je to obraz nás lidí. A kdybychom to neuskutečnili, tak nikdy nezjistíme, že to v nás je. Něco tak šíleného,
7: ale je to
6: něco tak příšerného, že to ano, vůbec jsme schopni udělat. Jako.
7: Ale bohužel i toto zvěrstvo, já možná fakt to bude znít opravdu divně, ale i toto je svým způsobem duchovním aktem. Protože i to je ten odraz toho záporného pólu, toho člověka, toho duchovní obrazu. A jak sama Ladislava Písnička Soborová říká, nebo jestli teda dovolíš písničku, jestli mohu toto, že vlastně nejsou pouze ty pozitivní stránky, ale kurva, jsou i ty džabalské stránky.
6: Když už jsem začal přímo o této meditaci, tak abychom to třeba uvedli na nějakou pravou míru. Dneska prostě tady je každý mistr, tady je dneska každý.
7: Já jsem ten největší, prosím tě, aby
6: si. Je tady každý guru. A teďka tady máš člověka, který má třeba ještě nedospěl až někde moc daleko a řekneme, buď to se chce sám vydat na duchovní cestu, anebo má problémy a říká se, že ta duchovní cesta by ty jeho problémy dokázala vyřešit. Že?
7: Nikdy nevyřeší duchovní cesta problémy člověka.
6: Ne, to bych neříkal, ale prostě.
7: No, když víš, že duchovní cesta vede k pochopení těch problémů, ne, toho člověka?
8: Ne, já myslím, že ne, jako já říkám, každý je jiný, jo, protože dám příklad, jo, spousta lidí, kteří třeba propadlo alkoholu, jo, a drogám, jo, což ze začátku byl pro mě pozitivní, že jo, protože to dělali rádi, dostávali se někde do jiných světů, kde ale, jelikož se tam dostali rychle, o tom, jak mluvil Erinek, jo, že vlastně s tím opatrně, že jo, protože vlastně člověk, který se učí, jo, tak se tam může dostat.

0: vzájem likvidují, jo, a i na té praktické úrovni, na té životní úrovni se likvidují. A ten člověk měl bouračku, jo, a nikomu to neříkal 2 roky, až s tím přišel za mnou a říkal, já jsem jiný a já nevím, jak to mám udělat, protože mě se něco stalo a já jsem prostě pochopil, jo, že jsem ucítil Boha, jo, a že vlastně já bych chtěl dělat úplně něco jiného a dělám úplně něco jiného, ale ještě musím se trvat v té práci, ale já vím, že prostě toto je špatně a vydávám se úplně na jinou cestu, že vlastně ano, v svým způsobem poznání, jo, ale ne duchovní cestou, protože on se vlastně na duchovní cestu vydal ve chvíli, kdy poznal. To je celé.
1: Takže já tak nějak, abych se ještě vrátil k tomu, co tady bylo načato. Takže byla tady ta zmínka o těch meditacích, takže já neříkám, že to není jakoby přímo až duchovní cesta, ale chtěl bych, aby to lidi jakoby tomu porozuměli. Co si třeba o tom můžeme jakoby říct? Když přijdu za nějakým duchovním učitelem, že jo, a on mi chce pomoct, skutečně, tak dneska, co udělá spousta lidí, že jo, řekne, tak pojď, tady si sedneme a budeme meditovat. Ale on už si neuvědomuje. Zkusme takovouhle představu, že jo. Představ si, že manželka přijde za manželem do vězení, teďka si vedle něj sedne a řekne, hele, podívej se, jaký mám nádherný obrázky, já jsem byla na dovolené s přítelem, tak se podívej, jako jo, tady jsme byli u moře, teďka tady jsme se koupali a byli jsme se podívat na pyramidy, jo. A ten člověk je ve vězení. A teďka najednou se kouká jakoby nějakým průhledem do nějakého úžasně krásného světa, ale on nemá představu, jak z toho vězení se vůbec má dostat ven. Ten člověk nemá základní vědomosti o tom, jak ten princip v něm samotný, jak funguje. Že? A tím se vlastně už vracíme zase zpátky k tomu, co tady mluvíme o té trojjedinosti, protože on se musí nejdřív naučit sám sobě se vymezit vůči těm vlivům, který mu ubližujou, jo? Protože ten člověk žije, je ve stresu, že jo? Ten člověk je v napětí. Jo. Je tady spousta věcí, kterým vůbec nerozumí, který nechápe. A teď do toho ho ten mozek, nebo já nevím co, tak ještě ho masíruje a do něčeho ho neustále táhne, že jo? Protože tam má ty závislosti v sobě. Má tam co mu vlastně ze všeho nejvíc škodí. A on teďka přijde za tím nějakým jakoby rádoby guru nebo rádoby někým. A on mu začne ukazovat nádherný fotky z dovolený, že jo? A ten člověk upadne do ještě daleko většího stresu, protože on je v tom vězení a on neví, jak má překonat tím říše. Tomu nikdo neřekl. Ten guru to neví. Ten guru mu řekne maximálně, nebo nějaký ten, dneska, když se do čeho mluví vše, tak mu řekne, podívej se, jak si tady zameditujeme a je to hotový. Ale to je opravdu, to jsou takový ty fotky zdovolený. Jo, že ten člověk si zažije něco příjemného, něco velmi
2: ale pozitivní. Nikam ho to vlastně jakoby nevede, chceš říct?
1: Ne, to nejde o to, že ho to nevede, ale že on se vrátí zpátky do toho života, kde je v těch sračkách. Protože ta meditace ho nikam neposunula.
2: Meditace jakoby únik trošku.
1: No, je to náhled do nějaký jakoby určitý úrovně reality, ale není to nic, co by nám ten náš život změnilo. Protože když bychom si vzali jakýhokoliv člověka, každý člověk je ty meditace schopný. V nějaké úrovni,
2: No, je to takový vlastně chvilkový teda únik někam, odkud se vrátíme.
1: Když to vezmeme do důsledku, tak logicky, než se dostaneme do nějaký sféry, tak vychází z fyzického procesu, což znamená, to tělo se sklidní, vyrovnají se tam nějaký ty hladiny a je to pořád jenom fyzický proces. A tím se vlastně to vědomí uvolní, jo?
2: Já jsem to...
1: Ale my se neučíme tu cestu jakoby do toho duchovního světa, ale my se učíme jenom to ovládnutí toho těla. To zbytek to už je proces sám o sobě, který se zajistí sám, že jo. To znamená, my se jakoby duchovně naučíme jenom to, jak se máme sklidnit, jak se máme srovnat sami vnitřně. Takže to jsme se naučili. A teďka vystoupíme z té místnosti, kde nás to teda všechno tady z ty krásné věci naučili. A teď musíš do práce, musíš vydělávat peníze, máš děti, máš haldu problémů, starostí, ale ty nevíš, jak si to vnitřní, ten svět, jak si ho uspořádat tak, aby ty si se nestal tím otrokem ty své vlastní existence, ale aby si tam našel přesně ten prostor, který ty k tomu životu potřebuješ, který tě udělá šťastný. Aby si dokázal definovat dobře, tak jako já tady mám třeba peníze, ale teď já jich tolik nepotřebuju. A v tu chvíli už vlastně začínám pracovat s tím trojúhelníkem, že? Což znamená, já si musím nastavit tu laťku, kdy si řeknu dobře, tak tady už to nepotřebuju dělat. Jo? Ale musím dát přednost třeba rodině. Musím dát přednost dětem,

0: přednostním těm věcem, protože to se mi vrátí nějakým způsobem a budu šťastný. Jo, ale to, že domů přinesu třeba, já nevím, řeknu třeba 50 tisíc výplatu a ta rodina mě nikdy neuvidí, neuvidí mě ani ta manželka, já tam prostě budu hákovat od rána do večera, budu to dělat 50 let a pak otevřu oči a řeknu si, jak ten život mám krásně za sebou a jdu si lehnout do rakve, jo. Takže k čemu mi potom ten život byl? A to je vlastně to, co by nás ta duchovní cesta měla učit. Ten plodný život. My jsme prožili skutečně ten hezký, krásný život, který pro nás bude mít smysl, který pro nás bude mít nějaký význam. Jo. A to skutečně už potom není o tom, že se budu učit meditovat nebo nějaký takovýhle věci, ale to je o tom, že se naučím pracovat se svým vlastním nitrem. Což znamená, dokážu se vymezit vůči věcem, které nepotřebuju, abych si vytvořil svůj vlastní prostor v životu. A není to jenom tuto, je tam, zase jsou tam lidi, že jo. Abych nebyl závislý na jejich názorech, když oni mi přijdou a začnou mi vnucovat, podívej se, teďka teda ty musíš, takhle to musíš dělat a když to neděláš, tak seš loutka, tak seš blbec a já nevím, čemu, ničemu nerozumíš. A ten člověk si musí umět říct, hele, víš co, mě ty tvoje názory nezajímají, protože já to teďka zrovna momentálně potřebuju zažít, abych to pochopil a až to pochopím, až to prožiju, až budu ten vnitřní prožit, tak si třeba řeknu, že to je pro mě zbytečný. Už dál. A zbavím se toho. Jo, ale já si potřebuju prostě to vymezení toho prostoru nějakým způsobem vytvořit. A když budu jenom na lásce, tak budu pořád jenom prostě každému se budu klanět, každému budu říkat jo, jo, jo, máme se rádi, ale nikdy se nikam neposunu. Takže všechny ty tři věci, o kterých se tu bavíme, když už jsme se k tomu dostali, tak jsou pro nás nesmírně důležité a musíme se naučit, že jsou si rovny navzájem. Že není tady žádný, který by byl vypíchnutý nad celý ten princip. Ale jsou všechny pro nás velmi důležitý.
1: Ale já jsem teď zklamaný, protože jsem si myslel, že stačí jenom posílat lásku a světlo a prostě jsi úplně free, jako. A už ta láska je prostě super, jenom láska, prostě jako.
2: Takže přeruším, Dani, jestli můžu, protože o lásce se samozřejmě debatuje jako, jo, že prostě někdo řekl, že jo, ta láska. Už definice lásky, co to je láska? Já se ptám každého. Jo, jestli bys mi mohl říct definici lásky, třeba ty Ery.
0: Definice lásky. Já to umím právě být přes ty tři věci, že jo? Což znamená, vždycky do toho vložím všechny ty tři věci. Což znamená, definice lásky bude pro mě tolerance, že? Krom toho teda, že se mi ten člověk musí líbit, musím ho mít rád, jo? To je ten základ, že? Ale pak teda tam musím vložit toleranci. Což znamená, ten člověk má nějaký svůj vlastní život, má tam nějaký vlastní zájmy. A to samý mám ale i já, že jo. Což znamená, to, co od toho člověka očekávám, to bych tam měl taky sám přinést. Že jo. A pak jsou tam takové věci jako ty, které do toho stavu vůbec nepatří. Ale to jsou věci, vůči kterým se musím být schopný vymezit, že jo. Který musím umět odmítnout, že jo. Protože všichni víme, že tady dochází k domácímu násilí. Ale to není z nenávisti. To je, že ten člověk to prostě nemá v té hlavě srovnaný. Ale ne, že proto, že by toho člověka neměla rád, ale protože on se nedokáže vůči něčemu vymezit, že jo? Což znamená, na tom člověku mu všechno vadí, on je na něm tak závislej, že ho nutí, aby se mu vešel do té škatulky, kterou on si sám sobě představil, až mu dělá dobře to násilí. Jo, on si neumí říct, teda mě to do násilí už dobře nedělá. Já tomu člověku nemůžu ubližovat, že jo. Ale toho dosáhne pouze na základě té nenávisti, že to začne sám sobě nenávidět. Nikdy ne na to, že to začne ignorovat, nebo to, jo, že to sám sobě toleruje, anebo že, jo, nebo že to bude mít rád, protože to nejde prostě se toho zbavit tím, že to budu mít rád, že někomu ubližuju. On to teda dělá, protože se mu to líbí, třeba z toho má radost, ale právě tady je vidět, že ten celý ten vzorec, že je porušený, že je rozbitý, že ten člověk prostě nemá v té hlavě to srovnání, že to nefunguje.
2: Proto si myslím, že jsme tady rozbití, ale úplně všichni, jako jo, protože pojem třeba meditace já beru úplně jinak, já beru pojem meditace opravdu jako ne přemítání, jo, ale vlastně pro mě, říkám, meditace je, že vlastně se ztratím v čase, jo. A je to pro mě jakoby spíš vnitřní jakoby duchovní očista, že se čistím, jo. Něco jiného je relaxace.
3: No to já právě v tom mám bordel, protože já jsem považuji meditaci za právě jakoby hluboký meditativní stav, znamená jakoby přemítavý stav, jakoby, jo, že jsem ponořen v myšlenky. Jo, a relaxace je pro mě právě takový to úplně vypuštění, uvolnění a někam jakoby jako by ten
0: princip. Je zajímavý, možná kdyby jsme tak vyrazili mezi lidi a ptali se jich, co to je meditace a co je to relaxace, že bychom se dozvěděli zajímavé věci, protože ono se to vlastně nikdy neřeší, že jo, všichni řeknou, dobře, jak si zameditujete, tak zavřete oči. A teď co teda skutečně kdo z těch lidí dělá, jestli relaxuje, nebo jestli skutečně...
2: Tak jestli můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak jednou vlastně na jednom sezení nám paní řekla, budeme meditovat. Jo, zavřete oči, něco tam povídala, možná nic tam nepovídala, já už si to moc nepamatuju. A pak nás probrala a zeptala se, jak myslíte, že jste dlouho meditovali? A vedle mě seděla paní a říkala, asi 10 minut. Druhá paní řekla, ne, to bylo hodinu, jo. A ona přišla ke mně, já jsem prostě měla úplně vymetý, no. Já jsem nebyla schopná říct, jako, jestli to bylo 4 hodiny nebo hodinu, já vůbec nevím, co se dělo, jo. A ta paní učitelka říkala, že vlastně toto je meditace, jo. Že nemáš přehled o čase, jako. Ani si nedokážu představit, jako když vnímáš zvuky, já fakt jako to nedokážu popsat, já nevím, ale jako nedokážu ti vyjádřit, jakoby ten, to je to samý, když se spojíš s Bohem, nedokážeš vyjádřit slovy. Pro mě meditace, kterou já jsem opravdu jakoby zažila, tak jsem ji zažila dvakrát v životě. Jinak jsem relaxovala vždycky, protože vždycky tam procházely nějaké myšlenky, vždycky jsem slyšela hudbu, vždycky jsem slyšela, jak dýchají lidé, jo, a já jsem si jenom relaxovala. Ale pojem meditace, aspoň já teda z mého pohledu si myslím, že právě je ztráta jako paměti, nebo já nevím, jak to mám říct, té životní paměti, nebo té fyzické paměti, jako ztráta.
0: Je to oddělení se.
2: Oddělení se, jasně.
0: Ano, určitě, jako takhle, když by to vzal člověk do důsledku, kdyby člověk šel potom, jak teda ty praví buddhisti, jak tu meditaci vysvětlují, tak je právě ono, že tam vlastně dochází, jakoby, že ten člověk se oddělí od toho těla, že vlastně potlačí ty smyslový vjemy, veškerý smyslový vjemy a tím se vlastně jakoby to vědomí uvolní a vlastně se otevře tomu nižšímu prostoru, už není svázaný uvnitř v tom našem duchu, který ho bombarduje těma veškerýma informacema a neustále mu říká, co se okolo děje a co si má myslet a co má dělat. Ale tohle to se jakoby setře, protože se to zastaví až téměř, jakoby se to velmi sklidní a to vědomí pronikne do toho vnějšího prostoru, což znamená, jako ten člověk zažívá ten pocit osvobození, uvolnění a zároveň jakoby ten blízkosti toho Boha, zážitek toho Boha, což není úplně pravý, jako jo. To je prostě jenom věm jako náš, protože ten Bůh, zážitek Boha je každodenní věc, kterou tady zažíváme od rána do večera, i to, že tady si povídáme, je zážitek Boha, to všechno je, že to je zážitek Boha, to je všechno zážitek Boha. A my to jenom děláme kvůli tomu, aby jsme se dostali do jiné úrovně, že nějaké úrovně, kde nebudeme zatížení svými drákama a problémama, protože to tady v této situaci my to neumíme, ten zážitek si dát, jakoby si věnovat, jo, že tady ten Bůh s náma skutečně je. Takže my se musíme nějak oprostit od sebe sama, utéct z toho svého nitra ven a nechat si teda do toho Boha říct, jo, tak takhle krásný to je tady u mě a zase se vrátit zpátky do toho těla a zase se nechat tady bombardovat všema těma informacema a těma starostmi.
2: To je zvláštní, jako naše debata, ta by určitě zase byla na 10 hodin, já už to úplně cítím, jako jo. Mě by samo zajímalo, jako jestli posluchači vlastně ještě drží s námi, jako krok. Ale vrátím se znovu k tomu květu života. Ty jsi velmi krásně vysvětloval, co je to duše, duch a... Jo?
0: Dobře, já se zkusím k tomu zase nějakým způsobem vrátit, protože to je vlastně, aby jsme vůbec věděli, když teda se tady zabýváme nějakou trojjediností, protože to je skutečně ta trojjedinost, není to otec, duch, syn svatý, ale je to skutečně ta láska, nenávist, lstvinost, který tvoří dokonalý princip. Mm-hmm. My se snažíme ten princip navzájem spojit tak, aby navzájem všechny ty části spolupracovaly, aby byly sladěny do dokonalého obrazu, že jo? A ve chvíli, kdy oni jakoby jsou v tom, jo, že se navzájem podporuje každá, že jo, což znamená, já toho člověka miluju, mám tam srovnanou tu toleranci, že nejsem na něj jakoby nějaké to nezávislost a všechny tyhle věci, když to dokonale srovnám, tak začínám prožívat jakoby ten harmonický duchovní život v sobě. Jo, protože jsem šťastný vedle toho člověka, můžu ho milovat a jsem spokojený, protože ten člověk je svobodný, já jsem svobodný a nádherně si rozumíme, že jo, v tomhle tom světě. A vlastně teď proč vlastně se k tomu vůbec vrací člověk? Proč je pro něj právě tohle srovnat si tyhle ty všechny záležitosti tak strašně důležitý? Protože to je právě ta chyba naše, kterou jsme udělali v tom ráji. Jo. Člověk to stvořil, člověka, Bůh stvořil člověka v naprosté dokonalosti a člověk tu dokonalost nikdy nestratil. My jsme neustále dokonalí, což znamená, my nemáme co vytvořit. Nikdy nemáme kam dojít. Když si budeme říkat, my se to musíme naučit, ne. On nás vytvořil k naprosté dokonalosti. A my jsme se narodili v té rajské zahradě, nebo my narodili jsme se, jakoby vyšli jsme teda z nějakého systému, nějaký evoluční větve. A Bůh nás obdařil tím kruhem, tím duchem božím, aby jsme se teda stali každý z nás individualitou, aby jsme si ten svůj svět, tu svoji úroveň toho vesmíru mohli utvářet sami a aby jsme mohli sdílet se navzájem, že? Aby jsme se mohli vnímat a aby jsme si mohli přinášet nové věci. Jo, aby jsme se mohli obohacovat všichni navzájem, tak jak tady budeme existovat okolo sebe. A aby jsme pokračovali v té evoluci, tak on vlastně řekl, dobře, tak já vás teďka pošlu dál. Pošlu vás do nějakého systému, jako je třeba planeta Země. A vy tam budete se dívat na ty tvory, jak tam žijou, a budete dohlížet, aby to fungovalo všechno, tak jak má. Ale nebudete do toho zasahovat. Jo, ty bytosti prostě musíte nechat svobodný, protože oni musí rozhodnout o svém vlastním osudu sami. Jo. To jim možná těm lidem neřekl, možná to byla chyba. A v určitém okamžiku ty lidi si řekli, ale mně se tohle nelíbí. Já vím, že to, ale teďka v tom systému najednou jsou tady nějaký šelmy, který se požírají, tady nějaký krásný mláďátka a tohle. A ten řekl, že já tomu chci zabránit. Jo. A jak tomu zabráním? Že ho zabiju, toho tvora? Ale tady existuje vzájemná dohoda mezi těma tvorama, že jo? Protože aby ten systém vůbec mohl fungovat, musí mít pravidla, že jo? Musí to být někdo jako doktor a někdo jako já nevím kdo, a že každý musí nějakým způsobem v tom systému fungovat, že jo? I ty bakterie jsou tady z nějakého důvodu. Nejsou tady jen tak pro nic za nic, že jo? Protože bychom tu schnili, no já nevím co, bychom tady byli na hromadě odpadku nebo to. A člověk tím nepochopením, že to vůbec nechápal, se rozhodl, že jakoby na sebe veme tu roli toho Boha. A že do toho systému začne vkládat tu svoji vůli. A ten mu řekl, ale nedělej to, protože když tohle uděláš, tak to, čemu nerozumíš, je, že vše, každý skutek, který ty chceš vykonat na těch bytostech, vykonáš sám na sobě. Což znamená, když ty řekneš, já toho tvora zabiju, zabil jsi se. V tu chvíli se je po tobě. Takže člověk prostě řekl, ne, já si to jablko poznání musím urvat. Já to musím zkusit, jak ono to funguje. Že? A tam se dostává do té situace, kdy vlastně ten Bůh přichází a ten člověk se před ním schovává a říká, jsem nahej. Jo? Protože on sám sobě něčím ublížil. A najednou se cítil být jako špatný vůči tomu Bohu, jako, nebo vůči sám sobě se cítil být špatný, provinile. Protože najednou, a v tu chvíli vlastně přichází ten Bůh a říká, dobře, ale teď si udělal prostě průsera, co já s tebou budu dělat, tak já tě chci zachránit, já ti dám druhou šanci, kterou můžeš zažít. A vlastně on udělal to, že toho člověka vzal a vytlačil ho z toho Edenu ven a dal ho do toho astrálního světa, což je jakoby nějaký jakoby neutrální svět, kde ten člověk nemůže vyvolat žádnou aktivitu. Ani v sobě, ani vůči tomu svýmu okolí. Je jakoby uvězněný v prázdnotě. Ale díky tomu se nezabije. Ať udělá cokoliv, tak ono se to na něm neprojeví. A nebo sice se to neprojeví ani v ně, ale ani na něm. A tím mu vložil, jakoby vytvořil prostor, takovou smyčku, kde vlastně on se z jednoho bodu vydal a zvrátí se zpátky, až opustí tenhle ten prostor zpátky do toho bodu, odkud vyšel. A tam odsud bude pokračovat to, co chtěl udělat. Ale on by se tady v tom světě měl naučit, proč to dělat nemá. On mu dal vlastně čas, takovou prodlevu, trvající několik tisíc let, kde ten člověk to může všechno zpracovat sám sobě. Jo? Kde by měl pochopit, proč ten zákon, který Bůh vytvořil, proč funguje tak, jak funguje.
4: Já si myslím, že to pro ty lidi bude už takový složitější to bude.
2: No teď konečně začínám Riče chápat, jako jo, zase naopak, jako jo, že vlastně, dobře, takže pokud ho vykopnul, teda jako...
0: Dobře, takže ten člověk se ocitl v astrálním světě, ano. Jako bytost. Ano. Ale protože to je neutrální zóna, nulový bod, jakoby, tak on se už nemůže vyvíjet dál. V tom astrálním světě by nemohl nabrat žádnou zkušenost. A proto se musel vrátit zpátky do světa, z něhož jakoby vzešel kdysi dávno. A takže to dělá tak, že tady má toho ducha božího a v něm je uložený to jádro. My můžeme to nazvat duší, můžeme to nazvat vědomí, můžeme to nazvat jakkoliv, to každý ať si nazve, jak si chce. A z toho jádra se ta duše vydělí. Sestoupí do pozemského světa sem, do této roviny. A tady si vyzáří kopii toho ducha, který ho má nahoře jakoby uloženýho, toho dokonalého ducha. A zažívá svět s tím duchem, žije. S tou kopií toho, skutečně toho dokonalého ducha. Jo? A vlastně se učí v této pozemské sféře nabrat tu zkušenost, kterou potřebuje, aby už tu chybu nezopakovala nikdy víc. Jo? A teď tady byla nějaká historie, my tu historii celkem dobře známe, nebo víceméně, a víme, že někde v době, kdy končila Atlantis, že došlo k čemusi, nějaké velké události, že? A ty patriarchové v té době říkají, že člověk ztratil veškeré své schopnosti. Ale nikdo nevěděl, jak je to možné, protože z ničeho nic, že lidi byli tady, měli mimo systémové vnímání, měli spoustu těchto věcí. A najednou ty všechny vlastnosti byly pryč, zmizely. A lidi si nedokázali vysvětlit, říkali si, ale proč? Co se mohlo asi tak stát, že jo? Stalo se to, že to, co chtěl člověk vykonat nahoře, na té úrovni té sféry nejvyšší, tak Bůh provedl s ním tady dole v té nejnižší sféře. Což znamená, člověk toho ducha božího rozbil. Ale jenom tu jeho kopii. A teď my jsme v té době, kdy žijeme následky toho svého skutku, který jsme tam nahoře chtěli vykonat. A to se učíme pochopit, jak funguje boží zákon a jak bychom se měli chovat, aby jsme byli tolerantní, laskaví, milující, aby jsme neublížili sobě, ale aby jsme neublížili nikomu kolem nás. To je totiž ten nejvyšší zákon v této sféře, je se svobodná vůle pro všechny bytosti, což znamená, každá bytost má právo na sebeurčení a ty ho nemůžeš změnit, nesmíš ho změnit, nesmíš jí zotročit, nesmíš jí nějak žádným způsobem zasahovat do života. Můžeš jí nabídnout nějaký poznání, něco jí jakoby říct, aby to pochopila, ale nesmíš jí násilím změnit tenhle ten.
2: Tak si pustíme.

0: Звон. Звон. Радио Звон.
1: No ne, tak jako,
2: ale ne, je to, ale je to vlastně, ale jako jo, ale já ti nemůžu to já ti ukázat prostě tady teď hned do hmoty. To je prostě těma činama, to uvedeš ty do hmoty a zjistíš si tím prožitkem, jak to je, buď to si to ověříš, nebo něco
3: tam vyrážíš.
2: Chápeš to, jak takhle já ti to, nebo já ti asi nerozumím.
1: No ale taky jednoduše mi to jako ty mi říkáš, ano, já vím, že musím si žít a musím se učit, jo, abych něco pochopila. To já vím, jako to mi nikdo vysvětlovat nemusí.
3: Učit,
1: jo? Učit, jo?
3: O tom to není učení, je to o uplatnění toho, no. Čím jsi obdařena, což znamená opravdu uplatnit veškerý ty věci, které v sobě máš. Ty
1: my si nerozumíme, my si vůbec nerozumíme. Jo, já fakt jako dám ti příklad, že tady říkáš jako, každý si to dělá po svým. Ano, každý si to dělá po svým. Každý tomu rozumí jinak, jo. A když ty mi začneš povídat jako o mentální rovině nějaké, jo, a o tvých zážitcích, jako, jsou to samozřejmě tvoje zážitky, a řekneš, já tomu naprosto rozumím, jo. Fajn, Dani, já tomu nerozumím, prosím tě, můžeš mi to vysvětlit v té praktické úrovni, když je to vlastně...
2: Jo, ty to chceš jako vysvětlit, jako, do, jo, jako ty to chceš vysvětlit do praktické, jako... Tak... Jo, ty chceš to vysvětlit jako na ukázce,
1: ano.
2: A lidi tak bude povídat třeba vemeš skleničku, do praktiky.
1: Ano, jsem říkal, někdo mi řekne, princip foťáku a fotografování, jo, já to pochopím, řeknu, ano, to je strašně jednoduchý, jasně, dokážu si to představit. A někdo mi podá pak do ruky foťák, jo, a já budu na něho hledit a budu říkat, jo, a co s ním, jako. Tak buď to chápu, anebo to nechápu.
2: No jasný, já už to rozumím, já jsem tě nechápu.
1: Proto říkám, že jsem jednoduchá. Já potřebuji jako tu jednoduchost.
2: Jasný.
1: Jako
2: do... To znamená, že ty chceš vysvětlit co teda?
1: Protože my jsme se tady bavili, to tady vzniklo jako, kdy se Erinek ptal, jako jestli tomu rozumíme. Jako, no. A i už řekla, já tomu rozumím. Jo? Já tomu taky rozumím, ale jenom se zeptá.
4: Možná slovo rozumím, nebylo to špatně. Já svým způsobem chápu, co říká. Ale tak nějak to
1: pro mě... Mimochodem je tady s náma ještě i Ivuš, jo, která tady celou dobu mlčí.
4: Ale pro mě tohle není podstatný. Jako...
1: A co je pro tebe podstatný?
4: Jde vlastně tak nějak svojí vlastní cestou, abych byla sama se sebou v souladu. Informace o tom, co bylo, proč tak jdeme, to pro mě není podstatný. Nevím, z nějakého důvodu prostě není.
3: To je to, co vlastně říkám já, že sice tady můžeme mluvit o květu života, ale prostě předáváme lidem něco, co je poměrně složitý, že? A vlastně se chceme dopátrat k tomu, co je tak to nejjednodušší, vlastně ty nejjednodušší věci, které k tomu životu my lidi jako potřebujeme, že?
1: Já to mám říkat z toho důvodu, protože ono samozřejmě ty věci se zdají být velmi složité a jsou složité, jo, pro někoho. Protože když tady vedeme kolikrát ty debaty, jako jo, tak já nevím, prostě něco se snaží v mém mozku, jakoby to opravdu hodit jako lidem, to předložit jako návod, jo, aby se něco zrychlilo. Jako jo, aby netápali několik životů, aby netápali, jako aby, protože ty jsi mluvil tady o tom a řekl se krásně, že vlastně se musí, že se to rozložilo všechno, že jsme se úplně rozpadli, jako jo.
3: No jistě, ten princip se neustále rozkládá směrem dolů, že jo, což znamená, my se snažíme, nebo snažíme nechtěně možná, to děláme, tím, jak se v podstatě s tím systémem pereme, jak ho neustále odmítáme, jak ho vlastně rozkládáme, že jo. Dostáváme se stále níž a níž a níž na spodnější a spodnější úrovni, protože tyhle ty věci, ať už vezmeme jakoukoliv část celého toho systému, funguje jako magnet. A ten magnet, když my rozlomíme, tak vždycky vytvoří kladnou a zápornou část. A když ho znovu domů rozlomíme, zase vytvoří kladnou a zápornou část. Že? A tak to jde furt dál. Jo? A my zažíváme, dalo by se to přirovnat jakoby nějakým programům a podprogramům a já nevím čeho všemu, se dostáváme stále níž a hloubš a vlastně už to ničemu neprospívá. My už nemáme, jakoby, je to jenom kvůli tomu, aby jsme uspokojili mozek.
1: A když se teda začneme skládat?
3: No, takže my jsme, teď jsme se... Teď jsme se dostali k té poměrně jako ožehavé otázce, protože my se teď začínáme skládat.
2: Já si jenom myslím, že tady sice hovoříme o květu života, ale abychom mohli vůbec používat květ života, musíme pochopit, jak si mluvili ty nejdřív chrám života. Jakmile pochopíme chrám života, můžeme chápat květ života.
3: No, jak říkám, jako já bych opravdu, to je to, co jsem měl strach tady z toho rozhovoru, že se dostaneme na ty velmi složitý témata. A ono pro lidi jsou nejlepší ty jednoduché. Já to vidím, jak píšu články, že jo. Tam je to skutečně jenom podaný tím způsobem, aby to bylo pochopitelné pro všechny.
1: Musím říct posluchačům, kde najdou tvoje...
3: Teď momentálně na osud.cz a v časopise ve hvězdách u Romana Zahrádky.
1: Musím říct, že píšeš tak nádherně, kdy už konečně vydáš svoji knihu a jak se bude jmenovat.
3: Víš co, já jsem nad tím přemýšlel, protože furt nějakým způsobem jsem se jako držel zpátky od té knihy. A vlastně jsem se dostal povolání k tomu, že jsem strašně složitý. A že kdybych tu knihu už napsal, tak by nikdo nečetl, že by mi vůbec nebylo možný rozumět. Mm-hmm. Jo, jsou to věci, kterým rozumím já. Je to nějaký vhled. Jo, do nějaké oblasti, která je poměrně složitá, ale je to spíš o prožitku, že ten člověk by to měl prožít, aby se to s tom vyznal. Jo. Že je krásný, když tady mluvíme, že vlastně květ života, že to je duch boží a že to je vlastně jenom jednoduchý princip, který vlastně říká, jak teda je to uspořádané, aby to věčně fungovalo, aby se to nikdy nerozpadlo, ale aby to prostě udržovalo ten život věčný, kterým jsme obdařený. Ale vlastně to k životu nepotřebujeme, nemusíme to znát. To není pro nás důležitý. Pro nás je spíš důležitý to, že jsme se chtěli tam nahoře zabít. A že ten Bůh nám tady dal tu šanci znova si projít celou tu jakoby událost a dospět k té zkušenosti, která nám v tom zabrání, až se vrátíme zpátky, aby jsme to neudělali. A to je právě ta nejjednodušší věc. To jsou to, že se tu učíme ty lásce, toleranci, odpuštění, laskavosti, protože z toho se skládají ty jednotlivé střípky nás k tomu, aby my jsme se tam mohli nahoru vrátit a neublížili jsme ani sobě, ani ostatním.
1: Krásně řečeno. Protože já mám strašně moc otázek, jako fakt bychom tady seděli asi 3 hodiny, jako je to nějak nekonečný. Chystáš opravdu nějaký v nejbližší době seminář, protože já bych opravdu chtěla se ho účastnit.
3: Já jsem přemýšlel o semináři, tak jo, ale kdyby to i neslo to jméno toho květu života, tak by to spíš bylo o nějakých těch praktických věcech, jak ty o nich mluvíš. Co znamená víc toho člověka zatáhnout do toho, jak si ladit svůj vlastní život ke spokojenosti. Jo, protože naučit se ty jednoduchý principy, o kterých tady mluvíme, sice už to docela dlouho, takže jsou z toho asi lidi šílení. Ale prostě, aby jsme se naučili, jak teda, že ta nenávist, že má ty dvě polarity a že mi slouží především k tomu, teda, abych se mohl vymezit vůči nějakým škodlivým vlivům, který na nás působí a že tu mám lhostejnost, kterou já používám jako toleranci, že teda tu toleranci v tom životě opravdu potřebuju. A že když to nedělám, když to nepoužívám, takže se dostávám do závislostí, že jsem ignorant a já nevím, co všechno, a že se mi to vrací tím způsobem, že ty lidi mě nemají rádi, oni mě můžou i nesnášet, že jsem v situacích, které nedokážu absolutně řešit, jo, který najednou jsem pod obrovským tlakem a ne, že něco řeším. Ne, já jsem v práci, dělám od rána do večera a de facto zjišťuju, že nemám ani korunu, že nemám dost peněz a že je nikdy mít nebudu. Protože prostě sám sobě jsem upřel ten pocit té radosti z toho štěstí, abych to zažil.
1: No to bys krásně mohl využít teda princip trojjedinosti.
3: To je přesně ono. Tam funguje ten princip trojjedinosti, kdy ty vlastně používáš všechny 3 části společně, aby kooperovali spolu. To znamená, já si skutečně musím vymezit ten svůj vlastní vnitřní svět, protože ten mozek je velmi jednoduchá záležitost. Jeho to nezajímá, vlastně on chce uspokojit potřeby za každou cenu. To znamená, když jsem se naučil, že já bezpodmínečně k životu potřebuju peníze a že bez peněz nebudu šťastný, tak musím udělat něco s tím, abych to změnil. A to neudělám tím, že ty peníze budu neustále milovat, že jo, najednou tam potřebuju něco nacpat, co mi řekne, dobře, ale ty potřebuješ jenom těch peněz málo, ty jich nepotřebuješ, ty si nemusíš koupit všechno na světě. A jestli si myslíš, že ty peníze pomůžou udržet, že jo, já nevím, manželství, tak seš na velkém omylu, protože jsi se na tu manželku de facto vysral, seš pořád v práci, ona má na starosti děti, ona má na starosti, já nevím co, když přijdeš domů, tak jediný, co jí řekneš, ale vykašli se na to, pojď si se mnou dát pivo, takže jí dáš najevo, že seš naprostý ignorant. tím jim vytočíš ještě víc, jako, takže tě pošle do háje. Mm-hmm. A je to o tom, že nikdo mu to nikdy nevysvětlil, tomu chlapovi, že jo? Nikdy mu neřekl, ne, ty musíš být tolerantní, ty za ní musíš jít a říct, hele, nechceš něčím pomoct, aby jsem ti pomohl, jako jo. A v tu chvíli si jakoby ocení, že jo, tu tolerancí, že se rozdělí si, jakoby, o ty činnosti, o ty aktivity mezi sebou.
1: Myslíš si, že vlastně k tomu učení a k tomu vlastně pochopení a lásce patří radost?
3: No určitě.
1: A co si dokážeš představit pod pojmem radost?
3: Jakoby, my vlastně normálně, logicky, je to náš nejvyšší motiv. My směřujeme k blaženosti, což znamená k naprosté spokojenosti. Je to ta spokojenost, my to tady vidíme jako radost, jako blaženost, ale ve skutečnosti je to ta nejvyšší sféra harmonie. To jo, to je ta tvoje hudba, krásná, když nám tyhle ty věci ladí. Když slyšíme, že jsou v harmonii, že oni jsou sladěný dohromady jako ty nástroje hudební a ono se nám to líbí, jak to zní, že posloucháme to, tak teďka jsme vtažený do té hudby a jsme šťastní. Dokud tam nějaký nástroj hraje špatně, tak my nejsme spokojení. Ale to není, že my se toho nástroje musíme zbavit, že ho musíme vzít a říct ne. My ho musíme naladit, že a ladíme ho tím způsobem, že se učíme používat to své vybavení základní v tom našem vnitru, aby to fungovalo. Jo. A jak říkám, jako, jo, já už to nikdy neřeknu asi v životě, ale prostě to není o meditacích a o takovýchhle věcech, to je práce se sebou, s tím svým vnitrem, ale vědomě s ním pracovat, ne že někam uletím z toho svého těla, ale že jsem si vědomý, co teda jako ve mně je za problémy. A když se vyčistím vnitřně, když dosáhnu už teda nějaké té spokojenosti, tak se můžu začít koukat do toho blaženého světa, který je nádherný, odkud teda uvidím ty fotky a budu si říkat, hele, ono to má smysl. Jo, protože hele, tam já chci se dostat, tam bude krásně a já už tady nechci bejt. Ale už to mám srovnaný sám sobě. A ne, že sám sobě mám obrovský bordel. Jsem zavřený v nějakém šíleném vězení a nikdo mi nepomůže z toho vězení a všichni říkají, hele, tak tady duchovní cesta, to jsou tady, se sejdeme a my budeme společně všichni meditovat. Jo, a budeme volat anděle a budeme, já nevím, co všechno. Ten člověk je z toho teďka paf, protože ano, možná to dokáže, ale nic to nezměnilo. Nic. On je pořád sám v sobě, v těch sračkách, uvězněný. A ještě navíc vidí nějaký svět, nějaký imaginární, který jsou dokonalý a to ještě to zhorší, protože to je to nejhorší, co se ti může stát, když ti někdo ukáže, ty jsi ve sračkách a někdo se má strašně dobře. To je jako, když ti dá ránu do hlavy, že jo? Protože najednou začneš přemýšlet ještě o tom, za co to vlastně v ten život máš? Proč já musím trpět? Že? Proč já? Proč? Ne oni, jako, že čím jsem se tak provinil? No ničím. Nemám to vevnitř srovnaný. Když si to sám sobě srovnám, tak budu šťastný. To je všechno. Ten celý tenhle ten princip, který já mám pochopit. Že? A pak teprve můžu začít pracovat na tom, že začnu nějakou formou rozvíjet svou osobnost přes meditace. Přes takovýhle. A to mě jakoby poznáší, že jo, dostáváme to zase dál do nějaké další dimenze, že jo, ale začínám dole, nikdy nemůžu načít nahoře.
2: To je to, že by si byli jenom...
3: A to je vlastně jakoby ten význam toho květu života, celého, aby jsme to pochopili, že jo, že tam je nahoře nějaká životní síla, která proudí, která pulzuje, která se otáčí, která rotuje a která vlastně je neměná, nekonečná, ale že my vlastně jsme se dopustili nějakým svým prohřeškem toho, že jsme to rozbili a ten najednou se to zastavilo, ty energie, a ono se to rozpadlo na několik částí. Ten vzorec se rozpadl a my teďka tady máme všechny, každou zvlášť. My tady máme zvlášť nenávist, máme tady zvlášť lhostejnost, máme tady zvlášť lásku a oni spolu nespolupracují. Nejdou nám spolu sladit. Jo? To znamená, my někoho milujeme, současně ho nenávidíme a ještě jsme ignoranti. Jako jo. A najednou zjistíme, jak do prkínka, tak co s tím teďka? Jako jo? Nejsme šťastní, jsme nešťastní. Jako jo. Tak dobře, já jsem promiskuitní a stejně nejsem šťastný a někdo je zase věrný, stejí své manželce a pomalu nevytáhne a taky jeden šťastný a teďka, co s tím teda já mám dělat, že? A to je zase se vrátit k tomu klíči, tomu prapůvodnímu, kdy to spolu všechno spolupracovali. To bylo v harmonii a měli jsme to tam teda se skládat tak, aby jsme byli šťastní. A to teďka se učíme znovu.
1: Ano, takže jedním slovem, teď se učíme být radostní, šťastní a v harmonii.
3: Přesně tak. Jako o nic vlastně jinýho nejde, že jo? A tím, že vlastně otiskneme tu harmonii, tu dokonalost sobě, tak ji vyzáříme všem. Teprve tehdy ji nabídneme těm lidem, že jo? Nikdy ze mě nemůže vyzařovat něco, co nemá. Jo? A vlastně tím naplním to svý poslání tady v tom pozemském světě. A jak se bavíme, tak víme, že se zahušťuje a že budou problémy obrovský teďka nejbližší budoucnosti, takže je nejvyšší čas na tom začít pracovat.
1: Souhlasím. kde bereš ufonku ty informace tvé?
3: To je odpověď, neodpověď, že jo? Mm-hmm. Tak jako já se můžu tvářit, že mám nějaký, já nevím, jaký zdroj, ale ve skutečnosti prostě to vím, jako lidi vědí jiné věci, tak já prostě se ráno probudím, takhle se zamyslím a řeknu, já už to vím, jako, tak, jako, tak nevím, jako, jak to funguje. V každém případě to není až tak snadný, protože od malička jsem byl uvedený k tomu, že když už teda něco chceš říkat lidem, tak si to musíš umět zdůvodnit, což znamená, nikdy mi to není daný polopatě, nebo teda jednoduše. Vždycky je mi daný fragment čehosi, jako kdyby mi bylo řečeno, teď se o to zajímej, starej se o to a snaž se to poznat a pochopit. A když vlastně to dokážu pochopit, když to zvládnu, tak najednou vidím, že je to věc, která těm lidem může pomoct, protože pomohla mě samotnou.

0: neodnaučíme lisel pět, nebudeme nikdy mít radost a nebudeme mít štěstí. Že když budeme mít radost, v tu chvíli, kdy máme radost, tak nelpíme, že jo? Protože máme radost.
1: Ano.
0: Takže učme se...
1: Tu chvíli, kdy se smějeme na...
2: Vážení posluchači, diskuze pokračuje opět. Jsme se přihlásili s živým vstupem z diskuze, která se odehrává v kuchyni u kastrolu s kolínkama a v očekávání kafe.
0: Naučíme se mít radost, naučíme-li se mít, jsme se o tom bavili na GoFundu, naučíme-li se mít radost z toho, co máme, v okamžiku nelpíme. Přestáváme lpít. Můžeme mít víc, co chceme, ale my s tím, že máme radost z toho, co máme a těšíme se na to, co můžeme mít, tak nelpíme, ale pouze si přejeme, chceme, ale nelpíme. A v tu
1: chvíli... Počkej, tě přeruším, protože a ty jsi řekl sám, no. Jo? A už se těšíme na něco, jo?
0: Ano.
1: A už na tom lpíš.
0: Děčíš se?
1: Už lpíš na to? Ne, já mě si jedná o ten moment, který jsme dostali úplně všichni a kdy je ten moment právě té harmonie.
0: Co je těšit se? Řekni mi, co je těšit se,
1: Že když se fakt směješ, jako směješ se a děláš vlastně věci momentálně v přítomném okamžiku, radostně, jo. To je ten bod, to je ten spouštěč,
0: ano,
1: jo.
0: Ano,
1: ale já když už budu si říkat, já už se těším, jako, už se těším, jo. No. A to je jedno, jestli se těším na dobrý lidi, nebo jestli se těším na to, až budu mít milion, nebo jestli se těším, až budu mít nový fáro, jo, nebo zaplacený dluhy, jo. Tak v tu chvíli ale už, jo.
0: Lpíme.
1: Lpím.
0: Ano.
1: Mně se jedná o ten bod, o ten, to je možná setina sekundy, já nevím, pikosekundy, jo, ten bod, kdy vlastně nepřemýšlíš, když se v tom přítomném okamžiku raduješ, kdy v přítomném okamžiku jsi zamilován, jo, kdy netoužíš,
0: souhlasím.
1: Ale smiluješ, jako že jsi šťastný, jako jo, protože nepřemýšlíš, ani jedna myšlenka ti neproběhne,
0: To
1: znamená radovat se vlastně, nebo žít v radosti, žít v lásce.
0: Ano.
1: Jo, je to piko, já nevím, sekunda, je dostat se vlastně v té sekundě, v tom bodu, do hodiny, to je umění. A to si myslím, že to je ta pravá meditace, to je ta pravá harmonie k tomu.
0: My ovšem samozřejmě naprosto tě chápu, naprosto s tebou souhlasím, nicméně tady jde o to, že zase nesmíme, my nesmíme setrvávat. Protože my musíme jít dopředu, že jo. My v momentě sice, kdy budeme, nesmíme vynechat princip pohybu. To znamená, neznamená, že já budu mít radost, že z toho, co mám, já si toho vážím, pozor, nejsem vděčná, ale vážím si toho, co mám, mám z toho radost, ale musíme mít něco, co nás žene kupředu. Pak, když chceme něco, tak máme radost z toho,

0: to, že něco si přejeme, že něco můžeme chtít, ale neženeme se zatím za každou cenu, ale využíváme princip radosti.
1: Moje milovaní, já už se ani nepokouším do toho vnášet jednoduchost, protože já už se ani nebudu divit, když z toho budete naprosto stumpachověrý, protože to ani jinak dopadnout nepůjde. Nicméně stále se ukazuje, že písnička je ten nejmoudřejší člověk na světě, ona to dokáže zjednodušit a vysvětlit. No. Tak, aby to bylo pro každého velmi jednoduše pochopitelné.
2: No, ano. Teď jsem to zapomněl. Teď už to prošlo. Ne, jako.
0: Nerozumíš, jako musí mít přece nějaký hnací motor, který nás žene dopředu. Když budeme se
2: ano, tak, ale dobře, tak si nerozčiluj. Ne, právě tím, že tady toto mi jako říká, že se na něco těšíme, no. Blabla, jo. To znamená, využíváme nějaký princip, jo.
0: Radosti.
2: Ano, jo. De facto vlastně...
3: Neprožíváme tu radost teď. My vlastně už jsme ji odložili pryč.
2: Jo, protože my ji chceme zrovna jakoby prožít. Jako,
3: řekneme, jo? A zažijeme ji za týden.
2: A v tu chvíli teda, v tom případě ale, dobře.
0: No, tak já plníme
2: část vlastně trojjedinosti.
0: Ano, no? Ano. A to už jsou ano, teď mě to taky došlo. Pardon, já jsem pomalejšího rázu. Ano, přesně tak. Protože využili jsme oba principy.
1: Chodíte na přednášky písničky, opravdu vám to úplně dokonale vysvětlí všechno.
0: No, je to pravda, protože my máme z něčeho radost, ale zároveň se těšíme. A to je ono. To je ono.
2: Vonovo, ano.
0: Vonovo.
2: Dej si kolínku.
0: Já dej si kolínku. Potom, když jsem to osvěžil.
1: Přirozeně nemohu opomenout mistra mága Daniela Hulinského, protože on je jedinečný, on je okouzlující.
0: Mě to dělá prdel. Prosím vás, tady je nebýt velemistika Ariana Zarina, tak prostě spoustu věcí, člověk jako ani nezačal ani o tom přemýšlet.
2: Přesně tak a já si souhlasím a já ti děkuju, že jsi vstoupil do našeho života. Protože, víš co, je něco jiného, když vlastně dokážeš...
0: Vem si kolínko.
2: Když dokážeš číst knížka, blabla, jo? Ano, všechno to víme, otevřel knížku, no to už dávno víme. Ale ty vlastně, i když by se to mohlo zdát pro lidi velmi složitý, jako jo, tak vlastně já ti nesmírně děkuji v tom, protože já mám ráda dobrodružství.
0: Já taky, opakuju, já taky.
2: A čím míň tomu rozumím, tím víc právě
0: to napětí, jo,
2: potom vlastně to poznat. Jako.
0: Ano, a mě když se lidi ptají, proč jako vlastně ty lidi dělají třeba, a to skutečně se mi stalo, ptají se mi lidi, proč jako děláte ta duchovno, jako proč, co jako lidi jako třeba jako nevěřím, jako já něco takového nevěřím. Tak i lidi, kteří nevěří, věří, protože věří v to, že nevěří, ale nicméně pro nás, pro lidi, co děláme nějakým způsobem duchovno, je každý den jedno velký dobrodružství. Máme se vždycky na co těšit. Máme zasraně dobrý život, protože takový dobrodružství, který se dají zažít, to je prostě úplně něco nádherného a za to prostě stojí. Každý den prožíváme dobrodružství. My nemáme všední život, nemáme dobrodružství.
1: Přátelé, tohle to na naší duchovní cestě opravdu miluju, protože když zrovna momentálně Dan nemoderuje, je úžasný, jak jeho myšlenky plynou a jakou mají logiku a jakou mají úžasnou výpovědní hodnotu. To je pro nás všechny až fascinující. Ono dobrodružství, o kterém Daniel mluví, které s ním můžeme zažít se jako s Ladislavou písničkou Svobodou.
0: To, já chci jenom říct, že skutečně Eddie třeba jednou takhle vstane a je zádumčivý, tak já jsem ho třeba ptám, jestli mu nemám přinést papír a sirky.
1: Ne, prohlašuje o mě, že mám na hlavě palmičku.
0: Má na hlavě palmičku a když už mě štve dlouho, takže má na hlavě, že má hlavu na tyči zase, protože neustále teď a já se nechci tam říkám, ne, jo. A podle toho poznám, že Eddie prožívá svoje dobrodružství tam někde nahoře. Takže nerušit.
1: Ano, a právě jsme dospěli k další úrovni pořadu, který vysílá Ladislava na pořadu na rádiu
0: Radiozvuku,
1: že to bude celodenní komponovaný pořad, který vlastně už nebudeme vůbec přerušovat a kterého se budete neustále účastnit jako naší velmi plodné diskuze až do této chvíle.
2: A pokud by posluchači chtěli vědět mnohem, mnohem více, než se tady dověděli za ty 4 hodiny. Teď se mi vylilo kafe na zem. Prosím vás, pište konkrétní otázky a my budeme konkrétně odpovídat. Takže všechno, co vás bude zajímat, tak prosím vás, napište na můj e-mail pisnula@gmail.com. Napište tam veškeré otázky, co by vás zajímalo, aby jsme mohli konkrétně odpovídat na vaše dotazy.

0: Jedna písnička, ta je jeho.
1: Takže teď zrovna opět stojíme
0: na
1: balkoně, využíváme trojedinosti, závislosti a pohody.
0: Ne. Už máme principy, které skládáme.
1: Ano. Budeme se příště bavit, nejenom zpátky se asi vrátíme určitě ke květu života trojedinosti, ale taky, jak jsi říkal, Danečku, aby lidé pochopili vlastně trojedinost.
0: Takže mikrokosmos, síly v člověku, v nás, to je základ vlastně všeho, že od nás to všechno pochází.
2: A hlavně potřebujeme
1: cukr. Cukr je někde.
0: No kurva, to je káva konečně. Sakr.
1: No takže to za chvilku končíme.
0: No.
1: No a tam ani písničky snad žádný dávat nebudu, protože...
3: V každém případě já souhlasím teda plně s tím, že ty lidi by měli posílat dotazy, protože ono je krásný, když člověk začne vyprávět, jenomže se neustále pohybuje v té sféře, které on sám rozumí, že jo? Protože
0: jsme jako tady
3: my jsme nastavený na nějaký, už na nějakou úroveň toho, že jsme některým věcem porozuměli a vlastně přeskakujeme to, co by ty lidi měli pochopit.
1: No, to je ono.
3: A to, co vlastně jakoby ani možná nezavadíme o to, co je skutečně zajímá.
0: No.
3: Protože my už to máme zodpovědět.
1: No, my jdeme
0: a proto říkám, že ty vyšší principy, které si tady mohlo, tak jako je to poprát to dobrodružství, že jo, ale pro ty lidi to je jako
3: no, pro mě teda jako.
1: Protože jak jsi mluvil, tak jako já proto jsem chtěla to zbrzdit na tom, ať se nakreslíme. Tu trojedinost, abych to stáhl.
0: A už se ti někdy stalo, že
3: a pro mě teda jako momentálně největší obrovství, který prožívám je, co nakonec lidi udělají s tím obrázkem, který mají namalovaný na stole. Jako by ti měli napsat, jako jak ten obrázek nakonec skončil, protože oni opravdu ještě pořád neví, co s tím mají dělat.
0: A?
1: A ani se to nedozvíte. Dozvíte se to. To bylo překvapení.
0: Bobonek.
1: To byla ta třešíčka na dortu, tak teda, a dozvíte se to až v dalším pokračování. Takže jen poslouchejte nás, a nebo přijďte na seminář, který ještě nevíme vůbec, kdy bude.
0: Já tím to chci vyhlásit, akci radiozvuku. Ano, bude to den s radiozvukem, kde může přijít kdokoliv, ještě nevíme, kdy termín samozřejmě oznámíme, ale bude akce radiozvuku, kde může přijít kdokoliv, kdykoliv, mít na nás otázky, může se vyjádřit ke své cestě, ke všemu a samozřejmě to bude všechno zdokumentováno.
1: A hlavně otázky, aby jsme dokázali odpovědět, prosím vás.
0: No, nejsme vševědoucí, tak jak tak opatrně. Jako.
2: Ano, když se pohádáme,
0: aby jsme zase neměli diskuzi mezi sebou.
1: Aby se nikdo
0: nezeptal. A ty to
1: hlubíš. Bomby na sebe. Tak jo. Když se na něco zeptá, my se vytří se pohádáme. Hele, napadlo mě, jestli možná my nejsme každý ten jeden na tom trojúhelníku, ten jeden.
2: Jako mě to napadlo.
0: Jako ten princip, jo.
1: Ten princip, jako.
0: Ale kladný, záporný a píseň neutne.
1: Já nejsem neutra, já jsem prudič.
0: My jsme ale prudiči všichni, jako.
1: No tak jsme v pikli, jako.
0: Ale musíme ještě se nedobit.
1: Vyhladuji, ještě bychom potřebovali
0: takzvaný neutrální bod, ano.
3: Tak to nám může dát, i více, mám stejně furt mlčí, teď ještě dneska nic nepronesla, tak kromě pár vět, teda. Jsme si to vysvětli. A jak říkám, jako pro mě bude opravdu to největší dobrodružství dnešního rozhovoru, co lidi budou dělat s tím papírem, který mají teďka na stole a všichni se na něj koukají, ale ještě pořádně mají představu, co jsme jim to vlastně chtěli říct.
2: Ti, co si vzali měkký papír, tak ty budou vědět, co s tím.
1: Co?
0: Tak tohle to...
1: Amen.
0: Tak... Ale skutečně, jako opravdu, když opravdu jako tvoříš,
4: jo, tu duchovní cestu, kterou ty jako děláš, hudbu, Eri si jede svoje bomby v květu života, já si jedu svoje bomby v nějakým týpci.
1: V jakém si, jaké si jedeš bomby, tady si ještě nezmínil, tady furt jedeš nějaké bomby, tak nám řekni, jaké bomby jedeš.
4: No, já si jedu svoje bomby hlavně.
1: To je Daniel Hulinský, si jede svoje bomby, takže jaké bomby to si
4: jedeš? No, já si jedu ten chrám toho života, že jo, vlastně ta psychurgie, ten mikrokosmos, jako. Že na základě svých vnitřních nějakých věcí se pokouším realizovat do hmotné sféry a z toho kolikrát dostanu tak na tržku, že se z toho člověk blázní, ale je to velmi dobrodružné.

0: poučné a zajímavé a poučné.
1: Mě právě na tom všem vadí to dobrodružství, jako, že teda vadí, jako baví.
2: Baví.
1: Baví.
2: Nevadí, baví.
0: No a mě taky, protože třeba když si vezmete, že když se vzpomenu 3 roky, 4 roky zpátky, než jsem poznal třeba píseň, než jsem poznal Eriče a Zariče, než jsem poznal prostě, tak jsem byl totálně úplně někdo jiný. A když se podívám zpátky na to, co jsem vlastně svým nějakým pochopením a svojí cestou, a teď si dovolím se pochválit, dokázal, tak na sobě dokážu krásně vidět tu velkou pozitivní změnu a proto tvrdím, že jsem nejlepší, nejkrásnější a tak dále. Ostatně to všichni víte.
3: Potvrzujeme, ano.
1: Ano, víme. Ano.
4: Já jsem ho nepotkala před 3, 4 lety.
0: Ne, ale skutečně, když jsem se záležel nad tím, kde jsem byl předtím,
1: no.
0: A kde ty tak jako si na sobě jako pozoruju tu pozitivní změnu, že jsem jako daleko, jako, že jsem ušel nějaký kus té cesty. Já si dovoluji si sám sebe skritizovat pozitivně.
1: No to je dobře.
0: Ne, jako opravdu, jako,
1: dítě, jo? No,
0: protože, jako, proč bych se měl kritizovat, ne, jako, ano, no, jsou
3: i nad pozitivní kritiku, jo.
0: Ne, ale jsou i negativní věci, že jo, který, ale to je právě to, že neexistují negace, ale existují ty učitele, že v těch negativních stranech se učíme přece.
3: Zajímavý,
0: od těch učitelů, jako. To znamená, jsme na sračky, jak jsme na sračky z nějakého důvodu, že?
1: Dobře, Danieli, můžeš nám něco zaspívat?
0: No, samozřejmě, pochopitelně, já jsem hudebně nadán. A co byste si jako přáli zaspívat?
1: Co chceš?
0: No tak já zaspívám, že jo, tak... Jako... A byla u vody a žrala jahody a já jsem jí koupil vrdele, spadla do vody a vytěla láskou snět. No.
2: To je celý tady, dál už to nebude.
1: To bylo neupřímné.
2: Já fakt jako zkušel zaspívat. Tak.
3: Svůj tón. Když mi řekne, zaspívej svůj tón.
0: Jako v nějaký tónině něco. Na na na na
1: fanfáry? Ano.
3: Tak on se oslaboval teďka, ne. Jel na sebe ody, tak jako nemůže takhle zase...
1: A Erinku, co ty bys nám zaspíval?
5: Já bych asi nezaspíval, protože já jsem napřesto nehudební.
2: A to úplně jedno,
5: ale, ne, ale jako já bych skončil u toho, že bych pustil nějakou hudbu a když už bych tu hudbu pouštěl, by byla od tebe písnička, protože to je prostě ta nejkrásnější hudba, jakou
4: znám. Ale umíš hodně na podobě didgeridu, jako.
5: Ne, skutečně moje hudební nadání se projevuje nejvíce na záchodě, když tam taky... Jo, tak to...
0: Ale mě si mě kritizuje, že neustále hrozně, jak
5: to nedrží hubu. Je dobrý, že tam se to dá zpívat i stereo.
1: To už je alikvotní zpěv.
5: Ano, to už je přímo alikvotní zpěv a to...
1: Nebo hrdelní zpěv.
5: Ano, ano, jde to i do...
2: Popovídat si o tom s Karlem Marinovem.
5: No, jde to i přes ty tibetský mísy. Takže no, ono to těžně má ty. Jo.
1: Made in Tibet.
2: Made in China.
1: Ano.
0: Vůku z toho vyzdíkl si jak, jako,
1: vocekní, jako. No to já vyzdíkám, jako.
3: Ne, no, to je opravdu zajímavý, nevím,
0: a jako opravdu,
3: opravdu dokáže, jako, když se pustíme do toho hovoru, tak mi přijde vždycky, že je strašně zajímavý. Opravdu, že to je zajímavé, že by se to mohlo nahrávat furt a vlastně by se z toho sestříhalo, já nevím, kolik hodin pořadu, protože my neustále jakoby dospíváme k nějakému poznání. K něčemu, že se nám najednou něco vynoří, objeví a něco si ozřejmíme, osvětlíme. Protože to je to, co jsme říkali. Je to strašně složitý a my s tom hledáme tu jednoduchost. Tu největší jednoduchost, který se můžeme dostat. Teprve pak, když jsme u té jednoduchosti, tomu začneme rozumět. Začneme to chápat.
0: Je strašně, u sebe.
3: No, jasně, je strašně krásný, že se snažíme nahlídnout do té boží kuchyně, jak on to tam, ten náš stvořitel, uvařil. Ale vlastně si z toho chceme vzít jenom tu jednoduchost. To je nejjednodušší, k čemu můžeme dospět, aby jsme to sami pochopili. Že?
0: A musíme proto začít sami od sebe, já si prostě neustále budu opakovat.
3: No, je to, ano,
5: jak říká Daniel, musíme začít v mikrosvětě.
0: Hlavně prosím vás, jako využijte princip tolerance. Hovořte si s anděli, hovořte si třeba s Maharadžama, mně je to jedno, ale začněte u sebe.
1: Já si myslím, že lidem je to jedno, že tobě je to jedno.
0: To je krásný, že nám je to jedno. Ale skutečně, jako, no.
2: Veď písmelko.
1: Ano.
0: Ty jsi taky musela, aby si složila písně, musela si se to naučit sama od sebe, jako u sebe. Jsi musela pochopit něco.
1: No jo, jako skládání písní je o emocích, jo.
0: A odkud vycházejí emoce?
1: Emoce vycházejí ze země samozřejmě, poznání.
0: Ne ze země, ale z tebe jako z písničky. No, ale pochopit něco.
1: No jo, jako skládání

0: čela u sebe.
1: Ano.
0: Já jsem dneska nějaký velikokojí.
1: Ale někdy na naší cestě potřebujeme i ty druhé, abychom začali sami u sebe.
0: Samozřejmě, ale ty zase nás donutí začít sami u sebe.
1: Určitě, jo. Ale teď, aby jsi neodporoval, bez těch principů, jako, jo.
0: Potkáváme lidi na základě čeho? Potkáváme lidi, kteří nám ukáží to, že máme začít od sebe. Na základě nějakého podvědomého vyzařování, magnetického, ty lidi přitáhneme k sobě. Opět začínáme u sebe.
1: Zrcadlení.
0: A tu jsem si vzpomněl písně Zrcadlení, kterou zpívá Krištof, a tam je to strašně krásně naspívané.
2: Nezaspíváš na
0: písně. Já si tu písně nepamatuji, takže vám ji nezaspívám.
2: Jinak mezi námi je to princip příčiny a následku.
0: A prosím vás, a to je ta karma, ano. To je ta karma. Karma je zákon příčiny a následku. Přátelé, prosím vás, to je karma. Je to zákon evoluční, je to zákon příčiny a následku. Čističi karem, jak říká Eri Bach, aby nám to nebouchlo, ano, ten plyn, ale karma je zákon příčiny a následku a podléhá tomu evoluční vývoj. Zase jsme jak evoluční vývoj člověka, evoluční vývoj země. Ano.
2: Je to zajímavý, protože princip příčiny a následku. Funguje to tak, že si třeba položím otázku, kdo se dívá a na co se dívá, že jo? Což znamená, vidím to, na co jsem se zeptal, i když to nevyslovím. Můžu vidět listí spadaný, můžu vidět trávu, můžu vidět stromy, můžu vidět cokoliv. Ten svět je úžasně bestrý, že jo? A to pohlížení se na svět.
0: To je jedno velké dobrodružství, ano.
2: A odpověď dostanu pouze na tu nevyřešenou otázku, kterou v sobě nesu, že jo? Je to tak? Což znamená, nad čím přemýšlím.
0: A tak si přitahujeme lidi do svého okolí.
2: A přesně tak to funguje mezi náma lidma, že jo? Protože co u toho druhého člověka hledám? Na tom záleží, jestli vůbec si se ním můžu porozumět, že jo?
0: Víte.
2: Jo. A logicky, čím méně očekávám, tím spíš si s tím člověkem budu rozumět. Jo.
0: Kde jsme opět u principů, ano? U kladného záporného principu, ano? Protože když si něco, a takhle to souvisí u přání, ano? My si můžeme přát, ale musíme ho umět vypustit. Tím využijeme oba principy. V momentě, kdy vypustíme, kde nic zapomeneme, ho přitahujeme. Děkujeme.
3: A tam jsi řekla bacha na myšlenky.
1: Ještě bys si chtěl něco, Eri, říci?
2: Já bych se chtěl omluvit, že jsem se dneska na chvilku musel ujmout moderování, ale když jste byli v tom zápalu boje, což teda bylo úžasný pro mě, tak jsem si myslel, že bych tam mohl sehrát roli rozhodčího a informovat
1: zákazníka.
2: Posluchače o tom, o co vlastně jde. Že vlastně naše rozhovory probíhají především v tomto duchu. Že vlastně řešíme neustále nějakou informaci, kterou jsme dostali, takže kdyby se v tom příliš nevyznali, tak jako my jim to rádi osvětlíme někdy v budoucnosti, až teda zjistí, k čemu mají ten papír na stole.
0: A já bych hlavně ještě chtěl říct, že ať jsou naše rozhovory velmi, velmi akční, tak přesto se máme pořád rádi. A v tom jsou právě ty principy, které byste měli poznat v tom trouhelníku, na tom papíře, který máte na stole.
1: Já bych řekla, že právě každý, že jsme úplně jiný a každý čerpáme z jiných, jinou frekvenci a každý jinak zníme a každý jinak vypadáme a tak právě možná v tom si rozumíme, že kdyby jsme jeden druhého chtěli, nedej Bůh, kopčit, jo, nebo chtěli se stavět na jeho záda, tak prostě by to fungovalo možná jenom chvíli. Proto bych chtěla říci, aby opravdu každý člověk, a já to říkám hodně často, byl fakt jenom tím, kým je a to, co cítí, protože tak máme snadno ho můžou lidé, ti, kteří vlastně budou v jeho barvě, v jeho stínu, v jeho tónu, jo, tak ho lépe poznají. A když bude stát na nějakých zádech nebo bude stát pod nějakými zády, tak ho nikdo neuvidí. Takže prosím vás, buďte sami sebou, jako žijte v radosti, v harmonii.
0: Jestli můžu teda, jak jsme o těch zádech, já bych chtěl poprosit lidi, skutečně nelezte po zádech druhých. Nelezte po zádech lidí, kteří už tu nejsou, jako po zádech Karla IV., různých těchto bytostí. Buďte sami sebou a nelezte.

0: po těch zádech. Neodhazujte lidi, kteří vám do cesty přinesli něco, pomohli vám v něčem, a važte si jich. A nebojte se říct, ano, tito lidé byli mi nápomocní k tomuto, co jsem vytvořila. Mluvte o těch lidech, aby opět, se o tom věděli.
1: To je opět fatální nedorozumění. Rozumíš? Protože opět. Vezmeme se nějakou epochu konkrétně. My tady máme epochu.
2: A já jsem teď mluvil na konkrétně.
1: Počkej, já tě to dovysvětlím. My tady máme epochu třeba například Ježíše Krista. Jo. A my jsme jakoby to stádo, který stále potřebuje svého vůdce. Ano, což znamená, pro nás ta největší a nejsvětější osoba je Ježíš Kristus. Ale ve skutečnosti, když bychom vzali ty bytosti, tak oni sem nepřichází jako Ježíš Kristus, a takový hrozen bytostí, který přicházejí do pozemské sféry, aby vyvolali vlnu, což znamená, aby vyvolali změnu. A každá ta bytost se pohybuje v jiné sféře. My jsme vždycky byli jakoby taková společnost, která hodně dala na tu duchovní sféru. Ale ve skutečnosti my jsme v té době našli počátky nějakých různých politických zřízení, že jo. Máme tady Řím, máme tady Řecko, že jo. A Řecko byla filozofie. Jo, to byly ty geometrie a já nevím co všechno, že jo. A když bychom hledali ty kořeny, tak je vždycky najdeme někde jakoby v současnosti těchto celého toho hroznu těch bytostí, odsud to někde vzešlo. Což znamená, že každá činnost lidská má svého Ježíše Krista. Ať už je to politik, ať už je to doktor, ať už je to fyzik, chemik, tak to všechno jsou strašně výjimečné bytosti. A my nejsme naučeni je oslovovat, my jsme naučeni je přehlížet, že jo? Protože oni jakoby zdánlivě pro nás nic neudělali, ale je to svět, ve kterým dneska žijeme, že jo? Jsou to věci, které víme, které známe a které jsme v životě pochopili, porozuměli jsme jim. Dneska už můžeme říct, ano, takovéhle zřízení se mi nelíbí, ale je to proto, že už tam máme nějaký obraz, kdybychom si mohli říct, ano, takovéhle zřízení mě by se líbilo, že jo? Takže každá...
0: Osoby jako o Ježíši Kristech, ale mluvíme o sobě jako já jsem Daniel Hulínský a já jsem Daniel Hulínský, já jsem Ladislava,
1: já jsem Daniel Nazarin.
0: Takže nemluvme jmény historickými, že já jsem Ježíš Kristus, ale já jsem Daniel Hulínský.
1: Protože já musím pořád něco říkat, já se jak vypadám, povědám jak nějaký idiot, který se všeho sere.
0: Který se nazval právě já jsem idiot, ano, a to nám říká, že on dokázal vlastně vyjádřit myšlenky, ale přesto je idiot, ano? Takže ano, to je, tady máme rozpor trošku,
1: ale... Já tomu nerozumím.
0: Ano.
1: Já jsem taky jenom žák v této škole.
0: Ano, ale to jsi jako dobrý, protože tady jsou mistři, že jo?
3: Třeba jako...
0: Se nazývají, že jsou Ježíši Kristové, třeba Karli Čtvrtové a takový jako. No a proto říkám, nazývejme se pravými jmény, to znamená, nazývejme se Ladislavou Písničkou Svobodovou, která se tak nazývá konec konců. Nazvíme se Jaromírem Šmitem, který si tak nazývá. Nazvíme se Danielem Konstantinem Kristiánem Ganem Hulínským, a to jsem taky já. A tak to je celé.
4: Aha, a proto je tady tolik Kristiánů.
0: Ano, byl jeden.
4: Konstantinu.
0: Ano.
4: Tak ty si nám to vysvětlil.
0: Takže tak jako.
3: Konstantin je opravdu jenom jeden. V dnešní době, myslím,
0: jak to... To jsem já.
3: To jako je výjimečný já. Takže jsme se dobrali teda jako opravdu hrozně daleko. Já jsem zvědavý s tou nahrávkou, co bude dělat písnička, protože to je prostě...
0: Ta se z toho posere, ano.
3: ...šest hodin, který stráví
5: tě. A bude se dodělávat ten papír, nebo ne?
3: Ne, nebude. Ten papír už prostě je jako definitivně daný, protože to budou mít teďka lidi, jako ten věčný otazník ve svém životě, nad kterým se budou zamýšlet, který budou, jako oni si ho možná zarámují a dají si ho na zeď. A bude to taková ta věčně zpytující se otázka, jako to jsou jako, když koukáš na obraz, tak to jsou ty oči, které tě sledují, tak tohle to na ně bude koukat z toho obrazu a neustále se jich to bude ptát, co mi to ta píseň chtěla. Rozumíš, jo, a teďka to budou ty výčitky, které oni budou, a vlastně tím se dají na tu správnou cestu.
0: A vlastně se to může nazvat Neverending Story, čili že věčně nekončící příběh, ano?
4: No a tím vlastně využíváme opravdu princip, že jo?
0: Věčného pohybu, ano.
4: Tam, kde to končí, tam se začíná.
0: To je ten Uroboros taky, že jo? Takový ten had, který si honí, neustále ten ocas a kouše se do něj.
3: No, vy to vlastně nás nedělejte, neskoušejte to, jako opravdu uhryzávání si ocasu. U žen to jednak praktikovat nejde a u mužů je to opravdu hodně nebezpečný.
0: Má pravdu ten chlapec.
3: Takže ten věčný proces by mohl být rázně přerušený.

0: Takže vážení přátelé, já ještě teda se dovolím vrátit k trojúhelníku. Vy máte, když jste nakreslený trojúhelník, tak již několik hodin do něj koukáte a přemýšlíte, co s tím. Je to trošku jako otázka být či nebýt. A právě Eriano?
1: Nejste v tom sami, protože úplně stejný trojúhelník nakreslila Vladislava. A také u něj sedí a nahlíží do něj a přemýšlí, co s ním má provést.
0: Tak my se teď pokusíme vám vysvětlit teda, co s ním ještě provést, takže Eri, hovoř.
1: No, já bych udělal to, že když už teda ten trojúhelník mají nakreslený, tak si tam můžou skutečně napsat peníze a podívat se na dát, jak Vladislava říkala, nakreslit si teda ty jednotlivé věci, nenávist, lásku a lhostejnost a položit si základní otázky, které by je měly jakoby usměrnit v tom, jak teda s těma penězma nakládat. Jo, což znamená podívat se na tu stranu lásky, jestli teda tam opravdu nějaká závislost je a psát si tam k tomu ty body, proč ty peníze potřebuju. Jestli je to úroveň závislosti, nebo je to něco, co mi zprostředkovává třeba nějakou zálibu, koníčka, že se jezdím bavit, že mi to něco přináší.
0: Můžu jenom do toho vstoupit? Já bych chtěl říct, že ta závislost dneska je velmi nutná. Na penězích, bohužel.
1: No, jako to, v tomhletom směru to nebudeme dál zvládat.
0: Takže se zapomeňte na to, ano, děkuji.
1: Pak se dostanou na stranu nenávisti, co s tím teda můžu udělat, co v té oblasti jako bych mohl podniknout, teda jako jestli se můžu vůči něčemu vymezit, jestli teda něco můžu odmítnout z toho, co v tom životě nepotřebuju. Bezpodmínečně, jo. Jestli teda opravdu musím strávit, já nevím, v Tesku 12 hodin a běhat mezi regálama, abych si tam koupil nějaký tyčinky a snědl zadarmo rohlíky, nebo já nevím, co tam ty všichni lidi dělají, protože to mi není úplně jasný. No a pak se dostávám na stranu lhostejnosti a tam si zase položím otázku, co všechno sám musím ignorovat, teda obětovat k tomu, abych uspokojil tu svoji zálibu v těch penězích. A tu druhou stranu, tej tolerance, k čemu teda já vlastně můžu použít tu toleranci ve vztahu k těmhle těm všem ostatním věcem. Jo, jestli tu toleranci používám i vůči sám sobě. Jo?
0: Ano, takže no, to je v pořádku, takže lidi, zkuste ne, já bych přesto to tam dal, ať se lidi prostě nad tím zamyslej.
1: Jo, což znamená, že jsi tady peníze, že jo, tak na straně lásky tady bude mínus, tady bude závislost, jo, takže zodpovědět si nějaký otázky, proč teda jsem závislý na penězích, jestli skutečně to, co všechno, jako proč ty peníze vydělávám, dneska teda asi se každý řekne, že ty peníze potřebuje, především, že, protože těch peněz nikdo nemá nezbyt, jo. To znamená na té straně závislosti a na té plus vztahy, nebo na tém kladným, ta sounáležitost, teda co mi to přináší, ty peníze, v čem mi to teda prospívá, samozřejmě především jídlo, pití. Já
2: nevím, to znamená, že když je závislý člověk, tak vlastně, když už je závislý na něčem, to znamená, musí směřovat jenom určitým směrem. Ale já bych dala do toho plusového bodu svobodu.
1: No jistě.
2: Protože tam se, no, že to je vlastně protiklad, jo, když je člověk závislý, tak vlastně jenom jde s jedním směrem. A to v tom plusovém bodu je svoboda.
1: Já bych prostě ještě k tomu dodal to, že dneska skutečně jde všude jenom o peníze, ale peníze nejsou ten jediný zisk, který v životě máme. Těch sfér, v kterých se můžeme říct, ty to víš, Dané, my teďka jsme samozřejmě trošku jako mimo hru, protože těch peněz máme všichni na zbyt. Nemáme na zbyt a furt funguje. Jo, není to vůbec o tom, jako že bychom každý den brečeli o to, nad tím, že prostě nemáme peníze, ale vždycky se nějakým způsobem snažíme srovnat, že jo, udělat si pomoci navzájem. A ono to skutečně funguje, možná proto dneska jsou lidi tak v nedostatku, protože jim to má ukázat, že když nebudou spolupracovat, tak se nikam nedoberou.
0: No tak určitě. Takže tohle vlastně bylo, takže lidi si to zkuste. Ještě druhá strana.
1: Na straně nenávisti, takže tady skutečně se napíšeme na té jedné straně, tam je ten destruktivní vliv, jo. Což znamená nějaká agrese, nebo já nevím, nenávist. Skutečně ta nenávist, tam napíšu agrese. Agrese a na té druhé straně je to ten odpor, nebo vymezení se, nebo... Jo, to je prostě to, že mi to dává ten prostor k tomu odmítnutí těch věcí, jo. Co teda nepotřebuju v životě, že to z toho můžu dostat. No, na straně lhostejnosti, kterou jsme to psali, takže tady na té minusové straně je to ignorace, že? Takže tady jsme především dotlačeni, že? K ignoraci. Většinou, že něco musíme prostě bezpodmínečně ignorovat, musíme ignorovat to, že jsme utahaní, že nám máme toho plný kecky, že jediná vychovává ulice, že tam pobíhají, čekáme, kdy teda přijdou s tím, že berou drogy a já nevím, co všechno. Co se týká taky těch peněz, že? Takže tam je, co jsem vlastně schopný kvůli tomu obětovat, že jo? Vůbec, jako abych ty peníze měl, jo, jestli teda už neobětuju víc, než vůbec je únosný v tom našem lidském životě. A pak je tady ta tolerance.
2: Já si to vyfotím, jak to kreslím.
1: Jo, takže pak tady je nějaká tolerance, takže tak jsme si nějak vytvořili nějaký ten obrazec před sebou a vlastně se díváme na ten obrazec, nebo podívali bychom se na ten obrazec a zodpovídali bychom si ty jednoduchý otázky, protože když si vezmeme, že na těch penězích jsme závislí, když to začne zbuzovat v nás nějaký až přehnaný ty pocity, ta závislost, tak se dostáváme logicky přímo na tu agresi. Už to není v tom ten odpor, že se vůči něčemu vymezujeme, ale my jsme závislí a používáme agresi, což znamená, napadneme člověka jako starou babičku, někde přepadneme na ulici, aby jsme dostali 100, že jo. Přitom každý ví, že ty babičky u sebe většinou nemají víc než 50 korun. Přesto ji někdo napadne a zmlátí.
3: A vlastně jsme lhostejný k následku.
1: Ano, a vlastně jsme lhostejný, ignorujeme ty následky, že jo. Takže tím se ten obrazec najednou začíná ukazovat v té své pravé podobě. Takže místo, aby jsme byli na té plusové straně, na té toleranci, na té spojitosti, jak nás ta láska spojuje, tak jsme na té negativní, že jo, na agrese, ignorace a závist.
3: Takže děkujeme Erinovi Azarinovi za návštěvu v našem radiozvuku. Od mikrofonu vás ze zdraví Daniel Holínský.
2: Písnička.
1: Jaromír Schmidt, Eri.
3: Přejeme vám krásný den, krásnou noc, krásný večer, záleží na tom, kdy to zrovna posloucháte. Přeji vám příjemný poslech a mějte se krásně při dalším projektu Radiozvuku.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 168, jež věnujeme hudebníkovi Štěpánovi Smetáčkovi, který dnes slaví 55. narozeniny. Do mikrofonu hovoří Michal Kyselka.

Tak to zněl Štěpán Smetáček, když hrál na bicí s kapelou Arakain začátkem 90. let. Ale Štěpán hrál s mnoha kapelama. Mám tady jeden výčet. Řetěz, Vitacit, Die Elektrische Elefant, Vanastovy věci, Pusa, Krausberry, Panika, Gentour, AB Projekt, Lucie, hrál s Dodo Doleželem, Iron Maiden, Hookers, NTS, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, v současnosti Grábner. A to jsem určitě na některé zapomněl. Ale my si posvítíme na Štěpánovu solovou tvorbu. Například tadyhleta písnička byla docela velkým hitem na vrchu svatého kříže nad Žižkovem, jemuž se říkalo Parukářka, a kde byly pořádány letní hudební odpolední neděle.

0: Zde slyšíme Štěpána nejen coby skladatele, ale také hráče například na vibrafon a hlavně coby zpěváka v jednotajné písničce s názvem Na drogách, kterou si zaspíval svého času i například Dan Bárta. Mrkneme se na chvíli do Wikipedie. Pochází z muzikantské rodiny. Jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček, významná osobnost českého jazzového tradicionálu, matka muzikoložka. Od malička byl obklopen vážnou a jazzovou hudbou, v dětství neměl ani ponětí o tom, že existuje hudba jiná. Až v pubertě objevil u svého strýce...
1: Údajně to byl tvůj strýc a jeho sbírka desek jako Pink Floyd a Beatles a tak podobně, které tě vlastně, což bylo to první vedle vážné hudby a klasiky, co jsi objevil. Co to tehdy s tebou udělalo vlastně, objev tady téhleté hudby?
2: No, uhranulo mě to, no. Uhranulo mě to, bylo to trošku jako odpočinkový, trošku jsem v tom cedil tu rebelii. Bylo to takový jako strejda taky, to nebyl tátův příbuzný, ale manžel maminky, sestry. A on byl takovej víc jako hippický, v mládí nosil dlouhý vlasy, maloval, byl, je to stále psycholog, je trošku jako jinak naladěný než na ta naše smetáčkovská rodina. Tak tam to všechno se dělo tak trošku volněji než u nás, u nás to bylo trošku upjatý. Takže v té rodině bylo hrozně dobře a ještě když pustil Beatles nebo Pink Floyd, tak jsem byl úplně nadšený, protože jsem tušil, že něco je jinak. Takže to bylo hrozně příjemné.
1: Ona ale ty kapely tehdy těch 60. 70. letech z klasiky hodně vycházely vlastně, jakože i ty Beatles konec konců. Vnímal jsi tam nějaký ty jako postupy, ty, který se vlastně jako oni naučili, když tehdy chodili na tu klasiku?
2: Ne. Já jsem vnímal to podhoubí, že jako je zásadně jiný. Jestli tam jsou nějaký podobné noty nebo postupy, co jsem ještě tenkrát neřešil. Ale to, že to není ten kravaťácký svět a že jsou tam ty čtyři, ale přitom to nejsou ty jazzový čtyři, že to je taky jako... A že to je jako do tance a přitom to není jako to disco, který jsem už trošku občas někde zaslech. To bylo jako jasný.
1: Tak ale údajně bylo iniciační, když ti kamarád pustil Iron Maiden a Metalliku někdy ve škole, takže to byl vlastně tvůj objev metalu.
2: No a to byl teda větší, to bylo ještě větší překvapení. Protože když jsem se setkal třeba s Beatles nebo s Jethro Tull nebo tak, tak jsem jako chápal, co se tam děje, co to je za nástroje tak, ale když mi pustili ten metal, kamarádi, nebo teda jeden zásadní kamarád, tak jsem fakt jako vůbec neměl, co se děje. Jsem ani nepoznal, co to je za nástroje. Jako ty bicí nějak jsem asi, to jsou nějaký bicí, teda dost takový zvláštní, ale ten zbytek jsem vůbec netušil, o co jde. Oni říkali, to jsou kytary. Já říkali, co? To jsou kytary? No a trvalo to dlouho, ale to mě úplně otočilo o 180, ne, 360.
1: Měl jsi hnedka jasno, že přesně takhle to chceš dělat taky?
2: Neměl jsem jasno, ale úplně jsem se do toho propadl.
0: A jak bychom očekávali, Štěpán Smetáček na metal nezanevřel. Občas, i když spíše výjimečně, se objevil i v jeho sólové tvorbě, kde si například v této skladbě zahrál dokonce na kytaru spolu s Miroslavem Chyškou.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou

0: že už nezmůže nic.
1: Tak jo, zase vás vítám už při třetím vysílání, myslím, že to je, s Mílou Čechu.
2: Ano.
1: Já tě zdravím, Mílo, Miluško, ahoj, hezky ve vysílání, opět máš krásnou růžovou nějakou vestičku, nebo co to, já to takhle nevěděl. Krásně růžový. Ano, takový ženský.
2: Děkuju, děkuju. Ano. A samozřejmě, ano. Jsem taky žena.
1: Přesně tak. A dnes to bude opět už takové, no, téma, který ještě asi bude dlouho tady s námi. A jsou to Benešovy dekrety, jejich objasnění. Dneska si vezmeme na starost, nebo na paškál, jak se říká, tři z nich, co tady navrhla Miluška. Dekret prezidenta republiky 12, 16 a 17, všechno, myslím, že to bylo července roku 45. A o všem o tom si popovídáme. Ale na začátku, už jsi vlastně pozdravila, asi ještě ne, vid, takže můžeš pozdravit posluchače.
2: Ještě jsem nestihla. Jinak zdravím posluchače, eventuálně diváky, kdo se bude potom dívat ze záznamu, eventuálně na to video. A rozhodně se máme na co těšit, protože nás teď se budeme věnovat vlastně jedlí 12 ještě jednou, ale malinko z jiného úhlu, protože my jsme hodně větrili, my jsme hodně utíkali do těch 90. A zároveň si dneska i srovnáme i současnost a potom další dekret je velice důležitý, je to ta částka 16 a to je o mimořádných lidových soudech a pokud se dostaneme k 17, tak je to o Národním soudu podle dekretu prezidenta republiky. A myslím si, že lidi se budou i hodně divit. Takže můžeme jít na to. A jestli tě můžu poprosit, tak to pust video, který jsem tě poslala.
1: Ano, tady vidíte naši Alenku Schillerojc a ona tam něco říká o Benešových dekretech. A poslechněte si to opravdu. Když jste to poslouchali, tak hned oba dva nás napadlo, jak se pěkně ukecla. Takže prosím.

0: Takže to
1: A
0: je
1: my tu nedáváme do veřejného prostoru.
0: Ano.
1: Jo? Moc to... se o nich nebavme, aby se lidi moc nezajímali.
0: Ano, jsou nezrušitelné.
1: Nebudeme dávat do veřejného prostoru.
0: Jsou sice nezrušitelné, ale nevíme, co tam v nich je. Jsou nezrušitelné, ale nevíme, co v nich je. A vůbec to nedávejme, vůbec to nevytahujeme ven, aby se o to lidi nezačali zajímat. A my jsme právě udělali pravý opak, že? Miluška, která to vyšťourala všechno.
1: Přesně tak.
0: A přesně to do veřejného prostoru dáváme. Takže je to tady. Miluš, začni.
1: Takže je potřeba se opravdu ptát, co s těch dekretů skutečně je. A právě ta dvanáctka, dneska se na ní podíváme ještě právě z té současné doby. Protože pokud si dobře vzpomínáme, tak nedávno, je to dokonce na Seznamu, proběhl článek, kdy prakticky, nevím přesně, který univerzity, jestli to byl teda asi Hradecký soud, nebo respektive Hradecký soudce, buďme konkrétní, protože to mají vždycky odpovědnost soudci, tak přeskřkl majetek rodu Walderode, tenhle ten rod právě, že kolaboroval s nacisty za druhé světové války tady na našem území a údajně jim teda patřily nějaké majetky. A je potřeba si uvědomit, že ty majetky jsou jen dneska navraceny na základě uznaného československého státního občanství z roku 1947. A mě by docela zajímalo, jak vůbec ty listiny vypadají. Pokud vůbec ty listiny existují, to je jedna věc. Protože o těchto těch věcech, kdo má jaký občanství, pokud a navíc o prošetřování, jestli ty lidi kolaborovali či nekolaborovali, s kým spolupracovali nebo nespolupracovali, tak to prošetřoval zemní národní výbor, nebo nechal prošetřit, protože k tomu tady právě sloužila vlastně tehdejší policie a četnictvo ještě v té době. Takže oni všechno nechali důkladně ošetřit a prošetřit, jestli ten člověk kolaboroval, udával a tak dále, což je popisováno i v tomto dekretu. A tady je potřeba se ptát, jak je možný, že rodům, jako je třeba Kinský, jako je Colorado Mansfeld, jako je Lobkovic a další, nespomenu si na všechny, kteří tady jsou, tak jak je možný, že byly navráceny majetky a na základě čeho? Jo? Protože nám tady právě v 90. letech vznikly samozřejmě i tyhle ty tzv. Restituční zákony a bylo to prakticky hozené na odškodnění po roku 1948, ale to s tím vůbec nesouvislo. Protože a tady se dostáváme k tomu, proč ty lidi neznají obsah dekretu prezidenta republiky. A proč je důležitý to znát, protože kdyby lidi znali ten obsah, právě třeba konkrétně té dvanáctky, tak by protestovali proti jakýmukoliv navracením právě těmhletěm kolaborantům, protože sice to znárodňování probíhalo až po roku 1948, to je sice pravda. Sice to nebylo úplně košer, jak se říká, ale bohužel proběhlo to tak, protože to všechno v podstatě spousta věcí dokonce proběhla i v rozporu s těma dekretama. Ale tam se to týkalo třeba znárodňování opravdu třeba malých drobných zemědělců nebo vůbec znárodňování drobných podnikatelů. To vůbec to tam nespadlo podle těch dekretů, ale oni to tenkrát prostě znali už mahem úplně všechno. Ale to je zase jiná kapitola. To bychom zase od těch dekretů utíkali pryč. A tady je potřeba se ptát, co vlastně v těch dekretech skutečně je, co je v té dvanáctce. Protože aby lidi věděli, že třeba některé pozemky, protože to se týkalo hlavně zemědělské půdy, tak jak je možný, že dneska lesy má církev? Jak je možný, že dneska lesy, pole mají právě tyhle ty kolaborantské šlechtické rody? Navíc, když Masaryk, když si uvědomíme, tak Masaryk po roce 1918 ty šlechtické tituly zrušil. A to je další věc. To znamená, my si potřebujeme uvědomit, že někdo nám tady od 90. roku začal aplikovat feudalismus. A to bez jakéhokoliv pardonu. Ať si o tom zeptíme se na to, jak to dneska opravdu funguje, že ve skutečnosti že ve skutečnosti ty lidi nevědí, co v těch dekretech je, a proto ještě s tím souvisí právě ten sjezd toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu tady v Brně, který tady proběhl právě letos v květnu, ke konci května. A už je naplánovaný další sjezd, já nevím, jestli příští rok, nebo za dva roky Liberci. Jo? A mezi tím prostě posled navštěvuje tady západočeské města. Dověděla jsem se, že byl v Mariánkách, že byl v Karlových Varech. Jo? A tohleto se vůbec, tohleto lidi tu vůbec netuší. Proto i říkám, že to Brno, to bylo odvedení pozornosti. To se spousta lidí prostě neuvědomuje. Takže teď se podíváme znova na tu dvanáctku, aby si ty lidi opravdu uvědomili, že ta půda má tři prostě národu, ne státu, národu. Že všecko mělo být správně pod tou národní správou.
0: Takže, tak já to přečtu, o čem to tady je, tak abych taky tady něco řekl, tak já to teda přečtu. Dekret prezidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Tak a teďko tady píše právě ještě do VKZ vstříc volání českých a slovenských rolníků a bezemků po důsledném uskutečnění nové pozemkové reformy a veden snahou především jednou provždy vzít českou a slovenskou půdu z rukou cizáckých, německých a maďarských statkářů, jakož i z rukou zrádců republiky a dát ji do rukou českého a slovenského rolnictva a bezemků k návrhu vlády ustanovuju. A teď to tam teprve bude. Ale tohle je opravdu dobrý, tento, jak bych řekl, nadpis všeho toho celého toho dekretu, protože tady to je jasně řečeno. Dneska to tady máme všechno, ale všechno zpátky, všechno opět rozprodaný a už tam zase nepatří skoro vůbec nic. Takže začni s tím. Paragraf 1.
1: Takže s okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jež je ve vlastnictví za a všech osob německé a maďarské národnosti ohledu na státní příslušnost. A b. zrádců nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti projevivších toto nepřátelství zejména za krize a války v letech 1938 a 45. Tady se chci ještě dostat k jedné věci. Ten dekret se třeba týká i Polska, neříkám, že znám jeho obsah. Ale je potřeba si uvědomit, že co vyváděli Němci v Polsku, když jsem viděla ty dokumenty, tak byl to filmový dokument, co vyváděli v Polsku, tak se tomu vůbec nedivím, že o tamtud, protože to řeknu svinským krokem. Jo, potřeba si uvědomit, protože oni se opravdu k nám, ke všem, prostě chovali opravdu jako k chovnému dobytku, který pro ně má prostě otročit. Tak jdeme dál. Za C akciových a jiných společností a korporací, jejíž zpráva úmyslně a záměrně sloužila německému vedení války nebo fašistických a nacistických účelům. Tak. A tady jsme u jedné důležité věci, protože my to tady máme znova dneska.
0: Přesně.
1: Jak je možný, že mladoboleslavská Škodovka patří Němcům, to znamená Volkswagenu, a jak je možný, že my tady máme nadnárodní řetězce, jako je Globus, Kaufland, Lidl,
0: všechny prostě,
1: které jsou výhradně německý, prakticky všechny jsou německý. Takže tady právě se můžeme divit, co se nám tady děje, protože prakticky ty daně, ty nezůstávají tady, ty jdou do Německa. Takže my vlastně financujeme Německo. A podívejte se na takovej ČES, kolik my tady platíme, nebo lidi platí za elektriku, my teda neplatíme, protože my jsme mimo tu síť, ale
0: my na paloučku
1: potřeba
0: taky.
1: Si uvědomit.
0: My na paloučku taky.
1: No.
0: A jde to. Věřte mi, že 3/4 roku v roce
1: to, samozřejmě,
0: nám to jde bez problému. Tak. No.
1: A teď je potřeba si uvědomit, jak je možný, kam jdou vůbec ty zisky třeba z toho ČEZu. A to nemluvím o bankách, jo? Tady prakticky je psáno o akciových společnostech. Jo, a třeba ČES je, mám takový pocit, zrovna akciová společnost. Mm-hmm. A tak dál, a tak dál. Takže a dneska většina těch společností vůbec není v našich rukou. Jak je možné, že to prostě mají cizince? Mm-hmm. Takže tady, a to, proto i říkám, že se to týká ty dekrety i současné doby. A tady proto taky ta Alena Schillerová přece řekla, že nechtěla pouštět moc na veřejnost. Jo? A tady máte důvod proč.
0: Mě by zajímalo, jestli všechny jsou nezrušitelné podle něj, nebo jenom ty, který nebyly zrušený. Jo, protože jich tam, minule jsme tam ukazovali seznam těch Benešových dekretů, těch je tam hodně, nevadí. Takže mě to zajímavé, jestli všechny myslela, anebo jenom ty, který nezrušili, tito noví představitelé.
1: Je to jednoduchý. Proč by si Slováci dali do ústavy neplatný dekrety? Mm-hmm. To je nesmysl. To je za prvý, to je nesmysl. A za druhý, kdo teda zrušil postupimskou dohodu, aby tady někdo mohl rušit ty dekrety? Mm-hmm. A nebo je to účel k tomu napsat, že je to prostě zrušeno, protože prostě tady někdo z těch politiků už v té době, když to postupně rušili, nebyli to takhle náhodou právě znova objevící se právě kolaboranti a zráci našeho československého národa, aby takhle náhodou, jo, protože ty dekrety totiž nikdy zveřejněny oficiálně nebyly. Mm-hmm. Mezi lidma vůbec není znám obsah těch dekretů. Mm-hmm. Jo? Proto právě třeba to je ten dekret, o kterém se tak nějak všeobecně ví, že tady byl zkonfiskovaný majetek těm Němcům a těm Maďarům. Ale tady už není známo proč a za jakých okolností.
0: Ano, já jo, ještě než...
1: Proto tohle děláme tuto osvětu.
0: Ano, než budeme pokračovat dál s těmi, aby nikdo si neřekl, že se někdo něco vytáhlo, že se někdo něco sfalšovalo, to ví co všechno, tak já vám tady ukazuju závěr, poslední stránku, paragraf 14. Tento dekret nabývá účinnosti v zemích České a Moravsko-Slezské dnem vyhlášení...
1: Slezské.
0: A Moravsko-Slezské, no. Dnem vyhlášení...
1: Ano, Moravsko-Slezské.
0: Ano. Provedou její ministři zemědělství, financí, spravedlnosti, vnitra a výživy. A tady vidíte podpisy, kolik lidí to podepsalo, kdo to všechno podepsal. A hlavně tady vidíte razítko vlevo, vidíte ho tam. Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí se zněním dokumentu, který je a tak dále, to je jedno. Počet stran 10, datum 26.1.2026. To jste tam patrně byli s někým a vytáhli jste si to všechno, nechali jste si to okopírovat a nechali jste to potvrdit, že to je pravé. Ano, je to tak, jo?
1: Takže
0: abyste všichni věděli, že to nejsou žádné domněnky.
1: Sice jsme v archivu nebyli, protože oni do toho národního archivu jen tak nikoho nepustějí, ale je možný si ty dekrety u nich objednat, jo? Napsat seznam, který prostě chcete, ale jak jsem řekla posledně, není to zadarmo. Mm-hmm. Jo, takže něco prostě, byl to trošku takový ranec, ale zvládli jsme to. Dobře. Takže jdeme dál.
0: Dobře, tak to jenom, abyste věděli, o co jde. A to platí samozřejmě o všech dekretech, které tady budeme ukazovat, ano? Abyste prostě neříkali, že tady si něco vymýšlíme, jo? Tak, kdo to chce vidět, ano, musí se kouknout samozřejmě na video. Tak.
1: Přesně tak. Jak vidíš, tak ještě jako jak jsi o tom mluvil, každá jednotlivá listina je ověřená.
0: Zvlášť ověřená, přesně tak.
1: Takže nemůže nikdo nic napadnout, že ty dekrety jsou sfalšované a podobně. Jo, takže skutečně pocházejí, zdroj je Národní archiv.
0: Ano, a jak jste slyšeli už předtím od Aleny Schillerové, která jasně řekla, že to je nezrušitelné. Takže není o čem hovořit. Zabořme se do toho, jak se říká, a zkoušejme to, co tam vlastně teda všechno opravdu je. O čem ona nechtěla, ale našerová radši mluvit.
1: Takže jdeme dál.
0: Tak jdeme dál?
1: Přesně tak. Takže osobám německé a maďarské národnosti, které se kolektivně zúčastnily boje aktivně za zachování celistvosti, osvobození, ano, aktivně, osvobození Československé republiky se zemědělský majetek podle odstavce 1 nekonfiskuje. Za třetí,
0: Počkej, ještě si k tomu něco můžeme říci, protože jsme řekli, že to tady máme všechno zpátky zase a tak dále a tak dále. Takže lidé, kteří se aktivně zúčastní v současné době toho, aby se to objasnilo, abychom to nějak napravili, všechno tohle, co zase stalo, tak by se taky měl jim nějaký ten majetek jaksi naopak vrátit, jak to tam bylo. A mělo by se to prostě takhle řešit. A naopak těch, kteří v současné době kolaborují, no tak ten by se to mělo opět sebrat. Takže tady, teď, když by mělo dojít k něčemu takovému, jako došlo prvé, a ono musí dojít, protože jsme ve stejné fázi, jako to bylo tenkrát. Ano, akorát tenkrát to bylo po válce, jako jsme ještě možná před válkou, červí, jak to tady všechno dopadne. Takže potom nám, kteří jsme se aktivně zúčastnili za zachování celistvosti, osvobození a já nevím co všechno, objasnění všech těch, tak by se to mělo taky naopak všechno přidělit nám. Ale to jen tak říkám. Je to taková analogie s tím, co se tady dělo předtím. Dobrý, jdeme dál.
1: Tak jdeme dál, takže odstavec 3. O tom lze-li připustiti výjimku podle odstavce 2 rozhodne na návrh příslušné rolnické komise příslušný okresní národní výbor. Pochybné případy předloží okresní národní výbor zemskému národnímu výboru, který je se svým dobrozdáním postoupí ke konečnému rozhodnutí ministerstvo zemědělství, které rozhodne v dohodě s ministerstvem vnitra. A to je to, o čem jsem mluvila, o tom rodu Valderole a o dalších rodech, jak je možný, že jim byl navrácen majetek. Že o tom rozhodoval právě zemský národní výbor a tady dokonce máte ministerstvo zemědělství a potažmo později i ministerstvo vnitra. Takže tam bylo několik druhů šetření, než by jim vůbec ten majetek vrátili. Takže jak je možný, že v roce 1947 jim to teda sebrali, ale najednou se kdesi po nějakých 80 letech objeví nějaká listina, která tvrdí opak. To by mě docela zajímalo. Takže tohoto by měli Valderode vysvětlit, ale nejen vysvětlit Valderode, ale další rody, jak se tady dostali vůbec k majetkům, protože ten majetek má být ve skutečnosti právě v té národní správě.
0: To by měl vysvětlit především ten, kdo jeho přiřknul opět, že? Ten by to měl vysvětlit. A ten by
1: to je
0: to
1: další.
0: Měl, ten by to měl
1: další.
0: Ano.
1: To je právě potom v té 16. Tam jsou hodně jako, tam se umluví, tam je i psáno o těchto těch věcech, o tom rozhodování a tak dále. Takže paragraf 2, odstavec 1. Za osoby národnosti německé a maďarské je spovažovat osoby, které při kterémkoliv včítání lidu od roku 1929 se přihlásili k německé nebo maďarské národnosti, nebo se staly členy národní skupin, nebo útvaru, nebo politických stran združujících osoby německé nebo maďarské národnosti. A tady je dobrý se zeptat přímo politiků, co ty politici jsou zač, jaký mají vlastně občanství, protože o tom jsme mluvili i posledně, že Putin si takhle udělal čistku u sebe doma, kdy zjistil, že jeho ministři mají židovský pás, mají švýcarský pás, americký a podobně, tak je prostě blifroval. A tady by bylo dobré se dotazovat právě i politiků, jaký mají občanství, protože občanství Česká republika, jak je to dneska psáno, na občankách, to neexistuje, to je členství. Že občanství Česká republika je blbost. Jo? Protože spousta lidí si myslí, že má občanství, že občance má napsáno občanství české. Ne, pouze je národnost česká a slovenská. A to je právě kolikrát psáno i v těch dekretech. Jo? Národnost. Ale občanství, ta státnost je z Československa. Proto právě my máme tu státnost, to máme všecko zakotvené právě v těch dekretech prezidenta republiky. A jestliže Alena Schillerová tvrdí, že jsou nezrušitelný, jenom to nechtěla dávat příliš na veřejnost, tak máme tady nad čím přemýšlet.
0: To je pravda, to je zajímavé. Tak. Ano.
1: Takže odstavec 2. Výjimky z ustanovení odstavce 1 budou určeny zvláštním dekretem. Paragraf 3. Odstavec 1. Za zrádce a nepřátelé Československé republiky je považovati za a osoby, které kolektivně nebo individuálně vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě za bezpečnosti a ochraně Československé republiky a která k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby své stihleděly a záměrně a aktivně podporovaly jejich způsobem německé a maďarské okupanty. A tady zase, jak jsem upozorňovala na to, co se dělo v 90. letech, prakticky nám zanikla, nebo respektive rozložili nám národní bezpečnost, Sbor národní bezpečnosti, Česká národní armádu. Dneska nemáme, máme sice profesionální armádu, ale obávám se, že ta technika nebude nic moc. Jo? Takže to je další, to se dá právě kvalifikovat i podle toho dekretu, podle tohoto dekretu 90. leta ohrožení bezpečnosti státu a navíc, kde je naše samostatnost, kde je naše hospodářství, průmysl, to všechno tím souvisí. I to je ohrožení bezpečnosti státu.

0: Protože zeptejme se těch zodpovědných, jakými tady máme zásoby potravin v případě nějakého válečného konfliktu. Jestli to je jeden a čtvrtne dne nebo dva dny,
1: Tady
0: ty zásoby prostě nejsou. Jo? Kdo ví, jestli, přesně tak. Jo? To je další věc. Takže pokud nemá vlastně ta vláda, nemá čím nasetit ty lidi, to znamená, ale to je i zdravotnictví. Podívejte se, jakým stavu je zdravotnictví. I to je ohrožení bezpečnosti státu, když stát nedokáže zaopatřit prostě pravidelně nějakou zdravotní péči a hlavně bezpečnou a spolehlivou. Víme všichni, co se tady dělo před pár lety během covidu. Jo, a myslím si, že spousta lidí, kteří prokoukli tu lež, tak dneska nevěří těm lékařům nos mezi očima. Jo, protože já už jim nevěřím už mnohem delší dobu, než jako během covidu, ale tomu během covidu ten zdravotnický personál opravdu tomu dal korunu. Jo, takže opravdu doktorům se fakt opravdu zdaleka vyhýbám. Nevěřím jim nos mezi očima. Jo, takže to je tak, jo, aby jsme si vůbec uvědomili, co to všecko je ohrožení bezpečnosti státu.
1: Ty už jsi to četla, ten Bčko, jo, z právnických osob ty, jejich... nebo ne, jejich zpráva záměrně aktivně sloužila Německu. Tak já to přečtu, sloužila německému nebo maďarskému vedení války nebo fašistickým a neonacistickým účelům. Já úplně v tom vidím, co se tu děje dnes, ale teď by mi zajímalo, jestli tyhle ty dekrety, jestli oni by nemohli říct v současné době, no jo, ale to se vztahovalo jako pro ty lidi do minulosti, co už se udělo. Jestli by ty Benešovy dekrety byly platný i na to, co se děje teď. Ano? Jestli mi dobře rozumíš, jestli se stavuje do minulosti, nebo jestli to i co děje teď. No.
0: Za mě ty dekrety jsou platný i do té budoucnosti, protože proto tady jsou popsané ty zločiny, aby my jsme se z nich poučili. Proto ten Beneš je nechal vydat. Aby on věděl moc dobře, co dělá, proto teďko na něj začíná být pliváno ze všech stran, protože na toho Beneše útočeno, že on umožnil nástup komunismu a tak dále. Ale jak je potřeba si říct, projdeme se v jeho botách a potom možná změníme i názor. Jo, protože on v té době, v tom roce 48, už byl vážně nemocný. On byl velice vážně nemocný a víme všichni, že starý člověk, který je ještě navíc nemocný, tak je velice snadno zmanipulovatelný. Jo, takže a proto mu i obvinují, že neumožnil nástup komunismu. Prostě je potřeba si uvědomit, že Beneš byl v určitý směrech naivní. A proto právě byla za mě chyba ta, že on nenechal ty dekrety prostě zveřejnit. Jo, opravdu, aby ty lidi je používali skutečně jako ten nástroj. Zůstali uzavřený jenom v té knihovně té poslanecké sněmovny a nedostali se prostě dál. Jo, to je prostě za mě špatně. A proto je potřeba se tím opravdu zabývat. Jo, takže jestliže tady někdo něco chce říct, že to je minulost a že se nás to dneska netýká, můžeme oponovat otázkou a je v pořádku to, co se dneska děje. To, že dneska policajti tady zaklekávají člověka jenom proto, že má jiný názor, dokonce je to prakticky, jedná se o politickou persekuci. Lidi, co prakticky se hlásí k Československu, tak jsou prakticky perzekováni a jsou odlečeni prostě na stotožnění prostě na policii České republiky, na tu stanici. Tohle to není normální. Jako stejně není normální, a to jsou další věci, není normální prostě, aby OSPOD někam nakráčel a za asistence policie unesla děti z té rodiny, nebo prostě od toho pečujícího rodiče. Tohle to taky není normální. Opravdu si vzpomeňme na to, že ta malá holčička, která prakticky 3 leta byla daná do péče otci, který fetoval, tak ji po 2 měsících zabil. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit opravdu. My dneska stojíme před tím samým, co se tady dělo právě vlastně v těch samých letech, jako byla prostě v těch, nebo pardon, v letech 38 až vlastně 45, tak se nám tady odehrávají obdobné věci, akorát průšvih je ten, že ten okupant sem nám nakráčel mírovou cestou v průběhu vlastně mezi těmi lety někdy 80, to všecko za těch hlavně 80. letech, tam to všecko začalo, konce 80. nebo respektive jejich půlce. Okupant nám sem prostě nakráčel v průběhu 90. A všecko to bylo velice nenápadné. Jo, předtím to bylo markantně viditelné, kdy jsem prostě nakráčela ta německá armáda a SS-áci tady prostě pochodovali, a okupovali opravdu natvrdo, prostě vystěhovávali ty lidi, ty popravy byly naprosto veřejné. A proto dneska je to víc skrytý, není to tolik vidět, akorát s tím rozdílem, to jsem upozorňovala posledně, uvědomme si, že každé město, kde visí ukrajinská vlajka, je to to samé, jako když tam dáte hadr s Uhankou krajcem. Je to úplně to samé. Akorát prostě je to takhle skrytý, je to méně viditelný, takže proto i policajti to vozí na autech, SS, jo, to tam je krásně vidět. Oni to jenom popírají. Ale přitom oni sami prosazují fašismus. Ten fašismus je markantní i na úřadech. Je to vidět na soudech. Soudci dneska nerozhodují podle zákonu, podle práva, ale plní zakázky. Prostě přijde objednávka, ta návka dostane číslo a je to odpincnutý.
1: No, není to asi ve všech případech, samozřejmě na těch soudech, ale v takových těch, který mají být takový markantní, který mají být prostě samozřejmě jasný, tak tam je to dan dopředu. Můžu potvrdit ano. Z vlastní zkušenosti. Není to u všech, jo, samozřejmě, takže ale je to značně ovlivněné.
0: Vy Ivan Kratochvíl.
1: Ano, teď se to stalo. Ivan
0: Kratochvíl, to je vyraženě vykonstruovaný politický proces, to je objednávka. Ten člověk neudělal nic z toho, z čeho byl vlastně obviněn, ale někdo se ho natolik bojí, že ho prostě museli odsoudit. Takže je, a to je proto říkám, je to prostě objednávka. Už to říkám delší dobu, soudy tady plní objednávky. Nejednají podle vůbec zákonu a to se právě dělo právě během fašismu, ne ano. Nacismu, ale fašismu v Německu. Ale dělo se to i tady. Tady prostě, i tady nám popravovali lidi. Jo, bez soudu prostě. Tohle to je prakticky samý. Je to proto, říkám, je to více skrytý a proto spousta lidí si myslí, že je tady naprosto všechno v pořádku, že přece obchody fungují, jo, všechno funguje. A teďko takové srovnání, jo, za války nebylo máslo, ale byl margarín, to znamená náhražka. Ale dneska v tom krámu taky seženete margarín a už někdy od 90. let. To jsou právě, proto říkám, jsou to nenápadné věci. Vemte si, kolik máme dneska syntetických jídel. Spousta, je to spousta polotovarů, lidi to, já úplně se dím, že to vůbec lidi kupujou. Jo? Ať to jsou dobarvované věci, co se týká pití a tak dále. A ani nevím všecko, co v tom je, že to sama to nenakupuju, ale ty syntetiky je tam tolik. Ale to samé bylo v Německu vlastně během druhé světové války tady. Proto říkám, je to více skryto, je to víc dostupný a proto to nikomu nepřijde. Jo, protože ty lidi nemají to srovnání, protože nesledujou to, co bylo tenkrát a co je teď.
1: Ano, ono i ta válka. Někdo říká, že není. Já a mnoho lidí říká, válka už dávno jede. Akorát je vedena jinými prostředky. Takže není to tak na oko násilný, i když ve skutečnosti prostě je to ještě mnohem krutější, než jak to bylo tenkrát. Tenkrát možná byla nějaký válečný pravidla, nebo přeci jenom něco ještě dodržovali. Dneska už se nedržuje absolutně nic. Čím větší podraz, tím větší výhoda, že jo, vlastně v té válce, která tu je. Takže já si myslím, že už tu válka dávno frčí, ale je to jenom jinými prostředky. Ta druhá světová válka taky frčela po celém světě, ale někde třeba vůbec nebylo poznat, že jo, kde nebyla fronta a to, takže to nebylo tak nějak jako striktně poznat, Ale bylo to tam taky, samozřejmě ty represe a to všechno, co se dělo tenkrát, ale to se děje, přesně to samé se děje i dnes právě. I ty, s těma soudama, to policie a všechno, to se přesně děje jako za války.

0: nemluvím o těch lidech, kteří se právě dopouštěli i udavačství za to, že třeba někdo v autobuse nebo v metru neměl náhubek.
1: Ano.
0: Jo, tak ty lidi byli udaný, ale tím pádem ty lidi se dopustili trestního činu udavačství. To je trestný čin. A vzpomeňme si, co se děje ve školách, nebo dělo. Dokonce i dneska učí děti ve školách, aby udávali svoje rodiče. Už i to je v našich školách. Já když jsem to slyšela, tak jako, protože děti nemám, ale slyšela jsem to od jiných, od známých, co prostě kolikrát ty děti přinesou domů, nebo co prostě jako ve škole, vyplňovali ve škole, tak se nestačilo divit. Jo? Takže a tohleto učej dnešní děti. A to samý máme třeba propagaci LGBT. Tohleto, to je to samý. To jsou, jo, vzpomeňme na Piráty, na takzvaný Pride pochody po Praze, anebo kde jakých ještě jiných městech. Teď tohleto je zvrácenost. To je zvrácenost. A tady právě v tomhletom dekretu je jasně napsáno, že ten, kdo se dopouštěl vlastně těho zločinu hlavně na dětech, na mladistvých. To znamená, že tady i toto je ošetřený. Takže pokud školy, ředitelé škol a učitelé propagovali něco, co je proti národu, prakticky i proti rodině v této současnosti, protože i tohoto souvisí s tím fašismem, ale i v tomto případě potom už to hraničí i s tím nacismem, protože najednou, jak je možné, že tady byla protěžovaná homosexualita a další deviace, že homosexualita je nějakým způsobem porucha, ale není přece tady rozšířena nějakým způsobem, jako takovým markantním způsobem, jako nám to tady předkládají teď. Ale hlavně je potřeba si uvědomit, že tady potom začaly být propagované deviace. Jak je možné, že dokonce, myslím, že v některých zemích Unie prakticky prochází pedofilie. Když tohle to je deviace. A to je bohužel, to se začíná dít i u nás. Jo, že pedofilie začíná být pomalu pardonovaná. Přitom děti by měla být něco jako posvátnost. Prostě na dítě by se tímto směrem vůbec nemělo vůbec sáhnout. A to nemluvím, co se děje v církvi. Jo? Když slyším, kolikrát se poslechnu toho církevního advokáta, který ho prakticky vyhodili z té církve, co se tam prakticky tutlalo. To je šílený. Jo? Jak je možný, že jo, tyhle ty věci se tady dějou. A to jsou další a další věci. Najednou být muž nebo žena bylo špatný. Teď je to naše přirozenost. Prostě máme dvě pohlaví a další prostě neexistuje. Jo? A podívejme se, co to způsobilo. Teď prakticky tady rozjeli kastrace dětí. Jo? Nejdřív chemickou a pak někdy úplnou. Jo? A tohleto je právě ten i tohleto je nacionalismus. Najednou tady bylo potlačované něco, co bylo naprosto přirozené. Jo, takže i toto by mělo být trestáno a měly by být trestáni jak psychologové, kteří těm lidem, těm dětem nakukali, jo, když se necháš přeoperovat, tak ono se ti uleví a potom ve finále tyhle ty děti v největších procentech potom právě páchají sebevraždy, pak si po operaci uvědomili, že udělali něco blbě a zjistí, uvědomili si, že tím pádem jako bytosti skončily. A další je to, že prakticky ty doktoři, kteří dokázou tohleto udělat, ty by měli prostě odevzdat diplom. Ty by vůbec, jako, ty by si už neměli na operační sál, ty bych nedovolila, aby předepsali i prášky proti kašli. Ty by měli prostě odevzdat diplom. Jo, to je potřeba si opravdu uvědomit, my to tady máme znova, akorát je to nebezpečnější, je to víc skrytý. Nejhledě na to si uvědomit, jak je možné, že třeba v některých školkách dokonce děti mají psí anebo kočičí záchody. Proboha, kde to jsme? Jako k čemu ty děti vychovávají? To je fakt nemocný tohleto. Takže tady to je opravdu zličen proti lidskosti za mě. Že to je prakticky zbavení lidské důstojnosti. Jaká jsme se to dostali, ale hlavně, kde jsou ty rodiče, když tohleto dopustějí? To je otázka i na ty rodiče, že tohle to vůbec opustili. To, i na nich leží ta zodpovědnost. Jo? Tak dále. Mm-hmm. Takže jdeme dál. Teďko dočtu ještě ten druhý odstavec. Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích, teďko tady jsou tady to NSDAP, nebo SSDP, nebo Vlajka, Hlinka,

0: Poková nebo Svatopokova garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let. A tady to je, a to je právě třeba to hnutí LGBT, tam by mělo spadnout taky. Za mě určitě. Jo, a kdo to tady nejvíc propagoval? Piráti. Jo, a samozřejmě chvilkaři. Jo, to jsou další. Jo, takže tyhle ty by za tohleto měly všechno nést zodpovědnost. Jo, protože ty, co tady prostě propagovali, to je neuvěřitelné. A to nemluvím o tom, že dokonce schvalovali příchod migrantů na naše území. To je opět, to je dopuštění se ohrožení bezpečnosti republiky. Jo, pokud pustí na území někoho, nějakého muslima, který nemá problém použít mačetu nebo nůž, protože oni nepotřebují palné zbraně. Oni jsou vycvičení jinak. O to je to zákeřnější, to je to víc zákeřnější. To samé, že nám sem pustili Ukrajince. Jo? Jo, prakticky v tém roce 2022. Tak i toto je právě ohrožení bezpečnosti státu. A jestli si někdo myslí, že tady nemáme 90, my tady máme znova a v plné palbě. A dokonce opět, je to víc sofistikovaný, je to víc skrytý, ale je to, ať to někomu líbí nebo ne. Máme to tady všecko zpátky, jo, mně to přijde, že prostě máme tady druhou světovou válku, ale i 90, aby se to nepletlo, aby to bylo víc vidět.
1: No, tak. Já tomu nic nemám, protože krásně to vysvětluješ, já bych to tam jenom zbytečně, to já jsem jenom chtěl říct, když jsi se bavila o těch různých dětech, jak co jim všechno platí, tak největší sranda je, že ty pojišťovny zdravotní kolikrát nejsou schopni zaplatit, já nevím, speciální zákrok nějaký na něco, ale jestli víš o tom, tak jsou tak normálně, když nějaký dítě vzpomene, že chce přeoperovat, nebo nějaký mladistvý, nebo něco, tak toto oni zaplatí.
0: Jak je to možný, že?
1: To je neuvěřitelný. Já jsem říkal, jak je toto absolutně, jak je to možný? No tak nevím, no. Kdo tam sedí a kdo takovéto zákony dělá? Nevím. Ty by to měli. Prostě no. Ten, kdo to dělá, tyto zákony. Naštěstí jsou tam snad pod tím vždycky podepsaný, takže víme, o koho jde. A ty by si to měli všechno uvědomit, že tyto zákony Benešovy nebo Bekrety, že by se mohly opáknout, by se mohly aplikovat, pokud by to platilo nejenom do minulosti, ale i do budoucnosti. Ale ono, kdyby to neplatilo do budoucnosti, tak by to prakticky nemělo žádný význam, že? Protože čeho by to bylo, kdyby se to jenom všechno, já nevím, potrestalo a ti dokončí. To je špatně, to se musí aplikovat i do budoucnosti. Takže
0: je to pokračovat. Tak, protože je to za mě je opravdu si uvědomit, že nám tady skutečně upadl ne morálka, protože morálka ta se dá překroutit. To potom ten člověk může mít opravdu charakter jako vejvrtku. Jo, ale nám tady zmizel mrav. Mrav, úcta a čest. Jo, tady najednou mrav, úcta a čest se staly s prostými slovy prakticky. Jo, a ten, kdo nepodvádí, nelže, nekrade, prostě není in. Mně to tak přijde. Jo, protože všimněme se, jak nám upadla i ta morálka právě i v poslanecké sněmovně, kde prakticky nám tady tam fetují na záchodech. Jo? Ale budou nám tvrdit, že drogy jsou nelegální, ale jak já říkám naopak, trh s drogama je naprosto zcela legální, otevřeně legální, jenom my jim do toho nesmíme srkat pracky. Pak je to trestný, protože my jim hrabeme do jejich kšeftu. Takhle to mají totiž postavený. Jo, takže o tom to celý je. Trh s drogama je naprosto zcela legální, jak by tady přes hranice, kolikrát to i zapalují policajti, když se jim to dostane do rukou, zabaví prostě tuny, já nevím, nebo půl tuny třeba nějakého kokainu nebo heroinu. Jo, je to o tom, že je to zcela legální, ale občas prostě někoho musí takhle prostě lapit. Mně to tak přijde. Je to taková zvláštní hra. Jo, jakmile nejste v klubu, tak já pácháte trestní činy. Tak. A jdeme na zločiny proti osobám. A tam jsou hodně zajímavé věci. Mm-hmm. Tak, paragraf 5. Kdo ve zvýšeném ohrožení republiky dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojencům nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů těchto zločinů za A podle trestního zákona, bla, bla, bla, zločinu veřejného násilí, loupeží lidí, to znamená únosy, veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem, vraždy, zabití a těžkého poškození na těle. Za B, podle trestního zákona, bla, bla, bla, zločinu vraždy, úmyslného zabití, těžkého ublížení na těle s následky smrti a loupeže dětí, trestá se smrtí. Podívejme se, už jsem o tom mluvila, co dělá OSPOD, co dělají soudci, kteří o tomhle těch věcech rozhodují. Jak je možné, že policie tohleto všechno chrání? Jsou to loupeže dětí, tento dekret to jasně definuje. Odstavec 2. Do v téže době za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů za A podle trestního zákona, bla, bla, bla, zločinu veřejného násilí, neoprávněným omezováním osobní svobody člověka, vzpomeňme na COVID, veřejného násilí vydíráním, veřejného násilí, nebezpečným vyhrožováním a těžkého poškození na těle za B, podle trestního zákona, zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka, těžkého ublížení na těle a vydírání, trestá se těžkým žalářem od 10 let do 20 let. A tady zase jsme u toho, co se děje dneska. Vy nesouhlasíte s tímto režimem, vlastně víte, že tady jsou podvody, všechno, a jste perzokovan a vlastně ty lidi, a tady to je napsáno, že ty lidi jsou prostě omezováni na svobodě, veřejné násilí, to je to zaklekávání, jak to bylo i za covidu, prostě nikdo neměl náhubek, tak prostě na ně naskákali jak měšťáci nebo stát, kdo prostě se nachomejt a tak dále. Takže tohle jsou zločiny proti osobám, a je to tady krásně popsané právě v těch dekretech, v tomhle tom dekretu. Jo, takže opravdu proto ty politici, tady to je krásně vidět, o těch dekretech nechtějí veřejně mluvit. Oni moc dobře vědí, co v těch dekretech je, a proto se těch dekretů tolik bojí. Proto to nechtějí dávat příliš na tu veřejnost, aby se lidi právě příliš nezajímali. Jo? Aby jim prostě, jak se říká, zavřeli ústa.
1: Ano.
0: Tak. Paragraf 6. Odstavec 1. Kdo v téže době zvýšeného ohrožení republiky nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci a ten, kdo při vydání a výkonu takového nařízení způsobil trestá se, nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žářem od 5 do 20 let. Odstavec 2. Byl-li však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovat v cizině nebo za okolností, nebo na místech jeho životu nebo zdraví nebezpečí, trestá se viník bez ohledu na účel práce těžkým žalářem od 10 do 20 let. A co si budeme nalhávat, třeba praktiky takových řetězců, co se třeba týká pokladních, kolikrát prostě, když to člověk slýchá, co se tam děje, tak si člověk řekne, že tohle to není možný. Ale to se třeba může vztahovat i právě na tohleto. Jo? Protože pokud tam dochází ohrožování nějakého zdraví a to se týkalo právě zase opět nošení těch náhubků, protože to je vlastně zakrytí dýchacích cest. A přece, když se ještě zakryjou ty ústa a nos, tak co se stane? Začnou se dusit. To je ohrožení zdraví. Takže a tak dále. A to nemluvím o tom, co se dělo v nemocnicích a v LDNkách. To je další. Jo, hezky se to vřenejma dveřma. Hezky si to ten personál zdravotní hezky si to vymyslel. Jo, to jsou prostě takovéhle věci a proto říkám, my to tady opravdu máme. Proto i říkám, že my z druhé světové války proděláváme reparát. A aby ty lidi se to uvědomili, protože my jsme ztratili paměť, protože o těch věcech, co se tady během druhé světové války, tak se to tady moc o tom nevypráví. A bohužel, byť se to v některých rodinách předávalo, tak tady bohužel na druhé straně je školství, který systematicky o těchto těch věcech nemluví. Nemluví o tom, nemluví se o tom ve školách. A prakticky tohleto všecko, co se tady odehrávalo během druhé světové války, tak je v paměti těch dětí, tak je potlačováno. A teď jsem si vzpomínala na tu návštěvu Benta Posseta loňského roku v listopadu, 10. a 11. listopadu v roce 2025. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka, že oni k převýchově dětí právě chtějí použít skauta, školství, chtějí tam použít vlastně junáka, jo, a církev, jo, ještě církev, aby, protože vzpomeňme si ještě takovou věc, teďko se ještě vrátím k té mládeži, teďko jsem se na to vzpomněla. Vzpomeňme si, co říkají ve školách našim dětem, že nejsou Češi, ale že to jsou Evropané. To znamená, oni je vlastně vykořenují od toho národa. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka říct, že Češi, jakože děti, že jsou prostě naše současné děti, nemají vztah ke svýmu národu nebo vůbec jakýmukoliv, no tak budou převychovávaný k tomu německému národu, tomu evropskému, celoevropskému. Jo, protože když někoho vykořeníte, to se tady děje systematicky více jak 30 let, tak ty děti prostě ztratí tu vazbu na ty kořeny. Jo? A víte, zase na druhé straně docela dost zajímavý, nevím, jestli si se toho všiml, tak začínají připomínat, co tady všecko bylo vyráběno během Československa za socialismu. Ať to byla Škodovka. Prostě najednou začínají vytahovat všechny ty patenty, které my jsme tady měli v Čechách. Protože my jsme, proto i říkám, že Západ stojí na českých patentech. Mm-hmm. Západ český stojí na českých patentech, jenom se o tom nemluví. Češi dokážou vymyslet spoustu skvělých věcí. To je tak mimo jiný. Jo. Ale to je potřeba si uvědomit, jak nám opravdu lžou, jak politici ve školách prostě všude nám lžou. Tak a jdeme dál v té 17. V 16. Paragraf 7. Odstavec 1. Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa, jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí nebo jako jeho organizací či členů zavinil státu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Způsobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložit trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí, za okolností pak zvláště přitěžujících trestem smrti. A schválně, co tě napadne při tomhletom odstavci?
1: No.
0: Jsou to uzavřený okresy. Mm-hmm. Uzavřený okresy. A vzpomeňme si na lidi, kteří byli takzvaně pozitivní na COVID. A dneska už víme, že to všechno byl podvod, včetně těch testů. Tak to se právě na tyhle ty události.
1: Mm-hmm. Mě tady dřív jako docela celou dobu, jak tady slyším o tom trestu smrti, tak si říkám, že oni to všechno věděli a jak rychle po té revoluci, jak rychle dokázali to, aby se trest smrti zrušil. Já vím, že to jako, mně se to taky nelíbí, ale oni už mysleli i tady na to, tito lumpící, protože oni dostanou třeba 10-15 let, ale odsedí si rok, dva a on je propustí, když to ten trest smrti samozřejmě, ano, tam už to jaksi zpátky vzít nejde. Je to obousečná zbraň, jo? Je to velice obousečný. Nicméně tady oni s tím počítají, že když něco provedou, ono se to zamázne za chviličku. dostanou nějakou pokutku, zruší jim ten trest, vypustí je a hotovo. A je to. Takže to byla rychlost, proč to takto rychle zrušili trest smrti. Dobře, jdeme dál.
0: Tak a teď jsem si vzpomněla na bývalou policistku, dokonce vystupovala v pořadu toho Krýmy a ta tam i řekla, protože ona hodně studovala tyhle, ona vytvořila prostě takovou studii a velice dobrou koncepci, kterou dokonce prapod jako z Rakušan odmít na ministerstvu vnitra, ona to tam vyprávěla. Tak ona tam říkala, že kdyby tady byl tady vlastně trest smrti, tak ty zločinci by se spoustu věcí rozmysleli.
1: No přesně tak.
0: Opravdu spoustu. A protože ten trest smrti tady není, ten trest smrti je prostě brzda, tak právě proto oni si tohle to dovolí. Jo? Je to takhle jednoduchý. A i když taky nejsem úplně nesouhlasen s trestem smrti, protože kdyby došlo k opravdu nějakému, protože ten se dá opravdu zneužít v rámci justičního omylu, dokonce i třeba justičního procesu, jako to vidíme dneska. Dokonce si říkám, že v tomhletom směru je lepší opravdu nějaký těžký pracovní tábor, aby tam člověk měl opravdu nad čím přemýšlet, protože to vnímám tak, že to je vlastně ulehčení toho života tomu dotyčnímu, který páchal tu trestnou činnost. Jo, takže na jedné straně taky je to fakt, prostě je to dvousečná zbraň. A co si budeme nalhávat? Během politických procesů od toho roku těch 50. letech a těch politických procesů tam bylo hodně, tak ten trest smrti byl ve mnoha případech skutečně zneužit. Jo, protože bylo popraveno spousta intelektuálů, kteří tady ještě po té druhé světové válce zůstali a byly to třeba různí generálové. Protože se prostě někdo tady něčeho opravdu bál a proto i říkám, že tenkrát ty během těch procesů prostě ti takzvaní komunisti, jak já tomu říkám předlečení fašisti, tak vlastně likvidovali svoje svědky, aby takhle náhodou do budoucna nemluvili, aby nebyli usvědčeni právě z těch zločinů, právě podle těch dekretů prezidenta republiky. Ta doba byla velice, velice zvláštní, je spousta věcí, ale my si potřebujeme opravdu i poučit z těchto chyb. Jo, je to spousta věcí, kterých my se potřebujeme poučit a proto ty dekrety, které máme, aby jsme si řekli, co zvolit, co nezvolit a co použít a co nepoužít. A místo toho třeba právě použít úplně něco jiného. Jo, vždycky je nějaká cesta. Ale tady je krásně vidět, že opravdu spousta věcí se dá aplikovat právě na spoustu věcí, nebo spousta těch prohřešků, co tady udělali, tak ty dekrety se na to dají krásně aplikovat, to prostě sedí. Tak pokračujeme dál. Odstavec 2. Do v téže době na týž za týž okolnosti, za týž účelem a tím způsobem způsobil obyvateli republiky těžké ublížení na těle, bez těžkých následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolnosti zvláště přetěžujícím žalářem od 20 let až na doživotí. Byl-li však tento postižen větší počet osob, může soud uložit trest smrti. A jsme zpátky u covidu. Protože ono právě spousta lidí si to neuvědomuje. Ale tenkrát tady měli koncentrační tábory. Ty druhý světový válce tady měli koncentrační tábory. A co jsem tak jako si všímal, jako když se opravdu tady člověk všímá, co se tady děje, tak mě úplně fascinuje, kolik lidí si dokázalo, a tomu neříkám vězení, ale kriminál vytvořit vlastní hlavě. A mě úplně fascinovalo, kolik lidí nezapřemýšlo a vůbec si neuvědomili vůbec, co vlastně se tady děje. Že mě fascinovalo, kolik lidí se nechalo na té ulici testovat, když testování ve skutečnosti probíhá v hermeticky uzavřených laboratořích, které jsou prostě absolutně sterilní. A teďko prostě tyčinka, která je tady někde na vzduchu a teďko se to lidi nechali prostě strčit do toho nosu. To jsem už vůbec nepochopila. Říkám, toto ty lidi nevidějí. To je jedna věc. A za další je to očkování. A teďko, než si vezmeme, Ta vakcína má doteďka jako má nějaký následky, že se u spoustu lidí někoho to zabilo hned, někoho po několika měsících, A u spousty lidí se rozjela takzvaná turborakovina anebo jiný nemoci, jiný choroby, který tam prostě číhaly někde v pozadí a ta vakcína to jenom to prostě urychlila. A tenkrát, proto říkám, měli vyhlazovací tábory. Teďkon jim stačily takzvaný očkovací centra. A zase to ten rozdíl. Ten rozdíl je nepatrný, všechno je to více skrytý a ty lidi tam šli dobrovolně. Oni tam viděli, že tam třeba někdo sebou seknou. A tam seděli dál a čekali prostě na to, až přijdu na řadu. Mě to úplně fascinovalo, já jsem si říkala, tohle to nemyslí vážně. A navíc ty očkovací centra někde, co by stánky, někde na ulici. To už jsem vůbec nechápala. A navíc to aplikovali lidi, kteří měli nějaký rychlokurs prostě z pracáku. To vůbec nebyl zdravotnický personál ani. A to byla další věc, která mě dostala, ale ty lidi tam šli. A teďko ještě navíc, aby se to nepletlo, tak spousta lidí dostalo přece podepsat papír, že oni zodpovídají za svůj zdravotní stav a že nikdo nenese osobní zodpovědnost za to, za vedlejší následky. Mm-hmm. Prakticky nesou tu zodpovědnost sami, protože oni si to nechali prostě dobrovolně vpravit do žíly, do těla. Jo? Tak
1: já se musela napít. Ano.
0: Najdeme tři podrozdíly třeba, že? Pardon. Takže jdeme dál. Za třetí, kdo v téže době a za týž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil
1: soudním
0: usnesením, rozsudkem, nařízením nebo řízením nebo správním rozhodnutím nebo jinak smrt obyvatele republiky, těžké ublížení na těle obyvatele republiky s následkem označenými, teď tady jsou ty paragrafy, blablabla, nebo jeho deportaci trestá se za zločin s smrtí. Takže tady zase, když ten člověk vlastně byl neprávem odsouzen, politický proces, to jsou právě ty politické procesy, které tady prostě probíhaly. A možná právě proto ty lidi v těch 50. letech prostě takhle byly likvidovaný, aby o tom nebylo vidu ani slechu.
1: Myslím si, tak. Že dnes to probíhá úplně adekvátně.
0: Úplně stejně.
1: Ano.
0: Akorát více skryto.
1: Ano.
0: Je to více skryto.
1: Ano.
0: Tak, a teďko zločin proti majetku. Paragraf 8. Odstavec 1. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky se dopustil ve službách nebo zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice, nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů za A. Podle trestního zákona, blablabla, zločinu veřejného násilí, zlomyslný poškozením cizího majetku. A teďko s následky podle paragrafu, a teďko odstavec, teďko žárství, okolností a s následky podle paragrafu loupeže, za okolností a s následky podle paragrafu, to jsou prostě, to bychom tady byli dlouho, proto nečtu ty paragrafy. Za B podle trestního zákona zločinu žhářství, loupeže a za okolností s následky podle blablabla trestá se smrt. A teď si vemte, že teďko jdeme schválně dál, jo? Odstavec 2. Kdo v téže době a za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů? Za A podle trestního zákona zločinu veřejného násilí, násilným loupáním do cizího nemovitého statku. Potřebuji napít.
1: Napíš se. No. Veřejného násilí. Ano. Zlomyslném, já to nemůžu přečíst,
0: poškození cizího majetku, potom žhářství, za okolnosti s následky podle písmena a tak dále, krádeže, a podělnictví na krádeži, nebo s pronevěře, loupeže a za okolnosti s následky podle paragrafu a dál. Podělnictví na loupeži podvodu. Jo, ty paragrafy jsem záměrně nečetla, protože bychom tady opravdu byli dlouho. A na co myslíš, že se to stahuje?
1: Tohle to všechno.
0: Ano, tohle odstavec, na co myslíš, že se stahuje?
1: No, tak já asi tuším, ale řekni to radši sama. Co si myslíš ty?
0: Jsou to exekutoři.
1: Jo, tak to mi
0: napadlo. Jsou to exekutoři, který vybíjí... Jo, jsou to exekutoři, kteří za asistence policie prostě vnikají lidem do baráků, na pozemky, do zahrad, na chaty a tak dále, nebo jim prostě berou, kradou auta. Tak tohle to se vztahuje na exekutory. Vysvětlím proč. Protože každý jednotlivý soudce neexistuje podle dekretu prezidenta republiky, neexistují samosoudci, ale pouze soudci. A všichni soudci, a to úředníci, musí být ve služebním poměru se státem. Pokud nejsou ve služebním, ve služebním poměru, což nejsou, tak tím pádem jednají opravdu čistě sami za sebe a tím pádem jednají v rozporu s dekrety prezidenta republiky. A tady je další důvod, proč se politici a úředníci, ty vyšší úředníci, na těch ministerstvech to vědí velice dobře, proč se těch dekretů tak bojí. Tohle to je na exekutory vyloženě, jak dělaný tenhle ten odstavec. Jedeme dál. Podle odstavec B, podle trestního zákona, a teď zase zločinu porušení domácnosti soukromými osobami, opět exekutoři, přičinu poškození cizího majetku, kterým se za okolností trestného já se to ztratila, zločinu poškození cizího majetku, kterým se za okolností odstavce 1 tohoto kvalifikuje podle zločinu žhářství, krádeže, nakolik čin není trestný podle odstavce 1 blablabla paragrafu podílnictví, podvodu ve znění a tak dále, trestní novely, za okolností a tak dále, že to jsou opravdu starý, jsou tam těch paragrafů, je opravdu milion. A teď potom je to nějaký s výjimkou paragrafu 382. Tady to žhářství. Tady mě docela zajímá, teď se chci vrátit právě k tomu požáru, co proběhlo v tom Zlíně, kdy tam shořel. Byl by záhadným způsobem ten sklad těch českých firm, výhradně českých firm. Nebudu je teď tady jmenovat, jo, opravdu jich tam bylo hodně. A mě jsem sama zvědavá, že vyšetřovatelé přijdou, protože mně to přišlo celý cílený a když jsem viděla i ten sesuv v té budově, tak to padlo opravdu k zemi, jak ty dvojčata pomalu. Jo, a všimlo se toho spousta lidí. Takže tam na to se vztahuje na podobné požáry, protože ono upřímně řečeno, je tady spousta najednou prapodivných požárů. A proč asi? Tady je potřeba se ptát, proč se to tak děje. A pravděpodobně za mě se na to vztahuje právě ten odstavec tohoto dekretu. Jo, a tady je vidět, že proč je tam třeba to žhářství. Vzpomeňme na to, co se tady odehrávalo v roce 1938, když tady ten Konrad Henlein vyhrál volby do parlamentu, do poslanecké sněmovny tehdejší, nebo to do toho národního shromáždění, tak právě ty členové SA jednotek začaly podpalovat české baráky v pohraničí. Ale nejenom baráky, ale prostě opravdu tady vraždili. Jo, ty tady prostě vraždili. Kdo nemluvil německy, toho prostě nemilosrdně zlikvidovali bez jakéhokoliv soudu. To je potřeba si uvědomit. Co se tady opravdu, ale opravdu odehrávalo. Jo, to je prostě, tak to prostě je, proto to tady v těch dekretech, v tom dekretu je tady popsaný. Tak další, konec toho odstavce, trestá se těžkým žhářem od 10 do 20 let za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žhářem od 20 let až na doživotí. Tak a teď paragraf 9, kdo sám nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, že ze československému státu nebo právnické osobě či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky odňato jejich jmění zcela jeho nebo z části, trestá se nedopustil se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujícím žalářem od 20 až od 20 let až nedoživotí. Mm-hmm. A máme tady kuponovou privatizaci. Něco dodat.
1: No, taky by se nechalo tak říct. Ano, to jsou zajímavé souvislosti.
0: To jsou restituce.
1: Ale nechá se to, ano.
0: Jo, to jsou restituce a privatizace. Mm-hmm. Protože v jakých rukách dneska tady máme české podniky? No v německých, zejména v německých. Takže a třeba tady dokonce máme i dneska Francouze, máme tady dneska skoro nakvartírovaný skoro celý svět, co tady mají co dělat. Tady, jo, to je právě ta privatizace, kdy nám vlastně zlikvidovali náš průmysl a tohle to je výsledek. Tak, paragraf 10, kdo v téže době ohrožení republiky zneužil tísně způsobené národní, politickou či rasovou perzekucí, aby se obohatil na úkor státu právnické či fyzické osoby, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného na zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. A opět jsme právě u té malé a velké privatizace, protože teďkon u mého známého Jirky Gajdaše, tam jsem právě viděla takový výňatek, o čem mluvil Jan Stráský, když odešel z politiky, že nikdy neměl takový kapitál v těch 90. letech, aby si tady mohli skoupit ty majetky.
1: Ano.
0: Tak dovolili, aby kradli. Jo, že to byl jediný způsob, aby se lidi dostali právě k těm majetkům, ale byly to ty správně vybraní
1: ano,
0: lidé.
1: Ano, samozřejmě,
0: jo?
1: Že.
0: A, jo, tak. A teď jsme právě u udavačství, paragraf 11. Tady, a to je právě to, co teď učí i ty děti ve školách a to, co se tady dělo během covidu. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky a ve službách nebo v zájmu nepřítele nebo využívají situace přivoděné pro nepřátelskou okupaci jiného nebo nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. Zavinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody vyššího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, měl-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. Smrt za smrt. Takže to je dost takový, jo, a to proto říkám, proto se bojí těch dekretů. Teď si vemte, že my tady máme popsanou v tomto dekretu současnou dobu. Tuhle tu dobu tady prožíváme od doby covidu. A upřímně řečeno, když jsem viděla, jak ty lidi opravdu si vytvořili ten kriminál v hlavě, to znamená, že oni dneska, tady není nutná cenzura. Není. Těch cenzur na těch sítích je víc než dost. Víc než dost. A i těch udavačů. A to je právě, a tam je to i to nebezpečí právě, že samozřejmě za tím displejem se schová kde kdo. Jo? A tím pádem tady to sviští, tady to prostě jede. Jo? A teď si vemte, nebo a teď si veme, že co se tady odehrálo opravdu za toho covidu, a to je, že tady opravdu lidem, sice se lidi nasadili dáhůvky, aby právě byly ty anonymní, no ale spadly jim ty masky. Mm. Jo, a to jede do dneška, to jede do teď. Jo, to jede do teď. Jenom se to ještě víc třídí, ještě víc se to třídit bude. Tak, všeobecná ustanovení, paragraf 13, podle tohoto dekretu bude potrestán i cizinec, jež se dopustil zločinu uvedeného v odstavci paragrafu 1, nebo některého ze zločinů uvedených v paragrafech 4 až 9 v cizině, dopustili se již na československém státním občanu nebo na československém veřejném nebo soukromém majetku. To je právě, a to zase, je kuponová privatizace. Protože tady začaly prostě cizinci, protože tady to prostě, ta vláda v těch 90. letech, ty to tady umožňovaly vlády, nebo ty členové vlád. Ty to umožňovaly, aby ty cizince se mohly. Proto taky ty v zahraničí taky se jim smaly, jaký to jsou vlastně amatéři, jaký to jsou primitivové. Jenom to asi nevěděli. Tak potom paragraf 13, stavec 1. Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovali předpisy jiného práva než československého nebo orgány zřízené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové nepsané, neplatné předpisy za oprávněné považoval. A jsme tady u předpisů Evropské unie.
1: Přesně tak, ano, ano.
0: Jo? Takže jakýkoliv prakticky úředník, který tady prosazuje dokonce zákony České republiky, tak jedná v rozporu s tímto paragrafem dekretu částka 16. A to se týká každého jednotlivého soudce a dalších prostě osob, exekutorů.
1: Dokonce jo? I úředníků.
0: Takže to se týká samozřejmě. Všech.
1: Dokonce úředníků, ano, samozřejmě.
0: Ty nevím, co je tak?
1: No, to je úplně přesně ono, tohleto. Oni se to vůbec neuvědomují, když jim to člověk řekne, tak máme nadřízený, který nám to říkají, my za to neneseme zodpovědnost. Takhle to
0: ale tvrdí. Tady je přesně pravý opak.
1: Ano,
0: tady jo? Je napsáno ještě přesně si to opak. Přečtíme se to ještě jednou.
1: Ano.
0: Jo? Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovali předpisy jiného práva než Československo nebo orgány zřízené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové nepsané, neplatné předpisy za ospravedlněné považovat. To jsou právě ty příkazy.
1: Ano, příkazy.
0: To je ten fašismus. To znamená, když nedodržují zákony, oni prakticky nedodržují ani svoje vlastní zákony, tak jo, protože vědí, že jsou neplatný, tak tím pádem jakýkoliv policajt, jakýkoliv i doktor, úředník, na jakýkoliv úrovni, to se týká všech úrovní, i těch nejmenších, právě porušil tohle ten odstavec, tak je plně zodpovědný, protože nějaký takový, a toto i říkám, že mě nařídili nebo mě překázali, nikoho neomlouvá. To každý jednotlivý úředník podle tohoto odstavce, každý jednotlivý úředník,
1: ano, je to tak, mají svobodnou funkce. Volbu, pokud jsou si toho vědomi, mají svobodnou volbu odstoupit z té funkce. Nemusí to dělat, že jo? Pokud něco mají dělat proti tomu, můžou odstoupit. Ano, ale to oni neudělají, protože řeknou, my jsme krytí těma zhorom. Oni se na ně vykašlou, oni se na vás vykašlou, pokud to někde používat, až tomu dojde. Oni vás hodí okamžitě přes palubu, předhodí vám tomu davu. Vykašlete se na to, ano, přesně tak. Vy jste přišli do styku s těma občanama. Vy ti poslední, ty nahoře ne. Ty občané si budou pamatovat vás, a ne ty nahoře. Takže bacha na to. Jestliže něco, se něco takového uděje, tak opravdu ani do vás na to upozorní, tak byste toto měli znát. Teď mluvím k úředníkům. To byste měli, toto byste měli znát. A pokud je to proti tomu, tak byste měli říct, ne, tohleto já se nedopustím, odstupuju ze své funkce. Jo? Ať si to dělá někdo jiný. A ono by se to sakra rychle rozjelo a za chvilku by nebyl nikdo, kdo by asi tyto různé nařízení a exekuce, kdo ví, co všechno dělal. Já jenom tady slyším telefon, nevolá nikdo teda, ale slyšel jsem takový to bzukání. Může to zavolat samozřejmě, byli bychom velmi rádi, kdybyste zavolali na telefon 608 12 14 19. Můžete a zvlášť teď. Teď to bylo velmi zajímavý paragraf nebo odstavec, nebo jak to nazvat. Takže...
0: A ten druhý je taky zajímavý.
1: Tak jdeme na něj.
0: A tam je právě ta služební poměr. Je respektive služební povinnost. Takže odstavec 2 také neospravedlňuje pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li s obzvláštní horlivostí, překračuje tak ve značné míře morální rámec svých povinností, nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců, jejich spojenců, poškodit či nařídit mařit válečné úsilí Československa, jeho spojenců, nebo jednal-li z jiné zvláště zavržitelné pohnutky. A odstavec 3. Neodvolatelné donucení rozkazem představeného nesprošťuje viny nikoho, kdo se dobrovolně stal členem organizací, jejich členem členství ukládalo vykonat každý či zločinný rozkaz. Takže to nikoho to nevylučuje a to jsou právě ty služební povinnosti, služební poměry. Takže ten, kdo zneužil služebního poměru ve státu a šel proti národu, šel proti majetku, šel prostě proti čemukoliv, hlavně to bylo vlastně proti Československu. Jako je to od 90. let tady rozjetý, tak na něj se stahují právě tyhle ty odstavce vlastně z paragrafu 13. Jo, takže to je potřeba a to je další, proč nešiřme ty, jo, mezi politikama běží právě nešiřme ty dekrety obsah, ať to lidi nevědí. Jo, takže proto je důležité se s nima skutečně seznámit. Paragraf 14. Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu, vysloví zároveň za A, že odsouzený zodpovídá za určitou dobu nebo navždy.
1: Pozbývá,
0: je to špatně vidět.
1: Já vím.
0: Jo, protože jim docházela ta průkopová páska.
1: Ano,
0: že odsouzený pozbývá za určitou dobu nebo navždy občanské cti. To znamená, že ty lidi prostě se byli vyškrtnutý z veřejného života. Za B, že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpiká ve zvláštních nucených pracovních oddílech, které se řídí zvláštním zákonem. Za C, že celé jeho jmění nebo část nebo jmění propadá ve prospěch státu. Jo, takže teď se vemte, kdyby jsme měli skonfiskovat majetek všem politikům, eventuálně rodinám od roku 1990. To by bylo peněz, co?
1: Kteří se tomuto propůjčili a to byli skoro všichni, že jo? Protože oni tvrdí, že
0: ano, přesně tak.
1: Jsou, já nevím, přitáhli nebo cokoliv a prostě ty zákony ano. Jsou takhle udělaný. Oni si udělali vlastně sami, že jo? Protože ty dělají zákonodárci, čili v parlamentu, si to dělají sami ty zákony. No, tak to by bylo fakt zajímavý. Teda, kdo z nich by, na kterého z nich by se to nevztahovalo, tyto zákony? To by mi zajímalo. Tak. Našli by se čest výjimkám,
0: ale... A teď paragraf 15.
1: Pozbytí občanské cti.
0: Občanské cti, jo? A teď znamená, Za prvé, trvalou ztrátou vyznamenání řádu a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí, akademických hodností, jakož i ztrátu odpočinkových a zaopatřovacích požitků, platů z milosti a všelikých jiných platů z peněz veřejných. Schválně, na co se to vztahuje?
1: To je zajímavý. No, dotace?
0: A je to ze současné doby.
1: No, tak řekni.
0: Přece hnutí tam a Piráti. Jak je možné, že vůbec se těch parlamentu?
1: Jasně.
0: Co tady vyvedli? Co tady vyváděli? A taky, jak je možné, že Babiš je zpátky na premiérském postu? Jak je možné, že Vojtěch je zpátky na ministerstvu zdravotnictví? A Alena Schillerová opět na ministerstvu financí? Je trošičku postavený na hlavu. Jo? Takže přesně na tohle se stahuje paragraf 15 tohoto dekretu 16. Jo? A teď za druhé, u podůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci. Za třetí, ztrátu způsobilosti.
1: Ani nevím, co je kasace, abych pravdu řekl.
0: Já taky netuším, ale nejspíš je to úplný prostě vyřazení, prostě vyhození prostě z armády bez jakýchkoliv prostě nějakého toho služného a tak dále, toho, ty renty,
1: ano,
0: jo,
1: to
0: a tak dále prostě, ty, jo, za mě, můžu se domnívat. Jo, ztrátu, jako za třetí ztrátu způsobilosti k nabití výkonu a opětovnému nabití práv uvedených pod číslem 1 a 2, práv ztracenými hodnostmi pod míněních. A teď za čtvrté, ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci nebo hlasovati ve věcech veřejných. To je právě to, co jsem řekla, to se vztahuje na Piráty, ale ono se to vztahuje upřímně řečeno úplně na všechny politiky, který prakticky, vzpomeňme si na pana Bendu, že? Jo, takže to je další.
1: Hele,
0: jo? Co kasace, tam ty lidi vůbec pohledávají?
1: Ano, kasace znamená také odebrání úřadu, hodnosti nebo platnosti nějakého dokumentu. No, tak to tady vysvětluju, takže možná, že to bylo myšleno trochu jinak, ale určitě to něco podobného bude. Tak.
0: Potom odstavec 5. Ztrátu způsobilosti zastávat i funkce ve služebních a teď spolcích nebo ve sdruženích spolcích nebo jiných ústavech podobných.
1: Utvarech.
0: To znamená, že ty lidi byly úplně nebo útvarech, prostě byly opravdu prostě vyřazeny z toho veřejného života. Za šestý, ztrátu způsobilosti být je vlastníkem, vydavatelem nebo redaktorem nebo jakoukoliv způsobilosti při vydávání redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati a zveřejňovat tiskopisy neperiodické. To znamená, to se týkalo novinářů.
1: Ano.
0: Už si neškrtli. A to se týká prostě i všech dnešních současných třeba redaktorů nebo právě i těch takzvaných mainstreamových médiích. Jo? Novinky.cz a tak dále. Za sedmé, ztrátu způsobilosti konat veřejné přednášky nebo projevy. Neexistovalo. Za osmé, ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích. Za deváté, ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzakladatelem. Neexistovalo. Prostě neměli prakticky vůbec. Neexistovalo. Za desáté, ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání, protože a to jsou právě ty různý řemeslníci prostě.
1: Svobodné zaměstnání, to bude asi něco jako umělci a podobně, ne? No, takže...
0: Asi nejspíš herectví, jo? Něco takového. Nebo nějaký ty komedianti, jestli tenkrát něco takového ještě bylo. Za jedenácté, ztrátu způsobilosti být členem představenstva, správní rady a teď společností a společenstev. Za 12. ztrátu způsobilosti být vedoucím úředníkem v podniku soukromém.
1: Konce.
0: Jo? Kdo přestoupí zákazy v tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od 1 týdne až 3 měsíců. Jo, to prostě ty lidi byli prostě vyškrtnutý, ty si prostě neškrtli, ty mohli opravdu někam jít maximálně na nějaký statek, dělat nějaký pomocný práce, když to řeknu.
1: Ale tady už je vidět, teď si to tak všímám, bude potrestán, takže tady už ty zákony nebo dekrety platí do budoucnosti. Platí do budoucnosti. Ano. A to je ono, dneska je to samej lump v těch podnicích, v těch představenstvách a podobně. To jsou sami lumpové, sami zloději a podobně. Tam by se normální člověk vůbec nemá šanci nějak uplatnit, protože to jako to nefunguje. Takže toto už je do budoucnosti, ano? Takže jestliže to není zrušený, jestli to platí stále, tak je to všechno úplně jinak, než jak to dneska říkají. Tak.
0: Vzpomeňme na takzvané správní rady. Mm-hmm. Tam se může přece uklidit kde kdo.
1: Ano.
0: A že tam těch politiků je. A to jsou politici kolikrát i v parlamentu. Jo? Takže co tam dělají v těch správních radách?
1: No, tady přímo správní rady v tom bodě 11, to je ztrátu způsobilosti ve správních radách. Společenství a společenstev, ano. A tam jsou všichni tito. No, dobrá.
0: Přesně tak. Tak. Paragraf 16, za prvé, trest na svobodě nelze snížit pod dolní hranici sazby a zaměnit jeho způsob za zmírnění. A teďko. Za druhé, soud může snížit trest pod dolní hranici sazby a zaměnit jeho způsob za zmírnění v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku opustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahu prokázati, že obžalovaný jedno z úmysl prospět českému či slovenskému národu nebo Československé republice jejím spojencům obecného zájmu, nebo že se později svou činností zasloužil o osvobození republiky a republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že se po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. Mm-hmm. Se povinnosti vytrval. Toto ustanovení však nelze použít, převyšuje-li škoda pachatele zaviněná neúměrně obecný prospěch jím sledovaný. To znamená, že ten člověk prostě byl potrestaný, protože ta čeština je opravdu je jiná, než ji známe dneska. Mm-hmm. Jo, je to malinko jiný prostě i slovosled. Ale když to řeknu svými slovy, prostě se koukalo, prostě při těch soudech koukali i na to, nebo měli dohlížet i na to, že ten člověk, byť třeba za začátku se přidal na tu nesprávnou stranu a potom si uvědomil, co udělal, tak mohlo se na ty jeho zásluhy potom přihlídnout, ale nesměly to být na poslední chvíli, protože i takový případy prostě byly, že na poslední chvíli se prostě takzvaně obrátili na tu správnou stranu, ale prostě prakticky bylo pozdě, prostě byl to takovej ten pokus, jak já říkám, o vykoupení. Takže to prostě nefungovalo. Jo, protože i toho můžeme být i my v budoucnu vlastně svědky. A tady je jasně napsáno, škodil si předtím, teďko se snaží zachránit, na nás to neplatí. A tady máme nástroj.
1: Ano.
0: Paragraf 17. Zločiny trestané podle toho dekretu a výkon trestu se nepromlčují.
1: Ano.
0: Tak jak je možný, že se to promlčuje dneska, že? Jo, protože jak je možný, že tady třeba jsou promlčované vraždy? Jo? Mně se teď ještě napadá taková věc v souvislosti s těma vraždama, ať to jsou vakcíny, především vakcíny u malých dětí a hlavně většinou se jedná u novorozenců nebo kojenců. Je zvláštní to, že jakmile to dítě třeba umře doma, okamžitě se toho chopí policie a já nevím co všecko a teď se zkoumá, jestli takhle náhodou rodiče něco nezanedbali.
1: Ale
0: když to dítě umře v porodnici, nebo po aplikaci vakcíny, většinou je to právě po aplikaci vakcíny,

0: a vražda. Je paragraf 18. Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se od 21. května roku 1938 do dne, kterým bude určen zvláštním nařízením. Jo, to znamená, že jo, prostě vládní, určen vládní nařízení a právě od 20. května tady bylo ohrožení republiky. A my dneska, když se to podíváme, jo, jak já říkám, dívejme se na symboly, třeba rok 8, kdy tam, když přehodíme trojku a osmičku, máme rok 83 a ten, kdo se zajímá, tak ví, že už v 80. letech se tady prostě děly takové nějaké prazvláštní věci. Hlavně od roku 1985. A
1: perestrojka, perestrojka a podobně, ano, se to nazývalo, že?
0: Ano, přesně tak. Jo, takzvaná přestavba, u nás se tomu říkalo přestavba. Vlastně v Sovětském svazu to byla perestrojka, ale ve skutečnosti to byl právě ten plíživý postup toho fašismu a toho nacismu, hlavně především fašismu, který tady opět dneska máme. Tak, a teď paragraf 19. Zločiny trestné podle toho do dekretu buď též pokládány vždy za zvlášť zavržitelné ve smyslu paragraf 1 odstavce zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931 123 sbírky. To znamená, je to trestné neustále. Tady máš zase další odpověď, že ty zločiny jsou neustále trestné.
1: Ano.
0: Ty jsi se ptal na tu budoucnost, takže ano. Je to neustále platné. Jo, tady máš další odpověď. Ne, že budou, nebo že byly, ale prostě neustále to platí. Paragraf 20. Nadržování zločinu. Trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů s těmito změnami. Za prvé, u zločinců proti státu trestá se nadržováním stejně jako tyto zločiny. Za druhé, u těch zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých. Také dneska je to používané na ochranu republiky. Trestné jako zločin se trestá se těžkým žlářem od jednoho roku od 10 let. Ukládá se li však na zločin sám tento dekret trest smrti. Když těžkým žlářem od 5 do 20 let. Odstavec 3. U ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žlářem za a od 10 do 20 let. Ukládá-li za zločin sám tento dekret trest smrti nebo těžkého žaláře v trvání více než 20 let, za B od jednoho roku do 10 let ukládá-li za zločin sám tento dekret trest nižší. To znamená, když to přeložím do dnešní řeči, tak je to o tom, že ten soudce, který nadržoval tomu trestanému, tak byl potrest, tak se stával spolupachatelem. Je to vlastně spolupachatelství. Jo, takže je to vlastně zkráseno těmito. A teď tady máme.
1: Já tě musím zastavit. Já tě musím zastavit. Čas. Čas bohužel
0: máme. Já už to vidím.
1: Máme 21 hodin.
0: Naplněnej.
1: Čas je naplněný a já asi zkusím na závěr vás pozvat právě. Pokud vás to zaujalo, a já si myslím, že vás to určitě zaujalo, kdo to sledoval, protože ta sledovanost nebyla nějaká extra velká, to je pravda, nicméně byla jakási kontinuální. Jak tak vidím, tak neupadala, naopak ještě trochu stoupala. Takže je vidět, že ty, kteří si to pustili, tak je to zaujalo a zůstali u toho. To je dobře. Koho to teda opravdu zaujalo, chtěli by to ještě vědět něco více. 25.7. to už bylo. Tak my to tady asi nemáme pozvánku na Paloučku ještě. Pozvánku na tom www.mezisvými.cz. Já jsem říkal Markétě, aby to tam šoupla. Ona to ještě asi nestihla. Jsme od pátku denně. 27. Teďko je kolikátý? Teďko už je víc. Teďko už je 8.

0: 20.
1: Ano, 28,
0: áno, duším. Áno, áno, áno. Tak vás teda pozvu od vlastne pátku do nedele, samozrejme. Miluška tam bude určite a bude tam přednášet ty samé věci, které byly tady, nebo podobné věci, nebo to bude rozšiřovat ještě tu ty věci.
1: Bude to rozšiřovat,
0: bude
1: ano.
0: To rozšiřovat, ano. A vy se tam můžete samozřejmě úplně klidně ptát, a když vás to bude zajímat. Takže přijďte, přijďte, koukněte se na ty stránky www. Mezi svými, tady to takhle mám. A na to více říci, zkuste se přihlásit, že přijedete, aby jsme věděli, ale není to tak nutný teď tentokrát, protože ono vás tam zase asi tolik zase tentokrát nebude, ale to nevadí, záleží opravdu jenom na vás. Takže, Miluško, já tě moc děkuju, pozvánka byla učiněna, my se domluvíme, jakmile to přepojím, tak se domluvíme možná na dalším pokračování, anebo to necháme až na někdy díl, to je jedno celkem, uvidíme. A to je pro dnešek všechno. Já vás ještě pozvu na zítřejší pořad se mnou, to bude s Petrem Taubigrem, Zeitgeist. Takže to bude trochu jiné téma, ale taktéž, zajímavé, od 21 hodin. No a to je vše tady z plzeňského studia. Dál je připraveno studio Midgard, takže mu za chvilku, jakmile se rozloučíme, tak mu předáme slovo. Děkuji tě moc, Miluško, zůstaň mi tady, ještě neutíkej, já připojím a jdeme na to, jdeme se domluvit, jo? Měj se hezky, rozluč se s
1: posluchači. Taky, mějte se hezky a děkuju za další prostor u tebe, díky za to a díky za doplňování a zase příště tady opět u tebe na svobodný vysílače. Těším se moc.
0: Já taky, děkuji, měj se hezky, ahoj, ahoj.